0: projektu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už uvedlo, že chce, aby letiště bylo vojenské s civilním provozem. Podle hejtmana s tím úzce souvisí i výstavba letecké záchranky, která zatím v kraji chybí. Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědi není zatím známý, komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu v sobotu vyjádřil skepticky. Mezi hlavními spornými body je íránský jaderný program, íránské obohacování uranu, zastavená do prava v Hormuzském průlivu nebo americká blokáda íránských přístavů. Dělníci začnou takzvané Prágrovy kostky v Praze 2 opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je 1,4 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra potrvá 3 roky, říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.
1: Cílem je ne to nějak razantně přestavit, ale naopak, pokud jsou tady prvky, které třeba se už postupem času nabalily nebo trochu nalepily na toho původního Karla Prágra, tak tam bychom se to chtěli pokusit vrátit. Takže cílem je udělat ten areál opravdu tak, jak ho Karel Prágr vlastně jako dokončil před těmi 50 lety.
0: A do Řecka se v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén o víkendu v noci napadl sníh, jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Sport. O mistrovi volejbalové extraligy rozhodne až 5. zápas. Lvi Praha totiž vyrovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na utkání. Na domácí palubovce Pražané vyhráli 3-1 na sety. Ve finále tedy platí, že vyhrají zatím pouze domácí týmy. Libero Lvů Milan Moník k tomu říká.
2: Tak jsme zvyklí na ty domácí haly a jsme odvážnější na servisu, líp to lepí, takže tohle je určitě samozřejmě domácí hala, ale teď už oba dva týmy musí, takže teď se uvidí, kdo má pevný nervy.
0: Rozhodující 5. zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech. Čeští hokejisté zakončili domácí turnaj Evropské hokejové tour porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a 2 porážek přesto obsadili na turnaj 2. místo za suverénním Švédskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 projíždějte opatrně omezením kolem Brna ve směru na Ostravu. Na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. A provozu příliš nepřekážejí, dejte ale pozor na pohyb lidí okolo. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením v okolí sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Projíždí se pouze levým pruhem, už ale bez většího zdržení. A u Náchoda pokračuje stavba kruhového objezdu na silnici 33 poblíž hranice s Polskem. Kvůli budovanému napojení přeložené silnice se teď přes křižovatku bude až do poloviny června projíždět po objezdu Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci má teď přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni. Přes den pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 2 hodině a je čas pro ty soutěživé z vás, jelikož nastal čas na soutěž nočního radiožurnálu. Mám tu pro vás audioknihu od spisovatelky Bianky Belové s názvem Případ Holečkovic. Vy budete sledovat rodinu zasaženou tragédií, vraždou dcery a také muže, který si vzal život sám. Zločin se sice tváří jako vyřešený, ale otázek zůstává víc než je zdrávo a tak se i vy můžete pustit do dalšího pátrání, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat si o detektivku na audioknize můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Imagine Dragons zazněli v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Případ Holečkovy.
2: Zabil jsem jí. Zabil. Sedím za to. Sedím. Tak já nevím, co ještě chcete.
1: Zavražděnou dceru to rodičům nevrátí. Může ale takové setkání přece jen někomu pomoci? Simona Levandovská, Petra Špálková, Pavel Řezníček a další v rozhlasové sérii o restaurativní justici.
3: A teď mi řekni, proč jsi udělal tak strašnou věc.
1: Případ Holečkovy na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a i pro zbytek týdne známe, co ale neznáme nebo koho neznáme, to je tedy to, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Pojďme to tedy teď napravit. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobré ráno, tady Marie z Kroměříže.
0: Marie, zdravím já i kolegové do Kroměříže. Než se pustíme do soutěžení, tak vysvětlím pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní budou tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné? A zeptám se, znáte Bianku Belovou, autorku?
4: Ne, neznám.
0: Neznáte? Tak v tom případě asi budete trochu tipovat v dnešní otázce. Pokud jste připravena, můžeme jít na to.
4: Ano.
0: Dobře. Bianka Belová je známá česká spisovatelka, ale také se úspěšně věnuje další profesi. A nás dnes zajímá, které. Za A je tlumočnice a překladatelka. Za B šperkařka. Nebo za C someliérka.
4: Jejda. Já dám tu šperkařku.
0: Dáváte šperkařku. Tak to vás bohužel nepotěším. Dnes to nevíde, ale určitě to zkuste klidně hned zítra, kdykoliv během týdne.
4: Dobře,
0: zavolejte.
4: Ano.
0: Díky moc. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
5: Ano, slyšíme se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně telefonu?
5: Slávka Zichová.
0: Slávko, já vás zdravím. Slyšela jste otázku a možnosti? Nebo to mám zopakovat?
5: Ano, slyšela jsem. Určitě.
0: Hledáme, kromě toho, že je Bianka Belová spisovatelka, tak se ještě úspěšně věnuje další profesi. A vám tam zbyly dvě možnosti. Buď to je tlumočnice a překladatelka, nebo someliérka.
5: No, napíšelo by se obojí. Já paní Belovou také neznám a říkám si, že by mohla být spisovatelkou, tlumočnicí a překladatelkou.
0: A konkrétně z angličtiny. Naprosto správně. Gratuluji. Není vůbec zač. Výhra je pro vás, nebo chcete někoho potěšit?
5: No, přemýšlela si, myslím, mám volat do soutěže a pak mě to dělalo pro svého kamaráda, který má rád právě
0: audioknihy.
5: Audioknihy.
0: Perfektní. Tak já jsem rád, že výhra našla toho správného adresáta a jenom vás poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu.
5: Ano, děkuji pěkně, hezký večer.
0: Díky moc. A vy ostatní s námi budete moci soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu a to v tradičním čase, tedy po druhé hodině, konkrétně po zprávách ve dvě.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Rakie, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti. Nejen při oslavách, je to běžný aperitiv, digestiv a pro někoho i prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i zeleniny. Destiláty o obsahu víc než 40% alkoholu jsou součástí národních kultur napříč zeměmi severní polokoule. Historie výroby a současnost pálenek zachycuje muzeum Rakie v bulharské Sofii. Pavel Novák ze zahraniční redakce se tam vydal na zcela nealkoholickou prohlídku bez ochutnávky. This is just the
1: factorists. They are more than 100. Mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami. Je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
2: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem.
3: Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky, nebo zkrátka do vědra.
1: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve.

0: To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří palili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
1: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
0: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitríně jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
1: Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka. Viktor bohužel neví toho mnoho o naší slivovici od Rudolfa Jelínka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slivovice Rudolf Jelínek. I my jsme tedy zastoupeni v Muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Máme 14:30. Stručné zprávy má Martin Matějka.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, zatím ho ale stále nelokalizovali. Hořelo i na dalších místech Česka, třeba v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřísku. A tam hasiči zasahují v těžko přístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravou vody na větší vzdálenost. Na místě je 15 jednotek hasičů. Policisté v neděli v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie to oznámila na síti X a policie upozorňovala, že muž může být nebezpečí. Do pátrání nasadili i vrtulník s termovizí. Nákladní loď zatím neznámého původu se stala v blízkosti Hormuzského průlivu terčem útoku několika menších plavidel. S odvoláním na britskou vojenskou námořní službu, to jim informovala agentura Reuters. Posádka nákladní lodě je v pořádku, k činu se zatím nikdo nepřihlásil. A téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo poklad třídě v Plzni v konvoji svobody. Čestné místo v něm a největší ovace přihlížejících si vysloužili dva američtí veteráni, kteří se letos slavností účastní. A konvoj je každoročně součástí slavností svobody, kterými si město připomíná konec druhé světové války a osvobození americkou armádou v květnu 1945.
2: Sport.
1: Basketbalisté Opavy porazili v lize Ústí nad Labem 108-89 a ve čtvrtfinálové sérii hrané na 4 vítězství vedou 3-1. Opava si k výhře pomohla 17 úspěšnými trojkami, 7 z nich zaznamenal rozehrávač Jakub Šířina. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu před sjezdem na Plzeň i na D1 u Lipníku nad Bečvou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomalte u sjezdu na Studulky. Na 21. kilometru je provoz svedený do levého pruhu. Na vozovce v pravém pruhu pracují silničáři, projíždějte kolem nich opatrně. Na D1 z Ostravy do Brna se připravte na zúžení u Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 296 na kolektorovém pásu teď je silničáři stavějí dopravní značení. A průjezdné je to pouze jedním pruhem. A na silnici 57 z Nového Jičína směrem k D1 a dál na Opavu počítejte s omezeným provozem v Kunině. Kvůli stavbě kanalizace se projíždí pouze jedním pruhem. Přes den se tam také pohybuje technika. Práce mají být hotové v polovině května. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia a přes den pak čekáme. V Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: A rovnou navážeme na počasí. Letní teploty a jasná obloha, ale také sucho a vyšší riziko požárů. S takovým počasím meteorologové počítají i na začátku tohoto týdne. Kdy do Česka dorazí déšť, tak na to se budeme ptát meteorologky už za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Česko zažilo první letošní víkend s letními teplotami. V sobotu i v neděli se teploty místy dostaly přes hranici 25 stupňů, včera na dvou místech dokonce až nad 29 stupňů. Kombinace horka a dlouhodobého sucha ale zároveň zvyšuje riziko požárů. Nejhorší je situace v Národním parku České Švýcarsko, kde hasiči dál pokračují v boji s ohněm u Rynartic. Jak dlouho sucho vydrží a kdy se situace začne zlepšovat, tak na to se meteoroložky Marie Ostrašilové ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
1: Vy jste právě tu výstrahu před těmi požáry prodloužili až do středy. Tak které části Česka jsou mimo zmíněného Ústecka tedy teď aktuálně nejvíce ohrožené?
2: Je to v podstatě kromě západních Čech zbytek území, protože v těch příštích dnech by se mělo sucho zvětšit také na Moravě a ve Slezsku, takže jsme vlastně tu oblast, která původně sahala v takovém pásu z Libereckého a Ústeckého kraje přes střední Čechy až na jižní Moravu, vlastně rozšířili i o zbytek území východních Čech a také o Moravu a Slezsko, a také jsme ji prodloužili až do půlnoci z úterka 5. května na středu 6. května. Už během pondělí nebo během úterý se odpoledne postupně objeví četné přehánky nebo občasný déšť, takže podle toho, kolik srážek spadne, už by se tady to sucho mělo zmírňovat, ale na Moravu a do Slezska se dostanou v úterý jen výjimečné přehánky a víc deště sem dorazí až během středy.
1: Už jste to zmínila, kdy a kde začne pršet, ale kdyby mohl být opravdu jako silný déšť, aby to tu situaci opravdu jako zlepšilo?
2: My počítáme s deštěm z úhrny do 10 mm a v bouřkách může výjimečně i spadnout i 20 mm. Tam je ale problém, těch 20 mm samozřejmě by už mohlo stačit, ale ty bouřky budou hodně lokální, takže uvidíme, kolik toho ještě spadne. Zatím se zdá, že v úterý by mohlo zapršet na většině území Čech a ve středu pak i na většině území Moravy a Slezska, takže to nebezpečí požáru se pravděpodobně zmírní. Nicméně pak zase bude srážek ubývat, od pátku se už budou objevovat jen místy anebo ojediněle, takže pak to sucho se bude zase zvětšovat. Takže nějaký výhled, kdy už by trvale to sucho skončilo, zatím bohužel není v dohledu.
0: Výhled počasí i s ohledem na riziko požáru nabídla ve vysílání nočního radiožurnálu meteoroložka Marie Ostrčilová. Mluvila s ní moderátorka Patricie Strouhalová.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Před kamerou stála poprvé v 6 letech. Bylo to v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle na Vinohradech nebo ve filmech Ucho či Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu a také i v televizi. A včera tato legendární česká herečka oslavila 95. narozeniny.
1: Teď jsem závist mocná a prachatá.
2: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
3: Máš tady večeři, Fanny?
2: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
4: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
2: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
5: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá, tak jak je hodně dlouho.
6: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvažu.
2: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Radio Žu.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
1: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Do rozhovoru o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Sparta v prvním kole nadstavby fotbalové šance ligy porazila Jablonec 2-0. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během pondělí by se situace mohla dál zlepšovat.
3: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
4: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
3: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.
5: My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
3: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
1: Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoazijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu šéfa hnutí ANO do čela české vlády.
6: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a přes ten plynovod.
7: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraj summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Záchranáři během nedělního pražského maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro 3x víc než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice, 3 byli ve vážném stavu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu, kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno.
8: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
9: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
10: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
9: Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty na úvod ligové nadstavby zvítězili na Letné nad Jabloncem 2-0. Podle trenéra Severočechu Luboše Kozla se zápas zlomil v závěru první půle, kdy byl nejprve vyloučen hostující Sobol a následně se v nastaveném čase domácí dostali do vedení.
11: Bohužel samozřejmě ta červená karta úplně změnila ten zápas, řekl bych, že ho i trošku jako zabila a od té chvíle samozřejmě to bylo nervózní o přežití. Bohužel krom toho, že teda dostaneme červenou kartu, tak jsme ani neuhráli těch 5 minut, aby jsme to do půle uhráli s nulou. Sparta se dostala do vedení, takže s tímhletím stavem a s 10 lidma v poli jsme věděli, ta druhá půle bude těžká.
1: Sparta v tabulce ztrácí 8 bodů na vedoucí Slávy, o dalších 10 bodů zpátky je Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Teplice ve skupině o udržení remizovaly 1-1 se Slováckem. V soutěži se tak s jistotou zachrání Zlín a Mladá Boleslav.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D2 za Brnem a omezení na pražském okruhu před plzeňskou dálnicí. Na D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Na prvním kilometru u nájezdu od nákupního centra havarovalo osobní auto. Stojí Ukrajince spolu s policií, takže s opatrností projedete plynule. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se ještě pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Už je to bez kolony, projíždí se plynule. A s novým omezením počítejte na dálniční křižovatce u Olomouce. Ve sjezdu z dálnice D46 od Brna na D35 směr Ostrava budou silničáři až do večera opravovat vozovku a průjezdný bude pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A přes den čekáme přechodně polojasno a teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a dnes máme pondělí 4. května. Předčasným porodem končí v Česku podle lékařů každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti. Na speciální novorozenecké oddělení se podíváme v nočním radiožurnálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: V Olomouci se lékařům v nedávné době podařilo zachránit dvě předčasně narozené holčičky, které při příchodu na svět nevážily ani půl kila. Neonatologická centra se v Česku starají o děti těsně po porodu a právě ona mají v péči i nedonošená miminka.
1: Honzíko, vy jste říkala, že bude rok příští týden?
2: 6.5. ano.
1: Vidíme, že prospívá.
2: Ano, ano. Sociálně prospívá velmi, takže velmi, velmi kontaktní a chodíme teda pořád každý 14 dní nebo každý 3 týdny na fyzioterapii do Motola. Ne, že by bylo něco opravdu jako špatně, ale je to spíš o té kvalitě toho pohybu, tak aby on neměl později problémy třeba s páteří.
3: Zdenka Haverliková je veselá, usměvavá žena. Jak ale vypráví, ne vždycky to tak během těhotenství bylo. Komplikace nastaly na konci 32. týdne.
2: Takže jsem se jako z minuty na minutu ocitla v Motole a tam teda jsme vydrželi ještě 4 dny, 2 v jednom a potom to bylo teda rychle už císařský řez, vlastně v tom 33. týdnu.
3: Honzík vážil necelá 2 kila a ani tak nepatřil k nejmenším miminkům v inkubátorech. Měl podporu dýchání a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
2: Ale to byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne. Já jsem sice viděla fotky miminka, ale vypadá jako na těch fotkách jako docela velký, ale pak když ho vidíte v tom inkubátoru, tak tam byly trošku potoky slz, ale už ten druhý den jsem dostala nabídku, že bych mohla klokánkovat, což teda byl jako úplně ten nejkrásnější okamžik, když vlastně to miminko máte na holý hrudi.
3: Zdenka Havrlíková spolu s Honzíkem odjeli domů z nemocnice po měsíci. Pocit, že po předčasném porodu dopadne jejich příběh dobře, rodině prý dodali informace. A to nejen od zdravotníků, ale i od Nedoklubka, neziskové organizace, která v těchto chvílích pomáhá.
4: Z vlastní zkušenosti sami vlastně s kolegyněmi víme, jaké to je, co ty maminky cítí nejčastěji, jak si dávají třeba za vinu to, že to miminko přišlo na svět dřív. Co mohli udělat jinak v tom těhotenství, nebo jak se na to mohli připravit, i když my víme, že připravit se na to nedá, i když maminka ví, že už se něco děje a že to miminko přijde na svět dřív.
3: Říká ředitelka Lucie Žáčková.
4: Čili ta naše prvotní snaha opravdu je co nejdříve dodat rodičům informace, podporu a pocit, že v tom nejsou sami, že jsme to taky prožili a že jsme tady teď pro ně a že se na nás mohou obracet a nebo hledat odpovědi vlastně na ty svoje otázky, které se jim v hlavě honí.
3: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti, říká lékař novorozeneckého oddělení fakultní nemocnice Olomouc Martin Vita.
5: Tam ta péče je hodně intenzivní, zaměřená především na to, aby jsme udrželi všechny životní funkce, aby orgány pracovaly tak, jak měly.
3: A důležité je prý i zapojení rodiny.
5: I u těchto malinkých dětí, které váží sotva 0,5 kila nebo více než 0,5 kila, tak se snažíme, aby mohly být co nejužším kontaktu s rodinou, aby si maminka mohla dítě vzít na sebe. A neděláme to jenom kvůli jako rodičům, děláme to i kvůli dětem, protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
3: I teď se v Olomouci starají zdravotníci o velmi malé, předčasně narozené dítě. A v nedávné době se jim podařilo zachránit 2 holčičky, které neměly ani 400 gramů. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Alvaro Soler a Marta Santos s vámi byli v nočním radiožurnálu a míříme do Havířova. Město totiž zaplatilo přes 1 000 000 korun za opravu rugbyového hřiště v areálu haly Slavie, které bylo poničené po loňských městských slavnostech. Těžké nákladní auto tam vyrylo v trávníku hlubokou rýhu. Sotva se rugbysté po opravě na hřiště vrátí, Havířov tam plánuje městské slavnosti uspořádat znovu.
1: Vedlo to odprostřed zhruba od střídaček, které rugbysté mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Darja Škutová za Havířov sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice jí chce vymáhat. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je přesně 15:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodi, které uvízly v Perském zálivu, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americké velitelství CENTCOM oznámilo, že na to vyčlení letadla a lodě. Trump řekl, že jde o humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Irán v reakci na to uvedl, že by to mohl považovat za porušení příměří. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jiho západu Čech. Situace by se měla začít zlepšovat ode dneška a během pondělí se objeví první přeháňky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu a ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která je mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Izrael schválil plán na nákup dalších letek stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovalo o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. A podle serveru Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 od společnosti Lockheed Martin a 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing. A voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla méně kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva. Mezi budoucí opatření patří hlavně práce s sedimenty v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu. Sport. Házenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné i po druhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém duelu porazili obhájce trofeje 31-24. Západočeši odvrátili i druhý mečbol soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na D2 u Brna. Na dálnici D5 se vyhněte překážce u Plzně, pokud jedete směrem na Rozvadov. Za odbočkou na Stot a do Mažlice na 90. kilometru leží na vozovce předmět. Na dálnici D2 pozor na nehodu u Brna ve směru na Bratislavu. Na prvním kilometru u nájezdu od nákupního centra havarovalo osobní auto. Vyšetřuje to tam policie, i tam projíždějte opatrně. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem od Ostravy. Na kilometru 199 zastavilo nákladní auto. Budou tam řešit defekt pneumatiky, tak pozor na pohyb lidí okolo. A na silnici 20 zpomalte před Pískem ve směru od Plzně a Prahy. Za nájezdem od Chlaponice na kilometru 157,5 stojí vozidlo. Zřejmě po střetu se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přeháňky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Podvodníci zneužívají onkologicky nemocné děti, z podezřelých sbírek mají miliony.
6: Kriminalisté prověřují podezřelou sbírku na onkologicky nemocnou Karolínu.
7: Tam nevíme vůbec nic o těch organizacích a hlavně ty sbírky pak mizí.
8: Podle zakládacích listin a dalších digitálních stop za nimi stojí konkrétní lidé z Izraele.
6: Videa a fotky nemocné dívky vznikly na soukromé klinice Angelholm v ukrajinských Černovicích.
9: Dávají od toho úplně ruce pryč.
4: Podezřelé sbírky na nemocné děti. Zakládají je v Izraeli, děti nechávají vyfotit na Ukrajině a sbírky se pak objevují na Facebooku i v Česku. Kdo za nimi stojí a kam míří vybrané peníze? To zjišťovali reportéři Radiožurnálu, Jana Magduňová z domácí redakce a Vojta Gavrněv z našeho investigativního týmu. Dnes je pondělí 4. května. Ahoj Jano, ahoj Vojtěchu, vítejte u nás ve Vinohradské 12.
7: Děkujeme za pozvání.
9: Díky za pozvání.
4: Díky, že jste přišli oba. Nevzdávejme to s Karolínkou, takový název dostala facebooková stránka upozorňující na sbírku na údajně onkologicky nemocnou Karolínu. Na fotkách, když jsem se na to díval, je malá holčička bez vlasů a její, tedy údajná maminka, žádá o příspěvek na její léčbu. Jak rychle se na Karolínku vybírali v Česku peníze, protože ta sbírka už tam nějakou dobu visela na sociálních sítích?
7: Co jsem se dívala do knihovny reklam na Facebooku, ze které se to dá vyčíst, jak dlouho ta kampaně v Česku byla, tak to byly celé 3 týdny. Cílová částka na tuto sbírku bylo 15 milionů korun, když my jsme to zaregistrovali, tak už bylo vybráno 10 milionů korun. A do týdne to zmizelo.
4: Takže docela dost peněz. Nicméně jste zjistili, že tam něco nehraje. Neseděl popisek, co se tam vůbec psalo?
9: Popravdě mě to bylo jasné na první pohled, ale to proto, že už nějaký čas se tímhle tématem zabýváme a můžu naznačit, že jsme na to tak trošku čekali, až se tahle kampaň objeví.
7: V každém příspěvku na Facebooku byl vždy odkaz, na který lidi měli kliknout a dostali se na nějakou platební bránu. A ta platební brána byla víceméně skopírovaná ta stránka facebooková, to znamená stejný text, který tam psala ta údajná matka Karolíny, totožné fotky a platební brána byla v eurech, což už je třeba známka, že bychom měli trošku zbystřit, že neplatíme v korunách, ale v eurech.
4: Ta rodina neexistuje, Karolínka neexistuje, maminka není maminka Karolíny?
9: Velmi pravděpodobně Karolínka existuje, dost možná se jmenuje Karolínka. Nejspíše nemocná, zřejmě bude onkologicky nemocná. Není jisté, jestli ta diagnóza, která je tam napsaná, přesně sedí. Ty fotky vznikly na Ukrajině v jedné soukromé klinice, kam jsme se vydali podívat.
4: Kde přesně je?
9: Je to klinika soukromé společnosti Angelholm v asi 1/4milionovém městě Černovice na západě Ukrajiny. Soukromá klinika uprostřed velkého areálu oblastní nemocnice.
4: Jak to tam vypadá? Je to úplně běžná, klasická klinika, jakou můžeme potkat v České republice, jak si to mám představit?
9: Myslím, že to poměrně velká firma, má spoustu poboček po městě, centrálu prostě v nové moderní budově, je to rozhodně fungující klinika, kam lidé skutečně chodí za léčbou a v jedné z těch budov v oddělení zobrazovacích metod z nějakých důvodů vznikly právě tyhle propagační materiály.
10: Jsem Karina, maminka 11leté Karolínky. Píšu tyto řádky v noci, kdy má dům tichonce spát, ale místo toho se celé mé nitro chvěje. Skoro každá máma zná ten strach a neustálé obavy o své dítě. Ale dokud ten okamžik skutečně nepřijde, netušíte, jak hluboko může taková hrůza sahat.
4: Co je na tom zajímavé, tak Karolínka není jediný případ podobné sbírky, který se na Facebooku objevil. My, Jano, už jsme loni mluvili o jiných případech, podobných případech. Ty si nám vyprávěla o sbírce Společně zachráníme Elenu. Tehdy šlo taky o údajně onkologicky nemocnou holčičku. Stopy tehdy ale vedly ne na Ukrajinu, ale do Izraele. Je mezi těmi případy Eleny a Karolínky nějaké pojítko, na které jste třeba teď společně přišli, když jste se zajímali o Karolínku?
7: Těch pojítek je několik. Všechny ty sbírky vlastně jsou úplně stejné. Je to úplně stejný modus operandi. To znamená, je nějaký facebookový příspěvek, kde údajná matka tvrdí, že má smrtelně nemocné dítě a nutně potřebuje léčbu v zahraničí, velmi často v Americe. Vždy je k tomu odkaz na platební bránu. Ta platební brána je vždy v zahraniční měně. A co jsou další pojítka, je například ta platební brána, je zřizovaná přes pořád stejné platformy. Já jsem těch sbírek mapovala několik, já už tady tyto případy mapuju přes 2 roky. Takže už jsem narazila na spoustu onkologicky nemocných dětí, nebo na sbírky těchto dětí. A ty platformy jsou dvě. Jedna se jmenuje Drouf, druhá GEEV. Obě platformy jsou z Izraele. To znamená, všechny ty sbírky na tyto děti spojuje to, že ty stopy vedou do Izraele. Ale fotografie jsou z Ukrajiny.
11: Dobře, tak platformy, platební brány jsou stejné, fotografie vznikají na Ukrajině, sbírky jsou organizovány z Izraele, takže za nimi i stojí ti stejní lidé, za všemi těmi, o kterých jsme tady zatím mluvili?
7: Tam jde o to, že u každé sbírky my neobjevíme vždycky stejné penzum informací, ale my u každé sbírky objevíme vždycky nějaký střípek celého toho problému. To znamená, například u té Karolíny jsme zjistili, že ta platforma je pořád ta stejná, ta GEEV.
11: Jasně.
7: Ta je stejná, jako byla třeba předtím u Eleny. U Eleny jsme zjistili zase nějaký další střípek do té skládačky. A u dalších dětí jsme objevovali další a další chyby těch pachatelů. Oni nedělají pořád stejné chyby, nedělají stejné chyby u každého toho dítěte. To znamená, já ti neumím teďka říct, že všechny tyhle osoby mají společné tady tyhle věci. To nejde říct, protože já vlastně ty pucle skládám ze všech těch sbírek dohromady.
11: Tomu rozumím, ale ty organizace, které ty sbírky pořádají, ty jsou totožné, to jsou známá jména.
7: Tam je problém, že každá ta organizace má jiné jméno. U Karolinky se ta organizace jmenovala Kids for Angels, u Eleny to bylo Sunshine for Kids, to znamená, ty jména se liší. Ale to, co mají společného, je, jak ta stránka vypadá. Vždy je tam logo, název té organizace a žádné informace. Maximálně se můžete dostat na nějaký rozcestník nebo na nějaký formulář, kde vyplníte jméno a mail, že máte třeba nějaký dotaz, ale že byste měli nějaké kontakty nebo třeba finanční zprávy té organizace, nebo že pomáhají více dětem. Tam vlastně nejsou u těch organizací ani další děti, kterým pomáhají. Vždycky je tam jen ta jedna dívka nebo jedno dítě, kterému pomáhají. A to, co mají ještě společného dalšího, je, že jakmile se ta částka vybere, tak ta stránka mizí.
11: Tak ta stránka mizí. A ta stránka taky musí být někde registrovaná, ne?
7: Je registrovaná, ale bývá to velmi anonymizované, to znamená, tady z těchto věcí se dozvíme úplně minimum věcí, ale zase u jedné sbírky ta anonymizace jim vypršela a nepohlídali se to znamená, objevily se tam ty údaje, kdo tu stránku zakládal a díky tomu jsem třeba přišla na nějaká konkrétní jména, která mě už ukázala, kdo třeba by za těmi sbírkami mohl stát.
11: Ta konkrétní jména, ti lidé, ti sídlí teda v Izraeli?
7: Přesně tak. Máme dvě jména, co se nám podařilo získat. Jedno je žena Šuli Zlocky Segalová, je z Izraele, z Jeruzaléma, a druhý je muž David Margaliot, taky z Izraele.
11: Podařilo se vám je třeba zkontaktovat? Jak to vysvětlují?
7: S tou ženou Šuli Zlocky Segalovou jsem si psala. Dal se dohledat e-mail, to znamená, jsem ji kontaktovala. Ona ještě byla spojená s úplně jinou sbírkou, která ani nebyla v Česku. Nicméně ta charitativní organizace, která stála za tou sbírkou, byla úplně totožná, nebo sesterská organizace, která stála zase za sbírkou na jedno dítě, které bylo i v Česku nebo na českém Facebooku. A té jsem se ptala, co má teda společného s těmito organizacemi, a začala se prostě vymlouvat, že nic, že to byl klient před několika lety, že vlastně to dostala jen zadané a už o tom nic neví a že pracuje jenom s zavedenými organizacemi. A přitom to vlastně vůbec nesedělo. Ona tvrdila, že dělala jenom nějaké, že nastavovala marketingovou kampaň na Facebooku, a přitom já vím, že i zakládala web té neziskové organizace, že ona tam byla jako to jméno toho kontaktu.
12: Byli to moji klienti jen na krátkou dobu, někdy před 3 lety. Nic víc nevím. S tou asociací jsem neměla žádný kontakt už několik let.
11: A ten druhý člověk?
7: A ten druhý člověk se nám neozval.
11: Mluvili jsme o několika sbírkách, o několika dětech. Všechny fotografie, které se pak objevily na sociálních sítích, vznikly na té konkrétní ukrajinské klinice?
9: My máme zmapované teda v tuhle chvíli 4 kampaně, které běžely i v České republice, a všechny ty materiály byly vytvářené na téhle jedné konkrétní klinice. Většinou jsou to záběry od CTčka neboli počítačové tomografie, prostě při nějakém jako lékařském vyšetření. Zjistili jsme, že tohleto natáčení a focení organizovala zaměstnankyně té kliniky jménem Teťána Kaliavka. Nicméně ta klinika od ní dává ruce pryč. Když jsem se na tu kliniku vydal se ptát, tak nejdřív první reakce bylo ticho. Já jsem samozřejmě dopředu jim několik týdnů psal, potom jsme tam zkoušeli volat, to bylo nemožné se dovolat. Ta linka byla prostě přetížená, když jsem tam přišel s překladatelem na recepci, vyžádal jsem si někoho z vedení té kliniky, tak už okamžitě zareagovali, přišli 2 právníci. A jejich reakce byla v podstatě jednoduchá.
13: Vaše posvědčení, vaše zapytání.
9: řekli, že na nic odpovídat nebudou a pokud mám novinářské dotazy, tak je musím nechat v písemné podobě na recepci i s dokladem, s nějakým novinářským průkazem ofoceným a tak dále. Myslel jsem si, že tím to končí, že mi prostě znovu neodpoví. Ale když jsem se dozvěděl i přímo na místě nějaké další detaily, nějaká konkrétní jména a napsal jsem jim, že vlastně přesně vím, kdo přesně do toho byl zapojený, tak mi konečně odpověděli a vysvětlili mi, že skutečně to focení a to natáčení organizovala zaměstnankyně té kliniky, ale že když to zjistili, tak s ní rozvázeli pracovní poměr.
11: A to byl její nápad, Teťány, že bude organizovat to focení, že bude ve spolupráci s lidmi z Izraele a teď nevím, spolupořádat ty sbírky, nebo jaká byla její role v tom?
9: Přímo s ní se nám nepodařilo spojit, ale mluvili jsme s Olenou Firsovou. Olena Firsová je matka Viktorie.
11: To byla matka jednoho z těch dětí, které se potom objevily na těch sbírkách.
12: No a pak mi zavolali novináři z BBC a řekli mi, Oleno, na vás, na vaše dítě se nezákonně vybírají peníze. Velké peníze.
9: Vybralo se tam asi 16 milionů korun. Ona ale dostala jenom v přepočtu asi 30 tisíc korun.
12: Bylo to tak, že mi sama zavolala zaměstnankyně z Angelholmu a představila se, že zastupuje dobročinný fond a že nám chtějí pomoci. No a tím to všechno začalo.
9: Přišli nějací organizátoři té sbírky, natočili si, nafotili nějaké materiály a tahle ta maminka toho dítěte už potom neměla žádný vliv na tu samotnou kampaň. Sice jsme si mohli přečíst nějaké její srdcerivné vzkazy, prosby o peníze, ale to už nepsala ona. Je to velmi smutný příběh, ona je tím vlastně zdevastovaná, protože to dítě trpí podle diagnózy, vlastně nemá šanci na vyléčení, je v paliativní péči. Ona se stala součástí nějakého podvodu, ta maminka teda, ale zároveň o tom zřejmě vůbec neměla žádné tušení.
11: A ta klinika, kromě toho, že přišli dva právníci, kteří s tebou mluvili a potvrdili ti některé ty informace typu, že paní Teťána do toho byla zapojena, tak jak to vysvětlují? Věděla o tom ta klinika? Nevěděla?
9: Ne, oni opakují, že klinika nedala žádné svolení k žádnému natáčení, focení, že o žádných sbírkách nic nevěděli, že poté, co to vyšlo najevo, tak proškolili všechny svoje zaměstnance s tím, že žádné takové sbírky se tam nepořádají a že není dovoleno bez povolení natáčet, fotit a tak dále. Dávají od toho úplně ruce pryč.
11: Ty jsi říkal, že teda jak paní Olena, její dcera Viktorie byly do toho vtaženi těmi lidmi, tak ať už Karolína a nebo ty další děti, že se na ně vybíraly ty miliony. Jana tady mluvila o 10 milionech korun, které se vybraly v posledních týdnech na Karolínu jenom v Česku.
13: Ne,
11: na
13: tady
11: světě.
13: Je to na světě. Tady vždycky ta facebooková kampaň má několik jazykových mutací. A na té stránce, kde je ta platební brána, tak tam vidíte i seznam donorů. Já jsem si nejdřív myslela, jestli to není třeba falešný seznam.
11: No.
13: A já jsem začala oslovovat ta jednotlivá jména. Někdo to tam daroval peníze anonymně, ale spousta lidí napsala celé své jméno a třeba rodina Hrdličková a zdraví Karolínu a držíme pěsti, dali tam vzkazy. To znamená, já jsem pak hledala ta jména na Facebooku, protože jsem si říkala, ta kampaň jela na Facebooku, budu je hledat na Facebooku a sedělo to.
11: A sedělo to.
13: Sedělo to. Opravdu jsem našla třeba 5-6 lidí, kteří opravdu přispěli, potvrdili mi, že přispěli. Já jsem si pak cíleně vyhledávala lidi, kteří přispívali vysokou částku. A ptala jsem se jich, jestli opravdu přispěli a pan zrovna jeden, který přispěl, myslím, 250 euro, tak mi to potvrzoval, že přispěl, držel se za hlavu, že naletěl a bude se snažit samozřejmě peníze získat zpátky.
11: A kam ty peníze teda pak jdou, když nejdou těm dětem, které mohou a nemusí být vážně nemocné? Teda,
13: jediné,
11: jak jsem
13: co víme,
11: rozvěděl.
13: Tak ta platební brána je opět izraelská. Byla u jedných sbírek, jo, zase se to nedá říct o všech. Například u té Eleny, tak to byla izraelská platební brána. U Karolíny už to nebyla izraelská platební brána, to už bylo, myslím, nějaký britsko-irský nebo americko-irská společnost, která ale umožňuje tady tyto platební brány spouštět na stránkách. Takže já vlastně neumím přesně říct, kam ty peníze tečou. S největší pravděpodobností to bude Izrael, protože všechno kolem je izraelské, ty platformy jsou izraelské, takže nejspíš to jde někam do Izraela.
11: A že by ty rodiny, které k tomu byly teda zneužity k té kampani, že by dostali nějaké větší obnosy peněz, to se vám nepodařilo potvrdit, třeba paní Olena?
9: Tam přímo víme, že ty peníze vybrané v té samotné sbírce nedostali, tak dá se předpokládat, že v dalších případech to bylo podobné.
13: A to stejné, my jsme mapovali i případ Hektora, který už to už bylo před několika lety. Hektorova maminka byla z Mexika, Hektorův příklad vůbec nebyl v Česku, ale co na něm bylo důležité, že na něho pokračovala kampaň i ve chvíli, kdy ten chlapec zemřel. To znamená, jeho maminka byla velmi aktivní na sociálních sítích. Dělala tam dokonce i nějaké jako sama sbírky, že prodávala klíčenky nebo nějaké drobnosti, aby měli na cestu na chemoterapii do hlavního města. To znamená, pokud by ta sbírka byla skutečná, opravdu by na Hektora vybrali ty miliony, jak to vypadalo, tak přece rodiče pak nemusí dělat tady takovéhle věci.
11: Řeší to policie ty případy? Má v tom nabito?
9: Policie se tím posledním případem Karolínky začala zabývat po našem upozornění, po té, co vyšla naše reportáž. Je to komplikované, protože pokud jde o podvod, tak jsou pachatelé zřejmě možná z Izraele, nějaké materiály vznikaly na Ukrajině, adresa té charitativní organizace, přes kterou to tentokrát bylo organizované, oficiálně je v USA, byť to zřejmě není pravé sídlo žádné společnosti, čili je to skutečně jako mezinárodní. A teď ti okradení jsou Češi, Poláci, Slovinci a další národy.
11: Podle těch mutací, v jakých se to objevovalo na Facebooku.
9: Ano, ano, ano. Takže je to velmi komplikované vyšetřovat. Já jsem o tom mluvil s vyšetřovatelem Ondřejem Kaprem z policejního prezidia, který se specializuje na online podvody. A těch problémů je tam hodně v tom vyšetřování.
14: I když se dopátráte k nějaké osobě, tak to ještě neznamená, že ta osoba to skutečně udlala. To znamená,
9: většina těch vlastně okradených nebo oklamaných lidí přijde jenom o menší částky, většinou je to třeba 10 euro, 20 euro.
14: Vím, že když takové oběti pozveme k nám na výslech někam, tak oni často to jako bagatelizují nebo říkají, že si nic nepamatujou, prostě s tím nechtějí mít nic moc společného, protože...
9: Prostě ani jim to nestojí za to, aby třeba šli někam podávat nějakou svědeckou výpověď, raději nad tím mávnou rukou, pokud se vůbec dozví, že šlo o podvod, protože většina lidí to prostě vůbec nezjistí.
11: A že by policie kontaktovala třeba Facebook a Facebook sdělil informace o tom, kdo tu sbírku založil a podobně, tak to se neděje, to nemůže, nemá takovou pravomoc policie.
9: V tomhle případě policie zatím na začátku vyšetřování, Facebook myslím asi ještě během toho dne zablokoval tu českou mutaci.
13: No my jsme totiž do všech příspěvků v té kampani začali postovat odkaz na naši reportáž a varovat lidi, že se obáváme, že by mohlo jít o podvod. A opravdu během pár hodin to zmizelo. Opět nemůžu přesně říct, jestli to stáhli organizátoři nebo to zatrhl Facebook, protože s Facebookem je trošku problém, co se týká nahlašování. V případě Karolíny jsem si všimla, že ještě den předtím, než jsme to zveřejnili, tak Facebook už zablokoval jednu z těch reklam, které tam byly nastavené. Tam bylo asi 30 reklam, které jeli.
11: Aby to podpořilo ještě ten algoritmus, aby se to zobrazovalo
13: přesně
11: více
13: tak,
11: lidem.
13: Tak bylo 30 reklam nastavených. Oni měli různé zacílení, ale většinou prostě všichni lidé v Česku. A jedna reklama už byla zablokovaná Facebookem z nějakého důvodu, že porušuje zásady Facebooku. A ostatní ale jeli dál. A u těch předchozích kampaní jsem si všimla, že to často trvá, než to Facebook zatrhne. Dokonce v případě Eleny, což bylo před tím rokem, jsem mluvila s jednou obětí a ta to nahlásila Facebooku, že se jedná o podvod a Facebook ji odepsal, že si to nemyslí, že to je podvod. Takže i z tohohle hlediska je velký problém vlastně tohle zastavit.
11: A je tohle to jenom vrchol ledovce, o čem se bavíme? Já vím, že ty si, Vojto, říkal 4 sbírky, že se takhle odhalily, tak ono jich může být 10, 15, 20. Jenom o tom pořád nevíme. Možná se pořád na Ukrajině fotí, nebo ne?
9: Mě teda ujišťovali, že už se tyhle sbírky tam nefotí, že tam nic takového nevzniká.
11: Teťana už tam nepracuje.
9: Teťana už tam zřejmě nepracuje. Na druhou stranu víme, že tam těch dětí zdokumentovali víc a nevíme kolik. Přesně. Nevíme, kolik takových příběhů už použili. A jak jsem říkal na začátku, my jsme čekali, kdy tahle kampaň přijde. Jana mi říkala, podívej, poslední byla někdy před Vánoci, tak si myslím, že tak v březnu odstartují další. A skutečně na konci března přišla další a jak když jsem jí zahlíd v tom svém feedu na Facebooku, tak mi to bylo okamžitě jasné. Takže je možné, že se tyhle věci objeví a stejně jako můžou třeba změnit diagnózu, tak taky můžou takovouhle sbírku vytáhnout za 5 let.
11: Mají ti okradení přispěvatelé šanci na vrácení peněz? Jana říkala, že se o to někteří budou chtít snažit. Vy dva jste říkali, že někdy jsou to tak malé částky, že se o to ani ti lidi snažit nebudou chtít. Tak ale třeba ten, co poslal 250 eur?
13: Je tam šance, teoretická. Můžete zkusit reklamovat u své banky, protože je to karetní převod, platí se to přes Google Pay nebo Apple Pay, takže by teoreticky ta šance mohla být. Ale jestli se to opravdu podaří, těžko říct. Ta oběť, se kterou já jsem mluvila, ten muž, tak říkala, že i banka mu doporučila prostě to zkusit reklamovat, že třeba to vyjde.
11: Na co si mají dát lidé pozor? Co je má upoutat, aby si řekli, to není pravé,
13: když je ta sbírka moc agresivní. Tady ty
11: naléhavá,
13: sbírky,
11: apelativní, jo?
13: Přesně tak. Když je, tady ty sbírky na onkologicky nemocné děti jsou, když to čtete, tak to hrozně bolí. Kromě toho, že teda trošku tušíte, že to je strojově překládaný text, tak ten text je opravdu velmi srdcerivný. A pokud ta sbírka je opravdu takhle až agresivně, emotivní, tak bych trošku zbystřila. Ale zase může to být prostě metoda, jakým způsobem vybrat to hodně peněz. Druhá věc, která je vlastně ještě důležitější, je koukněte se, kdo tu sbírku organizuje. Pokud je to nějaká platforma, pokud je to organizace, kterou znáte, která se objevuje často v médiích, která hlavně o sobě zveřejňuje informace, potom už bych jí třeba více důvěřovala. Je hrozně důležité, aby ta charita říkala, co vybírá, na koho vybírá, co se s těmi penězi děje, jakmile ty peníze vyberou, protože velmi často vidíme potom ty příběhy, vybrali se peníze tady na Martinka, tak vidíme, jak vlastně postupuje ta léčba. Vidíme, že ta organizace vybírá na další děti, na další projekty. To v případě tady těchto pseudocharit opravdu jako není.
9: Oni vlastně zaútočí na emoce a člověk má tendenci okamžitě pomoct, okamžitě přispět. Možná stačí dát tomu 2-3 minuty, podívat se a vlastně velmi rychle člověk zjistí, že to vypadá velmi podezřele.
11: No, nebo mohou lidé sledovat a poslouchat vaši práci, protože o tom informujete dlouhodobě. Moc krát díky, že jsme se o tom mohli tady společně ve Vinohradské 12 pobavit.
13: Děkujeme.
9: Já děkuju za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska dvojice našich reportérů, Jana Magduňová a Vojta Gavriněv. Přišli s tématem podezřelých sbírek na onkologicky nemocné děti. To je důležité téma, kromě toho tedy, že odhalili sbírky, které patrně nehrají fair, tak zároveň upozornili, na co si dát bacha, pokud se rozhodnete někomu přispět. Moc jim za tu práci děkuju. Závěrem mám pozvánku. 20. května bude v Pražském kulturním centru Vzlet konference Křehká bezpečnost. Pořádají Český rozhlas Plus a bude tam celá řada zajímavých hostů, třeba laureátka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvejčuková nebo bývalý šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Přijet by měl dokonce i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužný. Lístky ještě jsou, seženete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis dodá Martin Matějka.
3: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vláda ve Francii povolila kompletní vyřazení a rozebrání své nejstarší jaderné elektrárny. Útočník Dallasu Radek Faxa nepojede na mistrovství světa v hokeji, klub ho neuvolnil. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru se v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během dneška by se situace mohla dál zlepšovat. Hasiči likvidují také lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí 3. stupeň požárního plachu ze 4. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka je zasažená plocha mladého smíšeného lesa velká asi 20 hektarů a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požáru musí dopravovat kyvadlově.
4: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
3: Škodu a příčinu požáru teď hasiči zjišťují společně s policií. Francouzská vláda povolila kompletní vyřazení jaderné elektrárny Fessenheim z provozu. Vyplývá to z dekretu, který podepsal premiér i ministr hospodářství. Francie vypnula elektrárnu Fessenheim poblíž německých a švýcarských hranic před 6 lety. Následovalo odebrání paliva a příprava na demontáž.
5: Vypnutí nejstarší jaderné elektrárny ve Francii bylo tématem prezidentských voleb před 4 lety a znovu se o něm mluví i teď před prezidentskými volbami příští rok. Kandidátka nacionalistů Marine Le Penová tvrdí, že bylo chybou Fessenheim vypnout a že bylo možné životnost elektrárny prodloužit. Vládní dekret počítá s rozebráním reaktorů i s detailním harmonogramem vyřazení elektrárny. Operace se bude odehrávat ve 4 etapách: demontáž, dekontaminace, demolice a obnova celého areálu. Práce mají být hotové nejpozději do června roku 2048. Energetická společnost EDF chce v blízkosti bývalé elektrárny postavit továrnu na recyklaci slabě radioaktivních kovů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Plzní projel tradiční konvoj svobody do jedné z nejvýznamnějších akcí každoročních oslav konce druhé světové války se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. A v jeepech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
6: Že se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
7: Mává tady koloně.
6: Majka Vatsklář.
7: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
8: Je to perfektní.
7: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
8: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
7: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu, který s národním týmem na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku nebude. Informaci potvrdil a důvody vysvětlil generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr.
9: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
3: Švédské hry začnou Češi ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května proti Dánsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu před sjezdem na Plzeň. Na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru na Prahu. Za odbočkou na Tuřany a Slatinu na kilometru 199 stojí nákladní auto kvůli defektu pneumatiky. Zabírá odstavný pruh, kolem se pohybují lidé. Na D2 na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu vyšetřují nehodu. Na prvním kilometru u nájezdu od nákupního centra havarovalo osobní auto a policie je na místě. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomalte u sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je provoz svedený do levého pruhu. Na vozovce v pravém pruhu pracují silničáři, projíždí se zatím plynule. A na silnici 20 pozor na překážku před Pískem ve směru od Plzně a Prahy. Za nájezdem od Chlaponic na kilometru 157,5 leží na vozovce zražené zvíře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji dobré časné ráno všem, ladíte stále noční Radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je pondělí 4. května. Terapeutický program pro řidiče, kteří na silnicích spáchali závažné přestupky, funguje už 2 roky. Za tu dobu se ukázalo, že jeho absolventi opakují chyby v provozu méně často než ti, kteří programem neprošli. Další detaily zjišťovalo Centrum dopravního výzkumu a vy je v nočním Radiožurnálu uslyšíte už za okamžik.
1: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.
11: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
12: Come on. Let's do this, gang.

0: Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 tisíc lidí a ti, kteří terapii podstoupí, chyby opakují méně než motoristé, kteří na terapii nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zajišťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu tónu budete foukat.
2: Ano, to jo, ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaké tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Třeba psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlostí. Mají vlastně takovou větší variabilitu v tom, jak vyhodnocovat ty situace v dopravě, že ne vždycky musí jít o nějaký úmysl.
4: Na sezeních řidiči s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Na dalších setkáních pak probírají třeba účinky alkoholu a drog. Další témata pak může terapeut přizpůsobit konkrétní skupině, popisuje Sandra Kolečkárová.
6: Moc se zaměřujeme na distrakci, překračování rychlosti, agresivitu, jak zasahují emoce do řízení. A páté setkání slouží k tvorbě osobní strategie změny. Klienti mají za cíl představit si nějaké kroky, které by mohli učinit.
4: Ty mají mít pozitivní vliv na řízení, ale i přesah do života řidičů. Program ale od jeho zavedení neabsolvovali všichni, kterým ho zákon určuje, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Zákaz řízení motorových vozidel byl udělen více než 44 tisícům řidičů. Z toho jich téměř 7 tisíc program již absolvovalo a řidičské oprávnění jim bylo vráceno. A u 15 tisíc řidičů zákaz řízení už skončil, ale řidičské oprávnění jim zatím vráceno nebylo. Program pravděpodobně ještě neabsolvovali.
4: To se podle Pavla Řezáče z Centra dopravního výzkumu stává třeba u lidí, kteří mají dlouhodobý problém s alkoholem.
5: Ten alkohol je silnější, oni nedokáží fungovat tak, aby dokázali pětkrát za sebou přijít ve stejný čas na stejné místo a nějak tam být aktivní, takže prostě nepřijdou.
4: Podmínkou získání certifikátu je totiž aktivní účast ve střízlivém stavu. Při porušení pravidel musí řidič naplacený kurz znovu. Za jeden přitom zaplatí kolem 13 tisíc korun. Samotná terapie ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje Alena Míl z ministerstva dopravy.
7: O vrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vladimír Mišík vám dělal společnost v nočním radiožurnálu. A ve službách pro lidi bez domova bývá podobná rekonstrukce spíš výjimkou než pravidlem. V Záblatí na Prachaticku ale jednu takovou velkou opravu dokončili. Rozsáhlou modernizací prošel tamní azylový dům svatého Petra pro muže. Lepší podmínky tam tak nově mají jak klienti, tak i zaměstnanci. A zařízení má i vyšší kapacitu.
1: No, tady jsou postele, tady spíme, vidíte, je to ustlaný pěkně, to jsou naše skříně.
2: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu v Záblatí u Prachatic.
1: Je to tady moc pěkný, že jsem tady nečekal jako takovýhle, jako neprostředí, jo. Já jsem na problémy s závislostí a o co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
2: Jednu z těch koupelen, které si klienti tak pochvalují, mi ukazuje ředitelka Charity Prachatice Wimperk, Dana Marková.
3: Bohužel jsme si neudělali úplně původní fota všech, abyste mohla srovnat ten bývalý stav a ten současný, ale bylo to otřesné teda.
2: Teď jsme vešli do kanceláře, kde zaměstnanci pracují.
3: Snažili jsme se skultivovat také prostředí pro zaměstnance, aby jim tady bylo příjemně. Není to jednoduchá práce, protože někdy pracují taky s klienty, kteří mají velké problémy i zdravotní, psychické a někdy je ta práce i poněkud riziková.
4: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu. Bezpečný azyl tam najde 18 mužů. Ti jsou obvykle různého věku, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
5: My máme žádosti od zájemců opravdu po celé republice, ale přednostně opravdu bereme klienty z Jihočeského kraje.
4: Rekonstrukce nebo budování nových prostor ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
6: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
4: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a Charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Martin Matějka.
3: Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém, ale stabilním stavu, informoval o tom jeho mluvčí. Důvod hospitalizace 81-letého politika neuvedl. A Giuliani byl starostou nejlidnatějšího amerického města mimo jiné v době teroristického útoku z 11. září 2001. Později působil jako právník a poradce současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten mu po návratu do Bílého domu udělil milost kvůli obviněním ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020. Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě v přepočtu téměř 2,25 bilionu korun. Informovala o tom americká vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Unie ji definitivně schválila na konci dubna. Pražský městský soud se dnes znovu zabývá kauzou Čapí hnízdo. Jednat bude pouze o europoslankyni Janiny Naďové z hnutí ANO, která čelí obžalobě z dotačního podvodu. Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše je přerušené kvůli jeho poslanecké imunitě. Případ se týká 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. A dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daně zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně.
1: Sport.
3: Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje doma vyhráli 3-1 na sety. Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášený slovenský smečař Pražanů Jakub Ihnát, který dal 15 bodů. O titul ve volejbalové extralize rozhodne úterní 5. finálové utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Brna, také na silnici před Opavou. Na dálnici D1 čekejte překážku u Brna ve směru na Prahu. Za odbočkou na Tuřany a Slatinu na kilometru 199 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se ještě pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vozovku. Je to ale zatím bez kolony, takže se jede plynule. Na silnici 11 z Ostravy do Opavy se vyhněte překážce na vozovce. Mezi Mokrými Lasci a Novými Sedlicemi leží na vozovce sražená srna. A podobnou překážku čekejte také na silnici 20 před Pískem směrem z Plzně. Za odbočkou na Chlaponice leží na vozovce zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
5: 3 minuty po půl páté pokračuje noční Radiožurnál a smajlíky vnímá náš mozek stejně jako lidskou tvář. Právě proto dodávají emotikony třeba textovým zprávám lidský rozměr, i když výzkumy ukazují, že emoce zcela nahradit neumí. Nejnovější studie na toto téma rozebíráme v článku na iRozhlas.cz v rubrice Věda, tak zajímá-li vás víc, podívejte se tam. A nyní už David Koller a Jasná páka. Je tu píseň Konec nočních toulek.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: U břehu normandského městečka Fécamp najdete jednu z největších větrných farem na moři ve Francii. Tvoří ji 71 větrníků, které jsou vysoké asi jako polovina Eiffelovy věže. Ročně vyrobí elektřinu pro více než 750 000 obyvatel. Jak elektrárna zvládá silné bouře a jak může upravovat svou produkci? Už za chvilku vás vezmeme přímo na moře.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Linkin Park zazněli čtvrt hodiny před pátou a přesně v pět už to bude Petr Král a ranní radiožurnál. Tak pojďme na poslední téma nočního vysílání. Asi 12 kilometrů od pobřeží francouzské Normandie leží větrný park, ve kterém stojí 1,70 pořádně vysokých větrníků. Francie už má v provozu 4 větrné elektrárny na moři a další staví. Jedna z největších větrných farem na moři je právě nedaleko přístavního města Fécamp v Normandii.
1: Náš větrný park ročně vyrobí energii pro zhruba 770 tisíc lidí. To je asi 60% obyvatel departmánu Seine-Maritime. Jednotlivé větrníky jsou propojené s touhle elektrickou stanicí, která posílá veškerou produkci na pobřeží prostřednictvím dvou exportních kabelů.
2: Nicolas Loguet je vedoucí pracovník větrného parku. Říká, že rychlost větru se teď pohybuje kolem 50 km za hodinu a že farma v tuto chvíli jede na plné obrátky. Před pár týdny tu řádila bouře Gorety s rekordními nárazy větru kolem 200 km za hodinu.
1: V takových podmínkách musíme chránit naše vybavení. Větrný park se zastavil zhruba na 5 hodin, než bouře přešla. Potom se zase automaticky rozjel. Na každém větrníku jsou snímače, které monitorují vítr a umožňují dálkové ovládání.
2: Větrníky jsou vysoké 180 metrů, tedy o něco více než polovina Eiffelovy věže. Větrná farma nedaleko města Fécamp je prvním mořským větrným parkem ve Francii, který se podílí na takzvaném vyrovnávacím mechanismu. Díky němu provozovatel francouzské přenosové soustavy společnost RTE upravuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.
1: Prostřednictvím tohoto vyrovnávacího mechanismu nás operátor může vyzvat k úpravě naší produkce. Může se stát, že nám během dne zavolají a my pak musíme za čtvrt hodiny snížit naši výrobu. Pokaždé, když se systém potýká s nadprodukcí, tak větrný park může snížit výrobu a stabilizovat síť.
2: Pracovníci můžou upravovat produkci elektrárny prostřednictvím rotace listů jednotlivých větrníků. Doufají, že se do 8 let vrátí vstupní investice. Větrná farma má kontrakt podepsaný na 25 let.
1: Na konci kontraktu se rozhodne, jestli větrný park bude pokračovat dál nebo jestli skončí. V takovém případě bychom místo museli vrátit do původní podoby, což by bylo možné díky použitým technologiím.
2: Větrníky byly původně duté, potom je převezli na moře a vyplnili kameny, pískem a štěrkem. To znamená, že nejsou výrazně připevněné k mořskému dnu. I díky tomu by mělo být snazší elektrárny po konci kontraktu rozmontovat a odvést. Každý rok vzniká nová zpráva dopadů větrného parku na životní prostředí, která je k dispozici obyvatelům, vědcům i asociacím, upřesňuje Rafael Parízová ze společnosti EDF.
3: U prostoru větrné elektrárny objevujeme trvale se vyskytující druhy živočichů, ale taky další druhy, které se sem vracejí po delší době. Jde o některé ryby, třeba tresky.
2: Větrný park u břehu normandského městečka Fécamp je jednou ze čtyř zprovozněných větrných elektráren ve Francii. Další jsou u břehu Normandie, Bretaně a taky Středozemního moře. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: A v nočním Radiožurnálu ještě zamíříme na silnice, máme hlášené vozidlo v protisměru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Rakouska velmi opatrně v okolí Českého Krumlova. Policie na kilometru 158 dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete po D3 od Budějovic směra Rakousko, buďte velmi opatrní. Zůstaňte raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy pro nás má Pavel Prouza.
1: Hasiči už třetím dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Nobelův výbor vyzval Teherán k propuštění nobelistky Muhammadiové. Její zdravotní stav se rychle zhoršuje. Fotbalisté Sparty porazili v ligové skupině o titul Jablonec 2-0. Dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na 400 hasičů se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se už nešíří, dokonce se podařilo zmenšit zasažené území, ale situace zůstává vážná. Hasiči mají k dispozici i drony, velkokapacitní cisterny a 7 vrtulníků. Během dneška mají přiletět na pomoc další 2 stroje Black Hawk ze Slovenska.
3: Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká, to znamená, že je třeba často střídat ty hasiče.
3: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Nobelův výbor vyzval Írán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Muhammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Muhammadiovou režim v Íránu opakovaně vězní kvůli jejímu boji za lidská práva a zrušení trestu smrti.
5: Muhammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 ranám bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Cestující v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují, v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůjbus nebo telefonicky na centrálním dispečenku Idol. Poptávková doprava bude jezdit v oblasti Václavic, Uhelné, Horního a Dolního Sedla a Chotyně. Provoz je zatím zkušební, říká jednatel krajské společnosti Korit LK, o to Pospíšil.
6: Důvody jsou dva. Hlavním je, že ta oblast je přece taková složitější na identifikování těch přepravních potřeb. Očekáváme, že o to bude velký zájem. A tím druhým důvodem jsou uzavírky pozemních komunikací. To znamená, my se chystáme na nějakou optimalizaci, až skončí ty hlavní uzavírky v té oblasti, které přesáhnou i do příštího roku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a snížili náskok vedoucí Slávie v tabulce na 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině přehrála Hradec Králové 3-1. Východočechům chyběla řada zraněných opor v čele s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. Po utkání o tom mluvil trenér Hradce Králové David Horejš.
7: Nás to vlastně potkalo jednou v té sezóně, kdy vlastně to vyvrcholo tím vypadnutím v tom poháru, kde jsme měli 7 lidí mimo, což máme i teď. Jo. Takže samozřejmě Pilář i Buren jsou do konce sezóny out. Tam jsou prostě svalové problémy, co se týče Vládi Daridy. Tam bychom nechtěli riskovat, tam čekáme na úterní vyšetření, co to přinese a věříme tomu, že to nebude nic vážného, že třeba ještě nám v té sezóně pomůže.
1: Teplice remizovali ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. O titulu ve volejbalové extralize rozhodne pátý zápas. Lvi Praha totiž porazili Karlovarsko 3-1 na sety a srovnali sérii na 2-2 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Brna a nehoda u Kladna. Na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. Za sjezdem na Slatinu na kilometru 199 zastavilo nákladní auto. Řeší tam teď defekt na pneumatice. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Rakouska je opět bezpečně průjezdná. Výstraha před autem v protisměru už neplatí. Na nehodu pozor na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu a k dálnici D7. Na kruhovém objezdu u průmyslové zóny Dřína havarovalo osobní auto. Budou tam zasahovat záchranáři. záchranáři. Čekejte omezený průjezd a možné zdržení. A na silnici 55 z Hodonína do Strážnice se vyhněte překážce. Mezi Rohatcem a Sudoměřicemi leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. A teď začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 5.05, 1. květnové pondělí, jsme tady pro vás ranní informační přehled, tak jako vždycky. Za celý tým ranního Radiožurnálu přejeme dobré ráno.

0: pondělí 5.09, víkend podle představ. Povelčil se počasí, cyklistů a výletníků se také urodilo a možná i vy jste vyrazili třeba do zoologické zahrady, ovšem tam ne všechno můžete vidět. Ve dvoře Králové nad Labem totiž ukrývají třeba špičkově vybavenou laboratoř a kryobanku. Věnují se tam totiž záchraně ohrožených druhů a v areálu zoo je tak výzkumný institut ochrany genofondů, do kterého vás zveme na prohlídku právě teď.
1: Výzkumný institut je jen pár kroků od hlavních tras, přesto se sem běžný návštěvník nikdy nepodívá.
2: Otvírám inkubátor, který nám slouží k udržování určité teploty, když zamrazujeme vzorky nebo dál zpracováváme vzorky.
1: Popisuje ředitel institutu Jaroslav Hajmy-Hyjánek. Vedle sterilizátorů tady nechybí třeba ani mikroskop za milion korun, vybavený kamerou a počítačem pro analýzu dat. Přicházím do kryocentra. Veterinářka Julie Lásková otevírá kontejner s tekutým dusíkem. Uvnitř je minus 198 stupňů Celsia. V mlze se schovávají vzorky spermatu antilop, buvolů anebo samce zebry. Genetický archiv doplňují tisíce ampulek s tkáněmi. Ty safari park sdílí s celou Evropou.
2: Neustále nás dotazují akademici, výzkumníci, jestli bychom jim mohli poskytnout tyhle tkáně za účelem genetického výzkumu.
1: Jenom pár metrů dál to vypadá spíš jako v technickém centru. Zabývají se tady zvířaty v přírodě, třeba zkoumáním jejich migrace. Nechybí dalekohledy, fotopasti, obojky pro slony nebo lvy a také vysílačky se solárními panely. Používají se třeba pro vzácné husice modrokřídlé.
3: O těch husicích se nic neví. Neví se početnost, neví se pohyby, neví se, jak se oddělují mláďata. My jsme byli teďka v Etiopii sčítat.
1: Popisuje vedoucí oddělení ekologie Michal Podhrázký. Zajímavosti ze safari parku Dvůr Králové nabídneme tento týden v seriálu Každý všední den dopoledne. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Ať už je cesta vaším cílem, nebo ať už má nějaký jiný cíl, jsme rádi, že jste na cestě s námi. Možná se bude hodit číslo do zelené vlny 800 553 553. Šťastnou cestu, pěkné pondělí a jdem se podívat, co se děje. Tady je Radiožurnál ve 4:06. A právě dnes ráno začínají státní maturitní zkoušky, a to didaktickými testy z matematiky nebo angličtiny. A tak, jak se letošní maturanti chystali, to bude zajímat určitě i nás. A v ranním Radiožurnálu první reportáž po 17:30. Spojené státy dnes začnou podle prezidenta Trumpa doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jedná se o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Írán už oznámil, že by to mohl považovat za porušení příměří, a my vše proto budeme sledovat.
1: Bude rozdílné počasí v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. V západní polovině našeho území čekáme už zataženo až oblačno, jen přechodně méně oblačnosti. Odpoledne a večer může i zapršet. Na východě naší republiky ale bude po celý den většinou polojasno, úplně bez srážek. Teploty dnes ještě vysoké. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů. A foukat k tomu bude v Čechách většinou slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr. Hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Přeje dobré pondělní ráno, teď máme 5 hodin a k tomu skoro 20 minut s vámi ranní radiožurnál. Zajímat nás po ránu bude určitě všechno, co se děje kolem nás doma i ve světě. Zelená vlna, počasí, pravidelné zprávy, no a také sport. Už je jisté, že na českých hokejových hrách dominovali Švédové, to vám připomeneme v našem vysílání ještě před 6 hodinou. No a za chvíli vyrazíme také do největších středočeských lázní, kde od roku 1908 léčí nemoci srdce, ale také cukrovku anebo pohybové ústrojí. Nabízejí wellness, víkendové služby anebo třeba i seniorské pobyty. A teď také jednu pozoruhodnou podívanou. Dominantu Lázeňského parku v Poděbradech totiž začali opravovat dělníci. Do památkově chráněné kopule Libenského kolonády začalo totiž intenzivně zatékat. Izolace téměř 1300 skleněných čoček je totiž 20 let stará.
1: Přímo u Libenského kolonády v Poděbradském parku potkávám paní Jindru. Ta se těší na výsledek rekonstrukce.
2: Zaprvé byla potřeba, určitě, a jako faním tomu a těším se na ní, až teda to bude hotový.
1: Kolem památkově chráněné budovy stojí lešení a na střeše pracuje majitel stavební firmy Lubomír Najbrt.
3: Momentálně provádíme očištění kopule od hrubých nečistot tlakem 400 atmosfér.
1: Vyčistit se musí i samotné skleněné čočky tak, aby dovnitř kolonády lépe pronikalo světlo.
3: Než se začnou vyndávat čočky, tak dojde k celému zastřešení kopule, aby zbytečně do ty konstrukce nepršelo.
1: Dělníci potom vyndají všech 1261 kulatých sklíček. Pro případ, že se některé z nich rozbije, je v zásobě 500 náhradních.
3: Samozřejmě se musí přidělat i lůžka čoček, který se musí usadit výškově tak, aby čočky nepřesahovaly konstrukci.
1: Dodává Lubomír Najbrt. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
4: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen.
1: Na přípravě rekonstrukce město spolupracovalo s památkáři. Kopulí do objektu zatékalo a ničil se tak vnitřek budovy.
4: Oprava byla dlouho plánovaná, musely být dělané nějaké sondy, které prokázaly, že skutečně těmi skleněnými čočkami tam zatéká.
1: Uvnitř kolonády vyvírá boček, jeden z nejstarších místních pramenů. Ten bude po dobu oprav uzavřený.
4: Návštěvníci si budou moci natočit Poděbradku jednak v napravenu Eliška a nebo potom na Rígrově náměstí.
1: Za celkovou opravu památky zaplatí město 3,5 milionu korun. Z Poděbrad Alena Junová, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Tady je radiožurnál v půl šesté. A se zprávami Pavel Prouza.
5: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem, uvedl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Vláda projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, ta by se měla vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a míň administrativně náročná a má přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Spojené státy odpověděly na iránský návrh mírového plánu, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na iránská státní média. Obsah odpovědi není zatím známý. Komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k iránskému návrhu vyjádřil skepticky.
2: Sport.
5: Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý Brit Norris a třetí Australan Piastri.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a překážka v Liberci. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pracují silničáři u sjezdu na Plzeň. Na 22. kilometru noční oprava vozovky v pravém pruhu. Končit by měli za půl hodiny. Zatím se projíždí pouze levým pruhem a už je tam i krátká kolona od sjezdu na Ořech. Na silnici 35 buďte opatrní na výjezdu z Liberce směr Chrastava. Kousek za sjezdem na Friedland leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se. A ještě Kladno, na příjezdu do Kladna z Prahy po silnici 61 dejte pozor u průmyslové zóny. Za kruhovým objezdem se srazila dvě auta. Projíždí se plynule, je slabý provoz. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je na západě našeho území oblačno až zataženo, ve středních Čechách ještě místy polojasno a na východě naší republiky stále úplně jasné nebe. Teploty se pohybují od 15 stupňů ve Frýdlantu, v Ústí nad Labem nebo také v jihomoravských Diákovicích až po minus 1,5 stupně na šumavské Kvildě Perle a podobně je na tom i Březník na Šumavě. Přes den pak bude také rozdělené počasí. V Čechách už hodně oblačnosti s občasnými dešťovými přeháňkami. Za dnešek by v oblastech, kde zaprší, mělo spadnout maximálně 5 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku se dnešní den obejde úplně bez dešťových kapek a nebe zůstane ještě většinou polojasné. Také teploty budou stále podobné těm víkendovým. Těšit se můžeme na 22 až 27 stupňů. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříme kolem 18 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný jižní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová, 5:33 k tomu. V těchto chvílích dost možná vstávají desítky tisíc středoškolských studentů, možná s lehkým žaludečním neklidem. Právě dnes totiž začínají maturity. Nejdřív budou psát testy, kteří si vybrali matematiku. Odpoledne pak písemná zkouška čeká maturanty z angličtiny. No a nás čeká, že i tohle dnes budeme určitě sledovat.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl šesté s vámi pondělní ranní radiožurnál. Takové asi desítky minut zbývají do startu letošních maturitních zkoušek. Ty začnou v 8 hodin ráno didaktickými testy z matematiky. Odpoledne pak budou navazovat testy z angličtiny. No, bez alespoň lehké nervozity studentů a samozřejmě i rodičů se to prostě neobejde. Náš reportér vyrazil na jedno z pardubických gymnázií a zjišťoval, jak se tam studenti na maturity chystali.
1: Nějak se kvůli tomu nestresuju a věřím, že jsem se na to učila dost.
2: Didaktické maturitní testy čekají i studentku pardubického gymnázia Dašická Katerinu Burkovou, dívku z ukrajinské rodiny válečných uprchlíků.
1: Obávám se asi takových věcí, jako třeba určení větních členů nebo podobní detaily, které nejsou tak jako pochopitelné pro někoho, kdo ten jazyk teprve si učí.
2: Káťa si jako druhý povinně volitelný předmět vybrala angličtinu. V matematice se podle svých vlastních slov necítí silná. Naopak její spolužačce Ele Drašerové matematika problémy nedělá.
3: Matematika, protože mi jde, baví mě a asi ji budu i studovat.
2: Podle ředitele pardubického gymnázia Dašická Luďka Buriana si maturitní zkoušku z matematiky vybrala necelá polovina studentů.
4: V letošním roce máme těch matematiků o něco více, než jsme měli v minulých letech, což je potěšitelné.
2: Data organizace CERMAT, která státní maturity pořádá, ale ukazují, že celostátní trend je opačný. Posledních 5 let se podíl maturujících z matematiky pohybuje mezi 17% a 19%. Před 10 lety to bylo 27%.
5: Matematika patří mezi předměty, které žáci vnímají jako méně oblíbené a náročnější. Ten trend se samozřejmě promítá i do volby maturitního předmětu.
2: Vysvětluje ředitelka CERMATu Barbora Rosulková. Výsledky didaktických testů se studenti dozvědí nejpozději 16. května. Následně čekají zkoušky ústní. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Přejeme dobré ráno, pondělí 4. května. Vyčasí se až 27 stupňů, slunečno bude, no a s tím souvisí také nebezpečí vzniku dalších požárů. Přes víkend jich bylo hned několik a ten v Českém Švýcarsku stále ještě krotí hasiči. I tam se dnes opakovaně vydáme. Teď ale přidáme příběh 40. Roberta z Kolína. Ten se svojí dodávkou brázdí Ukrajinu křížem krážem. S humanitární pomocí jel už 70krát. Nevýjíždí ovšem z Česka, ale ze západní Ukrajiny, kam se před 9 lety přiženil a kde vychovává 3 děti. My jsme ho zastihli, když vyložil část nákladu v malé vesnici u Černobylu.
1: Já jsem pracoval 4 roky v Německu a když to vypuklo, tak moje žena nechtěla jít do Německa ani do Čech a můj švagr šel od druhého dne jako dobrovolník na zbrojní síly Ukrajiny a já jako chlap bych se cítil méně cenný.
2: Takže od té doby začal vozit Robert pomoc po celé Ukrajině.
1: Dá se říct od května 2022. My to máme tak krásně namixovaný, že něco vozíme pro vojáky, převážnou část vozíme pro civilisty, pro zvířata, evakuujeme lidi, zvířata, to je potřeba.
2: Robert založil organizaci, která se jmenuje Od srdce k rukám, sídlí v Ostravě, takže tam máte jako základnu.
1: Moje identita je asi taková, že mi říkají, že jsem český Ukrajinec.
2: Robert většinou rozváží humanitární pomoc sám, tentokrát se sebou vzal Andreje, podle kterého pro ty místní lidi je důležité, že přijede někdo, kdo vlastně není Ukrajinec, že jim někdo pomáhá, že se na ně nezapomíná.
3: Já думаю, людям особливо приємно, тому що
4: Lidé jsou rádi hlavně v odlehlých oblastech a toho si ceníme.
3: Важливо і хвилююче, я думаю, для людей. Тому ми дуже цінуємо.
1: Peníze dostáváme od простих lidí, od církví, převážně v Česku, ale jsou samozřejmě Ukrajinci, kteří nám pomáhají i tady, jinak by to nešlo praktikovat.
5: A še rozdrobuje, no?
6: Ještě.
2: Nás očukává u toho pes místní potulný. Tatianko, pojďme. Poté, co Robert vyloží tu pomoc tady v té vesnici blízko běloruské hranice, pokračuje do Charkova a potom do Dnipra.
1: Tam můj 70. výjezd skončí, na západní Ukrajinu budu 2-3 dny s rodinou a mám dalších 14 dnů na to naplnit auto, pár besed v církvích a v kulturních domech, aby jsme mohli pomáhat dál.
6: Dobře, děkuji.
7: Vám děkuji.
6: Všeho nejkrajšího. Sláva Ukrajině.
2: Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 6:15. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se včera v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš poté řekl, že mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by mohly zprostředkovat Turecko anebo středoazijské státy. A my v Arménii máme reportéra Jiřího Kordíka. Přihlásí se do vysílání po 6. hodině. A ještě jedno upozornění pro řidiče. Oprava třídy Československé armády na vnitřním silničním okruhu Hradce Králové omezí od dneška dopravu v centru města. Práce tam skončí až zhruba za čtvrt roku a teď se s dopravními novinkami z celého Česka přihlásí aktuálně Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové.
8: Omezení na Pražském okruhu a kolony u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se pomalu začíná rozjíždět kolona před sjezdem na Plzeň. Na 22. kilometru silničáři uklízejí kužely, ruší noční omezení a za chvilku se pojede dvěma pruhy. Kolona aktuálně od sjezdu k Barandovu a bude se rozjíždět. U Brna už houstne provoz. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova zpomalíte za sjezdem na Slavkov na 209. kilometru. A začíná se ucpávat i silnice 43 ze Svitav do Brna, a to před Lipůvkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: Zvlněná studená fronta postupuje zatím přes Německo, zvolna směrem k východu, proto se začne počasí i u nás pozvolna proměňovat. V Čechách už dnes bude hodně mraku, většinou oblačno až zataženo a také se v těchto místech objeví spíše výjimečně dešťové přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ale ještě můžete těšit na slunečné počasí s polojasným nebem, ze kterého dnes ještě nezaprší. Teploty od 22 do 27 stupňů a poměrně teplo bude i v těch nejvyšších horských partiích. Tam se bude odpoledne teplota pohybovat kolem 18 stupňů. Pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr, foukat totiž bude v Čechách jen slabě, na Moravě a ve Slezsku pak mírně od jihu. Krásný den.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 5.50 s vámi. Užíme, že útočník Radek Faxa z Dallasu v zámořské NHL nedostal svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kouči národního týmu Radimu Rulíkovi se omluvili, ale i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Zástupci reprezentace o tom informovali na tiskové konferenci v Českých Budějovicích bezprostředně po skončení českých her. Tam, jak už víme, česká hokejová reprezentace v závěrečném utkání prohrála se Švýcarském 0-1 po samostatných nájezdech. Trenér hokejistů Radim Rulík pak oznámil nominaci na švédské hry, které jsou poslední prověrkou před mistrovstvím světa. A jsou v ní i nová jména.
1: 7 jiných hokejistů, kteří nebyli v Českých Budějovicích, ale poletí už v úterý do Švédska. Jsou mezi nimi i obránci Floridy, Alšer a Hovorka. Radim Rulík vysvětlil, proč se rozhodl právě pro tato jména.
2: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli. A jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
1: Podle manažera české reprezentace Jiřího Šlégra byla komunikace právě s těmito dvěma hráči a Floridou rychlá a konstruktivní.
3: My se nesetkali s žádným problémem, a naopak generální manažer Floridy Panthers byl velice rád, že zveme.
1: Stejně jako Jiří Šlégr pozval Radka Faxu, tam je výsledek jednání opačný.
3: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci. Takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
1: Trenér Rulík do Švédska nebere Romana Červenku.
2: Komunikace s ním je. Je to hráč, který ho nemusíme zkoušet. A pokud ho zařadíme, tak ho zařadíme do nominace přímo na mistrovství světa.
1: To též platí o Lukáši Sedlákovi.
2: To je úplně ten samý případ, kdy je úplně ta samá situace.
1: Na švédských hrách se český tým představí od čtvrtka do neděle. Soupeři budou stejní, tedy Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. It's a

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 5:15. Radiožurnál je 6 hodin. A se zprávami je tu Pavel Prouza.
1: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Spojené státy začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu. Volejbalisté LVÚ Praha porazili Karlovarsko a v finále extraligy rozhodne až pátý zápas. Kamion havaroval na D1 na 150. kilometru směrem do Prahy. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno beze srážek. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už třetí den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do večera.
1: Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ty budou podle Vlčka zasahovat do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Hoří taky les u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Odhad zasažené plochy je asi 2,5 hektaru. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka hoří mladý smíšený les a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požár musí dopravovat kyvadlově. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tým jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americké velitelství CENTCOM oznámilo, že na to vyčlení letadla a lodě. Trump řekl, že jde o humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Írán v reakci na to uvedl, že by to mohl považovat za porušení příměří. Pro zhruba 89 tisíc studentů dnes začíná maturita. Čekají je didaktické testy společné pro všechny střední školy. Státní část maturity zajišťuje organizace CERMAT. Dopoledne žáky čeká test z matematiky, odpoledne pak z anglického jazyka. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo zhruba 15 tisíc studentů. Ke zkoušce z angličtiny přibližně 67,5, říká ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, takého píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
5: Sport. Volejbalisté Karlovarska prohráli na palubovce LVÚ Praha 1-3 na sety a finále extraligy je tak vyrovnané 2-2 na utkání. O mistrovi rozhodne až pátý zápas. Karlovarsko může těšit, že poprvé ve finálové sérii získalo na hřišti soupeře alespoň set. Čím to bylo, říká blokař Západočechů Antonín Klimeš.
6: My vidíme, že když se dostaneme nad Pražáky, tak oni taky nejsou bůhvíjací. Musíme je dostat pod sebe a potom je tam udržet a nepolevit.
5: Rozhodující pátý zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech. Fotbalisté Sparty porazili v prvním kole nadstavby šance ligy Jablonec 2-0. Ve skupině o titul dál Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové 3-1. Ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1. A v soutěži se tak zachrání Zlín a Mladá Boleslav.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Velkého Meziříčí a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 havaroval kamion a skončil na boku v příkopu. V odstavném pruhu stojí auta, pomáhají, pohybují se tam lidé. Na místo teď dorazili i hasiči. A brzdí se prudce, zatím je ta kolona krátká. Na D1 houstne provozy na příjezdu do Brna z Vyškova. Pomalu pojedete od sjezdu na Holubice až ke sjezdu na Ostravskou na Svitavy a kolona se bude prodlužovat. Taky na příjezdech do Prahy už je silný provoz. Na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova do Prahy je navíc zúžení za sjezdem na letiště a zdržíte se už asi 10 minut. Kolony teď taky na Kutnohorské v Mukařově po pojíždění směrem na Prahu. Je tam na výjezdu z Mukařova omezení oprava vozovky a kolona se táhne z Louňovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, další zprávy skončily 6 minut po 6 hodině. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že nás čeká další velmi teplý a suchý den. V souvislosti s tím se za chvíli podíváme do Rusavy na Kroměřížsku, ale také do Třebetína na Kutnohorsku a nebo do Českého Švýcarska. Ano, tam všude hasiči o víkendu zasahovali u lesních požárů. Meteorologové přitom kvůli suchu a letním teplotám prodloužili výstahu před požáry až do středy. Co to má znamenat, to vám připomeneme i za chvíli v ranním radiožurnálu. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál
9: a Petr Král. Yeah!

0: Pondělí 4. května, 9,5 minuty po 6. hodině právě teď. Česko má za sebou první letošní víkend s letními teplotami. Kombinace horka a dlouhého sucha ovšem zvyšuje riziko požáru. Podle meteorologů hrozí až do středy téměř po celém území České republiky, a to kromě jihozápadu. Kde všude už hasiči museli zasahovat, tak to nám teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Třeba pražští hasiči jen včera zasahovali u víc než 10 přírodních požárů. Šlo hlavně o hořící porosty, dřeviny nebo traviny. Odpoledne začal hořet i les u obce Rusava na Kroměřížsku. Ještě večer tam s ohněm bojovalo 30 jednotek hasičů. Pomáhal jim i vrtulník. Na místě byl vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Kromě toho zmíním ještě třeba požár lesa u Třebetína na Kutnohorsku nebo v pražské Zbraslavi. Nejvážnější situace ale dál zůstává v Národním parku České Švýcarsko, kde hasiči postupně zmenšují plochu požáru. Více tomu budeme věnovat po půl sedmé. Na závěr ještě dodám, že podle meteorologů zvýšené riziko požárů hrozí až do doby, než zaprší. Větší déšť čekají ve středu. Lidé by proto zatím neměli rozdělávat oheň v přírodě a měli by dodržovat místní vyhlášky nebo zákazy.
0: Tak na to myslíme, počasí bude verskrze letní, teplé a suché, dnes až 27 stupňů Celsia. Anna Millerová z domácí redakce, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a k situaci v Českém Švýcarsku se budeme opakovaně vracet. Po sedmé hodině by měl být naším hostem také Vladimír Vlček, generální ředitel hasičského záchranného sboru. Jak už jsme slyšeli, hasičům se tam přece jenom začalo dařit zmenšovat tu plochu zasaženou požárem. S vámi ranní radiožurnál 6 hodin 11 minut. Právě teď chystáme další zprávy, počasí a také zelenou vlnu. No a pak připomeneme, že vůbec poprvé od začátku války na Ukrajině se český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským.

0: Dobré ráno, je 6:45. Vláda právě dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Má se vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být jednodušší a přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice tyto odhady ale zpochybňuje. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě sice bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádost o příspěvek.
1: Nehoda na D1 u Tasova a omezení na příjezdech do Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 havarovalo nákladní auto.
2: Položil se tam kamion mimo svodidla do škarpy, teď tam k němu přijede hasiči a za nima záchranka.
1: Všechno je to v odstavném pruhu, ale vybočuje se z pravého do levého pruhu, brzdí se prudce. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova postojíte v koloně asi 15 minut. Je tam zúžení, zavřený pravý pruh před sjezdem do Evropské ulice. Větší kolony už taky v Liberecké nebo v Českobrodské ulici v Běchovicích. Ucpává se i Kutnohorská a v Mukařově je tam omezení a kolona směrem na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes začne počasí pomalu měnit. Na Moravě a ve Slezsku ještě vydrží většinou polojasná obloha beze srážek. Naopak v Čechách už musíme počítat s oblačným až zataženým nebem, ze kterého většinou odpoledne a večer dnes ještě spíše výjimečně zaprší. Teploty ale ještě velmi příjemné. Odpoledne vyšplhají k 22 až 27 stupňům. Zítra už bude v Čechách srážek víc. Ze zataženého až oblačného nebe bude hlavně v západní polovině Čech pršet častěji a také se objeví bouřky, ve kterých může ojediněle spadnout i 20 mm deště. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Novinka Lučí Nosek o selhání. Teď v ranním radiožurnálu 6.20 míříme za naším zpravodajem do zahraničí. Česko si podle premiéra Babiše z hnutí ANO přeje konec války na Ukrajině a do mírových rozhovorů by se měly zapojit i středoazijské země a Turecko. Andrej Babiš tohle řekl v Jerevanu krátce po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten označil jednání za produktivní a taky poděkoval Čechům za podporu jeho země. V Arménii se teď oba chystají na začátek summitu Evropského politického společenství. No a přímo v Jerevanu je také náš reportér Jiří Kordík. Jiří, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já teď už čekám na okraji Jerevanu, na začátek toho jednání. Ono se ho zúčastní 47 světových lídrů. Mimochodem poprvé taky třeba kanadský premiér Mark Carney, anebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Jeho příjezd tady včera vyvolal obrovský zájem lidí v ulicích, alespoň z toho, co jsem tady měl možnost v Jerevanu vidět. Nicméně velkou pozornost měla taky ta už zmíněná schůzka Zelenského s Babišem.
0: A co si na ní řekli?
1: Babiš po tom jednání se Zelenským mluvil spíš obecně o tom, že hlavní roli v ukončení konfliktu Ruska s Ukrajinou hraje americký prezident. Babiš doufá, že Donald Trump se zase zaměří na diplomacii, protože teď ho zaměstnává hlavně zablokovaný hormuzský průliv na Blízkém východě. Tím hlavním bodem jednání se Zelenským ale podle Babiše byla energetika, dovoz plynu a ropy z Azerbajdžánu nebo Kazachstánu a mluvil i o pozvání na letošní konferenci o obnově Ukrajiny.
2: My si přejeme hlavně, aby ten konflikt skončil, aby potom samozřejmě naše firmy dostaly tu příležitost a podíleli se na rekonstrukci Ukrajiny.
1: Babiš ale odmítl, že by se podle očekávání spolu bavili o muniční iniciativě nebo třeba vstupu Ukrajiny do Evropské unie. O tom přitom Zelenský pojednání psal na sociální síti X. Dnes českého premiéra na summitu mimo jiné ještě čeká schůzka s britským premiérem Keirem Starmerem. Ta podle Babiše ale bude spíše symbolická.
0: 6.22 tady u nás momentálně, tam, kde Jiří Kordík už je po 8. hodině, tak těšíme se na další informace. Jiří, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Zapravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Dobré ráno v 6:30. Posloucháte zprávy a Pavla Prousu.
2: Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání. Za loňský rok lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Pražský městský soud se bude znovu zabývat kauzou Čapí hnízdo. Jednat bude pouze o europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO, která čelí obžalobě z dotačního podvodu. Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše je přerušené kvůli jeho poslanecké imunitě. Případ se týká 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě přepočtu téměř 2,25 bilionu korun. Informovala o tom britská vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola play-off NHL. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, v Praze omezení. Na dálnici D1 čekejte kolony směrem na Prahu. Nejdříve na příjezdu do Brna z Vyškova. To je ranní fronta před Rohlenkou, zatím asi na 15 minut od 212. kilometru. Pak ještě nehoda na D1 před Velkým Meziříčím směrem do Prahy. Na kilometru 149,5 sjel kamion a převrátil se do příkopu. Na místě pracují hasiči, projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se zatím chvilku 5 minut v koloně. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova hlásíte kolony. Je tam před sjezdem na Evropskou zúžení zavřený jeden pruh a kolona je dlouhá. Zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kněževes. Pozor, pokud byste to chtěli objet z Kladna na Prahu, raději po Karlovarské dálnici, tak ve Velkém Přítočnu je zavřená hlavní silnice před kruhovým objezdem a velmi ucpaná je tam i objížďka kolem Lega. Kolony hlásíte i na Kutnohorské silnici v Mukařově směrem do Prahy. I tam opravují vozovku, jede se Kyvadlově. Zdržíte se směrem na Prahu asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: O víkendu roztáhla poslední souvislá sněhová pokrývka na našem území. Sníh tak zmizel z našich hor podle meteorologů výrazně dříve, než bývá zvykem. Ještě v sobotu bylo na Krkonošské Černé hoře 7 cm sněhu. V neděli už nic. Sníh se tam držel přesně od Vánoc, tedy 130 dnů. Na sněhové vločky si tedy budeme muset počkat na našem území do další zimy. Dnes nás čeká maximálně dešťová přehánka, spíše v západní polovině našeho území, kde bude zatažené až oblačné nebe. Na Moravě a ve Slezsku čekáme polojasno beze srážek. Teploty dnes od 22 do 27 stupňů. Zítra už bude v Čechách srážek víc. Ze zataženého až oblačného nebe bude postupně v západní polovině Čech pršet častěji a také se objeví bouřky, ve kterých může ojediněle spadnout i 20 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku bude i zítra zpočátku ještě polojasno, až večer se obloha trochu zatáhne, i tam místy zaprší. Ve východní polovině našeho území ale bude oproti dnešku větrno. Připravit se musíme na čerstvý vítr z jižních směrů, který bude mít nárazy o rychlosti až kolem 55 km/h. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Přeháňku by přivítali určitě v Národním parku České Švýcarsko. My sledujeme boj hasičů s lesním požárem. Na místě zasahují od soboty a oheň stále ještě nemají pod kontrolou, ale přece jenom plochu požáru se jim podařilo postupně zmenšit. Jak to tam aktuálně vypadá, povíme za malou chvíli.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 6.38, pondělní ranní radiožurnál. Hasiči už třetím dnem bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko. Postupně se jim daří zmenšovat plochu zásahu, lokalizaci, ale zatím vyhlásit nemůžou. Situace dál zůstává velmi vážná a podrobnosti k tomu teď přidá Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hasiči by mohli dostat požár pod kontrolu už dnes večer. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
2: To, co je pozitivní zpráva, je to, že se nám pomaličku daří stlačovat tu plochu toho zásahu, takže troufnu si říct, že v tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary.
1: Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén. Na hašení se dál podílí asi 400 hasičů z 8 krajů a 100 kusů techniky. Mají taky speciální drony, které vyhledávají ohniska a se zásahem pomáhá i 7 vrtulníků z Bambivaky. Dnes by se k ním měli přidat další 2 ze Slovenska.
0: Prosím, kde přesně tam hoří?
1: Požár se v sobotu odpoledne rozšířil v lese u Rynartic na Děčínsku. Místo je vzdušnou čarou asi 8 kilometrů od oblasti, kde před 4 lety roky hasiči likvidovali největší požár v nobodové historii Česka. Nedaleko zasažené oblasti je taky domov seniorů v Dolní Chřibské. Jeho evakuace zatím podle hasičů nehrozí, vytvořili pro něj ale speciální úsek ochrany.
0: A víme už něco o tom, jaké škody požár zatím způsobil?
1: Mluvčí Národního parku Tomáš Salov nám řekl, že škody budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Oheň podle něj nemohl vzniknout přirozenou příčinou.
3: V Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem a to se prokazatelně stát nemohlo, takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění.
1: Na závěr ještě dodám, že oblast kolem Rynartic je zavřená a platí nad ní taky bezletová zóna.
0: Anna Millerová, děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A po 7. hodině bude naším hostem právě generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, no a přímo do Národního parku míří také naše reportérka Jana Vitásková.

0: V ranním radiožurnálu teď v 6.44 jedna britská legenda za druhou. Depeche Mode vystřídá britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton. Právě dnes totiž zahraje v pražské O2 aréně. Do české metropole se 81letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací počtvrté.
1: Leila, Cocaine nebo Crossroads, hity díky nim si Eric Clapton získal celosvětové uznání a pověst jednoho z nejlepších a nejvlivnějších kytaristů všech dob. Kromě těchto skladeb představí Clapton na koncertě v Praze i písně z remastrované edice alba Journeyman z roku 1989. Ta vyšla v loni na podzim a obsahuje i několik nových bonusových nahrávek. Ohlášení turné ukončilo spekulace o návratu Erika Claptona na světová pódia. Po koncertu v Česku tak držitele 18 cen Grammy uslyší třeba i fanoušci ve Španělsku nebo Německu. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. A začínáme jedním upozorněním. Právě dnes skončí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání, a to buď přes portál finanční správy Moje daně, anebo prostřednictvím datové schránky. Daň je také nutné nejpozději dnes zaplatit. Dermatologové začnou v 10 hodin dopoledne zdarma vyšetřovat ve stanu proti melanomu problematická znamenka. Stan s 8 ordinacemi už stojí v dolní části pražského Václavského náměstí v Praze na Můstku. Zhoubný melanom je z kožních nádorů vůbec ten nejnebezpečnější.
2: Nehoda na D1, Utasová, kolony v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 leží v příkopu na boku převrácený kamion. Vybočuje se doleva, dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína opravují vozovku před obcí Vrchy. Průjezd řídí semafora, je tam poměrně dlouhá kolona, hlavně ve směru na Nový Jičín. Připomínáme ucpané příjezdy do Prahy. D7 z Chomutova, zúžení před sjezdem do Evropské ulice a kolona od Kněževsi přes 20 minut. Ucpaná i možná objížďka z Kladna na Karlovarskou. Ve Velkém Přítočnu je zavřená silnice. Až půl hodiny postojíte taky na Kutnohorské směrem do Prahy, a to mezi Bižlovkou a Mukařovem. V Mukařově je omezení, opravovat vozovku tam budou až do čtvrtka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes a zítra nás čekají ještě vysoké teploty, dnes do 27, zítra do 28 stupňů. Postupně se ale bude od západu nebe zatahovat a smraky budou na naše území přicházet i dešťové přehánky, zítra dokonce i bouřky. Přes naše území bude postupně přecházet zvlněná studená fronta, za kterou se také ochladí. Ve středu už se budou teploty pohybovat mezi 16 a 21 stupni a nejchladnější den v tomto týdnu bude čtvrtek. V Čechách teploty nepřesáhnou 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mohou vyšplhat i ke 20. Obloha už bude ale komplet zatažená a déšť se objeví všude. Večer bude od západu jak srážek, tak i oblačnosti ubývat. Od pátku se zase bude oteplovat a víkend přinese příjemné teploty do 26 stupňů. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 6.50, fotbalové dění teď v ranním radiožurnálu. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v 35. kole anglické ligy zvítězili na hřišti Aston Villa 2-1 a dokázali tak opustit sestupové pásmo. Manchester United porazil Liverpool 3-2 a slaví domácí výhru nad rivalem poprvé od srpna roku 2022. Rudí ďáblové si navíc zajistili účast v příštím ročníku ligy mistrů. Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou. A ještě domácí fotbalová scéna. Fotbalisté Sparty ve skupině o titul porazili Jablonec a po gólech Kuchty a Rahmányho 2-0 to nakonec bylo. Mezi rekordmany české nejvyšší soutěže se zapsal také domácí debitant, a sice spartianský útočník Azaka. Při své premiéře si totiž zahrál jen 10 vteřin do svého vyloučení.
1: Hlášení o střídání, když šel v 78. minutě útočník Sparty Luis Azaka na hřiště, a to o červené kartě, když odcházel do kabin, dělilo přibližně 100 sekund. Většinu toho času se ale nehrálo. 17-letý Azaka stihl jen přeběhnout od lavičky na opačnou stranu hřiště, kde fauloval jabloneckého Součka, a po 10 sekundách hry už se nečekalo na verdikt rozhodčího Volka, který zamířil k videu.
2: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
1: Stěžoval si trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Azakův ligový debut tak trval rekordně krátce. Hřiště český mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny opouštěl s pláčem a do tunelu k šatnám ho doprovázel kouč. Ještě předtím ho utěšoval i útočník Sparty Jan Kuchta.
3: Když rozhodčí ukázal, že chcete podívat na VAR, tak jsem mu říkal, že tohle toho nesmí položit, že se to stává, a on byl asi přemotivovaný, co se dalo čekat. A byl rád za tu šanci a myslím si, že ho to nezlomí, že to je silný kůl hlavě a má obrovský potenciál, aby jednou tady hrál v základní sestavě. Takže si myslím, že ho to nezlomí, my ho podpoříme a podpoří si myslím, že ho i klub, protože je v něm obrovský talent.
1: Po zápase Azaku podpořili i fanoušci Sparty, kteří vyvolávali jeho jméno. Zápas dohrávali v 10 oba týmy. Už v závěru první půle totiž viděl po druhé žluté kartě červenou jablonecký Sobol. Z Letné, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Nezvládá.

0: Nepotřebuješ pomoc?
1: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
0: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
1: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
0: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
1: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
0: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Hasiči dál bojují s požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Do rozhovorů o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Fotbalisti Sparty porazili na úvod ligové nadstavby Jablonec. Na D1 brzdí provoz nehoda kamionu na 150. kilometru směrem do Prahy. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno, bez srážek. Teploty do 27 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartice na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a čtyřkolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří.
5: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
6: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
5: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.
7: My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
5: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
3: Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček bude hostem ranního Radiožurnálu za 20 minut. Národní sportovní agentura podle zjištění Radiožurnálu rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivo Kaderkou má vrátit z dotací přes 32 milionů. Spolek BLK Slavia Praha podle agentury porušil zákony, když v letech 2020 a 2022 čerpal veřejné peníze na stavbu sportovní haly v Praze.
8: Podle NSA spolek pochybil například tím, že nezaplatil z vlastních peněz 4,5 milionu korun, což byla podmínka pro získání dotace. Kaderka sice slíbil, že peníze pošle nebo je dá v hotovosti, jenže podle agentury částku neposlal a v hotovosti ani tolik dát nemohl, protože by porušil zákon. Mluvčí NSA Natálie Kmušková říká, že kontroloři našli i další porušení pravidel.
9: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek.
8: Kaderka pochybení odmítá, výsledky kontrol označil za nesmysly a prohlásil, že spolek se bude bránit právní cestou. Vyměřenou sankci spolek nezaplatil a případ proto ještě prověří finanční úřad. Artur Janoušek, Radiožurnál.
3: Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu.
10: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
11: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraj summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisti Sparty vstoupili úspěšně do ligové nadstavby. Ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Rozhodující gól dal v nastavení první půle útočník Jan Kuchta, který se trefil po 11. v sezóně. Z toho celkem 4x skóroval právě proti Jablonci. Pokračuje Kuchta.
13: Mě asi sedí ten styl Jablonce, co proti nám hraje, a vždycky nějakým způsobem kluci vytvoří mi šanci a já ji proměním. Dneska to bylo až před koncem prvního poločasu a to nám docela dalo klid na kopačky, takže nám to pomohlo. Takže co se týká těch statistik, tak asi mi Jablonec vyhovuje.
12: Sparta má na druhém místě tabulky 8-bodovou ztrátu na vedoucí Slávii, dalších 10 bodů ztrácí Plzeň a to po vítězství 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem a v soutěži se tak zachránili Zlín a Mladá Boleslav.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1, u Tasová a kolony v Kladně. Na dálnici D1 první kolona směrem na Prahu popojíždí na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je to tradiční fronta, ranní fronta před Rohlenkou, asi na 15 minut. Objížďkou po staré silnici si moc nepomůžete, tam je semafor za Holubicemi a kolony i tam. Směrem na Prahu na D1 budete popojíždět asi 5 minut i za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 nehoda, kamion v příkopu a projíždí se pomaleji. Na D1 se ucpává i směrem do Prahy před omezením už Mejkalky. Brzdí se na 28. kilometru a je to do 10 minut. Tam je kolona tradičně na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Na Kutnohorské silnici číslo 2 směrem na Prahu hlásíte kolony v Mukařově. Opravují vozovku za kruhovým objezdem a od Vyžlovky je to až na půl hodiny. Velmi ucpaná je dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna. Před sjezdem na Evropskou je zúžení a od Kněževsi postojíte přes 20 minut. Pozor, doprava kolabuje taky v Kladně na silnici 61 směrem na Karlovarskou dálnici. Ve Velkém Přítočnu je zavřená silnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno bez srážek. Teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy.
15: Dobré ráno, angličtina nebo matematika. Desítky tisíc maturantů dnes usednou do lavic k didaktickým testům. Začíná státní část maturitních zkoušek, což samozřejmě je téma pro nás. Tak fandíme a držíme pěsti.
16: Ranní radiožurnál
4: a Petr Král.

0: 10 minut po 7, zhruba za hodinu začnou na středních školách státní maturity. Studenti je píšou z povinně volitelných předmětů. Můžou si vybrat mezi matematikou a angličtinou. Kolik maturantů letos zkoušku skládá, ví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. K maturitě letos půjde víc než 89 tisíc studentů. Vyplývá to z dat státní organizace Cermat, která zkoušku připravuje. Je mezi nimi i Lukáš, který maturuje na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze.
2: Já se snažím zachovat chladnou hlavu, protože vím, že právě hlavně u těch maturit může člověka nejvíc zradit ten stres, takže já si v podstatě říkám, že tu maturitu zvládnu, jak se říká maturita formalita.
1: Přibližně v 8 hodin tedy začne test z matematiky a odpoledne naváže anglický jazyk. Studenti si můžou už tradičně vybrat, jestli chtějí maturovat z cizího jazyka nebo matematiky. Zítra bude společná část maturity pokračovat testem z českého jazyka a literatury. Ten musí složit všichni maturanti. A ve středu studenty čeká jiný cizí jazyk, pokud si nevybrali angličtinu nebo těžší test z matematiky. No a jak maturanti dopadli, tak to se dozví nejpozději 16. května.
0: Maturita formalita, dobrá rada. Od Lukáše. Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A právě o státních maturitách budeme mluvit 7.50. Naším hostem v ranním interview bude ředitel a předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Laváč. Stane se v 7.50.

0: Ranní radiožurnál, ať už jste Malého prince četli či viděli v některé z filmových či divadelních podob, tak máte šanci ho zažít ještě jinak. A sice si ho užijte na představení z otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Přesně tak. Pokud chcete, můžete. Vstupenky @rozhlas.cz, e-mailová adresa, předmět e-mailu chci do Krumlova. 5 výherců, 10. e-maily v pořadí vyhrávají, tak pište. Budete mít ještě šanci. Dobré ráno, pondělí 7.15. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se včera v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš poté řekl, že mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by mohly zprostředkovat Turecko anebo středoazijské státy a Česko má zájem podílet se poté na obnově Ukrajiny. V 10 hodin dopoledne zahájí Zdeněk Svěrák výstavu v Jevíčku, a to u příležitosti jeho nedávných 90. narozenin. V tamním zámečku návštěvníci uvidí stovky fotografií, na kterých je principál a herec divadla Jára Cimrman zachycen s obyvateli města a diváky. Cimrmanovský soubor totiž do města jezdí už 22 let pravidelně každý rok.
1: Kolony v Ostravě, taky v Praze, nejen na okruhu. V Ostravě silný provoz, nejdelší kolona teď asi na Rudné směrem z Havířova na Porubu před Vítkovicemi. Postojíte 20 minut. Velké kolony taky ve Slezské Ostravě na příjezdech k mostu Miloše Sýkory. Silnice 57 z Opavy do Fulniku se ucpává před obcí Vrchy. Opravují tam vozovku, jede se k Jivadlově. Hlavně směrem z Opavy, je to na dlouho. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je hustý provoz, musí regulovat vjezdy do tunelu a tvoří se kolona od sjezdu na Vestec. Dálnice D7 je ucpaná na příjezdu do Prahy od Slaného. Je tam zúžení před sjezdem na Evropskou a kolona asi na 25 minut po pojíždí od sjezdu na Kněževes. Velká kolona i v Kladně směrem na Karlovarskou dálnici. Je tam uzavírka ve Velkém přítočnu, zavřená silnice 61 a kolona v Kladně kolabuje. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude rozdílné počasí v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. V západní polovině našeho území čekáme zataženo až oblačno, jen přechodně méně oblačnosti. Odpoledne a večer může i zapršet. Na východě naší republiky ale bude po celý den většinou polojasno, úplně bez srážek. Teploty dnes ještě vysoké, nejčastěji se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů. A foukat k tomu bude v Čechách většinou slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.21. Hasiči se už třetím dnem snaží uhasit požár na zhruba 100 hektarech v Českém Švýcarsku. Problematická je část oblasti na Tokáni a nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Práci jim komplikují vysoké teploty, vítr i suchý porost. Vodu schazují i vrtulníky a v celé oblasti je proto bezletová zóna. Uzavřené jsou také některé silnice. Ve vysílání se mnou teď generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Včera jste byl mírně optimistický, tak snad to platí i dnes optimistický, protože se dařilo zmenšovat plochu požáru. Jak to tedy teď po noci vypadá?
1: Tak musím říct, že opravdu v noci se ukázalo, že počasí je poněkud nevyspytatelné, protože začal foukat vítr a zhruba do půlnoci jsme měli dost hodně práce, protože v nárazech to bylo 10, možná někde až 15 metrů sekundově. Nicméně podařilo se ubránit ty hranice, kde jsme skončili před večerem, takže to je první pozitivum. No a předpokládám, tak jak jsem říkal včera, že bychom dneska nasadili všechny ty síly a prostředky, které máme, včetně vrtulníků, proto aby jsme zmenšili ten náš nejenom operační prostor, ale hlavně ten prostor, kde jsou ta ohniska požáru. Takže to je dneska hlavní cíl, aby jsme se přiblížili anebo respektive dosáhli lokalizace toho požáru jako takového.
0: Ze Slovenska měli dnes přiletět další dva vrtulníky Black Hawk. Už dorazili, kolik jich tedy celkem bude hasit?
1: Tak principiálně bylo nasmlouváno 9 vrtulníků, včetně těch dvou ze Slovenska. Víme, že tam byla nějaká porucha na některých strojích, minimálně 7 by jich mělo být. Ty vrtulníky ze Slovenska by měly vyrazit někde kolem 10. hodiny, takže předpokládám, že kolem poledne by tady mohly být. Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
0: A je domov se zvláštním režimem v Dolní Chřibské stále ještě v ohrožení?
1: Je určitým způsobem v ohrožení, ale děláme samozřejmě všechno proto, abychom nemuseli řešit jakoukoliv evakuaci, protože jsou tam pacienti, kteří jsou nejenom staří, ale jsou také postižení určitými chorobami a ta evakuace by byla složitá, protože by to znamenalo překlad z lůžka na lůžko, takže v tuto chvíli můžu ujistit to, jak ředitele, tak i okolí, že domov je v tuto chvíli stále bezpečný.
0: No a pracují na místě současně už i vyšetřovatelé, nebo je to pořád ještě brzy? Podle mluvčího parku Tomáše Salova oheň nejspíš nemohl vzniknout přirozenou příčinou.
1: Já vůbec nechci spekulovat v tuto chvíli. Je to záležitost, která opravdu se principiálně bude řešit až poté, co minimálně dosáhneme lokalizace, po případě likvidace toho požáru, kdy se musí vyhodnotit všechny ty celý ten časový snímek od prvopočátku, jak to bylo ohlášeno, jak to bylo zjištěno, kdo se tam teoreticky pohyboval, takže fakt v tuto chvíli je to předčasné.
0: Obce pro zasahující hasiče shromažďují nápoje a taky jídlo. Potřebujete takovou pomoc? Případně co byste potřebovali? S čím můžou lidé nebo obce pomáhat?
1: Tak my principiálně, pokud máme nějaké požadavky, které se týkají stravy a

0: jak se obrácíme na park a park vlastně tady toto komunikuje s těmi okolními obcemi. To, co v tuto chvíli řešíme, protože je zřejmé, že tady ještě nějaký den budeme fungovat, tak se řeší základní hygienické záležitosti, aby jsme tady na těch místech, kde jsou zhromaždiště techniky, respektive štáb, abychom měli tojtojky, abychom měli zabezpečené tady ty sociální věci. Nenapadá mě teď momentálně nic extra, co bychom potřebovali, akorát bych vyzval občany, kteří tady bydlí, opravdu z velké opatrnosti z hlediska pohybu, z hlediska jízdy autem, protože ten pohyb techniky je tady masivní a bylo by velmi nepříjemné, kdyby došlo k nějaké dopravní nehodě.
1: Šéf hasičů Vladimír Vlček, děkujeme za vaše slova, myslíme na vás, fandíme vám a budeme sledovat situaci a díky za informace. Naslyšenou.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít konsek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Je 7:30. A teď zprávy s Pavlem Prouzou.
4: Elektronická evidence tržeb by se mohla vrátit od příštího roku. Vláda dnes projedná příslušný návrh zákona. Podle ministerstva financí má opatření omezit daňové úniky a zvýšit příjmy státu. Systém se má týkat obchodníků, restaurací i řemeslníků. Část živnostníků ale bude mít výjimku. Ruský soud projedná odvolání novináře Olega Roldugina z nezávislého listu Novaja Gazeta. Od dubna je ve vazbě kvůli nezákonnému použití osobních údajů. Novinářovo zadržení doprovázela domovní prohlídka a taky razie v redakci. List Novaja Gazeta je jedním z nejznámějších ruských investigativních médií. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi nejezdí vlaky. Ráno se tam střetl vlak s člověkem. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Část spojů na koridoru je odkloněna přes Hradec Králové nebo Havlíčkův Brod. Provoz by mohl být obnoven kolem 10. hodiny.
0: Sport.
4: Házenkáři Plzně využili ve finále play-off extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém zápase porazili obhájce trofeje 31-24. Západočeši odvrátili i druhý mečbol soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpané příjezdy do Prahy a kolona na silnici 57 v obci Vrchy. Silný provoz před Prahou, třeba na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy, se brzdí zhruba na 14,5 kilometru a brzdí se do zastavení. Po chvíli se pak kolona opět rozjede. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna připomínáme dlouhé kolony. Je tam zúžení před sjezdem na Evropskou a zdržíte se asi 25 minut od sjezdu na Kněževes. Ucpávají se i možné objížďky. Nejezděte přes Kladno. Silnice 61 směr Karlovarská je zavřená ve velkém přítočnu a kolona je tam dlouhá. Velmi ucpaná je i Horoměřická ulice z Nebušic až do Evropské ulice. Opět je to až na půl hodiny. Komplikace hlásíte na silnici 9 z Líbeznic do Zdib u odbočky na Pořanovice. Nehoda.
6: Jako když se je na Prahu po devítce, od Mělníka, tak u té odbočky na Pořanovice tam je bouračka. Tam se to oblíží kyvadlo jeho. A je tam teda kolona, až já jsem stál skoro od Líbeznic.
5: Ještě silnice 2 z Kutnohorská ve směru do Prahy, postojíte v Mukařově. Je tam omezení semafor a kolona téměř už od Vyžlovky. Z Prahy teď na Opavsko silnice 57 z Opavy na Fulnek. V obci Vrchy je omezení a kolona z Opavy je tam až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je na západě našeho území oblačno až zataženo. Místy už se objevují přehánky, například v okolí Jičína, Karlových Varů nebo Litvínova. Na východě naší republiky stále úplně jasné nebe. Teploty se po ránu pohybovaly ve velmi širokém rozpětí. Od 15 stupňů ve Frýdlantu, v Ústí nad Labem nebo jihomoravských Diákovicích až po minus 1,5 stupně na šumavské Kvildě Perle a podobně na tom byl i Březník na Šumavě. Přes den pak bude také rozdělené počasí. V Čechách už hodně oblačnosti, dešťovými přeháňkami. Za dnešek by v oblastech, kde zaprší, mělo spadnout maximálně 5 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku se dnešní den obejde úplně bez dešťových kapek a nebe tam zůstane většinou polojasné. Také teploty budou stále podobné těm víkendovým. Těšit se můžeme na 22 až 27 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 18. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný jižní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím. Nad Českým Švýcarskem se už také rozjednělo. Hasiči v Národním parku zasahují u lesního požáru stále. Dobrá zpráva je, že oheň se nešíří dál. My jsme o tom před chvílí mluvili se šéfem hasičů Vladimírem Blčkem. No a teď už míříme přímo za dalšími ranními novinkami odsud. Na letiště v Chřibské je reportérka Jana Vitásková. Dobré ráno, Jano.
9: Dobré ráno, tady na malém letišti u Chřibské se scházejí hasiči, kteří střídají kolegy z noční směny. Někteří se po dlouhé službě konečně prospali, ale přijeli i úplně čerstvé posily. Podle hasičů, se kterými jsem právě mluvila, v noci k výraznějším komplikacím nedošlo, i když asi do jedné hodiny foukal poměrně silný vítr, hasiči to zvládli. Vidět je ovšem stále dým, který stoupá z lesa nad Jetřichovicemi. Během noci místo monitorovali drony s termokamerami, za chvíli zase nastoupí vrtulníky s vodními vaky. Dnes přiletí další dva ze Slovenska, ve vaku unesou až 3000 litrů vody, což je výrazná pomoc při hašení. S čím ale potřebují pomoc hasiči, to je základní hygienické vybavení, tedy třeba mobilní toalety. Z Chřibské Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 7.38. Národní sportovní agentura rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou musí vrátit z dotací přes 32 milionů korun. Podle agentury spolek BLK Slavia Praha porušoval zákony, když čerpal veřejné peníze na stavbu sportovní haly v Praze. Detaily teď probereme s reportérem investigativní redakce radiožurnálu Arturem Janouškem. Arture, vítej, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Za co konkrétně má spolek platit?
1: My jsme získali protokoly Národní sportovní agentury z kontrol dvou dotací, které spolek dostal od státu v letech 2020 a 2022. Celkem tehdy šlo o 40 milionů korun. A v těch protokolech stojí, že spolek při čerpání obou dotací porušoval zákony a dotační pravidla, jak říká mluvčí NSA Natálie Kmošková.
2: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek. Jedním z nich bylo i nesplnění požadované míry spolufinancování.
1: Abych vysvětlil, co znamená to nesplněné spolufinancování. Jednou z těch podmínek pro získání dotací bylo, že 30% nákladů si spolek musel zajistit z vlastních peněz, což v případě jedné z těch dotací bylo skoro 4,5 milionu korun. Spolek ale tolik peněz neměl a uzavřel proto darovací smlouvu se svým zmocněncem, kterým byl právě Ivo Kaderka. A ten slíbil, že peníze pošle na účet spolku nebo je přinese v hotovosti na pokladnu. Jenže podle kontrolorů taková částka na účet spolku nedorazila a v hotovosti na pokladnu tolik peněz vlastně Kaderka ani přinést nesměl, protože by porušil zákon. Maximální platba v hotovosti totiž mohla být jen 270 tisíc.
0: No a jak tohle vysvětluje Ivo Kaderka?
1: On jen obecně prohlásil, že spolek splnil povinnost finanční spoluúčasti a že to podle něj při kontrolách obou těch dotací také doložil bankovními výpisy. Podle kontrolorů ale spolek porušil i zákon o zadávání veřejných zakázek. Kontroloři totiž konstatovali, že ta výběrová řízení na firmy, které halu za veřejné peníze postaví, takže ta výběrová řízení nesla znaky diskriminace a netransparentnosti a ze všech těch jednotlivých porušení pak vypočítali, aby spolek s obou dotací vrátil celkem 32 milionů korun, a to do letošního 24. dubna.
0: A víš, jestli spolek sankci zaplatil?
1: No, Kaderka označil závěry kontrolorů za nesmysly, tvrdí, že šlo, cituji, o účelově předem připravené likvidační nezákonnosti, konec citace. Radiožurnálu také řekl, že se spolek bude bránit všemi dostupnými právními prostředky, a k té tvé otázce, spolek tu částku ve lhůtě nezaplatil a to znamená, že případ ještě prověří finanční úřad. Ještě doplním, že to není jediný podobný případ spojený s Ivem Kaderkou. Minulý týden jsme mluvili o tom, že tenisový svaz musí definitivně zaplatit skoro 25 milionů za machinace s dotacemi z doby, kdy mu šéfoval právě Kaderka, a sám Kaderka také navíc čelí obvinění z dotačního podvodu.
0: Říká reportér Artur Janoušek, díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A detaily už máme teď na našem webu i rozhlas.cz. Radiožurnál 7.41.

0: Dobré ráno, 7:45. S vámi ranní radiožurnál. Spojené státy dnes začnou podle prezidenta Trumpa doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jedná se celkem o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Írán už oznámil, že by to mohl považovat za porušení příměří a my se tomu budeme věnovat i v dalším vysílání. Zlín se přidává například k Jihlavě a ode dneška zpřísňuje parkování dodávek karavanů a speciálních vozidel nad 5 metrů. Na celém území sídliště Jižní Svahy pro ně platí zákaz parkování. Využít mohou odstavné plochy, například útočny trolejbusů.
1: Kolony na D1 u Brna, v Praze komplikace. Na dálnici D1 na příjezdu z Vyškova do Brna připomínáme ranní kolony. Od 212. kilometru až k Rohlence pojedete asi 15 minut. Ucpává se i D2 a příjezd z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice až k dálnici D1. Na příjezdech do Prahy je silný ranní provoz. Nejdelší kolona teď asi na příjezdu po dálnici D7 z Chomutova. Je tam zúžení před sjezdem na Evropskou a kolona téměř už od Středokluk až na půl hodiny. Ucpané jsou i objížďky, přes Kladno nejezděte, tam je směrem na Karlovarskou zavřená silnice ve Velkém Přítočnu. No a doprava kolabuje i v Horoměřické z Nebušic na Evropskou. U Prahy je zúžení i na Kutnohorské silnici číslo 2 v Mukařově. Je tam za kruhovým objezdem semafor a zdržíte se směrem na Prahu okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Zvlněná studená fronta postupuje zatím přes Německo zvolna směrem k východu, proto se začne počasí i u nás pozvolna proměňovat. V Čechách už dnes bude hodně mraku, většinou oblačno až zataženo a také se v těchto místech objeví spíše výjimečně dešťové přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ale ještě můžete těšit na slunečné počasí s polojasným nebem, ze kterého dnes ještě nezaprší. Teploty dnes od 22 do 27 stupňů a poměrně teplo bude i v těch nejvyšších horských partiích. Tam se bude odpoledne teplota pohybovat kolem 18 stupňů. Pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr, foukat bude v Čechách jen slabě, na Moravě a ve Slezsku pak mírně od jihu. Krásný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál. Pro více než 89 tisíc studentů dnes začíná státní část maturity. Ta je společná pro všechny střední školy. Už za chvíli, tedy v 8 hodin, začnou někteří studenti psát didaktický test z matematiky. V dnešním ranním interview budeme mluvit o střední průmyslové a vyšší odborné škole v Příbrami. A proto ve vysílání vítám jednak jeho ředitele, předsedu Asociace středních průmyslových škol zároveň, Tomáše Hlaváče. Dobrý den.
1: Dobré ráno, dobrý den.
0: Studenti si můžou v té společné části maturity vybrat, zda budou maturovat z matematiky nebo cizího jazyka, dnes je to tedy angličtina. Dlouhodobě o matematiku menší zájem, platí to i pro vaši školu?
1: Tak já mám data nejenom z naší školy a samozřejmě z těch odborných škol a myslím, že se to ustálo, ten poměr mezi anglickým jazykem a matematikou, a u nás konkrétně na naší škole je to řádově třetina všech maturantů z toho ročníku, což u té technické školy samozřejmě je trošku paradox.
0: No a jak to vypadá u vás ve škole? Maturanti připraveni, začíná se v 8, viděl jste nějakou nervozitu u nich, nebo jak jsme slyšeli před chvíli citaci od jednoho studenta, nebojte se toho, maturita, formalita?
1: Tak potkal jsem je samozřejmě u školy, tak samozřejmě myslím, že zdravá nervozita ke každé zkoušce patří. Tady samozřejmě se bude prolínat ta příprava, kterou žáci tomu věnovali, a samozřejmě i trochu toho štěstí, aby vlastně ty otázky a ta konstrukce těch didaktických testů jim vyhovovala. Myslím, že jsme proto udělali společně poměrně velký kus práce, takže si myslím, že by to měli studenti velmi dobře zvládnout.
0: Jak vypadá ten test z matematiky?
1: Tak já samozřejmě ten test jsem neviděl, protože ten ještě je zapečetěn.
0: Tak obecně,
1: ten ho budeme samozřejmě otevírat za chviličku, ale tak samozřejmě ta konstrukce je na tvůrcích, to znamená, my jako škola do toho zasáhnout nemůžeme. Část těch samozřejmě těch otázek, pokud porovnám to zadání z těch předchozích let, tak má samozřejmě i tu formu těch uzavřených, otevřených odpovědí. Takže jako teď, abychom rozebírali úplně tu strukturu, asi to není na místě, ale nicméně, proč je to důležitý, ta forma je, že vlastně každá ta škola vyučuje trošku jinak, to musíme připustit. A u nás to máme teda tak, že vlastně používáme i to zadání z těch předchozích let, proto abychom tu filozofii konstrukcí vlastně lépe pochopili společně. Takže vlastně nejdou úplně do neznámé vody, když bych použil tento termín, ale mají možnost vlastně použít ta zadání z těch předchozích let.
0: A daří se vám při aplikaci téhle filozofie dosáhnout rozumných výsledků při maturitách z matematiky?
1: No, já myslím, že ta naše úspěšnost konkrétně právě z té matematiky je docela velmi pěkná a samozřejmě ta matematika se u nás prolíná i s dalšími odbornými předměty, ať je to mechanika u strojařů, ať je to pevnost, pružnost u stavařů a tak dále. Takže myslím si, že ta cesta, kterou jsme my zvolili, tak je velmi úspěšná.
0: A jak dlouho bude trvat ta nervozita od doby, kdy se test napíše, odevzdá, než přijde vyhodnocení?
1: No tak jednak si myslím, že oni jsou natolik už vyspělí v tom, že dokážou sami zvážit a vyhodnotit tu úspěšnost, ten počet otázek, který se jim podařil podle jejich názoru samozřejmě, tak tam ta nervozita bude samozřejmě asi klesat. Nicméně ten verdikt přijde, až to uvolní Cermat. To znamená, to samozřejmě bude chvilku trvat, ale myslím si, že většina dokáže posoudit tu svoji úspěšnost.
0: Říkáte chvilku trvat, to znamená řádově kdy, asi za jak dlouho?
1: No, takhle, nevím, jestli nám uvolní ten Cermat za den, jestli se ptáte teda tímto směrem.
0: Vyhodnocení, nebo tak.
1: Za to vyhodnocení, ale tak samozřejmě to vyhodnocení, oni skončí podle toho, tak jak každý ten student se tomu věnuje. Ten konec zkoušky je třeba daný teď na 10.30 pro ty standardní žáky. To zná, oni samozřejmě během podle mě hodinky jsou schopni i samozřejmě ve komunikaci se svými spolužáky to vyhodnotit, tu svoji úspěšnost. A je zajímavé, že potom oni v okamžiku, kdy skutečně úspěšní jsou, tak vlastně ani tu podstatu těch zkoušek nijak nespochybňují. Jo, to je vlastně podobná situace jako u těch jednotných přijímacích zkoušek, že pořád se bavíme, jestli jo nebo ne, jakou formou, a najednou, když ti žáci mají tu zkoušku za sebou, tak najednou řeknou, jo, ono to bylo dobře, tak jako posílilo a já jsem tomu udělal buď hodně nebo málo, to je jedno, ale nakonec ten pocit toho úspěchu, že se vlastně potvrdila ta cesta, tak je pro ně podle mě i hřejivá, tak když bych to tak řekl.
0: Tak přejeme všem ten hřevý pocit z úspěchu, nech se úspěch dostaví. Za chvíli to začne už za 5 minut i u vás v Příbrami.
1: Ano.
0: O maturitách jsme si teď povídali s ředitelem Příbramské střední průmyslové vyšší odborné školy a také předsedou Asociace středních průmyslových škol Tomášem Hlaváčem. Pane řediteli, díky za váš čas a hodně štěstí všem zúčastněným. Naslyšenou.
1: Taky, nashledanou.

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a Středočeský kraj.
1: Radiožurnál 8 hodin. Začínají zprávy s Pavlem Brouzou.
2: Požár v Českém Švýcarsku se už dál nerozšiřuje. Maturanti dnes skládají didaktické testy z matematiky nebo angličtiny. Fotbalisté Plzně porazili na úvod ligové nadstavby Hradec Králové. Na dálnici D7 brzdí provoz omezení na příjezdu do Prahy z Chomutova. V Čechách bude oblačno až zataženo, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno bez srážek. Teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Třetí den bojují hasiči s rozsáhlým požárem v Českém Švýcarsku. Plně pod kontrolou ho stále nemají, oheň se ale dál nerozšiřuje. Ráno s jeho hašením znovu začínají pomáhat vrtulníky. Na letišti v Chřibské, kde nabírají vodu, máme reportérku Janu Vytázkovou.
4: Sem na letiště u Chřibské postupně přilétávají vrtulníky, což právě slyšíme, které se připravují k dalšímu zásahu. Kolem poledne pak přiletí dvě nové posily ze Slovenska. Ty unesou vak, do kterého se vejde až 3000 litrů vody. Pro hasiče to je velká pomoc. Přijela už taky hasičská auta a hasiči, kteří budou dnes pokračovat s hasebními pracemi. V noci jim práci trochu zkomplikoval silný vítr, ale hranice udrželi. Dnešním cílem je lokalizace požáru na 95 hektarech lesa. Z Chřibské Jana Vytázková, Radiožurnál.
2: Národní sportovní agentura nedávno podle zjištění Radiožurnálu rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou musí vrátit z dotací přes 32 milionů. Podle agentury spolek BLK Slavia Praha porušoval zákony, když využíval dotace na stavbu sportovní haly v Praze. Celkem od státu získal 40 milionů korun, říká mluvčí NSA Natálie Kmošková.
5: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek. Jedním z nich bylo i nesplnění požadované míry spolufinancování.
2: Případ teď prověří ještě finanční úřad. Kaderka pochybení odmítá a prohlásil, že se proti výsledku kontroly bude spolek bránit právní cestou. Dnes začínají státní maturitní zkoušky. Studenti středních škol v Česku píšou didaktické testy. Ti na střední zdravotnické škole v Kladně mají zkoušku z matematiky. Je tam taky náš reportér Richard Webs.
6: Studenti mají na didaktické testy z matematiky 135 minut. Mohli si ale vybrat také cizí jazyk. Test z angličtiny začnou psát dnes v 1:30 odpoledne. Zítra je pak čeká český jazyk a literatura. Jiné cizí jazyky a také rozšiřující test z matematiky si napíšou ve středu. Výsledky by se pak měly dozvědět v polovině května. Od 16. května do 10. června pak čeká středoškoláky ještě profilová část maturit. Jde o ústní a písemnou zkoušku z českého a anglického jazyka a potom zkoušku ze 2 až 3 předmětů stanovených školou. Skladna, Richard Webs, Radiožurnál.
2: Na železniční trati mezi Pardubicemi a Chocní je přerušený provoz. V Kostěnicích srazil vlak člověka. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz by podle něj mohl být obnovený kolem 10. hodiny.
7: Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Ta událost se vyšetřuje právě s ohledem na to, že se v kolejišti pohybují záchranáři a hasiči, tak je provoz zastaven v tuto chvíli na koridoru.
2: Část vlaku je kvůli nehodě odkloněná.
8: Sport. Fotbalisté Sparty na úvod skupiny o titul šance ligy porazili Jablonec 2:0. Na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. Vítězně vstoupila do nadstavby také Plzeň, která zvítězila nad Hradcem Králové 3:1 a udržela třetí místo v soutěži. Východočechům Viktoria odskočila na rozdíl 7 bodů. To mimo jiné potěšilo trenéra Plzně Martina Hiského, který byl rád i za to, že jeho svěřenci ve Štruncových sadech zvítězili poprvé od poloviny března.
9: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
8: Protože ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1, v soutěži se tak zachránili Zlín a Mladá Boleslav.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Úspora D7 před Prahou a kolony v Ostravě. Na dálnici D7 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. Je to fronta až na půl hodiny od sjezdu na Středokluky k omezení před sjezdem na Evropskou. A obět se to moc nedá. Horoměřická je plná už z Nebušic a nejde to ani přes Kladno. A tam je uzavírka ve Velkém Přítočnu. Na sedmičce se zdržíte i v opačném směru na výjezdu z Prahy směr Chomutov. Jsou ucpané kruhové objezdy u letiště a stojí to kvůli tomu už od Evropské ulice. U Prahy kolony i v Kutnohorské v Mukařově, tam je omezení, semafor a směrem do Prahy postojíte asi 20 minut. A teď na Opavskou silnice 57 z Opavy do Fulneku. Hlásíte omezení a kolony před obcí Vrchy.
11: Takovou na vás zhruba asi 2 kilometry a zdržení je tak na půl hodiny, tak pokud možno, tak ať to lidé objedou přes obec Věckovice a dále potom na Fulnek.
10: Ještě do Ostravy. Silný provoz brzdí omezení v Ostravě. Na Rudné směrem z Havířova před Vítkovicemi postojíte až půl hodiny. Velmi ucpané jsou i příjezdy k mostu Miloše Síkory a stojí taky Orlovská z Heřmanic směr Mexiko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
1: Dobré ráno, pondělní, další veskrze letní den je před námi a přidáme k němu teď jedno upozornění, které se ale netýká počasí. Na podání daňového přiznání v elektronické podobě zbývají už jenom poslední hodiny. Pokud se ho ještě neposlali, tak si pospěšte, jinak vám hrozí pokuta jak velká, i to se od nás dozvíte.
0: Ranní Radiožurnál
3: a Petr Král.

0: Radiožurnál skoro 10 minut po 8. Není na co čekat. Na podání elektronického daňového přiznání už zbývá jenom posledních pár hodin. Nejpozději dnes je taky nutné daň zaplatit. Podrobnosti k tomu teď přidá Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Přiznání můžete podat datovou schránkou nebo přes formulář na online portálu Moje daně. Finanční správa ale doporučuje nenechávat podání dnes na poslední chvíli. Portál se totiž může přetížet. No a pokud podání podáte víc než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, začnou nabíhat pokuty. Při placení daně je navíc tolerance kratší, a to jen 3 dny.
0: Asi by bylo dobré si ještě motivačně říct, jak velké ty pokuty hrozí?
1: Je to 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Pokud ale přiznání není odevzdané vůbec, a to ani po výzvách, může se pokuta vyšplhat až na 300 tisíc korun. Další lhůtu mají lidé, kteří využívají služeb daňového poradce, pro ně totiž platí termín až 1. července. A na závěr ještě pro jistotu připomenu, že daňové přiznání musí podat každý, kdo si loni vydělal víc než 50 tisíc korun a nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka.
0: Důležitá informace pro vás přinesla i do ranního radiožurnálu Anna Millerová z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a další zprávy přidáme už za 4 minuty v 8 hodin a 15 minut.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 4:09. Právě dnes vláda projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Má se vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být jednodušší než v té první verzi a přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice ale tyhle odhady zpochybňuje. Je mu 81 let a dnes opět rozjásá fanoušky v Praze. V O2 aréně večer vystoupí britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton. Do české metropole se vrací už po čtvrté. No a za pár minut naše reportérka z českého Švýcarska, které stále sužuje požár.
3: Kolony na D1 u Brna a v Ostravě komplikace. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna se zdržíte 10 minut v koloně před Rohlenkou, brzdí se na 212. kilometru. No a v Brně hlásíte komplikace v Královopolském tunelu, aktuálně tunel neprůjezdný.
4: Uzavřený Královopolský tunel, směr od výstaviště na Tomkovo náměstí. Klikají tam světla, uzavřený tunel.
3: A mělo by to být kvůli detekci nadrozměrného vozidla, nemělo by to trvat dlouho. Na dálnici D7 připomínáme půlhodinové kolony na příjezdu do Prahy od Slaného. Od sjezdu na Středokluky až ke zúžení před Evropskou ulicí. A ještě do Ostravy nejdelší kolona v Ostravě teď na Rudné ulici z Havířova směrem na Porubu po pojíždí před Vítkovicemi. Postojíte už od Čenovské ulice asi 45 minut. A dlouhé kolony taky ve Slezské Ostravě na příjezdu k mostu Miloše Sýkory. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes se začne počasí pomalu měnit. Na Moravě a ve Slezsku ještě vydrží většinou polojasná obloha bez srážek. Naopak v Čechách se musíme připravit na oblačné až zatažené nebe, ze kterého hlavně odpoledne a večer dnes ještě spíše výjimečně zaprší. Teploty ale velmi příjemné. Odpoledne vyšplhají k 22 až 27 stupňům. Zítra už bude v Čechách více srážek. Ze zataženého až oblačného nebe bude hlavně v západní polovině Čech pršet častěji a také se objeví bouřky, ve kterých může ojediněle spadnout i 20 mm deště. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: hektarů. Hasičům se požár daří udržet pod kontrolou, takže se dál nerozšiřuje. Na místě je teď reportérka Radiožurnálu Jana Vitásková. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno. Sem na malé letiště u Chřibské už přiletěly všechny vrtulníky, téměř všechny, které dnes budou schazovat vodní vaky, vzlétnou každou chvíli. Říkám téměř všechny, protože kolem poledne mají dorazit ještě posily ze Slovenska. Dva vrtulníky, které unesou velké vaky, každý pojme až 3000 litrů vody. Pro srovnání běžné vrtulníky schazují 900 litrů vody. Takže to bude výrazná pomoc. Ve vzduchu by mohlo být dnes asi 7 vrtulníků. Vodu čerpají z obřích mobilních nádrží, jsou tady dvě a vodu do nich přivážejí hasičské cisterny.
0: Jak budou dnes hasiči postupovat?
1: Tak požár je teď asi na 95 hektarech lesa. Většinou to jsou skalnaté, nepřístupné prostory se suchými stromy, které padají. Hasiči je rozdělili na 7 úseků menších rozsahů s cílem dosáhnout dnes lokalizace požáru. Ta lokalizace znamená dostat požár plně pod kontrolu hasičů, zamezit jeho šíření, potom už není plamenné hoření a potom, když se povede lokalizace, probíhají dohašovací práce, dohledávání ohnisek, drony z termokamery.
0: Hasiči chrání před ohněm také domov se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Stále platí, že ho není potřeba evakuovat?
1: Stále to platí, není to potřeba. Tento úsek je jednou z priorit hasičů. V domově jsou totiž lidi převážně s duševním postižením. Jejich stěhování by bylo velmi náročné. Jinak hasiči nabádají všechny v okolí k opatrnosti. Je tady značný pohyb těžké hasičské techniky. Lidi mají dbát na svoji bezpečnost.
0: Požár v Českém Švýcarsku na místě naše reportérka Jana Vitásková. Jano, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál Brno. Zavřený Královopolský tunel hlásí náš zpravodaj ve směru z Žabouřesk na Lesnou kvůli detekci narozměrného vozu. Kolona dlouhá, tak snad to nebude trvat dlouho.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i

0: starší generaci.
1: Antivirus.
0: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
0: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8:30. A teď Pavel Prouza a zprávy.
2: Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. Podání je možné online nebo datovou schránkou. Pokud se plátci opozdí o více než 5 pracovních dnů, hrozí jim sankce. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do začátku července. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé. U jednoho z nich laboratorní testy zjistili hantavirus. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace, podle které mají lékaři na stejnou nákazu podezření i u dalších 2 mrtvých. Předpokládají, že nakažených lidí bylo na lodi celkem 6. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění. Výletní loď plula podle BBC z Argentiny na Cap Verde. Metropolitní muzeum umění v New Yorku dnes hostí tradiční ples Met Gala. Dorazí na něj stovky osobností ze světa kultury, sportu nebo módy. Spolu předsedkyněmi letošního ročníku jsou zpěvačka Beyoncé, herečka Nicole Kidmanová nebo tenistka Venus Williamsová. Tématem večera bude móda jako umění. Sport. Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý byl Brit Norris a třetí Australan Piastri.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D35 se u Hradce Králové a ucpaná dálnice D7 před Prahou. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové se zdržíte na konci dálnice. Je tam už ve sjezdu na Hradeckou D11 zúžení. Kolona se táhne od sjezdu na Opatovice nad Labem a je to asi na 10 minut. Dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova. Zúžení před sjezdem na Evropskou a fronta se táhne od sjezdu na Středokluky. Zabere asi půl hodiny. Jsou kvůli tomu ucpané i kruhové objezdy u letiště a zdržíte se tak chvíli i ve směru z Prahy na letiště. No a velké kolony jsou i na objížďkách, třeba v Horoměřické z Nebušic na Evropskou anebo v Suchdole. V Ostravě dnes velmi dlouhá kolona na Rudné ulici z Havířova směr Poruba. Popojíždí před omezením ve Vítkovicích a je to asi na 40 minut. Objížďkou po Těšínské ulici si moc nepomůžete, tam je dlouhá kolona před mostem Miloše Sýkory. No a připomínáme ucpanou silnici 57 z Opavy na Fulnek. Před obcí Vrch je semafor a je tam kolona až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Sníh už je pryč. O víkendu roztála poslední souvislá sněhová pokrývka na našem území. Bylo to na Krkonošské Černé hoře, kdy v sobotu tam ještě bylo 7 cm sněhu. V neděli už nic. Nasněžilo tam na Štědrý den a sníh vydržel přesně 130 dnů. Na sněhové vločky si tedy budeme muset na našem území počkat zase až do další zimy. Dnes nás čeká maximálně dešťová přeháňka, spíše v západní polovině našeho území, kde bude zatažené až oblačné nebe. Na Moravě a ve Slezsku čekáme jasno, bez srážek. Teploty dnes od 22 do 27 stupňů. Zítra už bude v Čechách víc srážek. Ze zataženého až oblačného nebe bude hlavně v západní polovině Čech pršet častěji a také se objeví bouřky, ve kterých může ojediněle spadnout i 20 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku bude i zítra zpočátku ještě polojasno, až večer se obloha trochu zatáhne, i tam místy zaprší. Ve východní polovině našeho území ale bude oproti dnešku větrno. Připravit se musíme na čerstvý vítr z jižních směrů, který může mít nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 4 minuty po půl deváté. Maturanti teď ráno píšou už jednotné didaktické testy z volitelné části zkoušky. Nejprve je na řadě pro některé matematika a poté pro další angličtina. Na gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové je u toho reportérka Adela Kavříková. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, to schéma společné části maturity je jednotné, takže i tady se přesně v 8 hodin ráno zavřely dveře učebny a studenti dostali na na stůl zadání testu z matematiky, na jehož vypracování mají přesně 135 minut. Zatímco na celostátní úrovni si drtivá většina maturantů i letos jako druhý předmět vybrala angličtinu, která přijde na řadu dnes odpoledne, tady je ten poměr opačný. Z celkových 83 studentů jich víc než polovina, přesně 43, maturuje z matematiky. Zítra ráno bude následovat ještě povinný český jazyk a literatura, ve středu pak budou didaktické testy psát ti, kteří si zvolili jiný cizí jazyk než angličtinu a od 16. května do 10. června budou následovat ústní části zkoušek.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: ti možná zdá.
1: Radiožurnál 8.38, soudce už za necelou půl hodinu začne znovu zabývat kauzou Čapí hnízdo. Obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie čelí europoslankyně Jana Nagyová z hnutí ANO. Stíhání premiéra Babiše je přerušené. U Městského soudu v Praze je už také reportérka Františka Rohlíčková. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Tady na pražském městském soudu začne plánované líčení v 9 hodin, tedy asi za 20 minut. Jana Nagyová už přišla, účastnit se tady bude jednání osobně. Já sama jsem zatím s ní možnost mluvit neměla, dlouhodobě ale vinu odmítá.
1: Ono se jedná sice o kauzu Čapí hnízdo, věnovat se bude soud, ale pouze Janě Nagyové. Pojďme pro úplnost připomenout proč.
2: Je to jednoduše proto, že premiér Andrej Babiš, který je také v kauze obžalovaný, má aktuálně poslaneckou imunitu a tak ho teď nelze trestně stíhat. Europoslankyni Nagyovou naopak Evropský parlament vydal už v dubnu 2025, proto soud letos v březnu kauzu oddělil, řekla jeho mluvčí Kateřina Eliášová.
3: S ohledem na dlouhodobou překážku pokračování trestního stíhání u obviněného inženýra Babiše, dle předsedy Senátu jiný postup nepřipadal v úvahu, neboť by nevyloučení věci vedlo ve vztahu k obviněné inženýrce Nagyové k nedůvodnému prodlužování řízení.
2: Po oddělení Českému rozhlasu, jak Nagyová, tak její advokát potvrdili, že to očekávali, víc ale k případu říct tehdy nechtěli.
1: Ještě připomeň prosím, čeho se měli v kauze dopustit?
2: Jde o údajné zneužití zhruba 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Podle obžaloby farmu Andrej Babiš vyvedl z holdingu Agrofert na přelomu let 2007 a 2008 a prodal podle vyšetřovatelů účelově akcie svým dětem a partnerce, proto aby zdánlivě farma splnila podmínky pro evropskou dotaci. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Nagyová, kdo žádost podával. Babiš i Nagyová dlouhodobě vinu odmítají, městský soud případ projedná už po třetí. Dvakrát oba nepravomocně osvobodil, ale odvolací soud věc vždy vrátil.
1: Reportérka Františka Rohlíčková, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Která se nám opět od Městského soudu v Praze přihlásí do vysílání. Radiožurnál.

0: Radiožurnál Čeští vědci vnesli do zubní hygieny nový rozměr, vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet tak zánětlivé parodontitidě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstva, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Hromčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Barbory Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem níti dlouhý a pečlivý výzkum.
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:49. Spolek spojený s bývalým funkcionářem Ivem Kaderkou má zaplatit sankci přes 32 milionů korun. Rozhodla o tom podle zjištění Radiožurnálu nedávno Národní sportovní agentura. Jde o případ stavby haly v Praze. Kaderka označil závěry kontrolorů za nesmysly. Spolek se bude bránit všemi dostupnými právními prostředky. A detaily máme už teď na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexandrem Stubbem. Jednat budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance, ale i další podpoře Ukrajiny.
4: Kolony na D11 u Hradce Králové, taky na sedmičce před Prahou. Na dálnici D11 čekejte kolony na výjezdu z Hradce Králové směrem na Prahu. Na 84. kilometru je zúžení a jsou tam krátké fronty do 10 minut. Ucpává se tam i sjezd z dálnice D35 na Prahu, tak pozor na to. Na silnici 35 postojíte asi 15 minut na příjezdu do Rožnova pod Radhoštěm směrem z Valašského Meziříčí. Je provoz brzdí práce na silnici. A ještě do Prahy připomínáme ucpanou sedmičku na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona od Středokluk k omezení u sjezdu na Evropskou asi na 25 minut. Ucpává se taky Pražský okruh, to hlavně ve směru z D1 na letiště. Musí regulovat vjezdy do tunelů, kolona aktuálně od sjezdu na Jesenici. A postojíte i na Kutnohorské silnici v Mukařově směrem do Prahy. Až do pátku v omezení v Mukařově a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Dnes a zítra nás čekají ještě vysoké teploty, dnes do 27, zítra do 28 stupňů. Postupně se ale bude od západu nebe zatahovat a smraky budou na naše území přicházet i dešťové přehánky a zítra i bouřky. Přes naše území bude postupně přecházet zvlněná studená fronta, za kterou se také ochladí. Ve středu už se budou teploty pohybovat mezi 16 a 21 stupni a nejchladnější den v tomto týdnu bude čtvrtek. V Čechách teploty nepřesáhnou 15 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku mohou vyšplhat i ke 20. Obloha už ale bude komplet zatažená a déšť se objeví téměř všude. Večer bude od západu jak srážek, tak i oblačnosti ubývat, no a od pátku se pak bude zase oteplovat a víkend přinese opět příjemné teploty do 26 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lucie Marie, pondělní ranní radiožurnál, 8 hodin 51,5 minuty k tomu. Touto dobou pro vás obvykle míváme nějaký seriál a stane se tak i tento týden. Bude o lidech. Bude o lidech, kterým je opravdu hodně. V Česku totiž přibývá těch, kterým je 100 a více let. Teď jich je konkrétně 1158 a my je tedy poznáváme v našem novém seriálu. Máme ho i na webu irozhlas.cz. No a začínáme teď paní Bělou Krásovou. Té je neuvěřitelných 103 let. Paní Běla stále cvičí a jak sama říká, má výbornou paměť.
1: Paní Bělo, jaký jste ročník?
2: Jsem ročník 22.
1: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
2: No já se cítím docela dobře. To je náhoda opravdu. Nikdy jsem nestará o to, abych byla 103 let.
1: A v rodině máte dlouhověkost?
2: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89, pocházím ze Dvora Králové, tam jsem byla až do 3. třídy, 4. jsem chodila už v Praze.
1: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla, používáte chodítko.
2: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
1: Máte drobnou postavu? Barvíte si vlasy? Máte zrzavé?
2: To jsme si řekli s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy šedivý. V rámci možnosti peču o sebe, no.
1: Jak byste se popsala? Jaká jste?
2: To je těžký. Taková normální ženská. S 5 dětma.
1: S 5 dětma.
2: Jsem babička i prababička. I prababička.
1: Máte velikou rodinu, jsem do domova pro seniory v Praze 4, v Hájích za vámi často chodí.
2: Děti za mě chodí každý den, to mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
1: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
2: Moje příjmení je Krásová.
1: Krásová. Paní Běla se vdávala ve 27 letech, vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Dnes ve 103 letech v pražském domově pro seniory chodí 2x v týdnu na cvičení.
2: Chodím na tělocvik, hrozně ráda, ale je takový moc mírnej, že mě to neunaví.
1: Neunaví vás to?
2: Mě to neunaví a já si cvičím někdy i na chodbě sama.
1: Tak my se teď přesuneme do vašeho zoukoutku v domově pro seniory. Vy vstáváte a berete si chodítko, to je vaše jistota. To chodítko.
2: Moje jistota, jo.
1: Co říkáte?
2: Že si odbydu povinný chození odpoledne.
1: Tím naším přesunem, že si odbydete vaše odpolední chození.
2: Musím se udržovat dobrý fyzický kondici. I když tak jo, hodně ležím, ale to patří k věci.
1: Ale jdete rychle. Máte tenisky?
2: Tady se taky projdu, tak to je dobrý.
1: Jakýkoliv trénink se počítá?
2: To se ví.
1: A paní Bělo, co paměť?
2: Výbornou paměť mám, opravdu. Musím se pochválit.
1: A vy máte i mobilní telefon, ten je tlačítkový?
2: Tlačítkový.
1: A co říkáte na takové vychytávky technologické, elektronické, jako třeba i různá dotyková zařízení, robotické vysavače, které jezdí po bytě?
2: Má to dcera a moc to nepoužívá. Radši luxuje.
1: A tady máte andulky?
2: Tamhle ti velký jsou líní, ti málo chodí.
1: A je nějaké období, do kterého byste se ráda vrátila?
2: Do mládí jedině.
1: Do mládí
2: se mě tak dobojí. A to už se nedá vrátit. Musím být spokojená s tím, co je.
1: Napadá vás nějaká rada, kterou byste dala lidem?
2: Že skromnost je dobrá vlastnost.
1: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Československo, potažmo Česká republika, dá se říct, byla a zřejmě ještě stále je velmocí animovaného filmu. Ostatně dokáže to i dnešní dopolední host, animátorka a režisérka Kristýna Dufková, se kterou si budeme po 9. hodině o tom povídat.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
0: Radiožurnál 9 hodin. Teď zprávy a Pavel Prouza.
2: S hašením požáru v Českém Švýcarsku dnes pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. Premiér Babiš v Jerevanu jednal se šéfem NATO o navyšování výdajů na obranu. Volejbaloví Lvi Praha vyrovnali finálovou sérii Extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. O mistrovi rozhodne 5. utkání. Kolona popojíždí na dálnici D11 za Hradcem Králové směrem do Prahy. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vlčka měli ze Slovenska dorazit kolem poledne.
3: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
2: Poblíž požáru v Dolní Chřibské je domov se zvláštním režimem. Ten zatím podle Vlčka není potřeba evakuovat a jeho obyvatelé jsou v bezpečí. Dron v noci zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval o tom starosta města Sergej Sobianin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Starosta neupřesnil, komu dron patřil. Proti Rusku ale podniká odvetné vzdušné útoky Ukrajina. Podle telegramového kanálu MEŠ bezpilotní letoun porazil stěny 3 místností ve 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdají na obranu ve výši 1,7% HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2% HDP a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
4: My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
2: Evropští lídři se podle Babiše na dnešním summitu budou zabývat třeba ilegální migrací. Jednat by měli také o energetické bezpečnosti, současné situaci ve světě a posilováním stability v Evropě. Dermatologové začnou za hodinu zdarma vyšetřovat ve stanu proti melanomu problematická znaménka. Stan s 8 ordinacemi stojí v dolní části Václavského náměstí v Praze na Můstku. Zhoubný melanom je z kožních nádorů ten nejnebezpečnější. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na něj ročně zemře na 450 lidí.
5: Používáme obvykle ruční dermatoskop, který je dostatečný. Někdy musíme si pomoct i s digitálním dermatoskopem.
6: Popisuje průběh bezbolestného vyšetření ve stanu proti melanomu předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
5: Často jsou lidi smutní, že to trvá strašně krátce, ale v dermatoskopii platí, že pokud nestanovíte diagnózu do 10 vteřin, tak jste si nejistí a znamenko máte vyříznout.
6: Lékaři v Česku ročně diagnostikují více než 3000 zhoubných melanomů. Asi pětinu případů odhalí až v pokročilých stádiích. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Sport. O mistrovi volejbalové extraligy rozhodne až 5. zápas. Lvi Praha totiž vyrovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na utkání. Na domácí palubovce Pražané vyhráli 3-1 na sety. Ve finále tedy platí, že vyhrají zatím pouze domácí týmy. Libero Lvů Milan Moník k tomu říká.
8: Tak jsme zvyklí na ty domácí haly a jsme odvážnější na servisu, líp to lepí, takže tohle je určitě samozřejmě domácí hala. ale teď už oba dva týmy musí, takže teď se uvidí, kdo má pevný nervy.
7: Rozhodující pátý zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech. Fotbalisti Sparty zvítězili na úvod skupiny o titul šance ligy nad Jabloncem 2-0. Vyhrála i Plzeň, ta porazila 3-1 Hradec Králové. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali 1-1 se Slováckem, tím pádem se Mladá Boleslav a Zlín udrželi.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D11 u Hradce Králové a nehoda na silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D11 popojíždějí kolony za Hradcem Králové směrem na Prahu. Je tam zúžení, zavřený levý pruh na 84. kilometru. Kolona je tam do 10 minut. Pozor, ucpává se kvůli tomu mírně i sjezd z dálnice D35 na Prahu. V Pardubicích se ucpává příjezd po silnici 37 s Chrudimi. Je silný provoz a teď navíc ve sjezdu na letiště na Přelouč překáží i nehoda. Silnice 35 velmi ucpaná mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U obce Řídký je tam nehoda. Podle policie větší se zraněním a kolony jsou dlouhé v obou směrech. V Ostravě postojíte na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu asi půl hodiny před omezením ve Vítkovicích. Pozor, pokud byste to chtěli objet po Těšínské přes Slezskou Ostravu. Jsou tam kolony před mostem Miloše Sýkory. Z Ostravy do Prahy. Dálnice D7 příjezd do Prahy z Chomutova. Před sjezdem na Evropskou ulici je zúžení a je tam kolona asi na 20 minut. Fronty i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z D1 na letiště, musí i regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku polojasno beze srážek. Teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná rozhovor s hostem Petra Krále.
0: Dnešním hostem Radiožurnálu je animátorka a režisérka Kristýna Duvková, která se svým animovaným filmem Život k sežrání získala mnoho cen. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Vy jste získala ocenění na loňském Anifilmu, byla to cena České televize za nejlepší animované dílo, ovládla jste i soutěž celovečerních filmů pro děti a mládež, získala jste cenu poroty na prestižním festivalu v Annecy ve Francii a 3 české lvy a 2 slovenská slnka v Sieti. To je krásné.
11: Je to krásné.
0: Ten příběh, pokud posluchači neviděli film Život k sežrání, tak doporučuji zejména tam, kde mají školáky. V kostce to řeknu, nebudu moc spoilovat, je o 12-letém Benovi, který miluje muziku, ale má rád i jídlo, nejenom, že ho jí, ale taky ho vaří, což je na něm velmi patrné. Pak se Ben zamiluje do spolužačky, rozhodne se s těmi kili něco dělat, no a na cestě za vysněnou postavou a za Klárčiním srdcem mu pomůžou hlavně kamarádi z kapely, taky starostlivá maminka, ale i s maminkou rozvedený tatínek a následně i jeho přítelkyně. Ten scénář vznikl podle knižního bestselleru Michaela Oliviera. Vy jste si dala nelehký úkol, a sice zaujmout puberťáky a přimět je myslet nebo třeba i něco přehodnotit prostřednictvím loutek. Jak se to povedlo?
11: No, povedlo se to tak, že já vlastně vždycky jsem točila filmy pro děti, hlavně pro svý děti. A moje dcera vlastně byla v tomhletom věku, že jí bylo kolem 10-11 let. A zjistila jsem, že moc filmů s tématikou, kterou bych jí vlastně chtěla nějak ukázat s věcma, který trápily, moc nebylo. Takže mě to vlastně přimělo k tomu, když jsem objevila tuhletu knížku, která se tím zabývala, to zkusit převíst do toho animovaného filmu, protože ona byla velká poptávka, ale nebylo co pouštět těm dětem, tak mi to přišlo hezky to takhle udělat.
0: Myslíte si, že takovýhle příběh umí lépe odvyprávět a naservírovat loutky než skuteční herci?
11: No, myslím, že právě ta animace je v tomhle taková jako milosrdnější, umí si z toho udělat legraci, která nemusí být tak bolavá, nebo že mi vlastně ta forma jakoby té animace k tomuhle přišla úplně nejvhodnější, protože je trošku ten člověk zatím skovaný.
0: Od své 14-leté dcery vím, že na tom filmu byli se školou. To zjevně asi nebude ojedinělý případ. Máte nějaké ohlasy od dětí ze škol konkrétně?
11: Jo, jo, víme, že právě se takhle jakoby, že si to berou. My jsme k tomu vypracovali, nebo Aerofilm, který byl distributorem toho, tak k tomu vypracoval metodický materiál právě pro ty školy, takže se to vlastně pak jako hezky spojilo i s nějakýma dalšíma tématama, které v těch školách probírají ohledně šikany, sebelásky.
0: Ona ta šikana se ve filmu samozřejmě objeví, což ta Benova postava si o to říká, ta šikana není jenom ze strany spolužáků, ale i ze strany učitelů. Ben to zvládá tak nějak jinak, než bych čekal, že to zvládat bude, protože takové ty klasické modely jsou šikana, někdo se stáhne, uteče, má deprese, začne si třeba ubližovat. Ale Ben to zvládá takovým nějakým jiným způsobem, inspirativním.
11: No, to právě bylo v té knižní předloze, což byl vlastně důvod, proč se mi ta knížka hrozně líbila, proč mi to přišlo hezký ukázat těm dětem, že se to dá vlastně dělat, nebo se to dá zvládnout, ty problémy se dají prostě řešit, jenom si to k tomu člověk musí nějak postavit.
0: A je dobré se možná podívat na film Život k sežrání, protože tam na tohle téma najdete velkou inspiraci. Režisérka, animátorka Kristýna Dufková je naším hostem.
12: Host Radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu je režisérka, animátorka Kristýna Duvková. Začínáme si povídat, nebo už jsme si začali povídat o jejím oceňovaném filmu Život k sežrání. Budeme si povídat o něm, ale i vůbec o animovaných filmech a také o festivalu Anifilm, který začíná v Liberci už zítra. Mluvili jsme o tom, že ten film je loutkový. Mluvili jsme o tom, že ten film je velmi úspěšný, ale nemluvili jsme o tom, že ten film vznikal poměrně dlouho. Kolik času uplynulo od prvotního nápadu k první klapce, nebo jinak, od prvotního nápadu až k poslední klapce a k uvedení filmu do distribuce?
1: Jo, já jsem se právě na to koukala, než jsme jeli do Annecy, kde byla premiéra toho filmu, tak jsem měla podepsanou knížku autorem a zjistila jsem, že je to 13 let, dlouhá doba.
0: A to je standardní příběh vzniku animovaných loutkových filmů?
1: No, de facto jako i jo, protože vlastně většinou vznikají kolem 8-10 let, ono to opravdu dlouho trvá, než se to celý vyvine a než se na to seženou peníze, těch peněz se na to musí sehnat hodně, takže to prostě dlouho trvá a tady to trvalo ještě díl v tom, že jsem si vybrala složitější cílovou skupinu, že ty starší děti jsou problematická cílová skupina a je hodně malinká, takže do toho vlastně dlouho nám trvalo, než jsme přesvědčili třeba Českou televizi, aby do toho šli.
0: Pojďme teď ještě na té časové ose oddělit tu dobu od prvního nápadu k tomu, kdy jste dopsali scénář a sehnali se peníze. Ten scénář napsal Petr Jarchovský, nebo dopsal Petr Jarchovský?
1: Ano, napsal ho Petr Jarchovský, tohle je jeho verze.
0: A to trvalo jak dlouho?
1: Než jsme se dostali vůbec k tomu natáčení, tak to trvalo strašně dlouho, protože samotné natáčení nám trvalo asi 2 až 4 roku a pak se ještě rok dělala postprodukce. Takže z těch 13 let to psání, jak tam byl vlastně ten prostor na to psání, tak se tam furt dělali nějaké jako změny a furt se čekalo, než se sebere to velké množství peněz, tak to trvalo strašně dlouho.
0: 2 až 4 roku, pak postprodukce. Jak to vůbec probíhá? Pojďme začít s tou loutkou, protože vy krom toho, že režírujete, tak jste vlastně také výtvarnice, to znamená, že vy jste nemusela nikomu říkat, jak si tu loutku představujete, ale vy jste si ji vyrobila sama. Z čeho a jak?
1: No, my jsme do toho byli tak jako hozený do vody, protože tohle byl vlastně můj první film, který jsem dělala i jako technicky celý sama, že jsem si to musela tam celý vymyslet, jaký materiály použijeme, jak to vyrobíme. A to jsme vlastně začínali dvě se svojí kamarádkou Monikou Houtkovou, s kterou jsme byli spolužačky ještě na Písecký filmový škole a hledali jsme opravdu jako v tutoriálech, protože já jsem ve škole nestudovala loutku. Já jsem vlastně se věnovala jenom kreslenému filmu a tady jsem opravdu jako hledala a vyspovídala. Dávala jsem všechny lidi, animátory, na koho jsem si vzpomněla, aby mi řekli to know-how. Ono už tady hrozně jako v té době vymíralo, že tady vlastně jakoby ručičky v Čechách dělá jeden člověk. Je to strašně jako, musíte si ty lidi hrozně složitě najít. Ale díky vlastně YouTube a všem těmhle těm kanálům ty tutoriály najdete z toho světa, takže jsme se to tak jako postupně učili. A díky tomu, že jsme vlastně na to měli i docela hodně času, než se sebrali ty peníze, tak jsme se ty věci naučili a vlastně jsme si to tak hezky připravili pro natáčení.
0: Tak jak to říkáte, tak se zdá, že moderní technologie k výrobě současných loutek pomáhají jenom tak, že si najdeme na YouTube tutoriály.
1: No bo jako tohle fakt vznikalo celý jako ručně. Ještě my, jak jsme začínali strašně brzo, tak třeba v dnešní době už používám 3D tisky, ale předtím my jsme nějak nastavili nějakou technologii bez 3D tisku a tak jsme to museli pak už držet celým tím filmem, takže to bylo opravdu, je tam všechno vyrobený úplně ručně.
0: To znamená, že ta současná loutka ve vašem filmu Život k sežrání je prakticky úplně stejná loutka, jako mělo studio Bratři v triku někdy ve 40. letech a Hermína Týdlová o něco později, to znamená nějaká konstrukce, klouby, úsměv, více výrazů, více loutek.
1: Víceméně jo, protože třeba ty kostry se používají opravdu jako by furt ty stejný, je to stejná technologie, jenom se trošku ty materiály zlepšují a proměňují. A my jsme tam vlastně, dřív se třeba nepoužíval tolik lipsync, takže ten jsem si hledala právě, jakým způsobem ho budeme používat. Tohle se tam zlepšuje. Ale pak vlastně jakoby oproti teda těmhle těm filmům z 50. let a těm starším, tak tam používáme digitální jako snímání a počítače pak na nějakou postprodukci, že tohle je vlastně pak už rychlejší a jednodušší, můžeme to snadno opravovat.
0: Rozumím, takže místo té velké kamery, když se hne tou ručičkou na ten jeden záběr, se spustí digitální zrcadlovka nebo digitální kamera, to je v podstatě jiný rozdíl, je to tak?
1: De facto jo, máme i menší světla.
0: Kristýna Duvková naším hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je animátorka a režisérka Kristýna Duvková. Povídáme si zatím ještě stále o filmu Život k sežrání a o práci lidí na animovaných filmech vůbec. My jsme se před chvílí dozvěděli, že v podstatě konstrukce loutek je už asi 100 let stejná. Že se mění, pravda, nějaké drobnosti, že takovým výrazným pomocníkem je, že už tam není klasická filmová kamera na ty jednotlivé záběry, ale že je tam kamera digitální. Ale ještě bych se k tomu vrátil. Znamená to tedy, že loutka má několik verzí, že na hlavě je buď úsměv, nebo se mračí, nebo ten úsměv je větší či menší, případně hýbe ústy, takže se jí vyměňuje ta hlava, nebo se vyměňuje loutka. Jak to bylo u vás?
1: Přesně tak. My jsme třeba měli toho Bena, že měl 7 hlaviček. Některý byly jako pevný, že byla třeba usměvavá, neutrální, zamračená. A pak jsme měli 3 hlavičky, které měly dělenou část, že byly jako ze 2 částí. A ta spodní z pusou měla někdy třeba až 30 různých výrazů podle toho, co jsme potřebovali, aby dělal.
0: To musí být velmi zdlouhavé, měnit výraz, případně mluvit u takové loutky.
1: Chvilku to trvá. My jako máme vypočítaný, že průměrně animátor odanimuje 4 vteřiny za den.
0: Aha, to musí být velmi trpělivý lidé. Jste trpělivá?
1: Asi jo.
0: Sice jste režisérka, nejste animátorka, ale něco jste si odanimovala tady taky. Měnila byste?
1: Svoji profesi?
0: Ano, za animátora, ne.
1: Já animuju třeba kreslený film, tam jsem mám jako větší jistotu. U té loutky jsem přece jenom taková opatrnější, že je to víc takový jako herecký a špatně se to opravuje. To kreslený si snadno překreslíte znova, tady je to takový náročnější, tak se do toho nepotřebuji nějak pouštět.
0: Říkám si, že člověk, režisér, když režíruje, tak musí v podstatě být velmi trpělivý, protože ten animátor hledá ten výraz, mění tu hlavičku. Jak dlouho to tak trvá vyměnit hlavičku za hlavičku?
1: To je rychlý, to jenom vezmete, vyndáte. Musíte být jenom opatrný, abyste si do ničeho nevrazil, protože to je pak problém a musíte to předělávat třeba celý záběr znova. Že všechno vlastně v tom studiu máme jako přivrtaný, přišroubovaný, aby všechno bylo pevný, protože tohle jsou nejhorší věci, když do něčeho kopnete nebo to.
0: To znamená, že nestačí jenom vyměnit hlavičku, ale pak je potřeba odšroubovat, přešroubovat a dát ten zbytek té loutky zase někam jinak.
1: Přesně tak.
0: Představuju si, že bych něco takového dělal, a představit si to vůbec neumím. To znamená, že loutka změní výraz, změní hlavičku, záběr, kamera, jeden a pak to jede na novo znova. Děláte si nějaký průběžný takzvaný kopr, abyste věděla, jestli se náhodou nehnula ta loutka víc, než bylo záhodno?
1: Jo, to právě díky jakoby těm moderním technologiím, tak tam máme náhledy a vlastně si vidíme, jakoby, jak ten pohyb vypadá. Můžeme se tam vrátit právě do nějaký fáze a opravit to už v průběhu, že tím třeba nestratíme celý den, že to nezjistíme až nakonec. To je strašná výhoda, protože předtím, když se točilo ještě na film a čekalo se, než se to jako vyvolá, tak tam musela být velká trpělivost.
0: Takže to nebylo 2-4 roku, ale podstatně víc. Jak se hledají uvěřitelné hlasy pro loutky puberťáků? Protože to je asi taky docela disciplína, která není úplně snadná, aby ta postavička formou i obsahem mluvila jako ti, ke kterým má mluvit.
1: No, to bylo vlastně zajímavé, protože my jsme hledali opravdu ty puberťáky nebo ty děti v tom věku, aby to odpovídalo, ale jak jsem ten film právě připravovala dlouho, tak jsem měla už vybranou jednu skupinku dětí, ty nám ale odrostly, víc hodně patrný u kluků, takže jsme hledali znova a i stejně se nám stalo, ale do toho už teda jsem

0: tím tak šla, že jsme našli Hugo Kováče, který mluví Bena, a bylo mu 12, když jsme to začínali dělat. A já ten zvuk dělám před tou animací, takže jsme pak 2,5 roku to připravovali, animovali a pak jsme si ho poslechli a zjistili jsme, že jemu se opravdu hodně proměnil hlas a on si to musel namluvit celý znova i celý písničky naspívat znova, ale vlastně já z mýho pohledu mu to, že to tomu Benovi pomohlo, protože ten Hugo byl už někde dál, měl větší hereckou zkušenost, líp se s tím pak pracovalo.
1: Takže takový přirozený vývoj. Animátorka, režisérka Kristýna Dubková je naším hostem. Posloucháte Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru ze vzduchu likviduje 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během dneška by se situace mohla dál zlepšovat. Studentům posledních ročníků středních škol začala společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace CERMAT. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. Vláda projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jde o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Spolu s nimi v zálivu uvízlo taky přibližně 20 000 námořníků. Nabídka se podle amerického prezidenta Trumpa týká lodí ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války.
0: Sport.
3: Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Meziříčím a ucpaná 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou býtýšku. Na kilometru 149,5 překládají kamion po nehodě. Jsou na krajnici, ale brzdí se prudce, dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 37 na příjezdu do Pardubic s Chrudimi čekejte kolony. Je tam před nadjezdem u Parama a nehoda. 10 minut budete popojíždět od sjezdu na Traškovice. Silnice 35 je velmi ucpaná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U obce Řitký likvidují následky nehody. A podle našeho zpravodaje je větší nehoda.
5: Se srazil kamion, dodávka a obytný auto. Je to tady řízený kyvadlem, hasičema a policajtama a jako stáli jsme tady dobrý 3/4 hodiny teď.
4: Z Litomyšle je pak kolona o něco kratší. Ještě do Prahy příjezd po dálnici D7 z Chomutova před sjezdem na Evropskou je zúžení a postojíte v koloně asi 15 minut. Pozor, ucpává se taky Kutnohorská silnice číslo 2 v Mukařově. Až do pátku tam budou opravovat vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor s hostem Petra Krále.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh

0: S vámi Radiožurnál, naším hostem režisérka, animátorka Kristýna Duvková. Povídáme si ještě stále o filmu Život k sežrání. Slyšeli jsme Jiřího Makáčka a kapelu MiG-21. To není náhoda, jednak Jiří Macháček, má životní partner. Jiří Macháček také ten, kdo napsal muziku a naspíval muziku k filmu Život k sežrání?
1: Napsal texty a naspíval všechny dema, ale pak vlastně to ve filmu zpívá Ben. Mm-hmm.
0: Takže... Jak se vám s ním spolupracovalo? Asi to nebylo poprvé, že?
1: No, ale bylo to takový jako intenzivní, poprvé vlastně hodně intenzivně, a protože on mi ještě pomáhal na úpravě dialogu a vlastně jsme nějak zjistili, že tahle ta spolupráce tam funguje, takže na tom pokračujeme i dál. Hmm.
0: My jsme zmínili, kdo daboval Bena, ale zapomněli jsme třeba říct, že jeden z těch hlasů, který tam slyšíme, je Jiří Bartoška.
1: Ano, to byl pan doktor Dubský.
0: To byl pan doktor Dubský. Je tam také jedna paní doktorka, upřímně řečeno, když jsem ji viděl, tak mě jí postala trochu vyděsila, to byl záměr v těch hrudníkových partiích. Víme, o čem mluvíme. Ano. A povídáme si o filmu Život k sežrání, ale přejdeme i k dalším, protože tohle je sice váš, řekněme teď, zatím vrchol. Co bude dál? Máte nějaký plán na dalších 13 let?
1: Myslím, že mám. My teď vyrábíme film, další loutkový film pro děti, pro menší děti, který se jmenuje Přej si, nebo to je zatím jeho takový pracovní název. A ten, ale jsem trošku to zrychlila. V srpnu bychom měli začít natáčet. Teď jsme ve výrobě.
0: Podívíte se také třeba na videoklipech? Děláte i kratší formáty? Není to trochu nuda, když je to tak rychle?
1: No, to je právě taková spruha, že to je brzy vidět.
0: Začíná nám festival Anifilm, ten začíná už zítra v Liberci. Vy si to tam jdete užít jako divák, nebo jste součástí toho festivalu? Připomínám, že jste loni byla opakovaně oceněná právě s tím filmem, o kterém byla řeč.
1: Já si to tam jedu užít jako divák. Sice jsem součástí toho festivalu, že jsem ve výběrové komisi, ale to se odehraje vždycky někdy v lednu a pak na to úplně zapomenu i na ty filmy, takže si to tam jedu užít znova jako divák. Hmm.
0: Je zájem o animovaný film na tomhle festivalu? Chodí lidé, baví je to?
1: To myslím si, že jo, že i ten Liberec je pro to takový hezký prostředí a ten festival je fakt velký. On je, jako ono se to nezdá, ale je to jako jeden z velkých a známých festivalů ve světě.
0: Dokonce letos vidím 400 filmů, více než 50 různých workshopů. No, my se na Anifilm vydáme ještě za chvíli.

0: S vámi Radiožurnál, Kristýna Duková, režisérka, je naším hostem. Před chvílí jsme nakousli festival Anifilm, který se koná v Liberci. Vy jste říkala, že to je jeden z těch velkých nebo největších festivalů světových, takže máme nejenom nahrané filmy Karlovy Vary prestižní, ale i Anifilm, dříve Anifest, teď zase Anifilm. 400 filmů, to číslo mě poměrně překvapilo, protože zdá se, že animovaný film rozhodně v dnešní době není na úbytě. A kolik je takových loutkových asi? Loutky se ještě někde drží mimo Českou republiku, nebo jsme mekou v tomhle?
1: Drží se určitě, ale kolik, to si teda nepamatuju, jako nepřevládají, protože je to takový jako komplikovanější to médium, je tam hodně studentských filmů, krátkých filmů, v těch už se nějaký ty loutky objevují, loutka trošku trvá vždycky díl než ten kreslený film.
0: Anifilm má několik různých kategorií, jednak tam máme tu kategorii českých filmů, pak tam máme různé další krátké celovečerní filmy a tak dál. A mimo jiné tam je také kategorie VR produkce, tedy virtuální reality a produkce počítačových her. Ono, když se dnes člověk podívá na Kingdom Come, tak v podstatě zjistí, že se dívá na animovaný film, nebo třeba Mafie legendární. Je to o tom, že výrobci, vývojáři počítačových her si najali animátory, kteří dělají filmy. A nebo tam vznikla nějaká speciální disciplína vlastně mimo vás? Podílíte se na třeba, nebo lidé z vašeho okolí podílí se na vývoji grafiky v počítačových hrách, nebo to je něco, co vy dělat nechcete a nemůžete?
1: Já myslím, že se to jako hezky jako prolíná. Ono to je i vidět, jak vlastně jako i na třeba na FAMU vznikl jakoby tenhle ten obor. Fond audiovize má taky najednou už jakoby kategorii pro podporu her. A myslím, že se tam i hrozně hezký, že se to bere jako celkově, že je to prostě nějaký filmový umění. Má to filmovou řeč a dává se tam velký důraz i třeba na psaní scénáře, nebo že to prostě tak jako skloubí najednou víc těch profesí.
0: Předpokládám, že program Anifilmu máte takzvaně zmáknutý, protože jste v porotě a museli vám projít před očima, nebo se promítnout před očima desítky, vlastně pardon, stovky filmů. Je něco, co vás jako člověka od fochu překvapilo mezi těmi nominovanými filmy?
1: Jo, bylo tam spoustu. Já jsem vlastně vždycky nadšená, až tam vidím nějaký krásný film a my, jak se na to koukáme jenom na velký televizi, tak se vždycky pak těším, že si ho pustím ještě v tom, nebo si ho dám v tom kině. Tak tam mám takový svý favority, na který se těším.
0: Asi o nich nebudeme z různých důvodů mluvit. Ještě mi řekněte, když Anifilm vlastně vznikal, tak tam byla určitá paralela mezi Anifilmem a Anifestem, teď už je to tedy jenom Anifilm. Bylo těžké ten festival v České republice dostat do těch rozměrů a na tu prestižní laťku, ve které je teď? Protože přece jenom my jsme byli, nebo možná ještě jsme, velmocí v animovaném filmu.
1: Já myslím, že tam vlastně hezky ta návaznost, že se dalo vyjít právě z té tradice, že ty animované filmy tady vznikaly a byly poměrně i na těch festivalech světových úspěšný, tak na tom se určitě dalo to hezky jako postavit, ale myslím, že to byla dřina, než se to celé takhle vybudovalo do tohohle toho stavu, jaký ten Anifilm teďko jako má tu reputaci a pověst.
0: Dají se pojmenovat nějaké styly, protože posluchači asi budou znát japonské anime, to je trošku svět sám pro sebe. Pak máme takové ty hollywoodské počítačem udělané filmy, kde figurky mají velké oči, což vzbuzuje sympatie a sympatický výraz. Existují nějaké kategorie animovaného filmu?
1: Jako takovýhle vizuálně oddělitelný. To nevím, jako a ten fest, nebo ty filmy právě se vždycky oddělují tou technologií, která je nejvíc vidět, takže jak máte jako loutkový filmy, tak jsou pak jako ploškový filmy, 3D filmy, nebo jenom kreslený filmy. Ty festivaly vlastně jsou hlavně pro ty filmy, který se vlastně nemají jak dostat do kina, že mají jiný ten formát, jsou krátký, nebo polodlouhý a jsou nějak netradiční. Mají třeba netradiční jako technologie, která taky pro běžného diváka není úplně akceptovatelná v kyně, že by na tom šel v nějakém masovém měřítku, že se to pak vyplatí těm distributorům. Tak tam můžete vidět filmy dělaný animací v písku, malby na sklo. Je tam spousta krásných studentských filmů, kdy ty studenti si vlastně zkoušejí a ohledají a ty jsou nejvíc takový jako tvůrčí v tom najít nějaký nový technologie, jakým se dá dělat animace.
0: Takže filmy, za kterými stojí product placement, respektive silný merchandise, potom asi v Liberci moc neuvidíme. Je to trochu o něčem jiném.
1: Není to potřeba, je tam tak jako dávat

0: S vámi Radiožurnál, s Kristýnou Duvkovou si povídáme o animovaných filmech. Už jsme tady zmínili Hermínu Týdlovou, jejich příběh Hraček je opravdu, pardon, je to moje srdcovka, musím to říct, ale samozřejmě těch velmistrů animovaného filmu bylo mnohem víc. Jiří Trnka, mistr loutkového filmu, slavné studio Bratři v triku, známe ty tři kluky, jak se klaní. Karel Zeman, průkopník triků, Břetislav Pojar, Jiří Bedečka a další. Oni ty začátky sahají až někam do 20. let. Nechci vás zkoušet z dějin českého animovaného filmu, byť jste je studovala. Ale pozoruhodné je, že ten český animovaný film nezastavila ani druhá světová válka, kdy tady nějak mohl fungovat. Ale ten velký boom přišel až potom po druhé světové válce. Jak si to vysvětlit, že se u nás v těch 50. letech a vůbec potom i dál tak moc dařilo animovanému filmu? Byly tady osobnosti, ten film byl úspěšný nejenom animovaný v Česku, ale dosáhl i zahraničních úspěchů. Bylo tady dostatečné podhloubí, nebo jak to vzniklo?
1: Asi to bylo na těch osobnostích, který to tak jako se do toho pustili, zamilovali si to a tak to jako rvali před sebou, což byl určitě ten Jiří Trnka, který si kolem sebe vytvořil tým animátorů, z kterých se postupně stali taky režiséři, což byl třeba Břetislav Pojar. Tak tohle to myslím, že to podhoubí udělalo a asi opravdu ta síla a ta láska k tomu to tak jako drancovala a drala dopředu, že se tomu dařilo. A pak taky si myslím, že ten animovaný film v době komunismu byl takový jako skovaný, že to bylo takový to místo, kde se dalo tvořit a bylo to tak, jako něco bylo pro děti, něco bylo takový jako hravý a nebylo to tak jako škodný pro tu ideologii, takže to myslím, že to tam tak hezky se do toho dalo skovat.
0: Po povídání s vámi, nebo během povídání s vámi nabývám 100% dojmu, tedy potvrzuje se mi to, co jsem si myslel, že Československo, tedy Česká republika potažmo, nelze o ní mluvit v minulém čase, jakože by byla velmocí animovaného filmu, protože ty osobnosti tady jsou, jste to vy, je to Dara Kaštěhová, je to Jan Saska, který byl také nominován. Vnímám to správně, cítíte se, jakože tvoříte v zemi, která je stále ještě velmocí animovaného filmu?
1: Určitě, hlavně myslím, že ta animace je tak jako na vzestupu. Vlastně celkově si myslím, že ta ruční práce najednou se na ní daleko, lidi najednou se na ní jinak dívají a oproti třeba umělý inteligenci nebo to, tak je to něco najednou, co začíná mít nějakou hodnotu a vážnost a to jí hrozně svědčí a tady těch lidí najednou se vynořilo strašně moc talentovaných a tak je to takový dobrý podhoubí doby a talentovaných lidí, že to takhle hezky jde dopředu.
0: Takže loutkový animovaný film se umělé inteligence rozhodně bát nemusí.
1: Nemusí.
0: Nepomáhá vám něčem aspoň trochu?
1: Jo, to stoprocentně. Myslím, právě jsem se smála, že když jsem chodila na FAMU, tak přišel film Spoura hraček, ne, to přišlo.
0: Nebyla dlouho na světě, ještě když přišel, pardon.
1: Ale Toy Story. A bylo to jako, že asi zanikne loutkový film a vlastně jsme tak byli z toho všichni ve škole, z toho byli takový rozpačitý, jestli opravdu tohle bude to, co tu loutku, tu klasickou stop motion animaci úplně jako zazdí a bude se dělat jenom 3Dčko. A v dnešní době zase naopak ta ruční loutka jde úplně tak jako nahoru, že se tohle, ta predikce nestala. Tak je to hezký a umělá inteligence hrozně pomáhá. My jsme už na tom minulém filmu jsme ji používali, že nám pomáhala retušovat loutky, tak je to takový, když se to dobře použije, tak je to dobrý pomocník.
0: Takže retušovat ano, ale dál ji nepustíte.
1: No, aby mi vymýšlela příběhy, to asi nepotřebuju.
0: Podle toho, co říkáte, se tedy nemusíme o český animovaný film bát. Nadějné tvůrce máme, školy, pedagogy také?
1: Myslím si, že toto zázemí je tady velký, jako FAMU je jedna z nejlepších škol jako na světě, tak myslím, že to tady podhoubí máme dobrý.
0: A peníze na realizaci se schánějí snadno, pravda, někdy to trvá 13 let, tak jako vám. Ty vaše úspěchy, ať už to bylo v Česku, ať už to bylo ve Francii, i kdekoliv jinde, ceny ze Slovenska, pomohlo to výrazně k tomu, že se vám ty peníze na animované filmy schánějí dnes líp, nebo tohle platí třeba jenom při hraném filmu?
1: Ne, myslím, že tohle platí úplně obecně, že v momentě, kdy jste nějak víc vidět, tak máte větší důvěru. My jsme vlastně, když jsem před těma 13 lety začínala s tím a žádali jsme peníze, tak jsme byli vlastně nikdo. Nikdo o nás nevěděl, byli jsme de facto z východu, nevěřili nám, že to třeba dokážeme natočit, byli jsme pro ně strašně nevěrohodní. A teď už, když takhle mám něco za sebou a ještě jsou tam nějaký ty ceny, tak to najednou tak jako vypadá lepší a nemusím ty lidi jako jim to tak složitě vysvětlovat, je to výrazně jednodušší cesta.
0: Takže to už jste si vyzkoušela, to už teď víte.
1: Jo.
0: Těšíme se na další film, víme, že to nebude trvat tak dlouho. Kristýna Duvková, režisérka, animátorka, byla naším hostem, připomínám film Život k sežrání, zejména má tedy děti školou povinné, ale i když je třeba nemáte, podívejte se na to, je to stále ještě k vidění na platformě Max. Díky moc, Kristýno, ať se vám daří.
1: Děkuju za pozvání, děkuju.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Diu žurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
2: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Prezidenti Česká a Finska budou jednat o posilování Severoatlantické aliance nebo o obraně. Sparta v prvním kole nadstavby fotbalové šance ligy porazila Jablonec 2-0. Nehoda brzdí provoz na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě polojasno bez srážek, teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Radiožurnálu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, zatím ho ale stále nelokalizovali. V poledne dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár u Rusavy na Kroměřížsku. Na rozloze asi 2,5 hektaru tam hoří mladý smíšený les, který od včerejšího odpoledne likviduje 17 jednotek. Na místě pomáhal i armádní vrtulník, který provedl 8 schozů vody. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se v noci prostřídali hasiči a po lokalizaci požáru jich už je nasazených míň.
3: A na ráno je plánováno další střídání sil a prostředků a je povolán na místo z vrtulník, který bude plněn na letišti v Brusném a bude pokračovat v činnosti na místě událostí.
2: Soudce Jan Schott ukončil dokazování v části kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO. Její advokát Josef Bartončík chtěl v předkládání důkazů pokračovat. Navrhoval vyslechnout znovu několik svědků, třeba premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nebo poslance Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO. Podle předsedy senátu Jana Schotta k tomu ale nebyl důvod. Pražský městský soud je podle něj vázán rozhodnutím vrchního soudu. Ten ho v červnu 2025 zavázal uznat Naďovou vinu z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Státní zástupce navrhnul Naďové tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 tisíc korun. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku u Pardubic plně obnovený, informoval o tom mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Část vlaku byla ráno zhruba na 2 hodiny kvůli srážce vlaku s člověkem odkloněná. Příčiny nehody teď policie vyšetřuje. Žena, kterou vlak srazil, skončila s těžkými zraněními v nemocnici. Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance nebo o další podpoře Ukrajiny.
4: Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Finský prezident Alexander Stubb, který je v zemi hlavním představitelem zahraniční politiky, má v Evropě reputaci státníka, který umí vyjednávat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Kromě zahraniční politiky spolu budou oba prezidenti nejspíš jednat i o obraně. Finsko je známé svou připraveností armády i civilního sektoru. Země má také zkušenosti se stíhačkami F-35, na jejichž dodání Česko čeká. Kromě prezidenta Petra Pavla se Alexander Stubb setká například i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V úterý se pak na Hradě zúčastní konference Evropa jako úkol. Jakub Lucký, Radiožurnál. Sport.
5: Fotbalisti Sparty na úvod ligové nadstavby zvítězili nad Jabloncem 2-0. Podle trenéra Severočechů Luboše Kozla se zápas zlomil v závěru první půle, kdy byl nejprve vyloučený hostující Sobol a následně se v nastaveném čase domácí dostali do vedení. Pokračuje Kozel.
6: Bohužel samozřejmě ta červená karta úplně změnila ten zápas, řekl bych, že ho i trošku jako zabila a od té chvíle samozřejmě to bylo nervózní o přežití. Bohužel krom toho, že teda dostaneme červenou kartu, tak jsme ani neuhráli těch 5 minut, aby jsme to do půle uhráli s nulou. Sparta se dostala do vedení, takže s tímhletím stavem a s 10 lidma v poli jsme věděli, ta druhá půle bude těžká.
5: Sparta v tabulce ztrácí 8 bodů na vedoucí Slávii, o dalších 10 bodů zpátky je Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Teplice ve skupině o udržení remizovaly 1-1 se Slováckem, v soutěži se tak s jistotou zachrání Zlín a Mladá Boleslav.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Meziříčí a komplikace na 35 u Litomyšle. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou býtýšku. Na kilometru 149,5 havaroval kamion, je převrácený v příkopu a teď ho překládají. Auta tam vybočují do levého pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem čekejte dlouhé kolony. U obce Řídky likvidují následky nehody 3 aut, dopravu pouštějí kyvadlově a zdržíte se v obou směrech okolo 30 minut. Na silnici 57 z Opavy do Fulneku postojíte v koloně před obcí Vrchy. Tam jsou silničáři, opravují vozovku a kolona z Opavy je dlouhá.
8: Držení minimálně na hodinu. Doporučuji odbočit na Věckovice směr Fulnek. Vyplatí se to.
7: Dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna je ucpaná. Před sjezdem na Evropskou je zúžení, jede se pouze jedním pruhem. V koloně postojíte od sjezdu na Kněževes bezmála 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy. A teď začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Krásné pondělní dopoledne 4. května, tady je Radiožurnál a hasiči by právě dnes chtěli dostat pod kontrolu velký lesní požár v Českém Švýcarsku. Jak víme, v Národním parku hoří od soboty, na pomoc přiletí i 2 vrtulníky ze Slovenska. A máme pro vás další podrobnosti, které uslyšíte v úvodu dnešního dopoledního vysílání. Stačí zůstat. Teď Calvin Harris a vítejte, dobrý den.
0: Dopolední Radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Hasiči v Českém Švýcarsku třetí den bojují s rozsáhlým požárem. Ten od soboty zasáhl zhruba 95 hektarů lesa mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Hasičům se podařilo zabránit tomu, aby se oheň dál rozšířil a dnes by chtěli požár dostat pod kontrolu. Zásah na místě sleduje naše reportérka Jana Vitásková. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Ten uvedený rozměr 95 hektarů neznamená, že hoří na celém území, ale jsou tam jednotlivá ohniska, která hasiči a taky vrtulníky likvidují. Na některých místech jsou totiž skalnaté a naprosto nepřístupné prostory. Hasiči je pro dnešek rozdělili na 7 úseků menších rozsahů. Včera byly 4 větší. S cílem, jak už jsme slyšeli, lokalizovat dnes požár. To znamená dostat ho plně pod kontrolu, zamezit jeho šíření a plamenému hoření. Potom by následovalo dohledávání ohnisek a dohašovací práce.
0: Hasit dnes do Českého Švýcarska přiletí i 2 vrtulníky ze Slovenska. Proč je tahle pomoc potřeba?
1: Ty vrtulníky očekávají tady na letišti u Chřibské kolem poledne. Mají přiletět ze Slovenska, jak bylo řečeno, a oni totiž jsou těžší a unesou větší vaky s obsahem až 3000 litrů vody. Standardně mají 900 litrů běžné vrtulníky, takže to bude výrazná pomoc. Už zhruba hodinu a půl tady dnes vrtulníky létají a opět pomáhají hasit lesní požár. Do těch nepřístupných míst schazují vodu z vaků, které plní tady na letišti vodou z velkých mobilních nádrží, vozí sem hasičské cisterny. A samozřejmě hasiči přijeli z celého Ústeckého kraje i s technikou, ale i z dalších míst republiky.
0: A Jano, platí v Českém Švýcarsku teď nějaká omezení pro vstup turistů?
1: Samozřejmě v okolí jsou omezení jak pro turisty, tak pro řidiče. Uzavřená je třeba silnice Dolní Chřibská, Rynaltice i směr Doubice. Jsou uzavřené některé turistické cesty i cyklotrasy. Platí zákaz pohybu mimo značené turistické trasy. A obezřetní mají být i všichni ostatní. Pohybují se tady totiž velké množství těžké hasičské techniky, takže všichni mají dbát na svoji bezpečnost.
0: V Českém Švýcarsku reportérka Jana Vitásková. Děkujeme za informace. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: dojem.
1: Miroslav Žbirka, minutu po 10:45 v dopoledním radiožurnálu. Krizové situace, jako jsou třeba předloňské povodně nebo loňský blackout, nutí české firmy zajímat se o to, jak jsou schopné takové situace zvládnout. Čím dál víc jich proto podstupuje školení, která je na podobné krize dokážou připravit. Za chvíli vám k tomu řekneme ještě detaily, a to do 10:30 ve vysílání radiožurnálu.

0: 40% lidí v případě kolapsu dopravy nedorazí do práce a 75% platebních transakcí se v první fázi krize zastaví. Nejen to ukazují podle platformy Připravme se zkušenosti z nedávných krizových situací v zahraničí. Čím dál víc českých firem se proto podle platformy zajímá o to, jak se při takových situacích chovat, aby je krize zasáhla co nejméně. Detaily proberu s Vítem Anderlem z domácí redakce. Vítku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Na jaké krize se tedy firmy připravují?
1: Jde třeba o blackouty nebo různé sabotáže, které souvisejí s výpadkem počítačových a telekomunikačních sítí nebo jiné infrastruktury. Podle Jakuba Jandy, ředitele Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, které je součástí platformy Připravme se, jsou hlavně větší firmy na krize lépe připravené. Často jsou totiž součástí kritické infrastruktury a pomáhá jim stát. Zájem o školení tak podle Jandy mají spíš menší firmy, kterým krizové scénáře chybí.
2: Protože čím více mezinárodní situace zhoršuje, tak vlastně ty firmy to vidí, takže chodí za aktéry, jako jsme my. Chtějí si sami pro sebe udělat nějaký vlastní plán, nějaké odolnosti, jak by měli oni být připraveni na krizi, anebo potenciálně jak na to reagovat. Takže to je nějaký obvyklý, řekněme, klient, kdo za námi chodí. Někdy to děláme na míru konkrétním firmám, někdy to děláme šířeji, že je to více firem najednou a ten zájem je obrovský.
1: Platforma Připravme se už od loňska uspořádala kurzy pro víc než 100 firem z různých odvětví, třeba financí, technologií, zdravotnictví nebo i marketingu. Stále rostoucí hrozbou jsou pro ně taky kybernetické útoky, kdy se hackři snaží třeba získat jejich citlivá data.
0: No a jak je na krizové situace připravený český stát?
1: Jan Paťová, který vedl už zrušený tým

0: Některé oblasti, které jsou zahrnuté ve vznikající koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2030.
1: Která upozorňuje zejména na potřebu posílení připravenosti na kombinované a obtížně předvídatelné krize, zkrácení reakční doby státu, sjednocení a systematizace přípravy klíčových aktérů napříč veřejnou správou a posílení schopnosti státu včas, srozumitelně a cíleně komunikovat s veřejností, a to i v prostředí dezinformací.
0: Zrušení zmíněného krizového týmu ministerstvo zdůvodňuje tím, že komunikace státu byla dřív duplicitní a rezorty chce sjednotit pod odbor komunikace. Ministerstvo zároveň věří, že to nebude mít žádný negativní dopad.
2: Vít Anderle z domácí redakce. Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Za 8 minut půl 11. posloucháte pondělní dopolední radiožurnál, je 4. května. Chystáme pro vás zprávy.

0: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Caussidisová má zprávy.
2: Iránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu. Informuje o tom agentura AFP. Teherán tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten řekl, že americké jednotky začnou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvízly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě v přepočtu téměř 2,25 bilionu korun. Informovala o tom britská vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Národní sportovní agentura nedávno podle zjištění Radiožurnálu rozhodla, že spolek spojený s bývalým funkcionářem Ivem Kaderkou musí vrátit z dotací přes 32 milionů korun. Podle agentury spolek BLK Slavia Praha porušoval zákony, když využíval dotace na stavbu sportovní haly v Praze. Celkem od státu získal 40 milionů korun. Kaderka pochybení odmítá a proti výsledku kontroly se bude spolek bránit právní cestou. Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Tausendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Tasová, ucpaná dálnice D7 před Prahou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 překládají kamion po nehodě. Vybočuje se z pravého do levého pruhu a brzdí se prudce. Dálnice D7 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Chomutova. Je tam zúžení před sjezdem do Evropské ulice. Fronta od Kněževsi zabere asi 20 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem odklízejí následky větší nehody u obce Řídký. Silnice průjezdná Kyvadlově a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Další ve směru na Hradec Králové. Tam se brzdí už před Litomyšlí. Na silnici 57 z Opavy do Fulneku postojíte v koloně před obcí Vrchy. Opravují vozovku, je tam semafor. Kolona pouze nebo hlavně směrem z Opavy až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Teploty až 27 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Poslanci navrhují zpřísnit tresty za týrání lidí i zvířat nebo za neplacení výživného. Navrhne koalice i snížení hranice trestní odpovědnosti. A jak daleko je ministerstvo spravedlnosti v přípravě změn takzvané rozvodové novely? A na koho míří trestní oznámení kvůli bitcoinové kauze? Ptát se budeme v dnešních 20 minutách Radiožurnálu ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce. Poslouchejte po 17. hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

satelitní vysílačky, mikroskop za milion a kryobanka s teplotou hluboko pod bodem mrazu. Safari Park Dvůr Králové není jen zoo, ale také špičkové výzkumné centrum, které za pár dní oslaví 80 let od svého založení. A my vás tam další reportáži v dopoledním Radiožurnálu vezmeme už po Niku Kejvovi a Kylie Minogue.

0: Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku v neděli oslaví 80 let od svého založení. My Safari Park v následujících dnech představíme nejen jako oblíbený turistický cíl, ale hlavně jako světově uznávanou instituci. Protože se věnuje záchraně ohrožených druhů a v areálu zoo tak nechybí výzkumný institut ochrany genofondu. Jeho součástí je špičková laboratoř nebo kryobanka se zamrazeným spermatem afrických zvířat.
1: Výzkumný institut Králové dvorské zoo je jen kousek od míst plných návštěvníků zahrady. Sem se ale běžný člověk nikdy nepodívá. Právě tady se píše budoucnost ohrožených druhů. V laboratoři je sterilní prostředí, vchází se do ní přes podložku, která čistí podrážky bot.
2: A tady otvírám inkubátor, který nám slouží k udržování určité teploty, když zamrazujeme vzorky nebo dál zpracováváme vzorky.
1: Popisuje ředitel institutu Jaroslav Hajmy Hyjánek. V laboratoři nechybí ani sterilizátor anebo mikroskop za milion korun.
2: Je to s kamerou, s počítačem, který zpracovává pak ta data.
1: Přicházím do kryocentra, místnosti s tekutým dusíkem. Trochu připomíná koupelnu, na zdech obklady, na zemi dlažba. Veterinářka Julie Lásková otevírá jednu z velkých nádob. Tekutý dusík uvnitř má teplotu minus 198 stupňů Celsia.
3: Takhle můžu vytáhnout.
1: V mlze se schovávají vzorky spermatu antilop, buvolů anebo samce zebry. Právě u zeber je přitom podle Julie Láskové odběr nejsložitější.
3: Zebří hřebec ejakuluje do močáku a zatím se nám prostě úplně nedaří vyvinout metodu, která by fungovala a dařilo by se nám teda to sperma dostat životoschopný z něj ven.
1: Ke genetickému výzkumu slouží také tisíce vzorků uložených v malých ampulkách v lednici. Safari Park je poskytuje ostatním evropským zahradám.
2: To máme i pro naši potřebu, ale hlavně tím, že jsme členy Evropské asociace zoologických zahrad, takže neustále nás dotazují akademici, výzkumníci, jestli bychom jim mohli poskytnout tyhle tkáně za účelem genetického výzkumu.
1: Doplňuje Jaroslav Hajmy Hyjánek. Jen o pár metrů dál to vypadá spíš jako v technickém centru. Zaměřují se tady na zvířata ve volné přírodě, třeba zkoumání jejich migrace. Nechybí dalekohledy, fotopasti, obojky pro slony nebo lvy a také vysílačky se solárními panely. Ty se podle vedoucího oddělení ekologie Michala Podhráského používají třeba ke sledování vzácné husice modrokřídlé.
4: Husice modrokřídlá je endemický druh, který se vyskytuje pouze na náhorních plošinách v Etiopii a v podstatě se o ní nic neví. My jsme byli teďka v Etiopii sčítat. Máme 4-5 vytipovaných lokalit, kde už historicky nějaké počty jsou. Spolupracujeme s těmi lidmi, kteří tam historicky sčítali a snažíme se ty počty teďka aktuálně porovnávat a nějaký závěr z toho udělat.
1: I proto je Safari Park Dvůr Králové tak unikátní. Václav Plecháček, Radiožurnál.

Výhry Sparty i Slávie, premiéra Baníku pod trenérem Dvorníkem a nebo rekordně rychlé vyloučení. To všechno nabídlo o víkendu úvodní kolo nadstavbové části fotbalové šance ligy, ke kterému se už za chvíli vrátím s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.

0: desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Slavie jsou po víkendu krok od obhajoby mistrovského titulu. Na úvod elitní nadstavbové skupiny vyhráli v Liberci a trofej můžou předčasně získat už v sobotu po derby se Spartou. O dění v nejvyšší soutěži teď budu mluvit s naším fotbalovým expertem, pětinásobným mistrem České ligy Pavlem Horvátem. Pavle, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Slavisté vyhráli v Liberci 2-1, fanoušci pod Ještědem ale viděli spíš boj. Čistý herní čas zápasu byl jen lehce přes 38,5 minuty. Co na to říkáš?
2: No, je to tak, musím s tím souhlasit. Motivace jak slávistů, tak i domácího Liberce byla veliká a bylo tam spousta soubojů, spousta odpískaných faulů, spousta neodpískaných faulů, spousta samozřejmě zákroků, které byly na hraně, červené karty a ten fotbal se tam moc vidět nedal. Slávie byla prostě důraznější, silnější a proto vyhrála.
1: Slávie má v čele tabulky dál 8-bodový náskok před druhou Spartou, která zdolala Jablonec 2-0. Nešťastný debut prožil na Letné domácí Luis Azaka, který přišel na hřiště v 80. minutě. Po 13 vteřinách ostře fauloval soupeře a byl vyloučený. A Zakově je teprve 17 let. Poznamená ho to?
2: No, já myslím, že ne. Myslím si, že jak trenér Priske, tak spoluhráči ho hned utěšovali. Prostě to k tomu patří. Byla to smůla. Samozřejmě není to žádný zákeřný hráč, ale ten moment byl jasná červená karta, bohužel pro něj. A naštěstí se Spartě v úvozovkách nic nestalo. Už to nemělo žádný vliv na výsledek utkání. A pro ně je to velká škola. Bohužel takhle to někdy bývá.
1: Slavisté můžou titul získat už v sobotu, pokud v Edenu porazí v derby Spartu. Zvládnou to a budou slavit před nejvyšším rivalem?
2: No tak samozřejmě pro Spartu je to to nejhorší, co by se mohlo stát, ale stát se to může. Samozřejmě Slavie doma úplně body nestrácí, bude to hodně, hodně vyhecovaný. Myslím si, že Slavie to bude chtít ukončit a Sparta naopak bude dělat všechno pro to, aby nezažila tu přímou oslavu Slavie. Uvidíme. No já si myslím, že Slavie to asi zvládne.
1: A ještě jedna otázka, která se týká víkendu. Ostravští fotbalisté v nadstavbové skupině o záchranu pod novým koučem Dvorníkem remizovali 0-0 s Mladou Boleslaví. Ty jsi viděl ve hře Baníku nějaký progres?
2: No, spíš jenom v té defenzivní části. Bylo tam hodně obav dopředu. Nebylo to tak jako volnomyšlenkářský. Bylo to spíš jako svázaný tím, aby nedostali gol. Úplně se mi Baník nelíbil a myslím si, že teďka má zatím z té trojice o tu záchranu nejtěžší pozici.
1: Fotbalový expert Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Děkuju.
2: Díky, naslyšenou.

0: Hometown Bruce Springsteen je 10.55, posloucháte pondělní dopolední radiožurnál a je 4. května. Po teplém víkendu rozdál v Krkonoších poslední souvislý sníh, i tam se vydáme v dalších zprávách, které pro vás chystáme na 11. A zpravodajství je online i rozhlas.cz.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím, jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Požár v Českém Švýcarsku se dále nešíří, hasiči ho dnes chtějí dostat pod kontrolu. Francouzská parlamentní zpráva doporučuje slučování a nebo rušení stanic ve veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Fotbalisté Sparty zvítězili na úvod skupiny o titul šance ligy nad Jabloncem 2-0. Nehoda brzdí provoz mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí a bude v Čechách oblačno, je zataženo, na Moravě většinou polojasno, bez srážek a teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku. Od soboty zasáhl zhruba 100 hektarů lesa u Rynartice na Děčínsku. Jedno z ohnisek bylo taky v blízkosti domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Tam je náš reportér Jiří Jelínek.
4: Domov je teď už mimo nebezpečí. Před chvílí jsem mluvil s ředitelem Igorem Prokešem, který říkal, že už byli všichni připraveni na pokyn hasičů zahájit evakuaci necelé 60 klientů. V kanceláři má stále připravenou přepravku s nejdůležitějšími dokumenty. Směr ohně se nakonec naštěstí otočil jinam. V domově jsou převážně lidé s těžkými formami Alzheimerovy a Huntingtonovy choroby. Zaměstnanci domova se snaží, aby klienti pokud možno nic nepoznali, ale samozřejmě část si jich nezvyklého hemžení hasičů a helikoptér všimla. Hasiči u domova mají jedno ze stanovišť, jich zde několik desítek a pokračují také v dohledu okolí. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Soudce Jan Šot ukončil dokazování v části kauze Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO. Její advokát Josef Bartončík chtěl předkládání důkazů pokračovat. Navrhoval vyslechnout znovu několik svědků, třeba premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO anebo poslance Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO. Státní zástupce navrhuje Naďové tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 tisíc korun. Výbor francouzského parlamentu zveřejňuje zprávu o fungování veřejnoprávních médií. Je v ní 80 doporučení, jak ušetřit a nebo třeba změnit způsob jmenování šéfů francouzského rozhlasu a televize.
5: Výbor francouzského parlamentu vyslechl v uplynulých měsících přední osobnosti francouzské televize a rozhlasu, od novinářů, moderátorů až po vedení. Zpráva doporučuje sloučit některé televizní kanály nebo zrušit stanice pro mladé. Poslanci zároveň navrhují snížit rozpočet na zábavu a sport v televizi. Podle zprávy by tak bylo možné ušetřit v přepočtu 24 miliard korun ročně, které by pak bylo možné dál investovat do ochrany památek nebo snižování státního dluhu. Parlamentní zpráva není právně závazná. Některá doporučení by ale mohla sloužit jako podklad pro formulaci návrhu zákona a následně být projednána v parlamentu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední vrstva sněhu. Je to dříve než v předchozích letech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů v roce. V roce 2022 to ale bylo skoro o 2 měsíce déle.
6: Sport. Fotbalisti Sparty zvítězili na úvod skupiny o titul šance ligy nad Jabloncem 2-0. Vyhrála i Plzeň, která porazila 3-1 Hradec Králové. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali 1-1 se Slováckem, tím pádem se Mladá Boleslav a Zlín udrželi. A čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Euro Hockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu. Informaci potvrdil a důvody vysvětlil generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr.
7: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
6: Švédské hry začnou Češi ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května proti Dánsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, nehoda u Velkého Meziříčí. Na D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se dost prudce v obou pruzích u Rohlenky na 208 kilometru. Osobní auta se pak rozjíždějí, kamiony se sunou až k omezení u D2. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 havaroval kamion. Skončil převrácený v příkopu a teď ho překládají. Auta vybočují z pravého do levého pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna je ucpaná. Před sjezdem na Evropskou je zúžení. Zdržíte se od sjezdu na Kněžive s osobním autem asi 10 minut, kamionem delší dobu. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína připomínáme omezení před obcí Vrchy. Projíždí se kyvadlově, kolony jsou tam pouze ve směru z Opavy a to až na půl hodiny. A silnice 35 je ucpaná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U obce Řídký uklízejí po nehodě a projíždí se kyvadlově. Zdržíte se v obou směrech až půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Na další čas jsme vyhradili pro náš investigativní tým. Sankci přes 32 milionů korun má zaplatit spolek spojený s bývalým funkcionářem Ivem Kaderkou. Podle Národní sportovní agentury porušoval zákony při čerpání dotací. Zjištění našich reportérů tak probereme podrobně za chvíli v našem vysílání. Zůstaňte u nás. Veškeré informace a taky detaily k této kauze najdete i na irozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu. Vítejte, dobré dopoledne.
3: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Národní sportovní agentura rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou musí vrátit z dotací přes 32 milionů korun. Podle agentury spolek BLK Slavia Praha porušoval zákony, když čerpal veřejné peníze na stavbu sportovní haly v Praze. Detaily teď proberu s reportérem investigativní redakce Radiožurnálu Arturem Janouškem. Arture, pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Za co konkrétně má spolek platit?
1: My jsme získali protokoly Národní sportovní agentury z kontrol dvou dotací, které spolek dostal od státu v letech 2020 a 2022. Celkem tehdy šlo o 40 milionů korun. No a v těch protokolech stojí, že spolek při čerpání obou těch dotací porušoval zákony a dotační pravidla, jak říká mluvčí NSA Natálie Kmošková.
2: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek. Jedním z nich bylo i nesplnění požadované míry spolufinancování.
1: Ještě abych vysvětlil, co vlastně znamená to nesplněné spolufinancování. Jednou z podmínek pro získání dotací bylo, že 30% nákladů si spolek musel zajistit z vlastních peněz, což v případě jedné z těch dotací bylo skoro 4,5 milionu korun. Spolek ale tolik peněz neměl a uzavřel proto darovací smlouvu se svým zmocněncem, kterým byl právě Ivo Kaderka, a ten slíbil, že peníze pošle na účet spolku nebo je přinese v hotovosti na pokladnu. Jenže podle kontrolorů taková částka na účet nedorazila a v hotovosti na pokladnu tolik peněz Kaderka vlastně ani přinést nesměl, protože by porušil zákon. Maximální platba v hotovosti totiž mohla být jen 270 tisíc.
0: Jak to vysvětluje Ivo Kaderka?
1: On jen obecně prohlásil, že spolek splnil povinnost finanční spoluúčasti a že to podle něj při kontrolách obou dotací také doložil bankovními výpisy. Podle kontrolorů ale spolek porušil i zákon o zadávání veřejných zakázek. Kontroloři totiž konstatovali, že ta výběrová řízení na firmy, které pak tu halu za veřejné peníze postavili, takže ta výběrová řízení nesla znaky diskriminace a netransparentnosti. No a ze všech těch porušení pak vypočítali a vyměřili, aby spolek s obou dotací vrátil celkem 32 milionů, a to do letošního 24. dubna.
0: No a víš, jestli sankce spolek zaplatil?
1: Kaderka vlastně označil všechny ty závěry kontrolorů za nesmysly a tvrdí, že šlo, teď cituji, o účelově předem připravené likvidační nezákonnosti. Konec citace. Radiožurnálu také řekl, že spolek se bude bránit všemi dostupnými právními prostředky, a abych odpověděl na tu tvou otázku, spolek tu částku ve lhůtě nezaplatil a to znamená, že případ ještě prověří finanční úřad. Já ještě doplním, že to vlastně není jediný podobný případ spojený s Ivem Kaderkou. Minulý týden jsme mluvili o tom, že tenisový svaz musí definitivně zaplatit skoro 25 milionů za jiné machinace s dotacemi z doby, kdy mu šéfoval právě Kaderka. A sám Kaderka navíc čelí obvinění z dotačního podvodu.
0: Říká náš reportér Artur Janoušek. Arture, díky.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A detaily ještě znovu připomínám, máme už teď i na iRozhlas.cz.

0: Je pondělí 4. května, na středních školách dnes začaly státní maturity. Připravila je organizace Cermat a v celém Česku se jich účastní přes 89 tisíc maturantů. Na gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové už skončil didaktický test z matematiky, který psali 40 žáků. Jak se jim dařilo, zjišťovala na místě reportérka Adéla Kafříková. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. 135-minutový časový limit na zkoušku uplynul krátce po 10:30 ráno. Tady byla cítit lehká nervozita. Nahlas zaznívala přání jako ať je tam málo kombinatoriky a málo logaritmů. A teď už můžu říct, že studenti test hodnotí jako poměrně těžký, alespoň tedy ve srovnání s těmi zadáními z minulosti, která využívali při přípravě. Připomenu, že státní maturita je ze zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají právě mezi matematikou a cizím jazykem. Angličtinu, která bude následovat dnes odpoledne, si jako druhý předmět podle dat Cermatu zvolilo zhruba 80% studentů. Tady na gymnáziu Boženy Němcové jsou ta čísla vyrovnanější. Z 83 maturantů si angličtinu vybralo 39 studentů, matematiku dokonce o něco víc, 43 a jedna studentka maturuje z francouzštiny.
0: Z gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové se přihlásila reportérka Adéla Kafříková. Děkujeme. Teď ještě míříme na Jindřichohradecko, konkrétně do Dač, kde je na střední škole technické a obchodní, reportérka Eva Musterová-Marvanová. Taky zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak i tady v Dačicích si víc studentů vybralo jako druhý předmět anglický jazyk. V 8 hodin čekalo ve třídě 12 studentů na test z matematiky. Na lavicích ležely pouze psací a rýsovací potřeby, k dispozici ale měly také školní kalkulačky a matematické tabulky. Většina z nich už test dokončila. Někteří studenti mají ale prodlouženou dobu na vypracování, a to až o 100%. Ti budou končit za chvíli. Jedná se o žáky se speciálními potřebami. Tady v Dačicích se to týká například studenta se zrakovým omezením. A test z angličtiny přijde odpoledne vyplňovat 35 studentů. Odevzané archy s odpověďmi potom škola digitalizuje a vyhodnotí je centrálně společnost Cermat. Didaktické testy nejsou na známky. Studenti se dozví úspěšnost v procentech. A to nejpozději před konáním další části, kterou je ústní profilová zkouška. Ta maturanty čeká v červnu.
0: Dačice, Jindřichohradecko a naše reportérka Eva Musterová-Marvanová ve vysílání dopoledního radiožurnálu. V něm už pro vás za 9 minut budeme mít další aktuální zpravodajský servis, tedy krátké zprávy, počasí a dopravu. A do té doby ještě Richard Miller, nebo teď Miley Cyrus pro vás.

0: Je jim 100 nebo ještě více let.
1: Pořád jsou ale aktivní a zajímají se o svět.
2: Paní Bělo, vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře.
2: Máte tělocvik tady v domově?
3: Chodím na tělocvik. Hrozně ráda.
1: Někteří žijí v domovech pro seniory.
0: Jiní zůstávají soběstační doma.
2: Unikátní je, že vy bydlíte sama. Jak je to možné?
3: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí.
0: Mají dlouhověkost v rodině?
1: Jak ve vysokém věku fungují?
0: Co je baví a zajímá?
4: Mi dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal.
0: Staletí.
1: Nový seriál Radiožurnálu o lidech, jejichž věk přesáhl magickou hranici.
0: Staletí, denně krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít konsek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Kateřina Clausidisová a zprávy.
2: Ráno začala státní část maturitní zkoušky. Didaktické testy píše přes 89 tisíc studentů. Připravuje je organizace Cermat. Odpoledne čeká maturanty anglický jazyk. V dalších dnech budou následovat i testy z češtiny a dalších cizích jazyků. Dnes skončil lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně anebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Po ruském útoku na město Merefa na východě Ukrajiny zemřeli nejméně 3 lidé, dalších 8 je zraněných. Informoval o tom šéf zprávy Charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Po útoku začal hořet dům a auto. Poškozené jsou obytné domy, 4 obchody a taky autoservis. Požár už uhasili. Přesně před 400 lety položili nizozemští kolonisté základy amerického města New York. 4. května 1626 totiž koupili od Indiánů ostrov Manhattan, na kterém založili město Nový Amsterdam. Současný název New York dostal o 38 let později, kdy se holandská kolonie dostala do rukou Angličanů. Sport. Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje vyhráli 3-1 na sety. Nejužitečnějším hráčem utkání byl vyhlášený slovenský smečař Pražanů Jakub Ihnát. Ten získal 15 bodů. O titulu ve volejbalové extralize rozhodne úterní 5. finálové utkání, které Radiožurnál Sport nabídne v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, ucpaná 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz a kolony. Brzdí se prudce na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov. U Rohlenky se kolona alespoň osobních aut opět rozjíždí. A pozor, kolony jsou tam i na staré silnici mezi Holubicemi a Rohlenkou. Opravují tam vozovku, je tam semafor. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína připomínáme omezení před obcí Vrchy. Projíždí se Kyvadlově. Kolony z obou stran delší z Opavy asi na půl hodiny. Osobním autem se to dá obět po okolních úzkých silnicích. Na silnici 35 ze Svitav do Vysokého Mýta se zdržíte. Nejdříve v Litomyšli na průjezdu městem a v obou směrech, pak uklízejí po nehodě u obce Řídky a jede se k Kyvadlově. A něco ještě překáží teď u Cerekvice. V součtu se zdržíte přes půl hodiny. Připomínáme kolony na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného. Od sjezdu na Kněžové Saške zúžení před sjezdem do Evropské ulice. Pro osobní auta je to asi na čtvrt hodiny, kamiony pojedou o něco déle. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Evropská komise přednedávnem zveřejnila jeden ze způsobů, který by měl chránit děti na internetu. Jde o aplikaci, která má zajistit ověřování věku na internetu, třeba při registraci účtu na sociální sítě nebo třeba při návštěvě na stránek s obsahem pro dospělé. Velmi brzy ale bezpečnostní experti odhalili v aplikaci chyby a úniky dat. Je tak ověřování věku přes unijní aplikaci i nadále cestou? Téma pro náš podcast Bruselské chlebíčky, najdete ho na webu Radiožurnálu nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. 4:45, pokračuje dopolední Radiožurnál, je 4. května. Dobrý den.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Přes internet kupujeme oblečení, elektroniku, hračky i nábytek, tak proč ne léky? Možné to v některých případech je, ale zdraví je oblíbené lákadlo, na kterém se přiživují i podvodníci. Na to pozor. Na co si dávat největší pozor, to je téma dnešního Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítejte, dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Kupujete vy léky přes internet a je to vůbec možné?
3: Ano, možné to je už několik let, ale jen v případě těch volně prodejných. Tedy to, co vám prodají v lékárně bez předpisu, si můžete legálně objednat i online. Pořád ale platí, že tenhle prodej musí zajišťovat certifikovaná lékárna.
2: Ta často spolupracuje s některým z velkých online prodejců potravin a jiného zboží. Takže kurýr, který vám vozí nákup potravin, vám může dovést i přípravek na ucpaný nos.
3: Že je zatím internetovým prodejcem opravdu skutečná lékárna, si můžete ověřit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete tam vyhledávač všech českých lékáren.
1: No a proč to nejde u léků na předpis? I dneska lékaři vydávají přeci předpis elektronicky. Proč si lék nemohu elektronicky i objednat?
2: V zahraničí to často možné je a České ministerstvo zdravotnictví na této možnosti také pracuje. Ale zatím to možné není. Hlavní důvod je bezpečnost. U léku na předpis je důležité, že lékárník pacientovi vysvětlí, jak je má užívat a zároveň zkontroluje, že spolu s jinými přípravky nespůsobí člověku nežádoucí účinky.
3: Proto platí, že pokud vám někdo nabízí předpisový lék nákupu poštou, pak půjde o podvod. Nic takového v Česku možné není.
1: Ale takových nabídek je na internetu plno.
2: Je, ale jde o nějaké porušení zákona. Pokud si člověk lék na předpis koupí přes internet, riskuje hned řadu problémů.
3: Může jít o úplně jednoduchý podvod. Po zaplacení tedy žádné zboží nepřijde. Je to vlastně ta nejlepší varianta. Protože když něco dorazí, tak člověk nemá jistotu, že je to opravdu ten objednaný léčivý přípravek. Může jít o lék prošlý, padělaný nebo o úplně jiné léčivo. Reálně tak není jasné, co člověk užívá a může mu to pochopitelně ublížit.
2: Jelikož v Česku je prodej léčiv na dálku omezený zákonem, tak si lidé často snaží předpisové léky objednávat ze zahraničí. Na takové zásilky se ale zaměřují celníci, kteří je zabavují a likvidují.
1: No jak vlastně poznám, že na lék potřebuju předpis?
3: I na tohle má Státní ústav pro kontrolu léčiv speciální databázi, která ale nepatří mezi nejpřehlednější. Je potřeba si ten konkrétní přípravek po vyhledání rozkliknout a pokud je v kolonce způsob výjde napsáno RX, pak je potřeba předpis. Volně prodejná léčiva mají značku OTC.
2: Pokud ten konkrétní přípravek v databázi nenajdete, pak se nejspíš nejedná o lék registrovaný v Česku. Může jít o doplněk stravy, tedy o přípravek, který nemá léčivé účinky, ale podle výrobce by měl být zdraví prospěšný. Nesmí ale slibovat vyléčení konkrétní nemoci, třeba cukrovky nebo artrózy.
3: Že jde právě o doplněk stravy, musí být napsáno přímo na obalu. Nicméně takové přípravky neprocházejí posuzováním účinnosti. Lékový ústav proto varuje před nákupem takových produktů ze zahraničí, kde třeba chybí do češtiny přeložen popis složení nebo návod na užívání.
2: Úřad proto zveřejňuje i seznam webových stránek, které nelegálně nabízejí neschválené přípravky. Nicméně, když na něm nějaká stránka není, neznamená to, že je v pořádku. Proto je v případě jakýchkoliv pochybností raději zajít do lékárny, kde máte jistotu, že vám poradí specialista.
1: Takový byl dnešní Antivirus, Honza Cibulka, Jana Magdoňová, děkuji vám za něj.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Je mu 19 let a přepisuje rekordní tabulky ve Formuli 1. Při návratu seriálu po nezvykle dlouhé přestávce pokračoval Ital Andrea Kimi Antonelli tam, kde před víc než měsícem skončil. Ovládl totiž závod v Miami. Vrátíme se k tomu za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ve Formuli 1 i po 5-týdenní přestávce dál udává tempo 19-letý mladík. Ital Andrea Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Miami. V čem je to výjimečné, to už teď v dopoledním radiožurnálu vysvětlí Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Pavle, hezké dopoledne.
1: Pěkný den, mladý pilot Mercedesu vyhrál 3. velkou cenu za sebou. Díky tomu vede šampionát jezdců už o 20 bodů před zkušenějším týmovým kolegou Britem Georgem Russellem. Pojí se k tomu jeden rekordní zápis. Ve druhé sezóně v elitním seriálu proměnil své první 3 starty z pole position ve svá první 3 vítězství. To se před ním nikomu nepovedlo.
2: Je to fajn statistika, ale nechci nad tím moc přemýšlet. Letos jsem ve voze mnohem uvolněnější a mám ho víc pod kontrolou. Určitě jsem nečekal, že povedu šampionát, ale sezóna je pořád dost dlouhá. George bude určitě v Kanadě super silný, vždycky tam byl.
1: Myslí Andrea Kimi Antonelli už na příští závod v kanadském Montrealu, kterým bude šampionát pokračovat za 3 týdny.
0: To je další poměrně dlouhá pauza po 5-týdenní přestávce, která předcházela závodu v Miami. Čím to je?
1: 5 týdnů mezi velkou cenou Japonska a Miami měly týmy k dispozici kvůli zrušení závodů v Bahrajnu a Saudské Arábii. Tam se nejelo kvůli válce na Blízkém východě. Takhle dlouhou pauzu v průběhu sezony Formule 1 nepamatovala od roku 1990. Teď už jsou 2 volné víkendy v souladu s původním harmonogramem, pak se seriál přesune na 9 velkých cen do Evropy, počínaje slavnou monackou Grand Prix na začátku června.
0: Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Pavle, děkujeme.
1: Díky, pěkné pondělí.
0: Za 10 minut 12 hodin.

0: Posloucháte Radiožurnál, Věra Štechrová už nám řekne, co chceme vědět o polední publicistice. Je se mnou ve studiu, vítej, pozvi nás.
1: Dobrý den, tak dvě důležitá jednání měl v posledních dnech premiér Babiš, včera s ukrajinským prezidentem Zelenským, dnes ráno s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem, to už bylo druhé. Já se budu ptát na to, jestli se tedy mění přístup premiéra s ANO k Ukrajině a právě obranným výdajům. Americký prezident Donald Trump, ten přišel s plánem doprovázet a chránit po cestě lodě uvízlé v Hormuzském průlivu. Irán už se ozval, že by šlo v takovém případě o porušení toho velmi křehkého příměří. A tak se budu ptát na to, jak se ta krize na Blízkém východě odráží v americké domácí politice a jak zásadní bude třeba pro ty podzimní volby veliké takzvané midterms do obou komor kongresu. No a dnes začaly maturitní zkoušky, matematiku už mají ti, co se k ní přihlásili. Kolik je hodin? 11.54. V tuto chvíli určitě za sebou, no a odpoledne bude zkouška z cizího jazyka. I letos jsou v maturitách změny a já se budu ptát, jaké, a budeme taky mluvit o jejich přínosu.
0: Poslouchejte hlavní zprávy za 5 minut, za čtvrt hodiny naváže publicistika s Věrou Štechrovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Jaké bude mít pro Česko následky, pokud letos nedodrží minimální výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu? Je možné ještě letos výdaje nad tuto hranici navýšit? Jaký vliv na to bude mít nový vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO? A kdo bude novým náčelníkem generálního štábu České armády?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: V Česku začaly maturitní zkoušky, studenti mají za sebou test z matematiky.
6: Matematika, protože mi jde, baví mě.
7: Nesrdnu mi vůbec ten test.
6: Věřím, že jsem se na to učila dost.
5: Vláda jedná o znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
8: Kdo má pokladnu, využije tu svou, kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma.
5: Tenistka Siňaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře. Na dálnici D7 brzdí provoz omezení na příjezdu do Prahy z Chomutova a bude oblačno až zataženo v Čechách, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno, bez srážek, teploty do 27 stupňů. Je pondělí 4. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Sausedisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
5: Na středních školách v Česku začaly didaktickými testy maturitní zkoušky. Letos je podle státní organizace Cermat skládá zhruba 89 tisíc studentů. Dopoledne někteří psali test z matematiky, další odpoledne čeká anglický jazyk. Zítra budou maturity pro všechny pokračovat testem z češtiny.
9: Na střední zdravotnické škole v Kladně letos maturuje zhruba 120 studentů a studentek. Patří mezi ně i Nela Springerová.
7: Myslím si, že půjdu v září, nesrdnu mi vůbec ten test, takže si myslím, že to až budu opakovat. No.
9: Na didaktické testy se připravují v průběhu celého školního roku, říká ředitelka Daniela Tomsová.
10: Probíhá to tady u nás jakoby centrálně. Každý vyučující má konzultační hodiny anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
9: Od 16. května do 10. června pak čeká středoškoláky ještě profilová část maturitní zkoušky. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.
5: Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku se už dál nešíří. Hasiči s ním bojují od sobotního odpoledne. Oheň zasáhl zhruba 100 hektarů lesa mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Na místě reportérka Jana Vytázková.
11: Se čeká příležitou vrtulníků ze Slovenska. Připojí se k dosavadním českým strojům, které schazují vodu už přes 3 hodiny. Slovenské vrtulníky po příletu nejdřív dosáhnou a domluví se s místním koordinátorem letecké služby. Taky připevní vodní bak, který pojme přes 3000 litrů vody. Hasiči chtějí dnes požár lokalizovat. Místo zásahu rozdělili na 7 menších úseků, aby byl postup rychlejší. Na místě už jsou vyšetřovatelé. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček předběžně nevyloučil jako příčinu lesní nedbalost. Podle něj jsou rizikové dva lesní úseky poblíž domova pro lidi s duševním onemocněním potoky. Ten je ale mimo nebezpečí.
5: Národní sportovní agentura rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou má vrátit z dotací přes 32 milionů korun. Spolek BLK Slavia Praha podle agentury porušil zákony, když v letech 2020 a 2022 čerpal veřejné peníze na stavbu sportovní haly. Ten pochybení odmítá a peníze vrátit nechce. Celkem získal od státu na stavbu haly Rokitka v pražském Hloubětíně 40 milionů korun.
12: Podle NSA spolek pochybil například tím, že nezaplatil z vlastních peněz 4,5 milionu korun, což byla podmínka pro získání dotace. Kaderka sice slíbil, že peníze pošle nebo je dá v hotovosti, jenže podle agentury částku neposlal a v hotovosti ani tolik dát nemohl, protože by porušil zákon. Mluvčí NSA Natálie Kmušková říká, že kontroloři našli i další porušení pravidel.
13: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek.
12: Kaderka pochybení odmítá, výsledky kontrol označil za nesmysly a prohlásil, že spolek se bude bránit právní cestou. Vyměřenou sankci spolek nezaplatil a případ proto ještě prověří finanční úřad. Artur Janoušek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Podnikatelé v Česku možná budou od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. O návratu EET teď jedná vláda. Sleduje to reportérka Adéla Burešová.
14: Povinné by EET mělo být pro obchody, restaurace i řemeslníky. Evidovat by měli podnikatelé taky bezhotovostní platby, třeba kartou nebo QR kódem. Nebudou už ale muset vydávat účtenku. Pro motoristy byla podle stranického ministra životního prostředí Igora Červeného klíčová výjimka pro malé podnikatele.
15: Živnostníci, kteří mají paušální daň a zisk nebo obrat do 1 milionu korun, tak na to se ta EET nemusí stahovat.
14: Návrh v současné podobě má podporu také hnutí SPD, pokračuje ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
16: Je to nějaký srovnání podmínek, je to zprůhlednění toho systému, je to věc, která je naprosto transparentní a v řadě států Evropy běžná.
14: Ministerstvo financí očekává, že by nový systém měl každoročně do rozpočtu přinést téměř 14,5 miliardy korun. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Evropa musí snížit svou závislost v obraně a dovozu fosilních paliv, řekla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na úvod summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Sešlo se tam 40 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z ANO.
17: Tady je vlastně strašně moc státníků celého světa, je příležitost prohodit pár slov.
18: Řekl na úvod Babiš, podle kterého je hlavním tématem setkání energetika. V Jerevanu krátce jednal taky s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o českých výdajích na obranu. Ty by měly podle aliančního cíle dosahovat 2% HDP. Státní rozpočet ale počítá s výdaji ve výši asi 1,7% HDP. Babiš je přesto optimistický.
17: Tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to taková výzva.
18: Na jednání byl poprvé přizvaný taky kanadský premiér. Mark Carney zmínil, že zvlášť v době globální nejistoty usiluje Kanada o užší spolupráci s evropskými zeměmi. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Americké námořnictvo bude eskortovat lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Donalda Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Projekt Svoboda ale údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Irán, který průliv po americko-izraelských útocích zavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří.
19: Operace Projekt Svoboda se podle Pentagonu zúčastní 15 000 amerických vojáků. Na akci se podílí víc než stovka vojenských letadel a také plavidla amerického námořnictva. Prezident Donald Trump varoval, že na jakékoliv pokusy Teheránu operaci mařit, Washington tvrdě odpoví. V Perském zálivu zůstaly po uzavření Hormuzské úžiny stovky nákladních lodí a tankerů. Na jejich palubách je 20 000 námořníků, kteří se celé týdny nemohou dostat na pevninu a domů. Rostou obavy o jejich fyzické i psychické zdraví a docházejí jim zásoby. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalová Slavia má po úvodním nadstavbovém kole šance ligy náskok na druhou Spartu 8 bodů. Pokud vyhraje na svém stadionu v příštím utkání právě nad Spartou, zajistí si v předstihu titul. Takový scénář odmítá útočník letenských Jan Kuchta.
21: Matematicky může, no bohužel. My jsme si to pokazili v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala a myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartianskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
20: Tenistka Kateřina Seniaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku si zajistila během turnaje v Madridu. Ten nakonec s Američankou Tausendovou ovládla. Seniaková na vrcholu deblového žebříčku zahajuje svůj celkově 181. týden. V historii ženské profesionální asociace WTA byly v čele pořadí delší dobu jenom Navrátilová a Huberová. A hokejista David Pastrňák z Bostonu nevidí příliš reálně svou účast na hokejovém šampionátu ve Švýcarsku. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Prem Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne 15. května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 u Brna, taky na silnici 8 u Teplic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je silný provoz. Se zastavíte na 210. kilometru. U Rohlenky se pak osobní auta rozjíždějí. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova postojíte v koloně asi 10 minut po pojíždí od sjezdu na letiště až ke zúžení před sjezdem do Evropské ulice. Silnice 8 se ucpává na příjezdu do Teplic ve směru z Prahy. Je tam ubystřeno mezení a projdete Kyvadlově. Zdržení větší směrem do Teplic asi na 15 minut. Na Domažlicku je teď zavřená silnice 193 z Horšovského Týna do Domažlic. Za Jeníkovicemi vážná nehoda.
2: Právě tam přistál vrtulník, je to něco většího. Silnice obou straně uzavřená.
22: Objíždějte v obou směrech přes Draženov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V Čechách bude oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů a na horách dnes naměříme většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Věrou Štechrovou.
3: Jak významným spojencem je teď Česko pro Ukrajinu? Jak americká domácí politika ovlivňuje Trumpovy postoje k řešení krize v Hormuzském průlivu? A pro zhruba 90 tisíc středoškoláků dnes začaly státní maturity. Jaké novinky přináší? I o tom budeme mluvit. Český premiér Andrej Babiš se ráno ještě před začátkem evropského summitu v Jerevanu stihl sejít s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Jednali o navyšování výdajů na obranu. To premiér prý vidí optimisticky, jak řekl, je to výzva a vláda tomu podřídí všechno. Už včera Babiš jednal s ukrajinským premiérem Volodymyrem Zelenským, který znovu poděkoval Čechům za podporu. Podle českého premiéra má Ukrajina zájem válku ukončit, jde ale o to, kdo to zprostředkuje. Podle něj je jasné, že Ukrajina asi těžko může akceptovat ty podmínky, které si představuje Vladimír Putin. O české finanční pomoci Ukrajině prý nejednali. Ve studiu je teď komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Vítej, Petře.
4: Dobrý den.
3: Tak jak si vysvětlit, že premiér teď mluví o tom, že pro splnění těch podmínek udělají všechno pro zvýšení výdajů na obranu? Ještě nedávno říkal, že Česko letos ten 2% závazek nesplní. Mluvili o tom, že Česko podle něj určitě nenastupuje tu cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5% HDP v roce 2035.
4: Podle mého názoru je pod velkým tlakem ze strany vedení Severoatlantické aliance. A proto on nemůže se tvářit tak, že je mu to jedno, že zkrátka závazky plnit nebude, protože pro něj jsou důležitější výdaje směrem dovnitř do České republiky a Česká republika nepotřebuje vydávat tolik peněz na obranu a zajištění bezpečnosti země, tak tomu tak není. Přesvědčuje se právě o tom v té konfrontaci s představiteli NATO, takže on musí alespoň vyzařovat optimismus a tvrdit, že s tím něco bude dělat. Pokud jsem jeho slova pochopil správně, tak to neznamená, že v letošním roce Česká republika splní alespoň 2% výdajů hrubému domácímu produktu na obranu, že zkrátka některé ty věci nebudou uznány a tam, kdyby chtěl být velký optimista, tak stačilo, aby rozpočet na letošní rok byl sestaven takovým způsobem, aby na obranu byla vydána minimálně 2% a ty další výdaje, které tam chtěla Česká republika zahrnout, tak pokud by byly uznány, tak by to byl příjemný bonus a mohla by vláda vykazovat, že dává tedy daleko víc než jenom 2%, ale to se nestalo, takže já si myslím, že ten optimismus má spočívat v tom, že se tím chce jako premiér vážně zabývat, že dává najevo, že tedy má vládního zmocněnce nyní pro plnění závazku aliance, což je trošku absurdní, protože ty jeho pravomoce nejsou velké, ale zároveň je to člověk, který má velmi dobré kontakty na NATO, takže možná v tomto směru může být Andrej Babiš optimistický v tom, že bude nějak komunikovat s těmi lidmi z NATO a přesvědčovat o tom, že Česká republika k plnění svých závazků bude přistupovat lépe, ale ten optimismus by se měl týkat spíše nedaleké budoucnosti a uvidíme například, jak bude vypadat návrh státního rozpočtu na příští rok z hlediska kapitoly Ministerstva obrany.
3: Aby to bylo jasnější, ono jde asi o 20 miliard, které nebyly uznány, protože jde právě o ty dopravní stavby. Tak jak vidíš roli toho bývalého velvyslance při NATO, pana Landovského, který se má stát vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci? Co má být vlastně jeho úkolem?
4: No tak on by vlastně neměl mít žádnou práci, pokud by vláda plnila své závazky, což by měla být samozřejmost a nebylo by potřeba k tomu vytvářet nějakou speciální funkci a spíše lze spatřovat jeho roli v té diplomatické rovině, v těch kontaktech a komunikaci s představiteli NATO než v ničem jiném, protože pan Landovský nemá žádné politické zázemí v tom slova smyslu, aby to byla silná politická figura, aby mohl směrem dovnitř do České republiky cokoliv prosadit. Lze si asi obtížně představit, že přijde na jednání vlády jako vládní zmocněnec a řekne, podívejte, my neplníme závazky, musíme vydat více peněz, tak myslím, že například i koaliční partneři, především SPD, by mu řekli, že to jsou sice hezká slova, ale že ta realita bude poněkud jiná. Takže je to taková funkce, aby Andrej Babiš dal najevo, že tedy se těmito věcmi zabývá, že je chce nějakým způsobem řešit, ale uvidíme do budoucna, jak je skutečně bude řešit, protože slova mohou být jakkoliv vzletná, ale pak rozhodují ty konkrétní činy.
3: Jak překvapivé byly podle tebe ty výsledky jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským a to, že se to jednání vůbec uskutečnilo?
4: No, to jednání se uskutečnilo na okraji summitu Evropského politického společenství, takže to nebyla nějaká dlouhodobě plánovaná návštěva, schůzka, že by Andrej Babiš jako v době, kdy byl předtím premiérem, navštívil Kyjev a tam se setkal s prezidentem Zelenským, takže jednali krátce na okraji summitu a je zřejmé, že Česká republika je zemí, která de facto podporuje Ukrajinu bez ohledu na to, jaká je u moci konkrétně vláda. Projevuje se to výrazně třeba právě v pokračování muniční iniciativy, která pro Ukrajinu je velmi důležitá, ale projevuje se to také v tom, že na území České republiky žijí statisíce lidí z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou na Ukrajině a česká vláda se k ním nějakým způsobem staví a nějakým způsobem tady jim umožňuje, aby tady měli dočasný pobyt, dočasnou ochranu a snaží se integrovat do života v této zemi. Takže to pokračuje a myslím, že názorným příkladem byl výrok ministryně financí, která hovořila o tom, že lidi z Ukrajiny, kteří zde pracují, platí daně a tak dále, nutně potřebujeme, že bez nich by se česká ekonomika dostala do vážných problémů a aby to názorně ilustrovalo, jak současná vláda se k tomu staví, tak samozřejmě hned se proti tomu velmi ostře ohradil předseda SPD Tomio Okamura.
3: To je moje další otázka, jestli může právě tahle změna způsobit, nebo tahle slova, která on pronesl, způsobit premiérovi nějaké větší problémy v koalici.
4: Já si myslím, že právě Andrej Babiš po tom, jak vlastně prezentoval výsledky té schůzky, tak volil opatrná slova. Tam si šlo všimnout toho, že tedy podporuje jednání o míru, že by chtěl, aby nastal mír, ale že to není úplně jednoduché a zároveň tam neopomněl zdůraznit to, že Česká republika nebude vydávat nějaké závratné finanční částky na podporu Ukrajiny, takže to je přesně v tom kontextu, jak zde probíhá komunikace o některých věcech zahraniční politiky, že jinak to komunikuje Andrej Babiš směrem do zahraničí ke svým partnerům, protože si je vědom určitého postavení České republiky, určitých závazků a tak dále. A jinak, jak to komentuje směrem dovnitř, jak k voličům, potenciálním voličům a tak také koaličním partnerům, jako je například SPD.
3: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Irán varuje Spojené státy před snahou doprovázet plavidla uvízlá v Hormuzském průlivu. Podle Teheránu by to bylo porušení křehkého příměří a armáda by zaútočila na doprovodné americké lodě. Právě s plánem uvolnit tímto způsobem průliv přišel v posledních hodinách americký prezident Donald Trump. Klid zbraní platí od 8. dubna a původně byl dvoutýdenní. Trump ovšem oznámil, že ho prodlužuje do doby, než Irán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Ta ale uvázla na mrtvém bodě. My jsme ve spojení s amerikanistkou Kateřinou Březinovou, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Proč Trump tlačí na uvolnění Hormuzského průlivu v době příměří? Je zatím primárně ekonomická motivace nebo třeba i potřeba ukázat na jakýkoliv úspěch v tomto konfliktu?
6: Možná obojí. A jak řekla děkanka London School of Economics, USA je v opravdu složité pozici, protože potřebuje vyhrát a zároveň Irán potřebuje neprohrát. A ona to dokonce přirovnala k Rusku s Ukrajinou. Ona říkala, to je úplně to samé. Rusko potřebuje vyhrát, Ukrajina potřebuje nevyhrát. A to mobilizuje toho byť slabšího, vojensky třeba slabšího protivníka k velkým obětem a opravdu k velké odvetné síle, kterou by za normálních okolností možná nevygenerovali. Takže to je možná ten jeden takový ten ta symbolická dimenze, ale jak jste už naznačila, ona ani ta ekonomická není vůbec nevýznamná, protože na USA ta situace kolem války v Íránu a kolem toho průlivu v Hormuzu také velice ekonomicky dopadá.
3: Jsou nějaké prokazatelné ekonomické dopady na Američany?
6: No je. Podívejte se na to, jak tam vypadají ceny, když přijedete k benzínce, tak podle některých reportáží se teď už ta cena někde může blížit až k $5, což před rokem, touto dobou před rokem, bylo něco málo přes $3. Takže to pro zemi, ve které je auto úplně základním dopravním prostředkem, opravdu pocítí úplně všichni. K tomu ještě můžeme přičíst inflaci, anebo i vlastně takovou jako méně viditelnou, možná z toho každodenního pohledu a z té jako vlastní kapsy, ale toho efektu toho, že se vlastně trošku nahlodává ten princip amerického dolaru jako rezervní měny, protože ty lodi, které dokázaly projet Hormuzským průlivem, tak dokázaly projet, protože zaplatili Íránu kryptoměnami anebo čínskou měnou.
3: Já jsem se na to ptala i proto, že právě Donald Trump tvrdil, že Hormuzský průliv potřebuje hlavně Evropa, ne Spojené státy. Nicméně tedy poslední průzkumy ukazují setrvalý pokles Trumpových preferencí. Například podle televize Fox News by voliči poprvé od roku 2010 dali přednost v ekonomických otázkách demokratům. Co je tedy za takovou proměnou? Je to hlavně ta krize s Íránem a nebo i další věci?
6: Já se domnívám, že na tohle je výborné sledovat jednak ty průzkumy veřejného mínění. My tady máme nejnovější Washington Post, ABC a Ipsos, který říká, že pouze 33% Američanů schvaluje působení Donalda Trumpa v jeho úřadu jako pozitivní nebo hodnotí ho pozitivně. To znamená, že prostě opravdu velký, obrovský počet Američanů je proti. Ono, když se podíváme na to podle toho, kdo se deklaruje nezávislým nebo republikánem nebo demokratem, tak je to potom zajímavé sledovat i v tomto ohledu. Ale já si myslím, že když se snažíme ptát na to proč, tak nám mnohem víc napomůže se podívat na některé takové ty takzvané fokus skupiny, kdy si posadíte voliče a ptáte se jich do hloubky, proč tohle vnímají. A v tomhle tom je strašně zajímavé sledovat zvlášť ty voliče, kteří fluktují, třeba v roce 2020 volili Bidena a demokraty a v roce 2024 se přiklonili k Trumpovi. A dneska jsou velmi kritičtí. A je to zajímavé, protože nejenom je to ta peněženka, nejenom ty ceny, které byly hlavním tématem vedle hranice a migrace, hlavním tématem těch voleb v roce 2024, kdy Donald Trump svým voličům sliboval, že se prostě stanou Spojené státy americké zemí, kde si mohou dovolit lidé to, co potřebují, nebude tak strašně drahé.

0: vůbec není milé číst ty výhružné prostě tweety Donalda Trumpa, ve kterých říká, že srovná Irán se zemí. Ani vlastně těm jeho voličům to není příjemné. Takže je tam taková kombinace těch faktorů a důvodů ekonomických, ale i taky vlastně, že se Američani přestávají cítit bezpečně ve své zemi.
1: Ty průzkumy určitě sleduje nejen Donald Trump, ale také republikáni. Tak jak ten pokles popularity Trumpa ovlivňuje republikánskou stranu? Je tam znát nějaké napětí, nebo jaký je v tuhle chvíli postoj strany k Trumpově administrativě?
0: No, v rámci republikánů se pořád Donald Trump těší velice, velice silné pozici, byť, jak naznačujete, tak už to není takové unizono, jako bylo předtím. Začněme třeba velmi viditelnými spojenci Donalda Trumpa až donedávna, jako je třeba Marjorie Taylor Greene, která už odešla z amerického kongresu právě kvůli k tomu angažmá v Íránu. Nebo třeba takový komentátor stanice Fox News Carlson Tucker, který podal rozhovor, takový docela rozsáhlý rozhovor pro New York Times teď o víkendu, a ten dokonce tam mluví o tom, že se mu zdá, že se snad jako prezident začal nudit těmi domácími tématy, protože jsou složitá a je složité vyřešit kriminalitu v Baltimoru. A tak proč bychom nevyřešili něco daleko od hranic USA, na co máme teda skvěle připravenou armádu a je to v jazycích, kterým vlastně ani sami nerozumíme. Takže to může být vlastně, nebo může se to zdát svým způsobem přímočařejší, ale ono to bohužel není.
1: Amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji moc, nashledanou.
1: A teď jedna aktuální domácí zpráva. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie potrestal soud Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínkou a peněžitým trestem 500 tisíc korun. To 18-letí mají úplně jiné problémy, protože testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturitní zkoušky. Skládá ho 18% maturantů, kteří si matematiku vybrali jako druhý maturitní předmět. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce, prvně si vybrali jako druhý předmět angličtinu a ty čeká test odpoledne. Já teď vítám ve vysílání analytičku Eduinu Nikolu Šrámkovou. Dobrý den.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Tak začněme tou matematikou. Počet studentů, kteří si vybrali maturitu z matematiky, je nižší než loni. Přitom se stále mluví o tom, jak je důležitá, jak je potřeba ji učit dobře, aby přestala být strašákem. Tak proč zůstává neoblíbená? Nebo zůstává neoblíbená?
2: Ano, máte pravdu. Matematika je v uvozovkách neoblíbená už další dobu, možná vlastně celou dobu, co se konají ty standardizované testy Cermatu. Standardně si ji volí každý rok okolo nějakých 20% maturantů. Může to vycházet z různých důvodů, jednak neoblíbenosti matematiky jako takového předmětu už od základní školy u některých žáků, a zároveň i to může ovlivnit ta forma výuky, která je mnohdy více, bych to nazvala, teďka mi vypadlo to slovo, které bych chtěla použít.
1: Myslíte, striktnější možná?
2: Frontálnější, tak to bylo to slovo, děkuji.
1: To znamená, učitel stojí a vykládá, žáci naslouchají, píší si, počítají.
2: Přesně tak.
1: A existuje vůbec návod tady třeba pro učitele, jak udělat matematiku oblíbenějším předmětem? Jak to dělat jinak?
2: Ano, samozřejmě těch přístupů existuje řada. Právě z těch mezinárodních šetření se nám ukazuje, jak velký vliv má učitel na žáky, na jejich výsledky. Tudíž pokud učitel tu výuku uchopí zajímavě a nadchne žáky pro tu matematiku, taky oni pak mají ty výsledky vyšší. Docela populární v poslední době Hejnovského forma výuky matematiky, která výuka matematiky, tak i tohle může být takový zajímavý směr.
1: No, Cermat teď nově organizuje jen tu didaktickou část maturity, tedy z matematiky, ale taky z češtiny nebo z cizího jazyka. Potom ústní a písemné zkoušky z češtiny a cizích jazyků se přesunuly na úroveň škol. Je to za vás dobře? Jaké to má výhody a nevýhody?
2: Ano, takhle už je to řadu let, asi nějakých 5-6 let. Výhody to má v tom, že

0: že co se týče té standardizované zkoušky, že ji vytvářejí odborníci, jsou k tomu dána jasná jednotná kritéria, dá se na to připravit formou vlastně v podstatě drillování těch starších testů a jejich vyhodnocování probíhá v CERMATu, tudíž můžeme říct, že z tohohle pohledu je to třeba spravedlivější, možná objektivnější. Samozřejmě školy by ale vlastně školy pořádají tu svoji profilovou část, takzvanou školní část maturity, která je vhodná k tomu, aby školy využívaly právě ke své profilaci jako nástroj pro ověřování kompetencí žáků. Vhodnou formou by mohla být od letošního roku nově zavedená takzvaná komplexní profilová práce, díky které vlastně žák může prokázat své jak teoretické znalosti toho tématu, zároveň i nějaké praktické zkušenosti třeba ze stáží laboratorního výzkumu či reálného prostředí firem a zároveň tím i získá dovednosti spojené s tvorbou písemné práce a samozřejmě tím, že ji v závěru musí obhajovat, tak tím i rozvíjí nějaké své argumentační schopnosti.
1: A trošku příprava na vysokou školu. A víte, o jaký je o takový typ maturity zájem?
0: Letos to po pilotování bude poprvé, tudíž ještě data nemáme, tak to neumím posoudit. Tady to, jestli je to umožněno těm maturátům, záleží na rozhodnutí ředitele školy, jestli jim to vlastně jako by umožní.
1: No jak když to shrnu, máme tu státní část, školní část, didaktickou, písemnou, slovní, do toho možnost maturity formou certifikátů, teď profilové práce, výběr těch předmětů 3 až 5 nepovinných, tak není už to příliš složité, není to překombinované?
0: Není to překombinované. No právě možná můžeme říct, že roste role těch škol, respektive ředitelů při nastavování podoby té profilové části maturitní zkoušky. Jak už jste řekla, ředitelé právě rozhodují o tom, zda umožní třeba tu komplexní profilovou práci nebo nahradit část nebo i celou tu profilovou část certifikátem, zda umožní žákům zpracovat
1: i společně. Víc možností, větší výběr. Omlouvám se, jsou tady zprávy. To byla Nikola Šrámková, analytička Eduinu. Naslyšenou.
0: Taky děkuju, naschledanou.
2: Radiožurnál, 12:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Europoslankyně Jana Nagyová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. U soudu dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Po výzvě k evakuaci 4 vesnic zahájil Izrael na jihu Libanonu vzdušné údery. Informuje o tom zpravodajský server Times of Israel. Mezi Izraelem a Libanonem trvá od 16. dubna příměří. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu země, které podle něj využívá šítské militantní hnutí Hizballáh. Ten zase podniká vzdušné údery proti izraelským vojákům v Libanonu a na severní Izrael. Průjezd náchodem je ode dneška složitější. U hraničního přechodu s Polskem kvůli stavbě okružní křižovatky projedou řidiči jen jedním pruhem. Doprava je řízená kyvadlově, upravovaný úsek není možné objet. Omezení potrvá do poloviny června. Po horkém víkendu se začne ochlazovat, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů. Od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude hlavně na severu Čech. Teploty pak výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 20.
2: Sport.
3: Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a omezení u nádrže Nové Mlýny. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je silný provoz. Nesouvislá kolona kamionů popojíždí od 210. kilometru až k omezení u D2. Osobním zastavíte na chvilku jen před Rohlenkou. Určitě kvůli tomu nesjíždějte na starou silnici 430, tam jsou kolony před semaforem u Rohlenky. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna postojíte u nádrže Nové Mlýny. U Pasohlávek opravují vozovku a projíždí se kyvadlově a je to asi na 20 minut v obou směrech. Kolony i na silnici 57 z Opavy na Fulnek. Před obcí Vrchy opět silničáři, je tam semafor. Delší je kolona ve směru z Opavy asi na půl hodiny. Na silnici 57 omezení taky u Vsetína. Na obchvatu Vsetína zavřeli jeden pruh a tvoří se fronty, hlavně ve směru od Valašského Meziříčí do 15 minut. Zdržíte se i na silnici 35 na průjezdu Litomyšlí směrem do Hradce Králové. Tam je kolona od konce nové dálnice. A ještě do Prahy příjezd po sedmičce z Chomutova se ucpává. Před sjezdem do Evropské ulice je zúžení a je to asi na 10 minut od sjezdu na letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno, je zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou ještě polojasno beze srážek. Teploty až 27 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Jiřího Chuma.
5: No, vracíme se k dnešní soutěži. Mezi evropskou elitu se zároveň vracejí i tradiční fotbalové značky. V Anglii si postup vybojoval jeden ze zakládajících týmů slavné Premier League, Coventry. V Německu bude hrát po třech letech Bundesligu Schalke. A my tomu věnujeme dnešní odpolední soutěž za malou chvíli. Pokud vás zajímá, o co budeme hrát, ceny pro dnešek najdete na radiožurnál.cz v sekci soutěže. Máte čas se podívat. Mezitím budeme hrát, pak nabídneme reportáž a pak začneme soutěžit.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Do nejvyšších soutěží v anglickém nebo německém fotbale se vrací tradiční a dříve velmi slavné značky. Postup si vybojoval jeden ze zakládajících týmů slavné Premier League, klub Coventry. Nahoru jde taky Ipswich Town. Do první Bundesligy míří Schalke 04 i s českým obráncem Tomášem Kalasem. Tým z Gelsenkirchenu s obrovskou fanouškovskou základnou se vrací po třech letech. And it's finished now. They're up
1: again. Schalke complete the job. Fotbalisté Schalke mohli začít slavit v sobotu večer, když porazili Düsseldorf 1-0. Hodně hlučno bylo na stadionu, ale i v ulicích Gelsenkirchenu.
2: To je jako nepředstavitelná věc, že patří Schalke jako v top 5 klubů na celém světě. Vlastně Bayern má 410 tisíc těch členů toho spolku, Schalke jich má aktuálně přes 200 tisíc. To je opravdu jako neuvěřitelný a myslím si, že hlavně ty fanoušci, kteří v tom Poruží nemají až tolik třeba finančních možností a hodně těch peněz cpou do fotbalu, tak si to zaslouží a pro mě to byla obrovská, obrovská životní zkušenost. Neuměl jsem jazyk poprvé bez rodiny, bez rodičů a myslím, že mě to vývojově obrovsky, obrovsky pomohlo.
1: Popisoval pro Radiožurnál Sport bývalý záložník Jan Morávek, který se Schalke vyhrál německý superpohár. Jediný gól do sítě Düsseldorfu dal turecký útočník Kenan Karaman, který klub z Gelsenkirchenu táhl za návratem mezi německou elitu 14 brankami. Sedminásobným německým šampionům ale výrazně pomohla i zkušenost Edina Dzeka. 40-letý bosenský útočník v zimě vyměnil Fiorentinu z italské série A za druhou Bundesligu a v 9 zápasech dal 6 branek a další 3 připravil.
3: Ich komme nicht nach zweite Liga, ich komme um für eine großartige Verein Schalke zu spielen.
4: Nepřišel jsem hrát druhou ligu, přišel jsem hrát za velký klub, za Schalke a za poslední 3-4 měsíce jsem poznal, co to znamená. Jsem rád, že jsem se rozhodl sem přestoupit. Nemůžu být šťastnější, když vidím ty nadšené lidi.
3: Mehr glücklich sein und sehen diese Leute heute so happy.
1: Povídal pro německou televizní stanici RTL Dzeko, který moc dobře ví, jaké to je slavit velké trofeje. Poté, co nastartoval svou kariéru v Teplicích, vyhrál Bundesligu s Wolfsburgem a pak mimo jiné dvakrát ovládl Premier League s Manchesterem City. Edin Dzeko je po dalších štacích v Interu Milán nebo AS Řím největší hvězdou Schalke a rád by si za něj zahrál i v Bundeslize, pokud mu vedení klubu nabídne novou smlouvu. Na soupisce má celek z Gelsenkirchenu i další zajímavé hráče, byť se třeba proslavili tak, jak nechtěli. Golmanskou jedničkou je Němec Loris Karius, který v dresu Liverpoolu udělal 2 velké chyby ve finále Ligy mistrů, a to proti Realu Madrid v roce 2018. Do kádru patří i český obránce Tomáš Kalas, který ale v této sezóně do hry vůbec nezasáhl kvůli zranění. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: A soutěž může začít. Reportáž je za námi, tady je telefon do studia 221 552 255.

0: 3/4 na 1, Elton John, George Michael, odpolední radiožurnál a taky soutěž. Dnes s Jiřím z Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím, Jiří. Za 3 správné odpovědi dnes u nás můžete vyhrát robustní nástěnný závěsný systém na jízdní kolo od společnosti Gardeon. Je to praktický pomocník, který vám umožní bezpečně a přehledně uložit kolo, ušetřit místo třeba v garáži i doma a mít své vybavení vždycky po ruce. Za 3 správné odpovědi hlavní cenou. Za 2 je to pak dárek od pořadatelů a partnerů akce Stan proti melanomu. Konkrétně vám pošleme set od sítě lékáren Dr. Max, která je generálním partnerem celé akce. Je to sada, ve které jsou opalovací produkty značky Skinexpert by Dr. Max Solar. No a v pondělí a úterý 4. a 5. května je stan na náměstí v Praze, na Václavském náměstí v Praze, k dispozici na Můstku, takže můžete přijít případně i vy ostatní, kteří nás posloucháte, si nechat prohlédnout a vyšetřit vaše mateřská znamínka. Tak, Jiří, za jednu správnou odpověď, pak samozřejmě už pouze cena útěchy, jako překvapení od radiožurnálu. Tolik k cenám. Můžeme začít soutěžit?
1: Můžeme.
0: Jiří, 5 vteřin na odpověď, nebo začátek správné odpovědi. Tady je první otázka, ptám se vás, jak se jmenuje slavný německý fotbalový tým, který si o víkendu vybojoval návrat do Bundesligy?
1: Schalke 04.
0: Je to tak. První správná odpověď a první bod pro vás. Otázka druhá hned navazuje, ptám se vás, Jiří, ze kterého města Schalke je? Tak tady jsme neodpověděli, Gelsenkirchen, to je správná odpověď, ale chápu, že než to člověk vybavil z té hlavy, tak to chvilku trvalo. Otázka třetí, Schalke pomohl k postupu do Bundesligy i hvězdný 40-letý útočník, který nastartoval svou kariéru v Teplicích. V Anglii pak slavil tituly s Manchesterem City a v Itálii s Interem Milan. Hrál taky v AS Řím nebo Fenerbahce Istanbul. O kom mluvím?
1: Děko.
0: Ano, Edinu Džekovi, který si s Bosnou a Hercegovinou zahraje i na mistrovství světa. Takže dárek od pořadatelů a partnerů akce Stan proti melanomu, to je vaše dnešní výhra. Jiří, gratuluju, mějte se hezky a zdraví.
1: Děkuji pěkně.
0: Naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Část obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo pro tyto účely sice víc peněz než loni, podpora se ale zaměřuje hlavně na vyloučené lokality. Pro malé obce, které o příspěvek přijdou, to může být velký zásah do rozpočtu.
1: Seču trávu, občas se i pleje.
2: Josefa Šestáka jsem právě zastihla nedaleko obecního úřadu v Tálíně na Písecku, jak štěpkuje ořezané větve. Je brigádníkem, kterého obec využívá právě na veřejné práce.
1: Přes zimu jsem tady třeba jenom hodinu, no a v létě třeba i 8.
2: Na brigádníky zajišťující tyto práce dostávaly obce v minulých letech příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí. Letos je ale situace jiná, říká nezávislá starostka Tálína Jana Študentová.
3: Mívali jsme podporu na společensky účelné pracovní místo ve výši 75% celkových nákladů. Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni a vydat 4x.
2: Letos je alokace pro tento program Ministerstva práce a sociálních věcí 90 milionů korun, tedy o 30 milionů korun víc než loni. V průběhu 10 let se ale tato částka snížila zhruba o 2,6 miliardy korun. Letos je navíc program zaměřený na obce se zvýšenou mírou sociálních problémů, vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
4: Prostředky na program na podporu zaměstnávání, tedy i veřejně prospěšné práce, se rok od roku snižují, protože se už nedají financovat ze zdrojů Evropské unie. Podpora aktuálně míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání nebo s dalšími znevýhodněními na trhu práce.
2: Obce by mohly v budoucnu získat podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh. Jitka Cibulová, Vokatá, Radio.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Jaké bude mít pro Česko následky, pokud letos nedodrží minimální výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu? Je možné ještě letos výdaje nad tuto hranici navýšit? Jaký vliv na to bude mít nový vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO? A kdo bude novým náčelníkem generálního štábu České armády?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Europoslankyně Jana Naďová je vinná v kauze Čapí hnízdo. Na východě Ukrajiny zemřeli po ruských útocích nejméně 4 lidé. Fotbalisty Manchester City čeká v dalším boji o anglický titul Everton. Kolona se tvoří na příjezdu do Prahy dálnicí D7 u letiště. A v Čechách bude oblačno i zataženo. Přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno a bez srážek a teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Návrh, který teď projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,5 miliardy korun ročně. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem anebo v provozovně. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025. Jednání sleduje reportérka Františka Rohlíčková.
3: Soud uložil Naďové 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Ve věci je obžalovaný taky premiér Andrej Babiš z ANO, kterého ale kvůli poslanecké imunitě nelze aktuálně stíhat. Městský soud případ projednával už potřetí. Dvakrát Naďovou i Babiše nepravomocně osvobodil, odvolací vrchní soud ale věc vždy vrátil. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Po ruském útoku na město Merefa na východě Ukrajiny zemřeli nejméně 4 lidé, dalších 18 je zraněných, 4 z nich vážně. Informoval o tom šéf zprávy Charkovské oblasti Oleh Sinehubov. Po útoku začal hořet dům a auto. Poškozené jsou obytné domy, 4 obchody a taky autoservis. Požár je už uhašený a na místě dál zasahují záchranné složky. Nevědomí lidé z Prahy 7 si stěžují na chybějící semafory na Štrosmajerově náměstí. Jejich návrat požadují v petici. Technici semafory odstranili po zavedení zákazu vjezdu pro auta přes křižovatku, ale dál budou jezdit tramvaje.
4: S těma semaforama samozřejmě zmizela zvuková signalizace.
5: Říká jedna ze signatářek petice, nevědomá Lenka Blažíková.
4: Prostě nedá se to tady pořádně najít, ten přechod, díky tomu, že vám to tady prostě nezačne cvakat.
5: Od léta by měla na Štrosmajerově náměstí být pěší zóna. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by tak návrat semaforů nedával smysl.
6: Společně s kolegy z dopravního podniku také řeším možnost instalace akustických prvků pro snažší orientaci nevědomých a slabozrakých.
5: S přestavbou prostoru na pěší zónu by měli dělníci začít v létě. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisti Manchester City, kteří stále mají šanci získat ligový titul, budou hrát v 35. kolo Premier League na hřišti Evertonu. Klub z města Liverpool hraje na nejmodernějším stadionu v Anglii. Otevřel se teprve před touto sezónou a poprvé na něm bude trénovat coach Manchester City Pep Guardiola.
8: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těším, přijeli jsme sem s jediným cílem, jiný výsledek než vítězství nebereme.
7: Utkání Everton-Manchester City začne ve 21 hodin, už ve 4 odpoledne nastoupí fotbalisté Chelsea proti Nottinghamu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: D1 kvůli požáru neprůjezdná u Beranova a kolony i před Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nejdřív za Tasovem čekejte na 150. kilometru provoz stažený do levého pruhu, překládají tam havarovaný kamion a tvoří se kratší fronta. Větší problém teď na D1 z Brna na Prahu o kus dál za Měřínem. Na kilometru 121 se dojíždí do stojící kolony, udržujte záchranou uličku, dojíždějí další hasiči na 119. kilometr, tam je dálnice zablokovaná, hoří tam nákladní vozidlo.
10: Ten nákladák hoří a plasty shořely a teď hoří vnitře, kde zboží.
9: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se toří kolona, začíná za Rousínovem na kilometru 213, k Rohlence jedou pomalu i osobní auta v levém pruhu kolem čtvrt hodiny, dál se sunou kamiony pravým pruhem do omezení u D2. Na příjezdu do Prahy dálnicí D7 z Chomutova počítejte s kolonou. Od sjezdu k letišti je to na čtvrt hodiny do omezení před odbočkou na Evropskou. A na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové vlivem silného provozu vzniká fronta za Janovem. Od konce dálnice do Litomyšle je to i kolem půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno, je zataženo jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou ještě polojasno, beze srážek. Teploty až 27 stupňů a na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou. Dobré odpoledne vám přeji. Připravme se na Severoatlantickou alianci s malým zapojením Spojených států. Právě tohle zaznělo po setkání prezidentů Česka a Finska v Praze. A jakou roli v tom můžou hrát Finové, to zjistíme za chvíli.
2: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Bezpečnost a zejména budoucnost Severoatlantické aliance byly hlavními tématy dnešní schůzky prezidentů Česka a Finska. Petr Pavel a Alexander Stubb se shodli na tom, že Evropa se musí připravovat na variantu NATO bez Spojených států a naopak přemýšlet, jak aktivněji zapojit Ukrajinu. Přímo z Pražského hradu se hlásí náš redaktor Jakub Lucký. Vítám tě.
1: Dobrý den, hlavním tématem skutečně byla ta zmiňovaná bezpečnost, jak tedy v rámci Severoatlantické aliance, tak i v rámci Evropské unie, tak to o tom mluvil prezident Petr Pavel.
2: Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, vlastních schopnostech, ale také mnohem silnější vůli se bránit samostatně, případně i bez účasti Spojených států, pokud by taková situace nastala. Což neznamená v žádném případě oslabení transatlantické vazby, ale znamená to posílení evropských schopností v rámci evropského pilíře NATO, ale také silné a schopné Evropské unie.
1: Právě v případě Evropské unie se oba dva politici shodli na tom, že by měla být pružnější v některých svých reakcích.
0: Víme, jak mysleli to zapojení Ukrajiny?
1: O tom mluvil především finský prezident Alexander Stubb.
3: We have to ask ourselves the question. How can Ukraine help us?
1: On tam mluvil právě o tom, že se máme ptát nejen, jak my můžeme pomoci Ukrajině, ale jak může Ukrajina právě pomoci nám, co si od ní můžeme vzít, co se můžeme naučit. Mluvil i o té velké ukrajinské armádě, i o těch zkušenostech, které tedy Ukrajina má a ze kterých by se dalo poučit.
0: No a jak je na tom vlastně Finsko s příspěvky na obranu? Dosahuje toho cíle 2% HDP?
1: No, Finsko ho překračuje, ona má svůj vlastní vyšší plán, dobrovolný, řekněme, v roce 2025, za ten loňský rok to bylo 2,5% a má to dál narůstat, do roku 2030 to má být až 3,2%. Pro srovnání, Česko za loňský rok mělo 1,78%, takže po 2%. Finsko je ale známé těmi velkými investicemi do obrany, ono je populací poloviční, rozlohou čtyřnásobné než Česko, ale je to vidět třeba na nákupech stíhaček. Česko si objednalo 24 stíhaček F-35, Finsko jich má objednaných 66, objednávalo si je dřív, už nějaké taky postupně dostává. Je to rozdíl i v počtu vojáků, ve Finsku je taky povinná vojenská služba a ty aktivní zálohy mají 280 000 mužů, což je násobně víc, než má Česko. A tady stojí za to dodat, že finské ekonomice se v poslední době příliš nedaří a vláda říká, že jsou dvě věci, na kterých se nebude šetřit, a to je školství a obrana.
0: Na nádvoří Pražského hradu je náš reportér Jakub Lucký. Jakube, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 u Beranova stále uzavřená. I ve 13.16 sledujeme detaily na Radiožurnálu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je těsně za sjezdem na Velký Beranov na 119. kilometru zastavený provoz. Hasiči dohašují větší požár nákladního auta. Na dálnici je dost nepořádku, chvíli to ještě potrvá. Kolona stojí a natahuje se. Dojíždí se kus za Měřínem, kamiony na kilometru 125, osobní auta v levém pruhu na 123. Případná náhradní trasa není krátká, z exitu 134 u Měřína, ale až přes Jihlavu k exitu 112. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na největším zlínském sídlišti ode dneška nesmí parkovat dodávky a vozidla, která jsou delší než 5 metrů. Obyvatelé si tam stěžovali, že jim tato auta zabírají parkovací místa a že jim komplikují výjezd. Na místě už je naše reportérka Michála Kočendová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tady na sídlišti Jižní Svahy bydlí téměř 30 tisíc lidí a najít volné parkovací místo je tak často problém. Tím spíš, že dodávky nebo nákladní auta můžou vzhledem ke své velikosti zabírat i dvě parkovací stání. Nově tady tak nesmí parkovat vozidla delší než 5 metrů, pokud neslouží k přepravě osob. Město pro ně přímo na území sídliště vyhradilo 3 odstavné plochy. Ty jsou na vybraných lokalitách u hlavní cesty, která sídlištěm prochází, a na všech z nich jsou pro dodávky i vozidla právě nad 5 metrů připravené větší parkovací místa. Zároveň na těchto místech ode dneška platí zákaz parkování pro obytné vozy, přívěsy a karavany. Podle zlínského radního pro dopravu Michala Číška z hnutí ANO patří tento typ vozidel na soukromé pozemky nebo na pronajatá stání. Město také na sídlišti posílí hlídky strážníků městské policie, které budou na dodržování nových pravidel dohlížet.
0: Tak to byla Michaela Kočendová ze Zlína. My teď míříme v radiožurnálu na severozápad do Teplic za reportérkou Gabrielou Hautfoglovou, kde podobná opatření platí už delší dobu. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak Teplice jsou vlastně v Ústeckém kraji první město s celoplošným zákazem nočního parkování dodávek mimo vyhrazená parkoviště. Ten zákaz začal platit krátce po Velikonocích nebo po Velikonocích a hned ten první týden strážníci rozdali za jednu noc zhruba 150 upozornění řidičům dodávek a menších nákladních vozidel do těch 3,5 tuny, kteří vlastně byli tam, kde neměli být. Postupně si podle zkušenosti města většina řidičů zvykla. To omezení se tady v Teplicích vztahuje na auta kategorie N1, která jsou evidovaná jako nákladní, a vlastně parkování dodávek, která jsou používaná jako rodinná auta. Město podle náměstka primátora Petra Slavíčka z volby pro Teplice toleruje, případně je řeší s majiteli individuálně. To takzvané vyparkování dodávek má vlastně za cíl dostat firemní auta ze sídlišť a obydlených zón a uvolnit tak vlastně místa pro místní obyvatele. Město Teplice s tímhle začalo před 3 lety na sídlišti Nová Ves.
0: Tak to byla z Teplic Gabriela Hauptfoglová. Díky a hezký.

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a město Poděbrady.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Sousidisová a zprávy. Pražská energetika od května zvedla ceny za fixovanou elektřinu i plyn. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Informoval o tom mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Zdražení se týká nových smluv se závazkem. Zákazníci si připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dřívější dohodou o fixaci cen se nic nemění. V březnu zdražovala ceníky energií s fixací taky třeba společnost Innogy. Ceny tarifů energií se závazkem zvyšovaly i pražská plynárenská MND a nebo E.ON. Tresty za týrání lidí a zvířat by se mohly zpřísnit. Nově by za něj mohlo hrozit nejméně rok vězení místo současného půl roku. Koaliční návrh dnes podpořila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zabití domácích zvířat by nově mohl být trestný čin. Změnu zákona teď projedná sněmovna. V Česku mírně přibylo kybernetických podvodů na firmy. Policie loni evidovala 1720 útoků. To je o procento více než předloni. Oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Škody v kyberprostoru loni podle Vondráška dosáhly skoro 550 milionů korun. A britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes zahraje v pražské O2 aréně. Vystoupení je součástí evropského turné. Do Prahy se 81letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací po čtvrté. Poprvé to bylo v roce 2006. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Townsendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zastavený provoz u Beranova, zdržení i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dvě komplikace. Nejdřív za sjezdem na Tasov kolony kamiony ze 153. osobní ze 151. pár minut se sunou na 150. kilometr. Tam se po ranní havárii kamionu jede jedním pruhem. Větší problém o kus dál na D1 z Brna na Prahu hned za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119. Dálnice uzavřená po větším požáru nákladního auta. Od kolon právě na exitu 119, ale před ním kolony osobních aut ze 123. kilometru, je to asi na 20 minut. Kamiony se zdrží déle v pravém pruhu už z kilometru 126. Poslední možnost sjet předtím na exitu 134 Měřín, ale vrátit zpátky se dá na dálnici až od Jihlavy exitem 112. Na D1 kolony i před Brnem směrem z Vyškova, hlavně kamiony pravým pruhem do zúžení u D2. Kolona začíná za Rousínovem na 213. kilometru, odtamtud za nájezd od Slavkova na 210. Popojíždí i osobní auta v levém pruhu 10 až 15 minut. A ještě tak 52 Brno-Mikulov před Novými Mlýny. U Pasohlávek pracují silničáři.
4: Projíždí se kývadlo jedným pruhem a ve směru od Brna je kolona přesně na 15 minut.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně i přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Teploty odpoledne 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
5: A teď je 13:34 a dál je s vámi odpolední radiožurnál. Ještě malá sportovní zpráva. Hokejový útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezónu. Bílí tygři o tom informovali v tiskové zprávě. Tak poslouchejte i dál, tohle jsou Coldplay a jejich Paradise.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Spojené státy zahajují operaci nazvanou Projekt Svoboda. Cílem je vysvobodit z Perského zálivu lodě, které tam zůstaly uvězněné po uzavření Hormuzské úžiny. Írán akci považuje za porušení příměří. Tak se tomu budeme věnovat za chvíli s naším blízkovýchodním zpravodajem.

0: Americké námořnictvo zahajuje v Perském zálivu takzvaný projekt Svoboda. Prezident Donald Trump o něm mluví jako o operaci k osvobození lodí blokovaných uzavřením Hormuzského průlivu. Írán varuje, že doprovod plavidel americkými jednotkami považuje za porušení příměří. No a aktuální informace už má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kolik lodí je, Štěpáne, v Perském zálivu uvězněných a jak má americký projekt Svoboda vypadat v praxi? Omlouváme se, Štěpáne, je mi moc líto, ale ten zvuk není kvalitní. Za chvíli to zkusíme znovu.

0: Než znovu oslovíme našeho blízkovýchodního zpravodaje, teď se podíváme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 u Beranova. Na D1 z Brna do Prahy na 119. kilometru u Velkého Beranova odklánějí provoz. Těsně za exitem je dálnice uzavřená po požáru vozidla. Kolony osobních aut z kilometru 124 popojíždí kolem 20 minut. Kamiony zastavují v pravém pruhu už na kilometru 127. Sjet předtím se dá exitem 134 Měřín, návrat na dálnici až od Jihlavy na 112. kilometr. A ještě bleskově pražský okruh z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 18. kilometru čerstvě srážka dvou aut v levém pruhu, na místo míří i sanita a tvoří se kolona už od sjezdu na Barrandov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vracíme se k Perskému zálivu, také k projektu Svoboda za naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Štěpáne, rovnou navážu otázkou, kolik lodí je tedy uvězněných v Perském zálivu a jak má vypadat v praxi americký projekt?
3: Podle dostupných informací je v Perském zálivu 2000 plavidel, ať už kontejnerových lodí, anebo tedy tankerů, které tam uvízly právě po uzavření Hormuzské úžiny a nemohly se dostat tedy do svých domovských a v ruských zemí. Na palubách těch plavidel je 20 tisíc mořníků, ti se už celé týdny nedostali na souš, natož pak domů a docházejí zásoby, rostou také obavy o jejich fyzický i duševní zdravotní stav a celý ten projekt, celou tu operaci humanitární cíle má být tedy provést tyto lodě i s námořníky pod americkým, nebo pod americkou vojenskou ochranou právě hormuzským průplavem.
0: Omluvte prosím zhoršenou kvalitu telefonátu, která stále trvá. Tohle je ale Štěpán Macháček z Blízkovýchodní zpravodaj. Díky moc. Naslyšenou.

0: Radiožurnál.
1: Víme, co se děje právě teď.
2: Policie obvinila další tři lidi v kauze darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jde o zneužití pravomoci a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Potvrdilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. A podle zdrojů Radiožurnálu se jedná o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, jeho bývalého ekonomického náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
0: Radiožurnál.
1: Víme, co se děje právě teď.
2: Trh levných letenek ve Spojených státech dostal těžkou ránu. Ze dne na den skončila o víkendu jedna z renomovaných loukostových leteckých společností Spirit Airlines. Její žlutočerná letadla teď zůstávají stát na zemi. Co způsobilo ten krach a jaké následky to má pro cestující? S informacemi už je ve studiu Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Vítej.
3: Pěkné odpoledne.
2: Společnost Spirit Airlines měla sice jenom 4% podíl na americké letecké dopravě. I tak ale znamená její konec docela velký otřes trhu. Proč tak rychle skončila?
3: No, tato společnost měla problémy dlouhodobě, podobně jako jiné společnosti musela zacelit ztráty po covidové pandemii. Před 40 lety byla jednou z prvních společností, která začala s ultralukostovými lety. To znamená, že její letenky se prodávaly skoro za ceny autobusových nebo železničních jízdenek. Začaly ale konkurovat jiné společnosti, a to i ty, které se nedeklarovaly právě jako nízkonákladové, ale v Americe se tak chovají. Dvakrát se dokonce tato společnost snažila nechat sama na sebe vyhlásit bankrot a podobně jako na jiné dopravce i na ní dolehlo zvyšování cen leteckého petrole kvůli jeho nedostatku, což je způsobené izraelsko-americkou válkou proti Iránu a tedy uzavřením Hormuzského průlivu. Takže to je taková první oběť tohoto. Ta společnost požádala americkou vládu o pomoc 500 miliard dolarů na překonání těch jejich aktuálních potíží. Chvíli se zdálo, že by Donald Trump i chtěl dát, že by částečně stát přejal společnost Spirit Airlines, ale nakonec se uplatnila pravidla kapitalismu a společnost tedy zastavila veškeré lety a zrušila i svůj zákaznický servis.
2: Co znamená náhle ukončení činnosti pro zákazníky Spirit Airlines a pro zaměstnance těchto aerolinek?
3: No, pro ty cestující znamená jenom jediné, že zkrátka nepoletí a jsou jich denně desítky tisíc těch lidí. Jenom minulý pátek přepravila ta společnost 50 tisíc cestujících, v sobotu už potom vlastně nikoho. Nejsou za to žádné kompenzace, tedy zatím se o žádných nemluví. Nefunguje tedy, jak jsem říkal, ani infolinka na zákaznickém centru. Na letištích se už zakrývají ty odbovací stanoviště nebo stojany této společnosti. Několik jiných aerolinek nabídlo letenky se zastropovanými cenami do 200 dolarů za jednu cestu, to znamená přibližně za 4 000 korun. Klienty o tom ujistil ministr dopravy Spojených států Sean Duffy.
4: So United, Delta, JetBlue and Southwest.
3: Ministr oznámil, že čtyři letecké společnosti nabídly zlevněné letenky klientům. Spirit Airlines musí ale uvést svůj rezervační kód, doklad o zaplacení musí předložit. Ta nabídka nebude trvat věčně, je časově omezená. To znamená, že ti cestující od Spiritu nedostanou nic vráceno, ale mohou si koupit letenky za nižší cenu, než kolik by je stálo narychlo si koupit nové. No a co se týká zaměstnanců Spirit Airlines, tak těm nabídly ty jiné společnosti pohovory pro pracovní místa, celkem se bez práce najednou ocitlo 17 000 lidí.
2: Co si máme, Pavle, představit pod pojmem ultra low cost letecká společnost?
3: Tak já jsem letěl se Spirit Airlines, je to ne úplně to, že by tam třeba letělo s nějakými domácími zvířaty, jako jsme to viděli třeba v Rusku někde, takže necestuje se s kozami nebo s husami v košíku, ale nejsou tam měkké sedačky. Překvapilo mě, že nejsou sklopné, že jsem si nemohl to ani na docela dlouhém letu dát do té menší, pohodlnější polohy. Neservuje se tam ani voda, všecko se jenom prodává a to odbavení je přes ty samoobslužné stojany, to znamená, že se šetří na personálu, na letištních poplatcích, je tam také málo úložného prostoru a za každé zavazadlo se musí připlatit, platí se i vlastně to samotné místo, takže člověk si koupí letenku, ale k tomu si ještě musí koupit místenku na to sedadlo, takže tam potom trošku narůstají ty ceny. Není to úplně vždy ta konečná cena, co si člověk najde na internetu.
2: Drahé letecké palivo má tedy první oběť mezi americkými leteckými společnostmi. Ze dne na den o víkendu skončily nízkonákladové aerolinky Spirit. A co tohle znamená pro cestující? O tom jsme teď mluvili ve vysílání odpoledního Radiožurnálu s Pavlem Novákem z naší zahraniční redakce. Pavle, děkujeme moc a naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podezřelé sbírky na nemocné děti možná jste je na Facebooku viděli i vy. Kdo za nimi stojí?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Ve chvíli, kdy vlastně nám kluci slezli ze střechy, do 14 dnů ta firma zkrachovala.
6: Proč zkrachovaly desítky firem?
7: Nebyl dostatek odborníků, revizních techniků.
6: Vyčistil se tím český trh se solární energií.
8: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi, mimo jiné bývalého ministra Blažka. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od příštího roku vrátí, schválila to vláda. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. Po požáru nákladního auta je uzavřená dálnice D1 u Velkého Beranova a v Čechách bude oblačno zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Policie obvinila další tři lidi v bitcoinové kauze. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Týce. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a taky za zneužití pravomoci úřední osoby. Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovu zavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle Schillerové přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun ročně.
10: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný. Bude moderní, bez byrokratické zátěže pro podnikatele. Pravidla budou platit pro všechny stejně.
9: Návrh teď projedná sněmovna. Opozice znovu zavedení EET kritizuje. V polské Varšavě začíná bezpečnostní a obranná konference Defense Days. Letos se zaměří hlavně na obranný průmysl Polska a jeho význam pro obranu východního křídla NATO, ale také na rozvoj bezpilotních a robotických prostředků boje a obrany.
11: Debatní panely, na kterých vystoupí okolo 350 řečníků nejen z Polska, doplní také výstava vojenské techniky nebo charitativní dražba. Konference ve Varšavě se bude zabývat třeba také ruskou agresí proti Ukrajině. Jaký má tato válka vliv na regionální bezpečnost i rozvoj ozbrojených sil, nebo třeba jak ovlivňuje simulace ozbrojených konfliktů. Veřejně přístupná část konference Defense Days začne ve středu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Takzvaní deštníkáři nebudou moci v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisů maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
12: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako někdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
9: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova.
13: Sport. Hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů a pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Uzavřená D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je na 119. kilometru stále zastavený provoz. Skořilo tam nákladní auto. Odklon těsně před tím exitem 119 na Velký Beranov. Kolony osobních aut zhruba na 20 minut z kilometru 124. Kamiony se řadí v pravém pruhu už na 130. Poslední volný je exit 134 Měřín. Návrat na dálnici možný až od Jihlavy na 112. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova vzniká dlouhá kolona kamionů do zúžení u D2. Začíná za Rousínovem na 215. kilometru, teď tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, ta popojíždějí za exit 210 Holubice kolem 15:15. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště jsou potíže před Ořechem. Na 18. kilometru havarovala 2 auta, hasiči zabírají oba pruhy, jede se jenom odstavným, kolona už za Lohkovským tunelem, zdržení teď kolem 30 minut. A na okruhu taky opačným směrem na D1 kolona od připojení od letiště do omezení před Evropskou 10 až 15 minut. Ještě z řady omezení po celém Česku jedno, na silnici 52 Brno Mikulov u Pasohlávek kivadlový provoz a kolony obou směrně kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: V Čechách bude odpoledne oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
15: Dobré odpoledne vám přeji. Hasiči se už třetí den snaží dostat pod kontrolu lesní požár v Českém Švýcarsku. Pomáhá jim 8 vrtulníků, 2 z nich přiletěli až ze Slovenska. No a na místo zásahu se podíváme v Radiožurnálu za pár minut.
3: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Na 7 úseků si hasiči rozdělili rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku a snaží se oheň postupně zlikvidovat. Pomáhá jim v tom také 8 vrtulníků z Bambivaky. Na místo už dorazili i 2 vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Na letišti u Chřibské na Děčínsku je naše reportérka Lucie Hejzlová. Lucie, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, letiště v Chřibské si ani dnes nezavdá s leteckým dnem. Zhruba před 2 hodinami přiletěly 2 armádní stroje typu Black Hawk ze Slovenska. Právě ty jsou vydatnou posilou při hašení požáru. Důvodem je hlavně objem bambivaků, které si přivezli. Jeden ten vak má pro představu 3,5 kubíků. Tyto vrtulníky tak nesou největší množství vody ze strojů, které tu hasí ze vzduchu. Ty policejní vrtulníky mají například objem 800 litrů.
0: No a mají hasiči pro zásah dost vody?
1: Podle mluvčí hasičů Lucie Vyškrabkové je přímo v terénu zhruba 400 hasičů, 55 jednotek. Vodu čerpají z koupaliště v Chřibské a z nedaleké Kyjovské přehrady. Rybník Samča v Chřibské už museli hasiči kvůli nízké hladině ze zdrojů hasební vody vyřadit. Voda v rybníce je podle Vyškrabkové už znečištěná a nestíhá se tak rychle doplňovat. Ty cisterny tak přijedou sem a napustí vodu do 3 nádrží. Každá z těchto nádrží má kapacitu 54 tisíc litrů.
0: Tak to byla naše reportérka Lucie Hejzlová. A s hašením požáru v Českém Švýcarsku pomáhá také pilot policejního vrtulníku Tomáš Vlasák. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A díky, že jste nám věnoval svůj čas. Jak je to mimochodem dlouho, co jste se vrátil z akce?
2: No tak já jsem si, že to zhruba 30 minut, co jsem na zemi teďkon a jinak lítáme od rána. Už 3. den.
0: Jak ten požár teď vypadá ze vzduchu, kde vidíte největší ohniska?
2: Tak v současné době ze vzduchu teda se to jeví jako poměrně dobře, že vlastně díky masivnímu nasazení té letecké techniky hnedka od soboty, tak v podstatě se ten požár v současné době určitě podařilo lokalizovat, dál se nešíří, samozřejmě hrozí, že může vzniknout nějaký další ohnisko, ale ty vrtulníky vlastně kromě hašení samozřejmě monitorují při tom příletu odletu blízký okolí, jestli nikde se nezačíná objevovat nový požár. Takže situace z mýho pohledu v současné době je opravdu jako dobrá.
0: To znamená, povede se podle vás ještě dnes ten požár zvládnout tak, aby mohlo hašení vrtulníky skončit?
2: No tak většinou v tomhle tom samozřejmě o tom rozhoduje HZS, nevím, jako policie České republiky, ale určitě ta opatrnost je na místě. Já předpokládám, že třeba v menším rozsahu zítra se určitě bude pokračovat, protože samozřejmě v nočních hodinách ten požár může mít kořenový hoření, může být ten požár pod zemí a vlastně může se objevit kdykoliv. Takže určitě je na místě to požářiště pořád monitorovat a ta technika, aspoň část, aby tady určitě zůstala ještě do zítra.
0: Vy máte s hašením požáru velké zkušenosti. Co je při takovémhle typu zásahu pro vás, piloty, nejtěžší? Třeba jak je náročné manipulovat vrtulníkem, když táhne těžký bambivak?
2: No tak samozřejmě je to jako o tom, jak to člověk často dělá. Letecká služba policie České republiky to dělá velmi pravidelně, takže my v podstatě se dá říct, že už měsíc hasíme velmi často, v podstatě je to na denním pořádku, většinou to jsou naštěstí menší požáry, které jsou rychle zvládnutý, ale vlastně za poslední dny, ještě před vypuknutím tohoto požáru, vlastně 2x denně náš vrtulník někde hasil. Takže ty naše piloti jsou na to, pro ně je to vlastně denní jako chleba, samozřejmě je to víceméně rutinní záležitost a samozřejmě nějaký svoje úskalí to má, protože jsou to jenom stroje, můžete čelit jakýkoliv závadě, snažíme se být samozřejmě, aby to hašení bylo co nejefektivnější, velmi nízko terénu, máte pod sebou v našem případě teda tunu, protože k té vodě je potřeba připočíst ještě vlastně hmotnost toho zařízení toho bambivaku a v podstatě, když například vám vysadí motor, musíte být připravená na to nějak vyřešit.
0: Pilot policejního vrtulníku Tomáš Vlasák, díky za váš čas i za vaši práci. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naschledanou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D1 Oberonová čerstvě i Pražský okruh. Dálnice D1 z Brna na Prahu zůstává uzavřená na 119. kilometru po požáru vozidla. Odklon těsně předtím na Velký Beranov. Kolony dlouhé, osobní auta z kilometru 124 asi na 20 minut. Kamiony v pravém pruhu ze 130. kilometru. Sjet se dá předtím už exitem 134 Měřín, ale kolony jsou na obou trasách. Jižní z Beranova do Jihlavy i na severní trase v Polné už se to plní. A čerstvý problém na Pražském okruhu z D1 na letiště. V koloně před nehodou u Ořechu se na mostě mezi tunely střetly dva kamiony. Je to vážnější nehoda. Okruh úplně zablokovaný. Vytvářejte záchrannou uličku. Na místo jedou hasiči a záchranka. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 14 hodin, 21 minut a je s vámi odpolední Radiožurnál. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Po jednání vlády to dnes oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do státního rozpočtu by podle ní navíc systém měl každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. Více už nám řekne reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Povinnost elektronicky evidovat tržby by se od nového roku měla vztahovat na obchody, restaurace, ale taky nově i řemeslníky. Evidovat by měli podnikatelé i všechny bezhotovostní platby, třeba kartou nebo QR kódem. Na rozdíl od předchozího systému EET už ale nebudou muset vydávat účtenku, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Podnikatelé budou evidovat naprosté minimum informací, v zásadě jen informací o celkové částce, místě a času tržby, tedy naprosté minimum nutné pro efektivní kontrolní činnost.
1: Součástí toho návrhu jsou i některé změny na daních a obnovení některých slev, to třeba slevy na studenta nebo školkovné. A klesnout by měla taky daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích z 21% na 12%.
0: Na znovu zavedení EET ale původně nebyla shoda v koalici. Co tedy nakonec rozhodlo?
1: Tím klíčovým bodem, kvůli kterému s novým EET souhlasí i motoristé a SPD, je výjimka pro malé podnikatele, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
3: My jsme od začátku říkali v rámci volebního programu, že my s tím primárně nesouhlasíme. Zabránili jsme ovšem jedné zásadní věci, která byla pro nás stěžejní, a to jsou malí živnostníci. To znamená, jistě víte, a říkala to i sama paní ministrině, že je to opravdu v rámci vyjednávání s motoristy. Živnostníci, kteří mají paušální daň a zisk nebo obrat do 1 milionu korun, tak na to se ta EET nemusí stahovat.
1: To sice nemusí, ale v takovém případě se živnostníci

0: Vlády tedy teď míří do poslanecké sněmovny.
1: Tak tedy obchodníci, řemeslníci i podnikatelé budou od ledna znovu elektronicky evidovat tržby. EET se po dvou letech vrací v nové, podle vlády vylepšené podobě. A my jsme o tom teď mluvili v odpoledním radiožurnálu společně s Adélou Burešovou z naší domácí redakce. Děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Je jim 100 nebo ještě více let.
1: Pořád jsou ale aktivní a zajímají se o svět.
2: Paní Bělo, vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře.
2: Máte tělocvik tady v domově?
3: Chodím na tělocvik. Hrozně ráda.
1: Někteří žijí v domovech pro seniory.
0: Jiní zůstávají soběstační doma.
2: Unikátní je, že vy bydlíte sama. Jak je to možné?
4: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí.

0: Mají dlouhověkost v rodině?
1: Jak ve vysokém věku fungují?
0: Co je baví a zajímá?
2: Mi dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal.
0: Staletí.
1: Nový seriál Radiožurnálu o lidech, jejichž věk přesáhl magickou hranici.
0: Staletí, denně krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
4: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Maximální ceny paliv zítra znovu stoupnou. Řidiči za benzín zaplatí maximálně 44 korun a 29 haléřů. Za naftu maximálně o 30 haléřů víc. Vyplývá to z maximálních cen pohonných hmot, které zveřejnilo Ministerstvo financí. Resort nově počítá cenový strop střídeního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května taky zvýšil povolenou marži o 0,5 koruny, 3 koruny za litr. Jedním z obviněných bitcoinové kauze je podle zdrojů Radiožurnálu i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. Policie obvinila taky jeho ex-náměstka Radomíra Daňhala a advokáta Karima Týce. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a taky za zneužití pravomoci úřední osoby. Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. Podání je možné online anebo datovou schránkou. Pokud se opozdí o více než 5 pracovních dnů, hrozí jim sankce. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do začátku července. A Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek.
1: Sport.
4: Basketbalisty Ostravy čeká třetí utkání ve čtvrtfinále Národní ligy proti Nymburku. Obhájci titulu ze středu Čech v sérii vedou 2-0 na zápasy. Také za vedení 2-0 nastoupí Pardubice v Písku. Obě utkání začnou v 18 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprůjezdněná D1 po požáru u Beranova a zablokovaný pražský okruh mezi tunely. Na D1 směrem z Brna na Prahu už se na exitu 134 Měřín nevyplatí sjíždět z dálnice na náhradní trasy. Vznikají tam jižně kolony od Beranova do Jihlavy i severně dlouhé fronty přes Polnou. Zůstaňte na dálnici, kolony kamionů jsou sice z kilometru 132. Osobní auta jen ze 122. a rozjíždí se to, protože za exitem Velký Beranov na 119. kilometru, kde byla dálnice uzavřená, už po požáru nákladního vozu uvolnili alespoň levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se tvoří kolony teď už za Rousínovem z kilometru 215, kamiony pravým pruhem až k D2, kolem exitu 210 a dál k Rohlence se sunou i osobní auta v levém pruhu zhruba 10 až 15 minut. Na pražském okruhu dvě nehody ve směru z D1 na letiště. Nejdřív před Ořechem na 18. kilometru havarovala dvě auta, tam už se jede pravým a odstavným pruhem. V koloně předtím se ovšem střetly na Radotínském mostě mezi tunely dva kamiony a zablokované jsou tam oba pruhy. Musí se sjet na Strakonickou a hned zase zpátky na most. Kolona předtím od exitu Vestec, k Ořechu je to osobním autem 3/4 hodiny. A bleskově Praha Kbelská z Hloubětina nahoru na kopec na Letňany, nehoda před Cínoveckou, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Večera v noci bude oblačno, je zataženo hlavně na západě a severozápadě Čech. Ojediněle přehánky nebo i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku taky ještě polojasno. Nejnižší teploty v noci 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová.
6: Krásné odpoledne vám všem. Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Český svaz ledního hokeje o tom informoval ve své tiskové zprávě.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: No.
1: Kdo je hokejistou sezóny, to se dozvíme už dnes večer. Slavnostní vyhlášení zakončí extraligovou sezónu už po 30. a budou se udělovat i další ceny. Jednu z nich předá také zástupce Radiožurnálu Sport. A který z kolegů si chystá slavnostní oblek, to se dozvíme za chvíli.

0: Slavnostní večer dnes zakončí sezónu Tipsport Extraligy. Nejlepší hráči, trenéři i týmy si dojdou pro ocenění při vyhlášení hokejisty sezóny. Svůj oblek už si chystá také kolega Petr Kadeřábek. Zdravím tě v našem vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jsi už v obleku a půjdeš si pro ocenění nebo něco? Nevím, jak to je.
1: To bych si myslím, že bych asi byl uškrcen ještě, než bych tam dorazil, ale oblek už chystám, ale pro cenu si rozhodně nepůjdu. Já ji budu předávat, protože Radiožurnál Sport a vlastně všichni reportéři na každém utkání vybírají nejlepšího hráče utkání. No a ten, kdo tohleto ocenění od nás, ode všech dostal v té sezóně nejvíckrát, tak tomu právě budu předávat cenu Radiožurnálu Sport pro nejlepšího hráče utkání celé sezóny.
0: Budeš zástupcem všech našich kolegů. V kolika kategoriích se vlastně ceny udělují a známe už teď některé vítěze?
1: Známe, je to 18 kategorií a samozřejmě některé tam se nehlasuje, vítěz Tipsport Extraligy, nejproduktivnější hráč playoff, nejproduktivnější hráč celkově Tipsport Extraligy, kterým bude samozřejmě Roman Červenka, nejlepší střelec Anthony Nellis a tak dále, ale v některých těch kategoriích se samozřejmě bude ještě hlasovat. Ten nejprestižnější je samozřejmě hokejista sezóny, ale můžeme se těšit také na uvedení 12 osob do klubu legend Extraligy a tam má vlastně Radiožurnál, potažmo Radiožurnál Sport, také své želízko v ohni v podobě Martina Procházky.
0: Zůstaňme možná u té kategorie hokejista sezóny. Kdo v minulosti získal tohle ocenění?
1: No, těch osobností je opravdu hodně. Třeba Jiří Dopita to vyhrál třikrát na přelomu, nebo na od roku 97 až do roku 99 a mezi těmi, kteří si došli za těch uplynulých 30 let pro to ocenění, je třeba Martin Růžička, Dominik Hašek, Martin Straka a tak dále, ale třeba také před 10 lety přesně tehdy hráč Chomutova Roman Červenka, ten bude na slavnostním večeru také. Loňské vítězství bude obhajovat karlovarský forward Ondřej Beránek, ale ten přeci jen nezažil takovou sezonu jako loni, ale z těch, co jsem jmenoval naposledy, tak určitě bych tipnul možná ještě Lukáš Sedlák, kdo by si mohl přijít pro tuhle tu cenu, ale já pořád favorizuju vlastně nejstaršího hráče v těch, co jsem zmínil, to znamená Romana Červenku, měl famózní sezonu.
0: A kolikrát tipuješ, že půjde na pódium?
1: Já si myslím, že tak pětkrát, protože on si půjde samozřejmě i pro ten pohár pro vítěze Tipsport Extraligy, je nejproduktivnějším hráčem, takže uvidíme, kolikrát tam půjde, ale myslím si, že já tipuji tak pětkrát, že Roman Červenka se v tom slavnostním večeru představí.
0: Kdy ten slavnostní večer začíná a kdy se dozvíme vítěze?
1: No, ten slavnostní večer začne až čtvrt hodiny po 21. hodině a to znamená toho vítěze, tedy hokejistu sezony se dozvíme až někdy před 22. nebo těsně po 22. hodině, takže posluchači Radiožurnálu si budou muset na tohleto jméno ještě malinko počkat.
0: Tak nezapomeň na oblek, si přeci jenom náš reprezentant, tohle byl Petr Kadeřábek. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dust, all that I adored.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zablokovaný pražský okruh mezi tunely. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště počítejte s dalším zdržením. Do kolony se dojíždí za Jesenicí kolem prvního kilometru kamiony, na druhém i osobní auta. Po pojíždí se k Chlupickému tunelu, tím regulují průjezd, protože mezi tunely na Radotínském mostě havarovaly dva kamiony. Zabrané jsou oba jízdní i odstavný pruh, stále pracují záchranáři, objíždí se to sjezdem z mostu na Strakonickou a v zápětí nájezdem zpátky na most. Ale tím to nekončí. Za druhým Lochkovským tunelem kolona pokračuje před Ořech, tam se na 18. kilometru kolem dvou havarovaných osobních aut jede pravým pruhem zdržení od Jesenice k Ořechu kolem 50 minut osobním autem. A ještě telegraficky na nehodu pozor na příjezdu do Prahy dálnicí D4 směrem s Příbrami za sjezdem na Jíloviště, v levém pruhu kamion a osobní auto, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V bitcoinové kauze nastal významný posun. Kriminalisté obvinili pro zneužití pravomoci a praní špinavých peněz nově 3 lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu se jedná o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomína Daňhela a advokáta Káry Matice. Více o novém vývoji v bitcoinové kauze nám řekne Josef Číš z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Kriminalisté prověřují loňské přijetí darů ministerstvem spravedlnosti. Šlo o bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun od Tomáše Jiříkovského. Ten je v kauze obvinění kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jak teď víme, podle zdrojů Radiožurnálu kriminalisté obvinili další 3 lidi, bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS a zároveň jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela. Ten měl přijetí daru dojednávat. Třetí z obviněných je brněnský advokát Kárim Tic, který zastupuje právě obviněného Jiříkovského. Doplním, že Jiříkovský zůstává od loňského srpna ve vazbě a podal proti ní neúspěšně stížnost. Obviněný je z několika případů praní špinavých peněz a hrozí mu až 30 let vězení.
0: Podařilo se nám, Josefe, v redakci s někým z těch obviněných spojit?
1: Ani jeden z obviněných nám zatím nebral telefon. Připomenu, že bývalý ministr Pavel Blažek kvůli bitcoinové kauze rezignoval, ale dlouhodobě tvrdí, že se přijetím daru pro ministerstvo nedopustil ničeho nezákonného. O třech obviněných bez uvedení jmén informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci, z čeho je kriminalisté viní konkrétně, zmiňuje vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
2: Jednak jde o zneužití pravomoci úřední osoby. Jeden trestný čin legalizace z výnosu z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby na jiného. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
1: Všichni tři obvinění jsou podle Dragouna stíhaní na svobodě, hrozí jim 5 až 12 let vězení. My se zároveň snažíme spojit i se současným ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO a taky bývalou ministryní spravedlnosti Evou Dekroa z ODS.
0: No a Josef Číš z naší domácí redakce dnes mluvil o novém posunu v bitcoinové kauze. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn u nových fixovaných produktů. Irán tvrdí, že u vjezdu do Hormuzského průlivu zasáhl americký torpédoborec. Ceny ropy dál rostou. Rozhodčí udělali ve víkendových zápasech fotbalové ligy 3 chyby. Po dvou vážných nehodách jsou kolony na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. A zítra čekáme oblačno, je zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, postupně přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku i polojasno a teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích, a to v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
3: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%, měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
1: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dříve zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská MND a nebo E.ON. Požár v Českém Švýcarsku přiletěli hasit i dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Mají nádrže až na 3000 litrů vody. Další menší vrtulníky pojmou 900 litrů. Dnešní zásah hasiči rozdělili do 7 úseků, aby udrželi místa, která se už podařilo dostat pod kontrolu, a aby se mohli soustředit na dva nejvíce ohrožené úseky, pokračuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Asi 400 metrů nad tím domovem důchodců, a je to taková hluboká rokle, kde je téměř v tuto chvíli nemožný přístup, takže my se snažíme jednak se dostat pozemní cestou, prokácet se směrem dolů, a samozřejmě na to se zaměřuje i to letecké hašení.
1: Ceny ropy na světových trzích dnes znovu rostou. Ropa Brent zdražila o více než 3,5% na $112 za barel. Trhy tím reagují na pokračující nejistotu v oblasti Perského zálivu. Irán tvrdí, že zabránil torpédoborci amerického námořnictva proniknout do Hormuzského průlivu a trefil loď dvěma raketami. Spojené státy zasažení plavidla popírají. V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dříve než v předchozích letech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů. Třeba v roce 2022 to bylo ale skoro o dva měsíce déle. V Krkonoších bylo během víkendu většinou jasno. Nejvyšší teploty na vrcholech šplhaly k 16 stupňům. V tomto týdnu by se mělo znovu mírně ochladit.
5: Sport. Komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned 3 chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu a její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučený zůstal i Spartan Sivert Mansferk v nedělním zápase proti Jablonci. Komise to uvedla v komuniké. A hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z německého Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněný Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dlouhé kolony na Pražském okruhu z D1 na letiště a taky na D1 před Brnem a u Beranova. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony už skoro od exitu 81 Jesenice až k Ořechu, je to asi na 50 minut osobním autem, a to kvůli dvěma nehodám. Na Radotínském mostě dva kamiony blokují všechny pruhy mezi tunely, musí se sjezdem z mostu na Strakonickou a v zápětí zpátky na most, a potom před Ořechem na 18. kilometru po srážce dvou osobních aut je zabraný levý pruh. Na příjezdu do Prahy z D4 směrem s Příbrami pozor za sjezdem na Jíloviště. Za pravotočovou zatáčkou vzniká kratší fronta, srazil se tam kamion a osobní auto, zabírají pravý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se tvoří kolona od exitu 216 Trousínov. Osobní auta v levém pruhu se sunou k Rohlence až 20 minut, dál se potom vlečou pravým kamiony až do omezení u D2. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív kolona od exitu 153 Tasov na 10 až 15 minut v osobním autě na 150. kilometr, tam se po havárii kamionu jede jenom levým pruhem, a potom dál směrem na Prahu od exitu 134 Měřín fronta kamionů v pravém pruhu, na 120. se přidávají i osobní auta, protože na 119. se po požáru nákladního vozu jede levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině vydatnější přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
7: Dobré odpoledne. Soud dnes uložil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a trest 500 000 korun. Podle rozsudku se dopustila dotačního podvodu a poškodila zájmy Evropské unie. Její advokát se chce odvolat. Tak si o tom poslechněte i v odpoledním Radiožurnálu.
2: Odpolední Radiožurnál
8: a Hanka Schánilová.

0: Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO vinou v kauze Čapí hnízdo. Uložil jí 3letou podmínku se zkušební dobou 5 let a peněžitý trest. Naďová čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jednání soudu sledovala reportérka Františka Rohlíčková. Františko, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak zdůvodnil ten trest soud?
1: K uznání viny městský soud na základě provedených důkazů zavázal odvolací vrchní soud v Praze už v červnu loňského roku. Podle předsedy senátu Jana Šota tedy nemohl dnes rozhodnout jinak.
2: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
1: Jenže jako trestní senát museli respektovat rozhodnutí odvolacího, tedy vrchního soudu, jinak by porušili svoje povinnosti.
0: Jak na to reagovala Naďová? Vyslechla si osobně rozsudek?
1: Osobně si ho nevyslechla. Naďová byla u soudu dopoledne a přednesla taky svou závěrečnou řeč. V ní zopakovala, že se vina necítí. Na vynesení rozsudku ale nezůstala. Okomentoval ho potom její právní zástupce Josef Bartončík.
3: Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu. A až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
1: A dodává, že řízení podle něj bude trvat ještě roky. Pokračovat bude odděleně taky řízení s premiérem Andrejem Babišem z ANO, kterého aktuálně kvůli poslanecké imunitě nelze trestně stíhat. Dnešní rozhodnutí soudu okomentoval na sociálních sítích. Jde podle něj o politický proces na objednávku, který má údajně znemožnit jeho politickou kariéru.
0: A prosím, Františko, ještě připomeň celou kauzu.
1: Jde o 50-milionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Podle obžaloby ji Andrej Babiš vyvedl z holdingu Agrofert na přelomu let 2007 a 2008 a prodal podle vyšetřovatelů účelově akcie svým dětem a partnerce. Proto, aby zdánlivě farma splnila podmínky pro evropskou dotaci. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Naďová, kdo žádost podával. Babiš i Naďová dlouhodobě oba dva vinu odmítají. Městský soud případ projednával po třetí. Dvakrát oba nepravomocně osvobodil. Vrchní soud ale věc vždy vrátil.
0: Františka Rohlíčková je u Pražského městského soudu. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Look at you and me imagine. We first met when we were 7.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už tři problémy na pražském okruhu směr letiště. V 15.16 na Radiožurnálu máme detaily. Na okruhu ve směru z D1 na letiště se protahují kolony, kamiony v pravém pruhu zastavují už před Jesenicí kolem 81. kilometru, osobní auta v levém pruhu brzdí potom u exitu 3 Vestec a cestu k exitu 19 Ořech mají zhruba na 3/4 hodiny. Mezi tunely na Radotínském mostě totiž uklízejí po havárii dvou kamionů a musí se sjet z mostu na Strakonickou a hned zpátky nahoru na most a potom před Ořechem na 18. kilometru je po další nehodě zabraný levý pruh. Ještě jednou okruh ve směru z D1 na letiště v samotném sjezdu exitem 26 na karlovarskou dálnici D6. Pozor, ve sjezdové rampě je tam vysypaný náklad v pravém pruhu.
2: Tak v té zatáčce je vysypaný cihly z přívěsního vozíku, stojí tam auto v tom vnějším pruhu zatáčkovi.
1: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Systém funguje. K dnešnímu dni zaměstnavatelé registrovali do jednotného měsíčního hlášení skoro 90% všech českých zaměstnanců. Oznámil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj také už skoro 250 000 zaměstnavatelů nahlásilo údaje, které musí zadat až do 20. května. Některé firmy ale systém přesto kritizují jako složitý. Detaily už probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zaregistrovaných je v jednotném hlášení už 5 400 000 zaměstnanců. O jaké firmy hlavně jde?
1: Ministr práce Juchelka uvedl, že údaje už nahrály hlavně větší společnosti, které informace posílaly přes své mzdové systémy. Déle to podle Juchelky trvalo zejména těm menším, které nebyly na systém tolik připravené. Jen připomenu, že za duben se museli zaměstnavatelé pouze registrovat a nahrát údaje o všech pracovnicích. Podle ministra Juchelky byl největší nápor v posledních 3 dnech před vypršením termínu.
2: Ten systém absorboval ta data z 29.4. u 614 000 zaměstnanců. O den později, v ten poslední den 30. dubna, to bylo číslo 593 442.
1: Juchelka zároveň ujistil, že pokud firmy zadají údaje později, než mají, tak žádné sankce jim teď nehrozí. To takzvané ochranné období bude podle něj trvat minimálně do konce srpna. První údaje o platech zaměstnanců, odvodech nebo daních musí zaměstnavatelé nahrát za duben, a to do 20. května, do konce června pak za první 3 měsíce letošního roku.
0: No a je pravda, že někteří zaměstnavatelé se stěžují na chyby u jednotného hlášení?
1: Ano, podle vrchního ředitele sekce IT na ministerstvu práce Karla Trpkoše jsou z 90% na straně zaměstnanců. Že třeba špatně vyplní některé údaje. Nicméně prezident svazu personalistů Martin Jánský zmínil několik problémů přímo se systémem. Podle něj si například firmy nemůžou zpětně zkontrolovat, jestli mají všechny údaje správně, a navíc některé přílohy musí dodávat v papírové podobě.
3: Pokud například plně elektronicky stornujete nástup cizince nebo měníte datum nástupu u českého zaměstnance, úřad stále vyžaduje dodatečné zaslání papírového průvodního dopisu. Úředníci na pobočkách dělají maximum, ale zjevně nestíhají a často agendu zpracovávají ručně, což vede ke zpožděním.
1: Podle ředitele České správy sociálního zabezpečení Františka Boháčka je ale možné vše do jednotného hlášení zadat elektronicky. Martin Janský ze svazu personalistů zmiňuje i to, že zaměstnavatelé nedostanou od úředníků zpět přesnou odpověď, jak nějaký problém vyřešit. Boháček jim doporučil, aby posílali e-maily na příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a ty podle něj odpoví zpravidla do 3 dnů.
0: To byl Vít Andrle z naší domácí redakce. Děkujeme ti, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: kdo se stane hokejistou sezóny. Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. U soudu dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Kvůli ochraně lesů před požáry vznikne na ministerstvu nová pracovní skupina. Řekl to šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Skupinu by měli tvořit experti na lesnictví, ochranu životního prostředí a záchranné složky. Zabývat by se mohli i množstvím starého suchého dřeva. To podle Červeného teď zhoršuje požár v České Švýcarsku. Průjezd náchodem je ode dneška složitější. U hraničního přechodu s Polskem kvůli stavbě okružní křižovatky projedou řidiči jen jedním pruhem. Doprava je řízená kyvadlově. Upravovaný úsek není možné objet. Omezení potrvá do poloviny června. Policie i radnice radí řidičům se městu vyhnout. Po horkém víkendu se začne ochlazovat. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů. Od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude hlavně na severu Čech. Teploty pak výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 20. Sport. Hokejisty extraligového Třince posílí Filipe Pirochta. Reprezentační obránce, který byl na posledním mistrovství světa, přechází z Mladé Boleslavy. Ve středočeském týmu skončil taky útočník Ondřej Procházka, který se vrací do Liberce, odkud hostoval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na pražském okruhu, kolony na D1 před Brnem i u Beranova. Na pražském okruhu z D1 na letiště čekejte kolony, kamiony zastavují před Jesenicí na 80. kilometru, osobní auta na 3. u Vestce, k Ořechu na 19. to mají asi na 40 minut, protože na Radotínském mostě mezi tunely dva havarované kamiony blokují všechny pruhy, objíždí se to sjezdem do Strakonické v zápětí nájezdem zpátky na most a potom před Ořechem na 18. kilometru řeší další nehodu v levém pruhu. A pak ještě jednou okruh směrem na letiště, pozor ve sjezdu na Karlovarskou D6, jsou tam vysypané cihly. Na příjezdu do Prahy z D4 směrem s Příbrami za sjezdem na Jíloviště nehoda v pravém pruhu, kolona krátká, ale brzdí se za zatáčkou. V Praze citelná potíž ve Kbelské směrem nahoru na D8 před nájezdem na Cínoveckou nehoda v pravém pruhu, kolony ze spora z Hloubětína i z Novopatské až na půl hodiny. Na D1 za Vyškovem směr Brno první část kolony čekejte na 219. kilometru, chvílemi brzdí i osobní auta, ta potom tvoří kolonu hlavně z 213. za nájezd od Holubic a znovu kolem exitu 201 Slatina. A D1 z Brna na Prahu kolony od exitu 153 Tasov k nehodě na 150. zhruba na 10 minut a pak další fronty od exitu 134 Měřín, kamiony v pravém pruhu z kilometru 122 i osobní auta mají to na čtvrt hodiny, na 119. po požáru vozidla je tam průjezdní levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno, je zataženo hlavně na západě a severozápadě Čech, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku taky i polojasno. Nejnižší teploty v noci 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: Krásné odpoledne vám přeji. A protože doprava dnes potřebuje zvláštní pozornost naší zelené vlny, tak vám další aktuální informace nabídneme za 10 minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Poprvé od roku 2024 Rusko ztratilo více území na Ukrajině, než dokázalo dobýt. Informoval o tom americký institut pro studium války. A důvodem je převaha ukrajinské armády v taktických dronech. A co to znamená pro Rusko, řekneme za malou chvíli v odpoledním radiožurnálu.
1: Teď už nejsem

0: Podle propočtů amerického institutu pro studium války Rusko v dubnu letošního roku ztratilo více území na Ukrajině, než ho dokázalo dobít. Je to poprvé od letní ofenzivy ukrajinské armády v roce 2024. Na slepou uličku na frontě si stěžují ruští prováleční publicisté. Podle Kremlu se ale nic neděje a je jen otázka času, než Ukrajina bude nucena kapitulovat. Zprávy z ukrajinské fronty sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: O jak velké území přišla ruská armáda?
1: No, to je právě důležité zdůraznit, že jde o 116 čtverečních kilometrů. Tedy o, řekněme, rozlohu nějaké jako větší vesnice, dobře, a možná s okolními lesíky. Jako není to něco, že by prostě se zhroutila fronta, to tedy opravdu ne, a je jasné, že ty jako posuny jsou jako minimální z obou stran, ale co je důležité, je ta tendence, protože zatím od toho nějakého září roku 2024 tak ruská armáda také o pár desítek čtverečních kilometrů, ale vlastně každý měsíc postupovala.
0: Co může dělat Kreml, aby tu situaci změnil?
1: No, Kreml se tváří, že vlastně je všechno v pořádku, že není žádný problém. Nicméně debaty o tom samozřejmě jsou, zejména takový ti hurá patrioti říkají, že je potřeba prostě mobilizovat aspoň 500 000 nových vojáků, celou ekonomiku převést na potřeby armády a tak dále. Jiní opět ze stejného tábora, ale zase tvrdí, že už je pozdě, že ani 500 000 lidí by ten problém nevyřešilo, protože Ukrajina momentálně má technologickou převahu v dronech.
0: Dnes nad ránem právě ukrajinský dron zasáhl dům v centru Moskvy. Co tohle, Ondřeji, vypovídá o ruské protiletecké obraně?
1: Tak už to, že tam proletěl, je samo o sobě důležitá věc, protože Moskva patří mezi naprosto nejlépe chráněná města Ruska. Jsou tam vlastně tři kruhy různých protileteckých zařízení a to samo by byla zpráva, ale to, že se to stalo nyní, to znamená chvíli před plánovanou vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí, která teda bude bez kolon těžké techniky a tak dále, kdy ta pohotovost je prostě extrémně vysoká, tak to, že dron vůbec doletěl 6 kilometrů od Kremlu, tak to je vidět, že skutečně ta obrana má nějaké velké problémy. Říká se, nebo aspoň ti sami ruští vojáci vlastně říkají, že jim docházejí ty rakety.
0: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, díky.

0: Fotbalové derby pražských S bude mít o nadcházejícím víkendu ještě o něco větší náboj než obvykle. Slavia totiž může v Edenu definitivně stvrdit zisk mistrovského titulu. Sparta bude bojovat o naději a snaží se rivala rozhodit už dopředu. A tak na fotbalové derby se připravíme v odpoledním radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná je D8 za Ústím, zablokovaný pražský okruh mezi tunely a taky obchvat Chrudimi. Na dálnici D8 za Ústím směrem na Drážďany je teď nově zastavený provoz za sjezdem na Telnici, konkrétně přes oba dva tunely Libouchec a Panenská. Národní dopravní informační centrum hlásí porouchaný kamion, teď ho odtahují, museli zastavit provoz. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště počítejte s kolonami, kamiony od Jesenice z 81. kilometru, osobní auta v pravém pruhu zastavují kolem exitu 3 Vestec a zabere jim to potom kolem 30-40 minut k Ořechu. Důvody jsou dva. Hlavně na Radotínském mostě mezi tunely uklízejí po havárii dvou kamionů a nedá se projet, respektive musí se sjezdem na Strakonickou a potom hned zpátky na most. A následně další nehoda je před sjezdem na Ořech na 18. kilometru v levém pruhu i před ní kolona od Lochkova. Silnice 37 Pardubice Ždírec je neprůjezdná v obou směrech na obchvatu Chrudimi. Mezi odbočkami na Tuněchody a Topol havarovalo 5 aut, záchranáři na místě a nedá se projet. A další nehoda na 37 hlášená taky směrem z Poděbrad na Chrudim za sjezdem na Draškovice. I tam se tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Už v sobotu by fotbalisté Slávie mohli slavit zisk dalšího mistrovského titulu. Obhájci trofeje přivítají v Edenu Spartu a pokud zvítězí, úspěšně obhájí loňský triumf. To samozřejmě rivalové z Letné nechtějí připustit.
1: Matematicky může, no, bohužel. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách tak, aby tady ta situace nenastala a myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
2: Uvědomuje si útočník fotbalové Sparty Jan Kuchta. Ten by stejně jako jeho spoluhráči nerad v sobotu v Edenu sledoval, jak se domácí radují z titulu. A to se může stát, pokud Slavia derby vyhraje.
3: 4 kola před koncem máme tu možnost. Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
2: Tvrdí trenér Slavie Jindřich Trpišovský. I kdyby jeho svěřenci derby zvládli a zajistili si titul, tak pohár v sobotu ještě nedostanou. Spartě tak nehrozí potupa jako v letech 2019 a 2020, kdy přímo sledovala mistrovskou korunovaci u hlavního rivala. V obou případech tehdy Slavia právě po derby v posledním kole nadstavby přebírala trofej.
4: Můžu na 110% garantovat, že hráči, kteří pojedou do Edenu v sobotu, tak budou připraveni bojovat. Bojovat všemi zbraněmi, které máme. To je jisté. Budeme chtít hrát náš fotbal a uvidíme, jestli míč bude ve hře víc než 36 minut.
2: Rýpl si po výhře nad Jabloncem 2-0 trenér Sparty Brian Priske do Slávie. Dánský kouč narážel na sobotní zápas Liberec Slavia, který skončil výhrou hostů 2-1. Na severu Čech se totiž fotbal moc nehrál.
4: Máme rozdílné styly hry. I když s tím jejich nesouhlasím, tak ho respektuji. Je smutné, když ve skupině o titul se potkají dva elitní týmy a míč je ve hře třetinu doby. 36 minut ze 108, 7 žlutých karet, 1 červená a hráč v nemocnici pro jeden tým a 1 žlutá pro druhý. Je asi jasné, co si myslím o takovém stylu hry. Prostě musíme být lepší. V Edenu prostě budeme chtít hrát náš fotbal.
2: Hned 3x5 případů v této sezóně, kdy byl míč ve hře nejméně, byla v roli hostujícího týmu právě Slavia.
3: Tam bylo prostě extrémně moc soubojů, extrémně prostě přerušených věcí a určitě by bylo mnohem lepší, kdyby se víc hrálo, kdyby tam nebylo tolik soubojů, prostě tolik pádů.
2: Vysvětloval po víkendové výhře v Liberci 2-1 Trpišovský, proč míč nebyl tolik ve hře. Derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty je na programu už tuto sobotu od 19 hodin. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude tentokrát operní pěvkyně Magdalena Kožená. Jak vlastně vypadá taková laskala zevnitř? A v kolika jazycích bude umělkyně zpívat na Pražském jaru? Magdalena Kožená stojí také 10 let v čele nadačního fondu Magdaleny Kožené. Komu zejména pomáhá a jaký bude květnový koncert k výročí fondu ve španělském sále Pražského hradu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Kauze bitcoinového daru pro ministerstvo jsou obvinění tři další lidé, mezi nimi exministr Blažek. Slovenský premiér Fico potvrdil sobotní setkání s ruským prezidentem Putinem. Pastrňák nejspíš nedoplní hokejovou reprezentaci na mistrovství světa. Dlouhé kolony kvůli dvěma nehodám vznikají na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. A zítra čekáme oblačno, je zataženo v Čechách. Zpočátku výjimečně, postupně přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku polojasno a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Kriminalisté obvinili v kauze Bitcoin tři další lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který státu loni Bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun věnoval. Podle vrchního žalobce Romana Dragona jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
7: Jeden trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
6: Tomáš Jiříkovský byl obviněný už dříve z praní špinavých peněz a taky provozování darknetového tržiště. Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády do Ruska zavítá v sobotu, kdy se v Moskvě konají oslavy konce druhé světové války. Tradiční ceremonie na Rudém náměstí se Fico nezúčastní. Položí ale věnec k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Na oslavách v Moskvě bude letos chybět kolona vojenské techniky. Je to poprvé během více než 4 roky trvající ruské invaze na Ukrajinu. Filmaři můžou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program. Celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí.
8: O dotaci na své dosud nedokončené projekty mohou žádat i filmaři, kteří loni usilovali o podporu z nadačního fondu, ale kvůli pozastavení jeho činnosti ji nedostali. Maximální výše podpory na jedno dílo je 5 milionů korun. Žádost je možné podávat do 29. května. Štáby musí peníze utratit za služby nebo profesionály v regionu a k natáčení využívat jihomoravské lokace. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Sport.
9: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série na Radiožurnálu Sport.
10: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
9: Hokejovou reprezentaci dnes doplnil útočník Christian Reichl z německého Mannheimu. V týmu bude na úkor zraněného Jaroslava Chmelaře. Ten by se podle trenérů národního týmu měl do startu světového šampionátu uzdravit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Průjezdněná D8 za Ústím, zablokovaný zůstává Pražský okruh směrem na letiště. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany, za Ústím nad Labem, za exitem 80 Libouchec, pozor na kolonu, hlavně kamionů. Bude se postupně rozjíždět, z tunelu Panenská už odtáhli porouchanou nákladní soupravu a provoz je zase obnovený. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dvě nehody. Mezi tunely na Radnotínském mostě havarovaly dva kamiony, musí se sjet z mostu v zápětí zpátky nahoru. A potom před Ořechem na 18. kilometru nabourala dvě osobní auta v levém pruhu kolony. Před tím vším osobních aut od exitu 3 Vestec je to asi na 40 minut. Kamiony v pravém pruhu zastavují už u Jesenice kolem 80. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do zúžení u D2 sunou kamiony pravým pruhem z kilometru 218. Osobní auta v levém tvoří kolonu za Roustínovem mezi 213. kilometrem a 207. u Rohlenky a mají to asi na 25 minut. A z řady dalších potíží, hlavně silnice 37 směrem z Poděbrad na Chrudim za sjezdem na Draškovice, jedna kolona na čtvrt hodiny kvůli nehodě a ještě větší problémy potom na obchvatu Chrudimi. Střetlo se 5 aut a provoz je úplně zastavený. Kolony stojí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno a zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině vydatnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a na západě naměříme kolem 22. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne vám přejeme, 5,5 minuty po 16. hodině, posloucháte Radiožurnál. V Česku začaly maturity. Studenti dnes psali didaktické testy z matematiky nebo angličtiny. Jak se jim dařilo, tak to vyrazíme za chvilku zjistit na střední zdravotnickou školu do Kladna. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: i za 100 let.
1: Na středních školách v Česku dnes začaly maturity, studenti je zahájili didaktickými testy, které psali z matematiky nebo anglického jazyka. K maturitě jich podle státní organizace Cermat letos jde 89 tisíc. Jsou mezi nimi i studenti střední zdravotnické školy v Kladně.
2: Myslím si, že půjdu v září, nesednu mi vůbec ten test, takže si myslím, že budu opakovat. No.
3: Připravovala jste se na to teda nějak speciálně?
2: Dělala jsem si didaktické testy z minulých roků.
4: Nela Springerová patří mezi zhruba 120 studentů, kteří letos maturují na střední zdravotnické škole v Kladně. Dalším je třeba Jan Čaroch.
5: Pocity mám dobré, zatím jsem si zkontroloval své výsledky a myslím si, že na 17 budu mít určitě.
3: Většina studentů si vybírá spíše angličtinu, tak jaká byla vaše motivace si vybrat tu matematiku?
5: Já nemím anglicky, takže to byla jasná volba.
4: Zástupkyně ředitelky Jitka Svobodová dodává, že maturanti jsou ze zkoušek nervózní.
6: Nervózní určitě jsou, ale ta nervozita k tomu patří a myslím si, že to je přirozené, protože kdyby nebyli nervózní, tak by to znamenalo, že nejsou dostatečně připraveni. Já si myslím, že ta zdravá nervozita k tomu určitě patří.
4: Kromě didaktických testů čeká studenty čtvrtých ročníků středních škol také ústní a písemná zkouška z českého a cizího jazyka a ze dvou až tří předmětů, které škola vyučuje, doplňuje Svobodová.
6: Praktické zkoušky máme na oboru praktická sestra, ty už probíhaly, a to v oblastní nemocnici Kladno a v nemocnici ve Slaném. Praktická zkouška u oboru zdravotnické liceum probíhá formou obhajoby maturitní práce.
4: Profilová část zkoušky z odborných znalostí jednotlivých oborů čeká maturanty od 16. května do 10. června. Z Kladna, Richard Webs, Radiožurnál.

0: 16 hodin, přesně 14 minut, hlásí se k ruské národnosti, mluví rusky a lotyšská veřejnoprávní média jim poskytují vysílání v ruštině. Řeč je na radiožurnálu o ruské menšině v Lotyšsku, která tvoří asi čtvrtinu obyvatel země. Jenže ruské veřejnoprávní vysílání podle některých poslanců ohrožuje lotyšskou demokracii a vysílání proto chtějí omezit. Probereme to za chvilku s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem, u Beranova a problémy na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova čekejte kolony před omezením u D2, kamiony v pravém pruhu z 220. kilometru, osobní auta potom za Rousínovem z 214. Krohlence na 207. a mají to minimálně na 20 minut. Na D1 teď problém v Brně i směrem z Prahy na Vyškov, před sjezdem na Vídeň na 194. se v pravém pruhu srazilo jedno auto s druhým s karavanem, začíná vznikat kolona, je tam zablokovaný pravý pruh. Na D1 z Brna za Prahu za exitem 119 Velký Beranov se po požáru nákladního vozu stále jede jenom levým pruhem. Kolona osobních aut začíná na 122. Zdržení je kolem 20 minut. Fronta kamionů je výrazně delší, začíná už kus za Měřínem kolem kilometru 130. Přímo v Brně problémy v Židenické před Husovickým tunelem, srazila se 4 auta kolony minimálně na 20 minut z ulice Otakara Ševčíka. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále řeší mezi tunely na Radotínském mostě srážku 2 kamionů. Musí se to objíždět sjezdem a nájezdem na most přes Strakonickou, potom před Ořechem na 18. kilometru. Stále další nehoda v levém pruhu. Kolony osobních aut odvezce se asi na 40 minut. Kamiony se zdrží výrazně déle v pravém pruhu od Jesenice z 80. kilometru. A ještě bleskově 37. z Poděbrad na Ždírec, jedna nehoda za Draškovicemi, kolona na čtvrt hodiny a hlavně na obchvatu Chrudimi Hromadná nehoda a provoz zastavený kolony obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pokračuje vysílání radiožurnálu. V Lotyšsku žijí 100 tisíce Rusů, kteří tvoří asi čtvrtinu obyvatel země. Lotyšská veřejnoprávní média proto poskytují i vysílání v ruském jazyce. To se ale nelíbí skupině poslanců, podle které tím média veřejné služby ohrožují národní bezpečnost a štěpí společnost. Navrhli proto zákon, který má vysílání v ruštině omezit. Více si teď na radiožurnálu povíme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co ten návrh zákona obsahuje?
1: Je to návrh zákona, který by zrušil povinnost lotyšských veřejnoprávních médií vysílat v menšinových jazycích. Nyní vysílají v ruštině, ale také v ukrajinštině, běloruštině, angličtině, polštině nebo latgalštině. Autoři návrhu zákona chtějí tu současnou platnou legislativu ale pozměnit tak, aby veřejnoprávní média při poskytování informací veřejnosti uplatňovala zásadu, že lotyština je společným komunikačním jazykem pro všechny obyvatele Lotyšska, včetně příslušníků národnostních menšin, no a že je také sjednocujícím jazykem demokratické společnosti. Například podle části těch poslanců ta neustálá přítomnost ruštiny ve veřejnoprávních médiích už není jenom nevinnou otázkou přístupu k informacím pro ty, co neovládají lotyštinu, ale považují taky za manipulativní nástroj k posílení odlišné identity a třeba i loajality k Rusku. Zároveň by byla ale podle toho zákonu stanovená pravidla, kdy by veřejnoprávní média měla právo vytvářet obsah v ruštině, a to například v případě nouzové situace nebo výjimečného stavu nebo třeba při cíleném vyvracení dezinformací.
0: Lotyšsko ale omezuje ruštinu ve veřejném prostoru už od roku 2022, tak jak se to projevuje?
1: Ano, například pracovníci na úřadech, v nemocnicích a dalších veřejných službách musí na zákazníky a klienty mluvit hlavně lotyšsky, nebo především lotyšsky. Ruština sice dál zůstává na školách, ale jen jako volitelný jazyk, ne jako jazyk výuky, takže skončily třeba i ruskojazyčné školy. Nápisy na veřejnosti, ať už jsou to názvy ulic, názvy podniků, obecně infografika, také musí být psané latinkou a ideálně v lotyštině. Když se vrátíme k médiím, tak Lotyšsko po roce 2022, tedy po úplné ruské invazi na Ukrajinu, zakázalo na svém území vysílání hned několika ruských médií, včetně státních ruských kanálů, aby omezilo příliv proruské a zároveň protiukrajinské propagandy. Tenhle zásah je ale dodnes takový kontroverzní, budí rozpaky, protože tamní úřady zakázaly i některá exilová média, jako třeba TV Dešť, a s koncem loňského roku skončila i lotyšská veřejnoprávní rozhlasová stanice LR4, a to ne kvůli nízké poptávce nebo kvůli stížnostem na obsah, protože ta stanice byla silně protikremelská a silně prolotyšská, ale vysílala rusky, a to za státní peníze, protože veřejnoprávní média v Lotyšsku jsou financovaná ze státního rozpočtu. A dříve už někteří lotyští poslanci zpochybnili, zda mají lotyšská veřejnoprávní média navázaná na státní rozpočet poskytovat za státní peníze obsah v ruském jazyce. Mimochodem, kvůli tomuhle politickému tlaku na média kleslo Lotyšsko v indexu svobody médií Reportérů bez hranic z loňského 15. místa na letošní 17. Podle Lotyšské národní rady pro elektronická média ale i po zrušení té veřejnoprávní stanice v ruštině zůstává v zemi široká nabídka ruskojazyčného mediálního, audiovizuálního, ale i tištěného obsahu, a to díky vlastně soukromým médiím.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: 16 hodin 24 minut, teď Vanastovy věci.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů.

0: různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Je 16:30. Adéla Paruchová a zprávy.
2: Pražská energetika od května zvedla ceny za fixovanou elektřinu i plyn. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích, informoval o tom mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Zdražení se týká nových smluv se závazkem. Zákazníci si připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dřívější dohodou o fixaci cen se nic nemění. V březnu zdražovala ceníky energií s fixací taky třeba společnost Innogy. Ceny se závazkem zvyšovaly i pražská plynáre, MND nebo E.ON. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Oznámil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Ze stejného důvodu skončil ve službě i Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. 21-letý vězeň utekl ze střeženého areálu v Jiřicích na Nymbursku v pátek brzy odpoledne. Policisté ho zadrželi včera v Olomouci. Americké ústřední velitelství CENTCOM popřelo, že by Írán v Hormuzském průlivu dvěma střelami zasáhl americkou loď. O údajném útoku informovala iránská tisková agentura Fars. Americké jednotky v rámci operace Projekt Svoboda ode dneška doprovází Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvízly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Teherán varoval, že na americké lodě zaútočí, pokud se k průlivu přiblíží. A cestující v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují a v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůj bus nebo telefonicky na centrálním dispečinku Idol. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do závěrečného kola kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Římě. Američanku Krugerovou vyřadila ve dvou setech. Končí naopak Dominika Šalková po dvousetové prohře s Rakušankou Krauzovou. V mužské kvalifikaci se o vítězství bude snažit Dalibor Svrčina, a to nad Francouzem Bonzim.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdný pražský okruh mezi tunely a kolony na D1 před Brnem, u Beranova a taky v Brně. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště zůstává ucpaný už před Jesenicí kolem 81. kilometru. Dojíždí do kolony kamiony v pravém pruhu, osobní auta v levém potom kolem prvního a zabere to asi přes 3/4 hodiny dostat se za Ořech. Jednak mezi tunely je po havárii dvou kamionů neprůjezdný Radotinský most, musí se tam dolů na Strakonickou a hned nájezdem zpátky na most. A potom před Ořechem na 18. kilometru pořád řeší další nehodu v levém pruhu. Na D1 z Vyškova na Brno se tvoří kolony. Kamiony do omezení u D2 se táhnou z kilometru 221 pravým pruhem. Osobní tvoří kolonu za Rousínovem v levém pruhu mezi zhruba 213. a 207. u Rohlenky a mají to asi na 20 minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov čekejte kolonu za sjezdem k výstavišti z kilometru 192 k nehodě na 194. před sjezdem na Vídeň v pravém pruhu. Tam je zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Brna na Prahu za Velkým Baranovem na 119. kilometru po požáru vozidla provoz stažený do levého pruhu, kolona osobních aut ze 122. kilometru asi na 20 minut a kamiony v pravém pruhu jsou už od exitu 134 Měřín. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: V Národním parku České Švýcarsko hasiči pokračují v likvidaci lesního požáru. Plameny zasáhly asi kilometr čtvereční špatně přístupného terénu. Okolní samosprávy i správa parku se snaží hasičům zásah všemožně ulehčit. My tu situaci samozřejmě sledujeme nejen ve vysílání Radiožurnálu, ale taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, ale ve vysílání se k tomu ještě vrátíme za chvilku.

0: Už třetí den bojují v extrémních podmínkách s plameny hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Kromě hasební vody a paliva je potřeba taky jídlo a pití pro zasahující jednotky. Se zásobováním pomáhají okolní obce i dobrovolníci. Centrem sběru pomoci od dárců se stalo město Chřibská na Děčínsku.
1: Takže to máte zase plný, to auto, koukám. No. Takže můžete to zase vyrazit.
2: Vyrazím.
1: Říká pracovník obce Miloš Lukačovič. Vidíme v chodbě úřadu řady tašek, je tady toho plno různé salámy a pití samozřejmě.
3: Nějaký rohlíky, bagety.
1: Říká nezávislý starosta Chřibské Jan Machač.
3: A takový to, co se dá, rohlíky s uzeným, zapečeným, to hasičům hodně chutná. A přecházíme k energetickým nápojům, jontovým tyčinkám a tak, co opravdu jim dává sílu.
4: Mezi velmi ohrožené lokality patří domov se zvláštním režimem Dolní Chřibské. V jednu chvíli zde hrozila evakuace.
1: Ale vidět, že tady hasiči jsou na to připravení, jsou to opravdu desítky hasičských vozů.
5: Chcete do klidu, pro kancelář.
1: Tady máte v krabici případně, kdyby náhodou došlo na nejhorší, no, tak ty nejdůležitější dokumenty tady už jsou připravené.
5: Hesla, přístupy a různý pojistky.
1: Říká ředitel domova Potoky Igor Prokeš.
6: S klienty jsme to přímo jako neřešili, protože řadě z nich vlastně těžký to vysvětlit, aby pochopili, co se děje.
1: Připomenu, že vy to máte klienty s těžšími formami Alzheimerovy choroby nebo Huntingtonovy choroby.
6: Věřím, že se nám podařilo udržet klid a pohodu. Vlastně i tu nejkritičtější noc ze soboty na neděli strávili v klidu a spali.
4: Zatímco v domově už je relativně klid, nedaleko hasiči a piloti vrtulníků dál intenzivně bojují s plameny.
7: Je tam extrémně fyzicky náročné se v tom terénu pohybovat.
4: Říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
7: Takže v tom prostředí to, co dělá Národní park Národním parkem, je vlastně standard, ale z hlediska hasebního zásahu je to naprostá výzva, kterou musím tedy říct, že hasiči bravurně zvládají.
4: Také správa Národního parku se snaží hasičům všemožně pomoct. Kromě rozvážky potravin nebo pití jsou to i takové drobnosti, jako třeba navýšení počtu mobilních toalet. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaný pražský okruh kolony na D1 před Brnem, v Brně u Beranova a zavřený obchvat Chrudimi. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště nejdřív před Ořechem na 18. kilometru havarovala dvě auta v levém pruhu, v koloně předtím mezi tunely se střetly dva kamiony a Radotínský most je tam neprůjezdný, musí se sjezdem na Strakonickou a hned nájezdem zpátky nahoru. Kolona předtím vším se tvoří od Jesenice, zhruba z 80. kilometru, osobní auta to mají k Ořechu asi kolem 50 minut, po Praze jinak řada dalších odpoledních kolon. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov vzniká kolona za sjezdem k výstavišti ze 190. druhého kilometru a natahuje se. To všechno kvůli nehodě na 194. před sjezdem na Vídeň se tam teď projíždí cikcak nejdřív pravým, potom levým pruhem, hasiči jsou na místě. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova obvykle silný odpolední pondělní provoz před zúžením u D2, kamiony se vlečou pravým pruhem z kilometru 220, osobní v levém brzdí kolem 213. a krohlence se sunou na 207 asi 20 minut. Na D1 z Brna na Prahu od exitu 134 měřín se táhne kolona pravým pruhem kolem kilometru 122, se přidávají i osobní auta v levém pruhu a ta se potom sunou asi 20 minut na 119, kde za exitem Velký Beranov stále po požáru nákladního vozu je provoz stažený jenom do levého pruhu. A na silnici 37 z Pardubic na Ždírec je obousměrně uzavřený obchvat Chrudimi, srazilo se pět aut, objížďka přes město Ucpaná a kolony směrem na Ždírec už z Pardubic od Parama k odklonu u Draškovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dál pro vás sledujeme vývoj v takzvané bitcoinové kauze. Kriminalisté obvinili nově 3 lidi kvůli zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Podle zdrojů Radiožurnálu se jedná o bývalého ministra Pavla Blažka, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Víc o kauze, která stála místo právě bývalého ministra Blažka, teď řekneme s Josefem Čížem z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bitcoinová kauza se v Česku řeší už více než rok. Mohl bys na začátek připomenout, o co jde?
1: Kriminalisté vyšetřují podezřelé přijetí daru Bitcoinu ministerstvem spravedlnosti z loňského března. Kryptoměny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun rezortu daroval už dřív odsouzený obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský. Policie má podezření, že tak z jeho strany šlo o praní špinavých peněz a v kauze je obviněný i kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Bitcoiny přijalo tehdy ministerstvo spravedlnosti pod vedením bývalého ministra Pavla Blažka, rezort pak bitcoiny prodal v aukci. Jenže se objevily indicie, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Blažek rezignoval a stát se pak s kupci dohodl na vyrovnání. Doplním, že Jiříkovský od loňského srpna zůstává ve vazbě.
0: A říkali jsme, že policie teď obvinila Blažka a taky další dva lidi.
1: Přesně tak, kromě Blažka stíhá zároveň jeho náměstka Radomíra Daňhela, který měl přijetí daru dojednávat. Třetí z obviněných je brněnský advokát Karim Tic, který zastupoval Jiříkovského. O obviněných bez jmen informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle vrchního státního zástupce Radima Dragouna je kriminalisté stíhají kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Obviněným hrozí až 12 let vězení.
0: Podařilo se zjistit, co na obvinění říkají bývalý ministr Blažek, jeho náměstek a advokát Tic.
1: Dál nám ani jeden z nich nezvedá telefon. Bývalý ministr Blažek dlouhodobě po své rezignaci tvrdil, že se přijetím daru pro ministerstvo ničeho nezákonného nedopustil. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO České televizi řekl, že je pro něj podstatné, aby se z ministerstva smila špatná pověst a aby příště k podobné situaci nedošlo.
2: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra, spadá pod státního tajemníka, to znamená, jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky, tak aby dávali odborná právní stanoviska, a ne stanoviska na objednávku a na přání těch nahoře.
1: Bývalá ministrině Eva Dekroa z ODS Radiožurnálu řekla, že je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují, k bývalému ministru Blažkovi se ale nevyjádřila. Zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání státu nevznikla žádná škoda.
0: Josef Čiš z domácí redakce, díky a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Svou ruskou vlast miluje.
1: Speciální vojenské operace.
0: Ale svobodu miluje ještě víc. A tak den za dnem zaznamenává, jaký po útoku na Ukrajinu ubývá a sílí propaganda a strach. Výjimečný dánsko-český dokument oceněný Oscarem a dalšími významnými cenami. Pan Nikdo proti Putinovi. Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Adéla Paruchová a zprávy.
5: Pražský městský soud uznal dnes europoslankyni Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži. Tenistka Krejčíková doléčila zranění a v Římě nastoupí poprvé od poloviny února. Po nehodě na Radotínském mostě je neprůjezdný pražský okruh směr letiště a zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči stále likvidují požár v Českém Švýcarsku. Pod kontrolu už dostali 2 ze 4 ohnisek. Na místě je teď 400 hasičů, těžká technika, policejní i armádní vrtulníky. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO od dnešního poledne pomáhají požár likvidovat taky slovenské vrtulníky.
6: Letecké hasení, které je v náročném terénu opravdu zásadní, se podařilo posílit i díky pomoci Slovenska, které nám dnes poskytlo 2 armádní vrtulníky s velkokapacitními bambivaky.
5: Zítra se do Českého Švýcarska vypraví ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Připravit chce plán k řešení škod v Národním parku. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí Pražského městského soudu. Nepravomocně uložená 3letá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu Vrchního soudu v Praze, který podle Babiše ohnul soudní proces. Mluvčí Pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
7: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
5: V kauze je obžalovaný i Babiš, sněmovna ho ale začátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je taky v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Naďová jsou nevinní. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži, oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí Beaty Meinlové-Reisingerové je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívaná ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí, uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Oprava třídy československé armády na vnitřním silničním okruhu Hradce Králové omezuje ode dneška dopravu v centru města. Stavební práce za 14,5 milionu korun potrvají čtvrt roku a stavbaři kromě poničené silnice opraví taky přilehlé cyklopruhy, říká mluvčí hradeckých technických služeb Patrik Palátka.
8: Oprava má celkem 2 fáze. V první etapě, která začala dnes a potrvá do konce června, je ulice uzavřená pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel městské hromadné dopravy a složek záchranné služby. Druhá fáze začne v červenci, kdy ulicí neprojedou ani vozy městské hromadné dopravy.
5: Objízdná trasa vede ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova.
9: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene. A fotbalisté Manchesteru City potřebují zvítězit v dohrávce 35. kola anglické ligy, aby udrželi naději na titul. Na vedoucí Arsenal ztrácí 6 bodů oproti Londýňanům, ale mají o 2 zápasy méně. City nastoupí na stadionu Evertonu, který se otevřel teprve před touto sezonou. Mluví o tom trenér Manchesteru Pep Guardiola.
10: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těšíme, přijeli jsme sem s jediným cílem, jiný výsledek než vítězství nebereme.
9: Utkání Everton Manchester City začne ve 21 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na pražském okruhu mezi tunely, taky na D1 v Brně. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je stále zablokovaný mezi tunely Radotínský most. Havarovaly tam 2 kamiony. Musí se sjezdem z mostu na Strakonickou a hned zpátky nahoru. Kolona od Jesenice z kilometru 81. Pro osobní auta je to asi na 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozor těsně před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 162 hlásíte překážku.
12: Dodávce upadlo kolo, který leží v pravým pruhu.
11: Potom dál na D1 už v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona za sjezdem k výstavišti z kilometru 191. Je to zhruba na čtvrt hodiny před sjezd na Vídeňskou, kde na 194. řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova do omezení u D2 se vlečou kamiony pravým pruhem od Rousínova z 216. kilometru. Osobní auta tvoří frontu z 213. k exitu 210 Holubice. Tam chvíli stála auta po nehodě, před momentem je odstavili. A silnice 34 Pardubice Ždírec na obchvatu Chrudimi pohromadné nehodě uzavřená, jezdí se přes město, to je ucpané. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Tomáš Pancíř.
13: Co pro další vývoj bitcoinové kauzy znamená dnešní obvinění ex-ministra spravedlnosti a jeho náměstka? Co ukázal jeden úspěšný a jeden neúspěšný pokus o útěk z českých věznic? Jak budou vypadat posílená bezpečnostní opatření ve věznicích? A kam pokročilo ministerstvo spravedlnosti v úvahách o změnách trestního zákoníku nebo pravidel pro rozvody? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
14: Hezké odpoledne.
13: Dnešek přinesl hned několik aktuálních informací, které se týkají ministerstva spravedlnosti. Začneme bitcoinovou kauzou. Vrchní státní zastupitelství informovalo, že obvinilo další 3 lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle státních zástupců trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle médií, včetně našeho serveru iRozhlas.cz, jsou nově obviněni exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a také advokát dárce bitcoinu Karim Tic. Máte k tomu další informace?
14: Další informace k tomu nemám a myslím, že je v zásadě dobře, že ani ministr spravedlnosti neví, co je konkrétně napsáno v tom usnesení o zahájení trestního stíhání. Dokonce ani nevíme, jestli to vědí těch, kterých se to týká, protože to usnesení má být doručeno. Takže já stejně jako vy vycházím z toho, co se povídá, co se říká v českých médiích. Jestli to tak je nebo není, to skutečně nemohu potvrdit, protože ministr spravedlnosti nemá znát detaily trestních řízení a já se tím snažím řídit a do té kauzy po stránce toho řízení jako takového jsem nezasahoval, nezasahuji. Snažím se řídit tím nejen zákonem, ale myslím, že i tím, jak to vnímám, jak se má ministr spravedlnosti chovat. To, že jsme tam učinili nějaké závěry a udělali audit a poslali ho orgánům činným v trestním řízení, to je samozřejmě jiná rovina, která souvisí s rolí ministra a tam naopak jsem tu povinnost vnímal, že ji mám.
13: Právě na to se chci zeptat, protože vy jste v polovině dubna jako ministerstvo spravedlnosti podali trestní oznámení. Z toho, co jste se dočetl dnes v médiích o tom aktuálním obvinění, odpovídá to textu trestního oznámení? Mířilo to trestní oznámení tím směrem, kterým podle médií médií teď míří vrchní státní zastupitelství?
14: Těch informací o tom, co konkrétně je kladeno za vinu, nejen jaké trestné činy spatřuje v tom jednání vrchní státní zastupitelství v Olomouci, těch informací, co konkrétně tedy se mělo stát, nebo co je to, co, za co si vysloužili trestní stíhání ty osoby, tak to nebylo upřesněno. Takže já skutečně nemohu teď vědět, jestli to, co jsme zjistili v auditu a zaslali státnímu zastupitelství, teď nově pomohlo zvrátit, jak bylo v některých médiích řečeno, tu situaci. Mohu se jen domnívat, my jsme se zaměřovali jak na proces té darovací smlouvy, tedy na to praní špinavých peněz, na to přijetí, tak jsme se ale zabývali i tím prodejem bitcoinů a zabývali jsme se i těmi dohodami o narovnání, které uzavřela paní exministryně de Croa, protože tam máme vážnou pochybnost o tom, jestli to bylo potřeba, pokud ano, tak zda v takové výši. Takže tyhle ty věci zřejmě ještě nejsou součástí toho obvinění.
13: Pardon, takže čekáte, že ten okruh obviněných se ještě rozroste?
14: To si netroufám odhadovat. Já ani mým cílem nebylo někoho poškodit, mým cílem bylo zjistit, jaký je skutečný stav. To snažili jsme se pojmenovat ty věci objektivně. Konec konců ten interní audit prováděli lidé, kteří tam byli v těch stejných pozicích za pana exministra Blažka a za paní exministra de Croa. Takže kdyby možná ona ušetřila státnímu rozpočtu skoro 8 milionů korun za právní posudky a auditory a najala si v úzovkách nebo využila to interního auditu místo, aby si najala externí služby, tak možná došla ke stejným závěrům jako dnes já, protože já jsem těm lidem nediktoval, co mají zjistit. Oni prostě dostali volnou ruku a to absolutně přišli s určitými zjištěními a vzhledem k tomu, že v některých případech identifikovali, že se může jednat o trestný čin, neměl jsem ani jinou možnost, než podat trestní oznámení. Jinak bych asi porušil zákon já.
13: To trestní oznámení mířilo proti konkrétním osobám a pokud ano, mezi těmi osobami byli ti tři, o kterých se spekuluje v souvislosti s dnešním obviněním?
14: To trestní oznámení mířilo na konkrétní jednání některých osob.
13: S
14: tím, že ty osoby, nebo ta odpovědnost těch osob tam byla vymezena v tom auditu, ale nebylo to tak, že bychom řekli, tady je jednání, tady je člověk a na toho dáváme trestní oznámení. My jsme popsali jednání, napsali jsme, kdo je za něj z největší pravděpodobností na základě vnitřních předpisů a zákona odpovědný a následně tedy si musela policie vyhodnotit, zda ta osoba skutečně je nebo není podezřelá z trestného činu.
13: A tohle to, co jste teď popsal, se týkalo exministra Blažka a jeho náměstka?
14: Já se přiznám, že s ohledem na to, že i vrchní státní zastupitelství v Olomouci nám zakázalo jakkoliv komentovat ten audit a zveřejnit ho, tak bych to nerad prozrazoval.
13: Pojďme k další aktuální záležitosti. Vy jste dnes reagoval na páteční útěk vězně z jiřické věznice. Kvůli němu je ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman mimo službu. Ve služebním poměru skončili jeho zástupce pro bezpečnost a také vedoucí příslušného oddělení. Je ten případ opravdu individuálním pochybením těchto tří lidí?
14: Já jsem se hned v sobotu vydal do té věznice, abych se jí s generálním ředitelem přesvědčil o tom, jestli je to nějaké jedno drobné selhání nebo jen souhra okolností a souhra několika drobných selhání, nebo je to systémové selhání, buď jako celé vězeňské služby toho systému, tak jak je nastavena, nebo té konkrétní věznice. Tak, jak mám z té věci dojem, tak kromě toho, že došlo k několika pochybením, bohužel více osob, které v tom součtu znamenaly tuhletu fatální chybu, která se opravdu nesmí stávat, tak mám pocit, že právě i ten systém v té věznici byl nastaven tak, že tomu hrál do karet. To znamená, vnímal jsem to tak, že to selhání těch jednotlivců by se nestalo, kdyby ten systém byl nastaven lépe. Proto i pan ředitel, který není ve funkci dlouho, který je tam 2 roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na Vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. On se o to snažil, díval jsem se teď jsem si nechal doložit, co všechno v té oblasti bezpečnosti udělal za ty 2 roky. Byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo. A myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby, bylo to rozhodnutí rozhodnutí generálního ředitele vězeňské služby. Já s ním souhlasím, souzním s ním, protože tady je jistá objektivní odpovědnost za ten výsledek, byť on konkrétně třeba sám se ničeho nedopustil.
13: Pardon, to znamená, že je možné, že potom se vrátí do té funkce?
14: Uvidíme, jak dopadne to vyšetřování. Já teď nechci spekulovat, jestli to považuji za pravděpodobné nebo nepravděpodobné. V tuhle chvíli to není na mě. To, co je důležité, je, že v tuhle chvíli už služební poměr ukončili ti, kteří jsou přímo zodpovědní za nastavení toho systému, tedy jeho zástupce, který měl na starosti bezpečnost a to mnoho let a měl možnost ten systém nastavit a měl za něj odpovědnost. Ten už není ve služebním poměru, stejně tak jako další vedoucí oddělení, pokud jsem byl správně informován. A ti konkrétní příslušníci, kteří se mohli dopustit toho konkrétního pochybení, to znamená přehlédnutí z nedbalosti nebo toho, že nerespektovali některé vnitřní předpisy z hlediska kontroly, tak ti jsou podezřelí z trestných činů a vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů a ti dokonce mohou být odsouzeni.
13: Právě ředitel jiřické věznice, odkud tedy ten vězeň utekl, v nedávném rozhovoru pro server iRozhovory.cz řekl, že se jeho věznici stejně jako mnohým dalším dlouhodobě nedaří zajišťovat odpovídající počet příslušníků vězeňské služby ani odborných zaměstnanců. Hrálo v tom případu roli i to?
14: V tomto konkrétním případu to, myslím, velkou roli nehrálo. Já jsem
13: Malou
14: mohlo, protože když se podíváme třeba na počty tabulkových míst, tak v dubnu 2018 ta věznice měla 170 tabulkových míst příslušníků. Teď v dubnu o 6, 7, 8 let později jenom 145, to znamená ze 170 na 145. No a samozřejmě ve chvíli, kdy ten stav je nižší, nebo dokonce máte podstav, což je bohužel případ řady věznic, kdy pohybujeme se, měli jsme přes 10% podstav příslušníků, teď máme kolem 8%, tak když je podstav, znamená to, že místo jednoho člověka do toho pásma, kde hlídáte ty vězně, třeba pošlete, místo dvou tam pošlete jednoho. Místo toho, aby byly obsazeny všechny věže, jsou obsazeny třeba 3 ze 4. Takže samozřejmě to může mít vliv, ale v tomto případě, tak jak jsem zaznamenal to, co se stalo, tak si myslím, že to byl spíše šlendrián, možná trošku vyhoření těch zaměstnanců, že dělali rutinní práci, nikdy se nic nestalo, proč by si dávali pořád pozor, no a ono se bohužel jednou stalo a stalo se něco, co se stát nemělo a co bylo docela zásadní. Takže v téhle věci já jsem opravdu rád, že policie udělá velmi dobrou práci, že i na základě informací, které obdržela z vězenské služby, toho pachatele zadržela a nezbývá mi, než děkovat veřejnosti i za její v té věci účast.
13: Vy jste odpoledne řekl, že další vězeň se o víkendu neúspěšně pokusil utéct z věznice Ostrov nad Ohří, že tam proboural strop. Jak je možné, že vězeň ve věznici probourá strop?
14: Přiznám se, že mě to taky překvapilo, že vůbec něco takového jsme řešili. Ta situace tam nebyla tak nebezpečná v tom smyslu, že by se dostal někde mimo střežený areál. Konec konců i ten problém, který nastal právě v Jiřicích, nebyl dán tím, že by snad někdo byl tak sofistikovaným uprchlíkem, že by se mu podařilo překonat ty bezpečnostní systémy, které tam jsou. Bylo to bohužel prostě jednoduše proto, že stejně jako další vězni uklízeli v tom pásmu, kde mezi dvěma ploty.
13: A tím pádem to zabezpečení muselo být
14: vypnuté. Tím pádem se muselo vypnout zabezpečení, tím pádem se tam pohybovalo více lidí, ale bohužel jenom s jedním příslušníkem, který nebyl úplně ostražitý a v nějakou nestřeženou chvíli díky tomu, že měli nářadí, tak ještě využili toho a podařilo se jim nadzdvihnout v té části toho plotu, který vlastně nebyl tím hlavním plotem, ale tím, který měl chránit věznici, spíše jak si zpomalit ten případný útěk, tak se to povedlo.
13: Zpátky k tomu stropu, jak je možné ve věznici probourat strop, aniž by si toho někdo všiml?
14: Až budu vědět podrobnosti o tom šetření, tak vám to řeknu. Pro mě je to taky nepochopitelná věc. On to nebyl asi, tak jak jsem viděl ty fotky, strop jaksi betonový, nějaký umakart a podobně, takže možná to stačilo pár vteřin nebo minut na to, aby tam nějakým nástrojem co si vyrobil. Jak říkám, důležité je, že se nestalo nic víc a samozřejmě ten člověk za to bude potrestán, protože to je kvalifikováno jako pokus o útěk a i to je mařením výkonu trestu, což znamená, že za to hrozí odnětí svobody až na dalších 5 let.
13: Vy jste řekl, že posílíte nebo budou posílená bezpečnostní informace ve věznicích. Jakým způsobem? Co konkrétně se změní?
14: Konkrétně budou v některých případech posílena střežení. Nechci úplně napovídat, jak. Využijeme samozřejmě i naše služební psy na to, aby právě byli využiti v těch pásmech, kde může dojít k útěku. Obecně se zvýší počet kontrol teď, které probíhají ve věznicích a tak jako z každé jiné mimořádné události, i tato bude podrobena nejenom tedy přezkumu, ale všichni jsou seznámeni potom s tím výsledkem, tak aby podobné situaci zabránili v případě jejich věznice.
13: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Další dnešní událostí je nepravomocný rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Připomenu, že Městský soud v Praze za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie potrestal europoslankyni z hnutí ANO Janu Naďovou 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a také peněžitým trestem 500 tisíc korun. Ten rozsudek, jak jsem říkal, není pravomocný, je možné proti němu podat odvolání. Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO na síti X, označil ten dnešní rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Jako ministr spravedlnosti, jak vnímáte takováto slova premiéra?
14: Tak já to vnímám tak, že pan premiér se vyjádřil emotivně, má právo, i premiér má právo na svobodné vyjádření svého názoru. Já ho za to určitě peskovat nebudu. Já samozřejmě chápu to jeho vyjádření v kontextu toho, co on opakovaně říkal, to, že ten skutek se stal někdy v roce 2008 a obvinění padlo až v roce 2017, naprosto nečekaně až ve chvíli, kdy byl horkým kandidátem na to, že se stane premiérem.
13: Sdílíte ten názor, že to je odsouzení na objednávku v politickém procesu?
14: Tak kdybych komentoval to konkrétní rozhodnutí nebo ten konkrétní výrok, tak logicky, ať už řeknu cokoliv, tak to bude použito proti mně, že se jako ministr spravedlnosti budu vyjadřovat k tomu konkrétnímu rozsudku, nebo ho komentovat, nebo dávat na jednu stranu té misky vah to vyjádření, takže to určitě činit nebudu. Já jsem to vnímal skutečně tak, že pan premiér se zarazil nad tím, že státní zástupce, který dnes u toho soudu stál, už jednou to stíhání zastavil, dvakrát byl zproštěn. Teď došlo k tomu, že vrchní soud zavázal nějakým rozhodnutím ten soud nižší. Soud se dnes, jestli jsem dobře četl, prohlásil, že sice musel odsoudit, ale nesouhlasí s tím a myslí si, že paní Naďová je nevinná. Že to jsou skoro už jaksi absurdní výroky v tom smyslu, co si o tom asi může myslet běžný občan o té justici. Já myslím, že v tomto kontextu tedy toho, co se děje, pan premiér má právo na názor. Já jsem přesvědčen, že soudy jsou nezávislé. Měly by být i nestranné, ale samozřejmě jako ministr spravedlnosti nemohu vyloučit, že v některém případě dojde k excesu a že některý soudce rozhodne jinak než nestranně. Ale věřím v ten systém jako celek a věřím, že právě proto máme řadu opravných prostředků, aby nakonec se ukázalo, že spravedlnost funguje a myslím, že to platí pro tento i pro všechny ostatní případy.
13: Pojďme také k agendě dnešního jednání vlády. Kabinet dnes podpořil návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a také za týrání zvířat. Ten návrh zvyšuje dolní sazbu z 0,5 roku na rok s tím, že horní hranice sazby toho základního trestného činu zůstává beze změny. Bude to mít v tom případě zásadnější praktický dopad?
14: Jsem názoru, že ano. Ty horní sazby trestných činů byly zvyšovány v minulosti poměrně razantně, ale ukazuje se, že se nepamatovalo na zvýšení těch spodních sazeb. My jsme ji zdvojnásobili z 0,5 roku na rok, ono se to nemusí zdát jako zásadní, ale může to přispět k tomu, že v některých případech ta jednání budou nově kvalifikována tak, že budou pachatele těch vážnějších činů, kde skutečně dochází k nějakému brutálnímu týrání, postihování trestem odnětí svobody, což dnes se příliš nedělo. My zvyšujeme sazbu i ještě o jeden rok, asi o třetinu v případech toho nedbalostního zanedbání, to znamená například toho případu, co jsme byli svědky, tuším ve Zlíně, kde nechal ten pachatel toho psa bez dozoru, že téměř tam zemřel, tak i tam zvyšujeme sazbu a zavádíme i novou skutkovou podstatu, protože dnes nebylo trestné zastřelení psa nebo kočky nebo zabití psa nebo kočky, pokud u toho to zvíře nějak výrazně netrpělo. Tak to nebylo trestné a nově to trestné bude.
13: Když jste se zmínil o tom jednom konkrétním případu z Moravy, tak ten vyvolal hodně pozornosti. Já připomenu, že majitel se o psa přestal starat, to zvíře mělo omezený přístup k vodě, potravě, nikdo ho nevenčil, pes byl v bytě v druhém patře paneláku celou dobu sám. Vy jste po dnešním jednání vlády řekl, že se v nejbližších hodinách rozhodnete, jestli kvůli tomu podáte mimořádný opravný prostředek, tedy stížnost pro porušení zákona. Tak stihl jste to mezi jednáním vlády a mezi naším vysíláním?
14: Stihl jsem to, já jsem měl možnost si přečíst ten návrh, tak jeho zpracoval odbor dohledu a stotožnil jsem

0: To znamená, že jste shledal, že to rozhodnutí nebylo správné.
1: Ano, zdálo se nám, že ten odvolací soud bagatelizoval to jednání a v podstatě mimo jiné je to založeno na tom, že kdyby, že ten pes sice nezemřel, ale nezemřel jenom proto, že měl štěstí, že nějakou shodou okolností se mu podařilo dostat ven, ale kdyby se ven nedostal, tak do 48 hodin ten pes velmi pravděpodobně podle toho, jak to vycházelo ze spisu, by zemřel.
0: Vy už jste se zmínil o tom, že i když uspěje ta stížnost, tak to nic nezmění na tom trestu podmíněném pro toho pachatele, což je případ, který se hodně řešil v minulosti i v souvislosti s opakovaným znásilňováním nevlastní dcery na Jižní Moravě. Tehdy také váš předchůdce podal stížnost, uspěl, ale na tom trestu se nic nezměnilo. Není na místě uvažovat o tom, aby v těchto případech stížnost pro porušení zákona od ministra spravedlnosti mohla vést i ke zpřísnění trestu?
1: Já se přiznám, že jsem v téhle věci spíše konzervativní a byť asi se nebráním té debatě, tak se vždycky musíme pobavit nad tím, co by to znamenalo. Jestli potom by ministři spravedlnosti fakticky pod dojmem třeba právě tlaku veřejnosti neustále nevraceli ty případy, pokud by se jim zdálo, že ten trest je příliš nízký. Samozřejmě chápu ten případ, ten otřesný případ toho zneužívání a dovedl bych si představit nějakou debatu o tom, že to třeba bude možné v případě nějakých vyjmenovaných těch sexuálních trestných činů. Na druhé straně jsou tam i další nástroje, jako právo na účinné vyšetřování, to znamená to, aby v některých případech, pokud třeba ten pachatel není vůbec odsouzen, nejsou všechny důkazy zhodnoceny tak, jak by měly být, tak může i ústavní soud v některých případech zasáhnout, vrátit tu věc na počátek, tak se to stalo v podstatě i v kauze Dominika Ferryho a ta věc je znovu posouzena soudem tak, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Ale jak říkám, samozřejmě mám pochopení pro to a taky se mi nelíbilo, že nedokážeme zvrátit to šílené rozhodnutí soudu. Budu komentovat toto konkrétní. Na druhé straně vždycky, když chceme změnit ten systém, tak se musíme zamyslet nad tím, co všechno to přinese a zda to budou jenom pozitiva.
0: V souvislosti se změnami trestního zákoníku se zeptám ještě na jednu věc. Hnutí ANO i další koaliční strany se ostře vymezovaly proti trestnému činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Avizovali jste, že ten trestný čin zrušíte. Jak jste daleko v tomto směru?
1: V programovém prohlášení, při jehož sepisu jsem nebyl tedy účasten, tak je napsáno, že zruší mé trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Já jsem po nějaké debatě, která tady byla ve společnosti, se rozhodl přijít ještě s alternativou, která by vlastně řešila ten důvod, proč to tam bylo napsáno, protože ten trestný čin byl kritizován za mě nikoli, protože měl jaksi být nástrojem proti agentům cizí moci, ale protože byl velmi vágně formulován, byl zneužitelný a konkrétně to kritizovali zástupci nejvyššího soudu. Takže, jak jsem už jednou zmínil, nepovažuji nejvyšší soud za hnízdo ruského nebo čínského vlivu. Takže v této souvislosti jsem to vnímal jako odbornou výhradu a dohodli jsme se, že předložíme sněmovně možnost, ať rozhodne buď o zrušení, to je samozřejmě jejich právo, mohou to učinit poslaneckým návrhem, anebo dáme k dispozici naši verzi reformulace toho trestného činu, tak aby naplnil ten účel, to znamená bránil v řádění cizích agentů proti České republice a proti jejím zájmům tady na našem území, ale současně byl jasně formulovaný, nebyl zneužitelný.
0: A to nové znění budete mít kdy?
1: Myslím si, že to budou řády týdnů maximálně. My jsme se zástupci nejvyššího soudu, já osobně i paní nejvyšší státní zástupky nad tím vedli poměrně podrobnou debatu, takže máme v tuhle chvíli pracovní verzi, musí ještě být vydiskutována, protože zástupcům nejvyššího soudu se stále zdálo, že je poměrně vágní.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji taky, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Adéla Paruchová a zprávy.

0: Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil oproti konci března o 78,5 miliardy korun na zhruba 106 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Loňský deficit na konci dubna přesahoval 126 miliard korun. Muž, kterého rakouská policie podezírá z otrávení dětské výživy, obvinění popírá. Informovala o tom regionální pobočka rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF. Rakouské úřady 39-letého Slováka zadrželi v sobotu. Minulý měsíc se v rakouských, slovenských i českých obchodech objevily sklenice se zeleninovou výživou značky HIP otrávené jedem na krysy. Muž ze Slovenska ve firmě vyrábějící dětské přesnídávky dřív pracoval a policie ho označila za vyděrače. Advokát zadrženého vinu klienta odmítl. Po ruském útoku na město Merefa na východě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí. Dalších víc než 30 je zraněných, informoval o tom šéf zprávy Charkovské oblasti Oleh Synik-Hubov. Po útoku začal hořet dům a auto, poškozené jsou obytné domy, 4 obchody a autoservis. Požár už je uhašený a na místě dál zasahují záchranné složky. A lidé projíždějící náchodem musí ode dneška počítat s výrazným zdržením. U hraničního přechodu s Polskem totiž kvůli stavbě okružní křižovatky projedou jen jedním jízdním pruhem. Doprava je řízená kyvadlově, úsek není možné objet. Omezení potrvá do poloviny června, policie i radnice radí řidičům se město vyhnout. Sport. Za necelou půl hodinu začnou dvě utkání čtvrtfinále basketbalové NBL. Obhájci titulu z Nymburku nastoupí v Ostravě. Středočeši vedou v sérii 2-0 na zápasy. Stejným poměrem vedou v sérii taky Pardubice, které se představí v Písku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Požár na D2 u Hustopečí, uzavřená taky D8 za Ústím a neprůjezdný pražský okruh mezi tunely. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy na Brno nový problém kus za Podivínem na kilometru 29, těsně za zúžením větší požár osobního auta. Před chvílí dorazili hasiči a provoz úplně zastavili, začíná vznikat kolona. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany je za Ústím zase zastavený průjezd oběma tunely. Z tunelu Panenská se snaží odtáhnout porouchaný kamion, provoz stojí, kolona hlavně kamionů v pravém pruhu se natahuje, začíná už za sjezdem na Ústí Bukov kolem 78. kilometru. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív kolona od exitu 153 Tasov na 150. kilometr, tam vyprošťují ráno havarovaný kamion, jede se levým pruhem, chvílemi provoz pozastavují, zdržení čtvrt hodiny, může být i delší. A potom dál na D1 směr Praha další kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 141 Velké Meziříčí západ, sune se kolem kolony, která začíná pak v levém pruhu na 121. kilometru, to všechno na 119. hned za exitem Velký Beranov je tam po požáru nákladního vozu zabraný pravý pruh. A na pražském okruhu zůstává ve směru z D1 na letiště stále neprůjezdný Radotínský most mezi tunely, uklízejí tam následky po střetu dvou kamionů, jezdí se sjezdem na Strakonickou, pak nájezdem zpátky na most kolony, předtím už před Jesenicí ze 79. kilometru. Osobní auta to mají na více jak půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Štěpána Pokorného.
3: Dobré odpoledne, 17 hodin 34 minuty. Průzkum televize Fox News přinesl pro Trumpa tvrdá čísla. Jeho ekonomickou politiku odmítají 2/3 Američanů. Jak to může ovlivnit listopadové volby? Tak to probereme v této půlhodině vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď činasky, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Dva večer.

0: Průzkum televizní stanice Fox News, tradičně nakloněné republikánům, přinesl překvapivý výsledek. Poprvé od roku 2010 Američané důvěřují demokratům v ekonomických otázkách víc než republikánům. Trumpovu ekonomickou politiku schvaluje jen 34% voličů. Co to znamená pro nadcházející kongresové volby, to už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na televizi Fox News se tradičně dívají převážně republikánští voliči. Přesto přinesla tato čísla. Jak velký je to signál pro republikány před těmi listopadovými volbami do kongresu?
1: Je to velký signál, je to silný signál a o to víc, že právě, že jde o Fox News. Tahle televize je pro republikánské voliče to hlavní médium, ze které se dozvídají, co se děje. I její moderátoři jsou velmi často velmi otevřeně protrumpovští. Takže když jejich vlastní průzkum ukáže, že Američané věří demokratům v ekonomice, silné Trumpovo téma, víc než republikánům, nemůžeme to, Štěpáne, odmítnout jako nějakou zaujatou anketu. Republikánští strategové ta čísla otevřeně popisují jako budíček před listopadem nebo dokonce jako studenou sprchu.
0: Nezávislí voliči preferují demokraty o 14 bodů. To jsou právě ti, kteří jsou ve volbách rozhodující. Jakou mají republikáni strategii získat je zpět?
1: Ta strategie je zatím se ukazuje na takových třech sázkách. Nedávno o tom mluvil šéf sněmovních republikánů Steve Scalise. Ceny klesnou, doufají, že Írán skončí jako vítězství a také doufají samozřejmě, že demokraté udělají nějakou velkou chybu. Očekávají, že v létě, během léta by se tyto situace mohly vyřešit tak, aby na podzim, kdy se volby konají v listopadu, aby už mohli komunikovat vítězství a Trumpovi úspěchy. Zatím se žádná z těchto sázek nenaplňuje a je samozřejmě pravda, že nezávislí voliči rozhodují volby, protože u demokratů víme, jak budou volit, u republikánů víme, jak budou volit a to, co se neví, jsou ti lidé mezi nimi. A 14-bodový deficit, ten je velmi hluboký.
0: Průzkum Reuters Ipsos zároveň ukázal, že Trumpova celková popularita klesla na 34%, nejníže v jeho současném funkčním období. Jak si tedy Donald Trump u Američanů obecně stojí?
1: Průzkum Reuters a agentury Ipsos ho aktuálně řadí na nějakých 36% celkové podpory a kdybychom měli vzít průměr 6 hlavních průzkumů, tak v dubnu byl někde mezi 39 a 40%. To jsou jedny vůbec z nejnižších čísel jeho aktuálního funkčního období. A u těch nezávislých voličů, o kterých jsme mluvili, tak tam je to ještě horší, tam je ta podpora velmi nízká, 22%.
0: Zpravodajka radiožurnálu ve Washingtonu Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu. Pojede hvězdný David Pastrňák na hokejové mistrovství světa. Naděje českých fanoušků po nejnovějším vyjádření útočníka Bostonu klesají k nule. Probereme to za chvilku na Radiožurnálu, teď zpět na české silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stojí D8 za Ústím, zprůjezdněná je D2 u Hustopečí. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany za Ústím nad Labem před tunely stále stojí provoz. Z tunelu Panenská se nedaří vytáhnout porouchaný kamion. Kolona bez pohybu už za exitem Ústí Bukov kolem 77. kilometru, nejdřív kamiony v pravém pruhu, pak u exitu 80 i osobní auta, ta tam sjíždějí a berou to přes Libouchec a Petrovice. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem ještě před Hustopečemi na kilometru 29 uhasili osobní auto, hned za zúžením je tam provoz zase obnovený, rozjíždí se kratší kolona, pak ale dál před Brnem se kamiony sunou pravým pruhem od exitu 11 z Židlochovice až do Brna. A z dalších problémů hlavně Pražský okruh ve směru z D1 na letiště stále ucpaný, kamiony zastavují už kousek za sjezdem z D1 kolem 78. kilometru, za sjezdem na Jesenici i v levém pruhu osobní auta a ta se zdrží minimálně půl hodiny, protože za Cholupickým tunelem na Radotínském mostě stále uklízejí po havárii dvou kamionů, nedá se projet po mostě, musí se sjezdem dolů na Strakonickou a v zápětí nájezdem zpátky na most. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Přesně za 11 dní vstoupí čeští hokejisté do turnaje mistrovství světa, dost možná bez té největší hvězdy, Davida Pastrňáka. V rozhovoru pro agenturu Prem Consulting dostal 29-letý útočník Bostonu otázku, jestli na šampionát do Švýcarska pojede. A Pastrňáková odpověď české fanoušky nepotěší.
1: I don't think so.
2: Nemyslím si, určitě potřebují nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel.
3: Řekl Pastrňák, který bude mít volno, protože Boston vypadl z playoff NHL v prvním kole. Problémem je ale únava. Pastrňák má za sebou dlouhou sezonu v zámořské soutěži a taky olympijské hry. Expert radiožurnálu Sport Martin Procházka moc dobře ví, jak náročné to je.
4: No, když máte v nohách 90 zápasů za sezonu, myslím si, že na tom není úplně špatného, když prostě se necítí na to, nemají už jakoby dostatek sil. Prostě můžou být z toho takhle unavení i psychicky.
3: Vysvětluje s pochopením olympijský vítěz a mistr světa Procházka. Národnímu týmu tak možná bude na světovém šampionátu chybět hráč, který před 2 lety rozhodl zlaté finále v Praze.
5: Kundrátek volí Pastrňák.
6: Gól! Gól David Pastrňák!
3: Aktuální sezóna NHL byla navíc pro Pastrňáka už po čtvrté v řadě 100-bodová a prosazoval se i v sérii úvodního kola playoff proti Buffalu. Zaznamenal 4 asistence a k tomu 3 góly. Kromě Pastrňáka prožili bodově úspěšnou, ale náročnou sezónu i další důležití hráči národního týmu, třeba extraligoví šampioni s Pardubicemi Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Martin Procházka doufá, že na mistrovství světa budou.
4: Sám jsem teďka zvědav, jak to tyto dva hráči tady u nás zvládnou, protože měli to v podstatě stejný počet zápasů, byli na olympijských hrách. No, mě to trošku zastrašilo, protože já jsem myslel, že i David Pastrňák pojede, ale nestalo se, takže uvidíme. Jsem na to zvědavý, jestli pojede Roman Červenka s Lukášem Sedlákem.
3: Lukáš Sedlák v rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že má za sebou jednu z nejnáročnějších sezon vůbec a účast na světovém šampionátu na verdikci musíme počkat.
7: Tak já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí.
3: Řekl Sedlák, který byl ve své odpovědi o něco diplomatičtější než Pastrňák. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží a začne už 15. května. Adam Procházka, radiožurnál.

0: Za chvilku bude 18 hodin a protože je pondělí, tak po hlavních zprávách jsme přichystali náš další kulatý stůl s Tomášem Pancířem, o čem bude a jaké budeš mít hosty. Dobrý den.
1: Dobrý den, dnes budeme mluvit o výdajích na obranu. Jaké bude mít pro Česko následky, pokud letos nedodrží minimální výdaje na obranu ve výši 2% HDP? Jestli je možné ještě letos ty výdaje na tuto hranici zvýšit nebo navýšit? Jaký vliv na to bude mít nový vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO? A také kdo by mohl být novým náčelníkem generálního štábu České armády. O tom všem budeme debatovat a to jako obvykle s čtyřmi hosty. Našimi hosty budou Jana Černochová, bývalá ministryně obrany, poslankyně ODS, také poslanec hnutí STAN Matěj Hlavatý, senátor, předseda hnutí Přísaha, místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Robert Šlachta a poslanec hnutí ANO, předseda zahraničního výboru sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
0: Kulatý stůl začne v 18.10 s Tomášem Pancířem, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Zapravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Stovky hasičů a 8 vrtulníků se v Českém Švýcarsku stále snaží dostat pod kontrolu velký lesní požár.
4: Se snažíme prokácet se směrem dolů a samozřejmě na to se zaměřuje i to letecké hašení.
3: Vláda schválila návrat povinné elektronické registrace tržeb.
5: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný.
3: Fotbaloví sudí udělali ve víkendovém ligovém kole podle komise rozhodčích 3 chyby. 2 z nich v souboji Liberce se Slávií. Po nehodě je na Pražském okruhu neprůjezdný Radotínský most směrem na letiště. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia. Je pondělí 4. května. Dobrý podvečer u hlavních zpráv přeje Adéla Paruchová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči se třetí den snaží dostat pod kontrolu lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. S hašením pomáhá 8 vrtulníků, 2 dnes přiletěli ze Slovenska. Na letišti u Chřibské na Děčínsku je reportérka Lucie Hejzlová.
6: Dnes sem dorazili 2 armádní vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, kteří na svém podvěsu nesou největší bambivaky. Jeden ten vak má pro představu 3,5 kubíku. Hasiči museli také natáhnout kilometry hadic, aby se dostali k jednotlivým ohniskům. Na místě se jich střídá okolo 400 z různých koutů Česka. Podle mluvčího Národního parku Tomáše Salova je podle dat z družice Sentinel patrné, že požár se rozhořel na velice suchých jižních stráních v kopci na Valech a pak směřoval dál na Jahodovou cestu. Já jsem dnes se skupinou novinářů na místě byla. Tahle místa už mají hasiči pod kontrolou. Podařila se jim ubránit. Národní park škody zatím ještě nevyčíslil, nicméně už teď je jasné, že může dojít k poškození cest oplocenek, kde park vysázel nové stromy. Zhruba v 6:30 je tady na letiště zvolaný briefing generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka, který je ten dnešní zásah shrne. Z Chřibské Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
3: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
7: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
5: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
7: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
8: Už dřív se ukázalo, že víno sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
7: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
9: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
7: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Kriminalisté obvinili další 3 lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti, dříve z ODS Pavla Blaška, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
10: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 korun státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
11: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
10: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
12: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
10: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci Bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím Bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Europoslankyně Jana Naďová z Hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s 50-milionovou dotací dostala 3letou podmínku a peněžitý trest. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je kvůli imunitě ale pozastavené.
13: Pražský městský soud rozhodoval na základě závazného právního názoru vrchního soudu z června 2025, řekl soudce Jan Šot.
14: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
13: Obhájce Naďové Josef Bartončík se proti rozsudku odvolal.
15: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu.
13: A je připraven podat i ústavní stížnost. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X. Reagoval na to mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
16: Tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO bylo Babišovo vyjádření emotivní reakcí. Slova o zmanipulovaném procesu na politickou objednávku komentovat nechce. Soudní systém České republiky je podle něj funkční.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
3: V Lipsku najelo auto do davu lidí. Na místě je podle německé policie několik zraněných. Situaci sleduje z Berlína náš zpravodaj Tomáš Havlín.
18: Mluvčí policie potvrdil, že osobní auto najelo do lidí. Policie řidiče zadržela. Ulicí se prý prohnal jako střela. Serveru Leipziger Volkszeitung to řekl svědek celého incidentu. Ten se měl stát na nákupní třídě v samotném centru Lipska. Blízko je podle německých médií třeba taky kostel nebo univerzita. Policie neupřesnila počet obětí. Situace je podle ní dynamická a nepřehledná. Rozcházejí se zprávy o tom, jestli jsou na místě dva mrtví. Leipziger Volkszeitung píše, že o množství zraněných nahlášených na místních klinikách. Z Berlína Tomáš Havlín, Radio Žurnál.
3: Americké vojenské lodě podle armádního velení úspěšně eskortovaly dvě obchodní plavidla z Perského zálivu skrz Hormuzský průliv. Írán naopak tvrdí, že zastavil americký torpédoborec, který se pokusil do oblasti proniknout a zasáhl ho dvěma raketami. To americká strana popírá. Trhy zatím na pokračující nejistotu reagují dalším růstem cen ropy.
19: Podle amerického velitelství pro Blízký východ propluli do Perského zálivu dva raketové torpédoborce a úspěšně z něj vyprovodili dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou. Naplňují tím plán prezidenta Donalda Trumpa nazvaný Projekt Svoboda. Ten má za cíl umožnit průjezd lodím, které po americkém a izraelském útoku a následné iránské blokádě uvízly v Perském zálivu. Celkem jich tam čeká několik stovek. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bagh Haji, ale už předtím řekl, že bezpečná plavba Hormuzskou úžinou je možná jen po dohodě s iránskými úřady a kapitáni a majitelé lodí by si to měli uvědomit. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Koncert je součástí jeho evropského turné. Do Prahy se 81-letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací už po čtvrté.
20: Leila, Cocaine nebo Crossroads, hity díky nim si Eric Clapton získal celosvětové uznání a pověst jednoho z nejlepších a nejvlivnějších kytaristů všech dob. Kromě těchto skladeb představí Clapton na koncertě v Praze i písně z remástrované edice alba Journeyman z roku 1989. Ta vyšla v loni na podzim a obsahuje i několik nových bonusových nahrávek. Ohlášení turné ukončilo spekulace o návratu Erika Claptona na světová pódia. Po koncertu v Česku tak držitele 18 cen Grammy uslyší třeba i fanoušci ve Španělsku nebo Německu. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Fotbaloví rozhodčí udělali v prvním kole na stavbě šance ligy tři chyby. Potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dvakrát se sudí zmýlili při sobotní výhře Slávie 2-1 v Liberci.
1: Hosté měli na začátku druhého poločasu zahrávat pokutový kop po faulu libereckého Mikuly na Provoda ze Slávie. O pár minut později Pražané unikli vyloučení, když Moses ze Slávie trefil loktem do hlavy Hodouše z Liberce. Podle komise měl zasáhnout videorozhodčí a Moses měl dostat červenou kartu. Další chyba sudích přišla při nedělním vítězství Sparty 2-0 nad Jabloncem.
21: Teď je tu ošetřování po ostrém zákroku od Mansverka. Mansverka také viděl žlutou kartu.
1: Norský záložník měl ale podle komise dostat červenou. Mansverk totiž ve vysoké intenzitě ve skluzu ze zadu podrazil nohy Zorvana z Jablonce. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na Pražském okruhu i na D1 u Beranova. Na Pražském okruhu z D1 na letiště zůstává mezi tunely neprůjezdný Radotínský most. Po havárii dvou kamionů musí se sjezdem na Strakonickou a hned zpátky na most. Kolona kamionů v pravém pruhu už za sjezdem z D1 ze 79. kilometru. Osobní auta popojíždějí od exitu 82 Jesenice za místo nehody. To mají pořád na 3/4 hodiny. Na D1 z Brna do Prahy hned za Velkým Baranovem na 119. kilometru po dřívějším požáru nákladního auta průjezdný jenom levý pruh. Kolona osobních aut z kilometru 122 kolem 20 minut. Kamiony se vlečou výrazně déle pravým pruhem od Velkého Meziříčí z kilometru 147. A po hromadné nehodě je stále uzavřený si obchvat Chrudimi. Jezdí se přes město. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik hlavní zprávy. A začíná Kulatý stůl, moderuje Tomáš Pancíř.
23: Jaké bude mít pro Česko následky, pokud letos nedodrží minimální výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu? Je možné ještě letos výdaje nad tuto hranici navýšit? Jaký vliv na to bude mít nový vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO? A kdo bude novým náčelníkem generálního štábu České armády? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
17: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
23: I dnes pozvání ke kulatému stolu přijali čtyři politici, tak jako obvykle je představím v abecedním pořadí. V našem pražském studiu je Jana Černochová, poslankyně Občanské demokratické strany, členka sněmovního výboru pro obranu, předsedkyně výboru pro bezpečnost a bývalá ministryně obrany. Dobrý den.
24: Dobrý podvečer.
23: V Královéhradeckém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí Starostové a nezávislí, člen sněmovního výboru pro obranu Matěj Hlavatý. Dobrý den.
25: Dobrý podvečer vám i posluchačům.
23: V pražském studiu je také senátor, člen senátorského klubu hnutí ANO, jinak předseda hnutí Přísaha, místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Robert Šlachta. Dobrý den.
26: Hezký večer, děkuji za pozvání.
23: A čtvrtým hostem je poslanec hnutí ANO, předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny a místopředseda celého hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den.
27: Dobrý den.
23: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš před týdnem řekl, že Česko letos nesplní podmínku, aby dávalo na obranu alespoň 2% HDP. Podle premiéra Česko bude mít letos podle hodnocení NATO obranné výdaje ve výši 1,78% HDP. Vnímáte to jako problém, pane Vondráčku?
27: Já hlavně velice vnímám to, že se z toho, že je velká snaha z toho problém dělat. Že je to téma, které neustále přítomné ve veřejné debatě, přitom na čem jiném bychom se měli domluvit s tou opozicí, než na obrany schopnosti České republiky. To, že byla metoda, že jsme reportovali 2,07 a naši předchůdci 2,01, teď, že se to počítá jinak a bude 1,7, 1,85, to je dobře předmětem jedné debaty, ale já už jsem na tohle téma vystupoval už nevím kolikrát od prosince, a spíš bychom se měli bavit o operačních schopnostech naší armády, o tom, jak to vnímají spojenci a měli bychom se na těch základních věcech domluvit. Já jsem přesvědčený o tom, že je spousta jiných úžasných věcí, o kterých se můžeme hádat o pozici, ale ne obranné schopnosti.
23: Tak za mě se nemusíte hádat, uvidíme, jak bude vypadat dál kulatý stůl. Pane poslanče Hlavatý, vy vnímáte to, že Andrej Babiš říká, že se nedodrží 2% jako problém?
25: Já bych na začátek chtěl říct, že jsem konečně rád, že pan Vondráček uznal, že to 2% nejsou, že to je tedy 1,78, protože mám pocit, že někde v České televizi tvrdil opak a dokonce tam omravňoval moderátora. My jsme se snažili jako opozice s koalicí mluvit o rozpočtu, nejenom o samotném rozpočtu, ale i o výhledu střednědobého rozpočtu, který je velice důležitý pro armádu, tak aby mohla plánovat zakázky na další roky dle strategie i dle spojenců a potřeb našich spojenců. Ty výdaje jsou samozřejmě velice potřeba. Když se podíváme celkově na globální nárůst, tak se jedná zhruba o 2,9%. V Evropě je to o 14% celkem. Téměř všechny státy nějakým způsobem navyšují výdaje na obranu, ba naopak Česká republika jde směrem dolů. A tady souhlasím s panem Vondráčkem, musíme se na tom shodnout. Téma by to nebylo, kdyby se nerozhodla nová vláda ve svém rozpočtu po rozpočtovém provizoriu škrtnout výdaje na obranu a snížit celkové výdaje na obranu a tím pádem vlastně Česká republika neplní své závazky.
23: Radek Vondráček chtěl reagovat na tu úvodní poznámku pana Hlavatého k tomu virálnímu vystoupení České televize.
27: Dopustil jsem se kacíství a řekl jsem moderátorovi České televize, že je manipulativní a já si zatím stojím. On totiž ten výrok ani nesměřoval na mě. Já bych to mohl nechat být. Kdyby konfrontoval přímo mě a řešili jsme to spolu, tak by to byla věc druhá. Já jenom na příkladu kolegy uvedu další manipulaci. Ty výdaje nebyly sníženy. Sníženy oproti čemu? Výdaje jsou vyšší, než byly v loňském roce. A vy se oháníte rozpočtem, který je vybájený, prostě, který neměl nikdy naději na přežití, ve kterém bylo 95 miliard děr. Prostě máme nějakou rozpočtovou situaci, ve které jsme, a takže máme rozpočet, který je maximum možného. To vaše snižování, to je zase jenom manipulace, je to nepravda, pojďme dál.
23: Tak dal jsem slovo panu poslanci Vondráčkovi, aby reagoval, teď ještě dám slovo tedy panu poslanci Hlavatému. Oproti čemu to porovnáváte, kde vidíte to snížení?
25: Tak samozřejmě pan Vondráček to moc dobře ví, kde je to snižování. Byl zde plán výdajů v rozpočtu na rok 2026. My jsme jako opozice vystupovali, dokonce jsme měli několik pozměňovacích návrhů. I já jsem přišel s pozměňovacím návrhem, kde jsem věděl, že sice nejsou možné navýšit všechny výdaje, ale snažil jsem se alespoň o ty nutné výdaje, které si myslím, že za mě jsou vlastně v této době pro nás nejdůležitější.
23: Pardon, takže aby tomu rozuměli naši posluchači, když mluvíte o snížení, tak to porovnáváte s tím původním návrhem rozpočtu, který připravila vláda částečně před demisí, částečně v demisi. Chápu to dobře.
25: Přesně tak, to je jedna část a ta druhá část je ta, která nám vlastně přesně ukazuje ta čísla. Sice na to nám ukázalo, že minulá vláda, což mě velice mrzí, splnila jenom na 1,86, ale teď jsou výdaje na 1,73, takže vůči HDP, co jsou procenta reálné výdaje, samozřejmě je zde nějaká inflace, takže ty výdaje trošku rostou, ale vždy se to počítá vůči HDP.
23: Tak navážu na slova, která teď řekl pan poslanec Hlavatý, že minulá vláda nebo za minulý rok se splnilo na 1,86. To je výrok, který použil i Andrej Babiš. Jana Černochová, bývalá ministryně, se proti tomu ohrazovala a tvrdila, že v loni se splnilo na 2%. Tak jak to je?
4: Já jsem požádala o ten dokument, ze kterého údajně Andrej Babiš citoval, odvolával se na ten dokument i pan ministr Zuna, takže jsem hned potom, co odvysílal tento tweet Andrej Babiš, tak jsem v pondělí požádala, ať teda ten dokument dostanu, abych věděla, na co se odvolávají. Podle mého názoru je to tím, že jak se od summitu v Hágu měnila metodika, kdy se některé ty soft výdaje počítají jinak, než se počítaly v těch předešlých letech, tak to vlastně už teď zkouší na to pro rok 2025. Byť ten summit byl v červenci a je to asi tak stejné, jako kdybyste si v nějakém roce 90 koupili auto a pak prostě chtěli, aby splňovalo v roce 2020 stejné emise, jako tehdy v tom roce 1990. Takže tady já si vysvětluji tu vlastně disproporci mezi tím, co říkáme my a co říká Andrej Babiš. Proto je totiž zajímavý jeden údaj. Tady je zajímavé to porovnání toho, co je zahrnuto do těch obranných výdajů jiných kapitol. Zatímco v roce 2025 za nás tam bylo zahrnuto 7,6 miliard, v roce 2026, a držte se svých křesel, kolegové, to je 29,9 miliard. Zatímco v roce 2025 tvořil schválený rozpočet Ministerstva obrany 96% obranných nákladů, v letošním roce je to už jen 82%. A to je obrovský propad u vojenských výdajů versus těch výdajů ostatních. A když tady mluvil kolega Vondráček o těch operačních schopnostech, ty samozřejmě úzce souvisí s tím rozpočtem. Ve chvíli, kdy nám Severoatlantická aliance, stejně jako všem ostatním zemím, dává v rámci CTček úkoly, které máme splnit, tak na to potřebujete dostatek finančních prostředků, abyste je splnili. Třeba tam jsou dvě brigády. Za pana kolegy Metnara tam byla jedna těžká brigáda a on nedokázal splnit ani tuto, protože nedokázal dokončit výběrové řízení na bojová vozidla pěchoty. Mark Rutte řekl před měsícem na tiskové konferenci, tedy veřejně, že všech 32 členských států Severoatlantické aliance 2% splnili. Takže já vycházím tady z tohodle toho, z této informace, kterou sdělil ten nejpovolanější, a to generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. A z čeho citoval Andrej Babiš, já nevím. Pan ministr Zuna v pondělním nějakém rozhovoru právě tam zmiňoval tu novou metodiku, takže já si to vykládám tímto způsobem, ale více budu vědět, až dostanu přesně ty podklady. Ono je totiž vysoce pravděpodobné, že třeba ani někdo za některé ty soft výdaje za rok 2025 nebojoval. Že za ně nebojovali lidé kolem pana ministra Zuny, tak jako za ně bojovali naši lidé třeba v roce 2025, když se řešil rok 2024. Protože i vy musíte v alianci vysvětlovat ty jednotlivé údaje a říct ne, pro nás jako pro zemi host nation support je důležité, abychom v rámci dopravní infrastruktury tam měli tuhle tu stavbu.
5: I ve světle toho, co teď říkala paní bývalá ministrině, současná poslankyně Jana Černochová, pane senátore, je důležité řešit to procento?
6: Tak já možná, teď jsem to slyšel docela dost, tak možná to zhrnuji za sebe, abych to nahlídl. Já si myslím, že to je 1,85, že se objeví během 14 dnů a že to je hodnocení vlastně, který přijde z Bruselu. A my ty informace už máme a už to nějakým způsobem prochází, že vlastně České republice to úplně neprojde. A nejsme úplně dobře za 2025 hodnocení. Takže já si myslím, že oficiálně se to číslo dozvíme a je to v řádech dnů, protože ty naši lidi tam přijeli z Bruselu a byli velmi, velmi zklamaní z toho, jakým způsobem to jednání tam probíhalo. Takže to je to číslo, si myslím, které se objeví. My už ho víme neoficiálně, a to oficiálně přijde, to je jedna věc.
5: Pardon, já ještě dodám, my jsme o tom informovali, že ve výroční zprávě na to je 2,01.
6: No, 2,01. A teď se ty uznatelný vlastně teď přepočítávají a teď vlastně poprvé ti naši lidi tam byli a dostali jsme strašně za uši za to, jakým způsobem to bylo nastavené. Ale jenom říkám, kde se to číslo vzalo. Já teď jako mi nekritizuju nic. A teď jenom pojďme. Pro mě jsou dvě věci důležité. Andrej Babiš tady řekl, že a byl s generálním tajemníkem a řekl, že budeme plnit závazky. Že ty závazky splníme. Jakým způsobem vlastně to je teď na něm jako na premiérovi a řekl, že je splně. Což je pro mě strašně důležitá věc, protože vlastně to je to, co NATO od nás očekává. A samozřejmě my si můžeme jenom srovnat roky. 2023 jsme měli 0,4% mimo kapitolu ministerstva obrany, 24 4,7, 25 už to bylo 9% a teď 26 vlastně to, co vlastně v rozpočtu ano, vlastně Andrej Babiš, je to 16%. A to je klasicky, proto se mění metodika. Protože to NATO samozřejmě to hledá, ty vyčojanky a ty samozřejmě ty kteří to jsou, jakoby tomu vyhnou. A hledá prostě to, kam ty vlastně peníze budou směřovat. A já teď souhlasím s panem Vodnářským poslancem. Pojďme se, mně úplně jedno, jestli je to 1,85, 1,79, 2,01. Samozřejmě nám z toho nehrozí žádný sankce, budeme z toho mít ostudu, protože samozřejmě ti alianční partneři se na nás tak dívají. Ale pro mě je důležitá věc a my s tou armádou teď trávíme skoro každý výboj. Té armádě, i když ty peníze budou mít, ta armáda to není schopna vysoutěžit, ta armáda to není schopna nakoupit. Bavíme se o dlouhých zakázkách 350, 400 dní, kdy ta má dlouhá zakázka. Víme sami, jak to je stavební povolení, trvá tady 7 let, nakázána sice 30, to zrychlilo nějakým způsobem, ale pojďme se vykašlat na procenta, pojďme tu armádu poslouchat, pojďme se podívat na zákon o veřejných zakázkách, na ÚOHS, na firmy, které si do toho hážou vidle, prodlužuje se to v opojoku. Teď my nejsme schopni stejně nic kvalitně a systémově nakoupit. A tam si myslím, že to je to stěžení. Jestli se tady budeme říkat 1,79 a bude tam ta nemocnice, nebo to bude 1,83, to na to si stejně nenechá jako vypočovat kotníky. To na to nám to stejně připomene. A myslím si, že do 14 dnů se dozvíme.
7: Já se k nemocnici a k letišti určitě vrátím.
6: Jenom říkám jako příklad.
7: Tady pan senátor říkal, že i kdyby se ty výdaje teď navýšily, jestli tomu dobře rozumím, tak stejně není reálné smysluplně to z pohledu armády utratit. Souhlasí s tím exministrině?
4: Já děkuju za to, že pan senátor tady řekl, jak to je s těmi čísly, protože opravdu tady se ta metodika měnila a to, co předtím se uznávalo jako soft výdaje, tak teď po změně té metodiky v pololetí loňského roku, tak je prostě jinak. Co se týče těch
7: nákladů, kdyby se navýšily, kdyby se to navýšily,
4: ten zákon, ano, vždycky s oblibou zákonodárci říkají, že zákon není dobrý. Já to dělám taky častokrát, ale zrovna tenhle ten zákon úplně špatný není, protože ten už dneska dává pro ministerstvo obrany i potažmo pro ministerstvo vnitra nějaké výjimky, kdy vlastně v tom hraje roli jakoby bezpečnost, že tam nemusíte úplně striktně...
6: Je to stavební, ale...
4: Já teďka mluvím o akvizicích jako takových, když třeba nakupujeme nějakou techniku. Proč myslíte, že jsme tolikrát museli my volit G2G nebo GBG, abychom vůbec se dostali k nějakým...

0: museli jsme začít od nuly a začali jsme vlastně vyjednávat se Švédskem.
1: Rozumím, to bychom mohli určitě povídat,
0: co bylo historie. Je to o nějaké odvaze. Je to o odvaze těch ministrů, jestli do něčeho takového půjdou. Já si nejsem jistá, že pan ministr Zuna do něčeho takového půjde a že do toho půjde jakýkoliv jiný ministr. Když já teďka čelím útokům Andreje Babiše, trestním oznámením, kdy tady říká prostě, že všichni na ministerstvu obrany krademe, obvinuje nás z různých nekalostí, tak kdo si bude sednout na ten rezort, kdo bude podepisovat ty akvizice, když tímhletím nehorázným způsobem dehonestuje celý tým ministerstva obrany. Já si stojím za těmi zakázkami, je mi úplně jedno, že na mě pan Babiš podal 31 nebo kolik trestních oznámení, nebo pan Metnar. A ať to policie vyšetří. Ale tak. Pokud chceme, aby ty lidé rozhodovali, aby měli tu odvahu rozhodovat, tak je musíme i nějakým způsobem ochránit a nemůže to být ode zdi ke zdi.
1: Pane poslanče Vondráčku, tady už zaznělo, že Andrej Babiš řekl, že závazky splníme. Je ve hře, že by se ta částka na obranu ještě v průběhu letošního roku zvýšila?
2: Jedna věta. Prosím vás, ale neples si odvahu s dodržováním právních předpisů.
0: Já jsem prostě dodržovala právě
3: předpisy.
2: Ale tam opravdu je snad 40 prověřených zakázek, no nechť se prověří. Nech se prověří, na tom se snad zhodnem. Já jsem rád, že se zatím bavíme velmi konstruktivně. A samozřejmě je to rozpočet. No, my jsme prostě vycházeli z nějaké rozpočtové situace. Já třeba, a jsem rád, že jsem tady, já jsem vlastně nedotčený žádným obranným výborem. Já jsem tady čistě politik. Jsem tady zástupce hnutí ANO a já to sledu v podstatě z veřejných zdrojů.
3: Tak vy za to můžete.
2: Takže já jsem se teďka vlastně dozvěděl ještě, jak je to teda s tou půjčkou safe, co se tam započítává, nezapočítává. A proč, pane Bože, když se za to nakoupí vojenská technika? Jestli nám jde opravdu o armádu, aby mě nějaké
3: výbavy... To mám přesné informace, nebo vám klidně odpovím.
0: Tam jde o to, které zemi se to započítá, protože to je společný projekt několika zemí. Já využívám toho, že kašlete.
3: A my jsme na to nebyli připraveni.
2: Já na vás nekašlu, paní poslankyně, já jenom jsem chtěl říct, že ta koncepce
1: teď výborně funguje k tomu, aby pan poslanec Vondráček se dozvěděl další informace.
2: Chudá kolega na mikrofonu něco tak neužije, ale pokud vím, tak nějaká koncepce má být v květnu hotová, to rozvoj armády, to je náš kvačer, já neznám ty
0: koncepce
2: vaše...
0: Koncepce výstavby armády České
2: Já neznám
0: republiky.
2: Ty vaše zkratky tak dobře, no ale a dlouhodobě sleduji, že opravdu my čelíme takovým výzvám díky konfliktu na Ukrajině, že se mění úplně všechno. Sjede teď plný levných zbraní, které nám chybí, které musíme dokoupit. Protivzdušná obrana je prostě priorita. Vy víte, že to je další věc, kterou jsme vyčítali tady paní ministrině, že to oddálila.
0: Ano, a než jste se dozvěděli, že jsem před 2 lety zadala koncepci armádě a dneska jí má pan ministr na stole.
1: Já poprosím, abyste pokud možno nemluvili přes
2: proto
1: sebe.
2: Říkám, protože říkám, že je to strašná škoda, že obranyschopnost země se tady stává prostě předmětem několika měsíčních debat, že opozice se snaží hrát hru, že to pro nás není důležité, je to pro nás důležité.
1: A navíc
2: ten summit tom NATO bude trošku něčem jiném. Díky Hormuzu tam budou řešit úplně jiné věci, tam se budou řešit vztahy uvnitř NATO a ta částka není konečná. A konec konců dneska to nějakým způsobem naznačil právě premiér po schůzce s Markem Rutem, protože se potkali v Arménii u snídaně a řekl, když to půjde, tak nějaké peníze najdeme ještě.
1: Pane poslanče Hlavatý, uklidňují vás tato slova?
4: No, já budu rád, když se tam ty peníze určitě dostanou, ale já bych chtěl reagovat na pár věcí, nejdřív na pana Šlachtu. Tam není to, co NATO od nás očekává. My jsme součástí NATO a ty peníze jdou vždycky do nás. To je i zpětně jakoby pro posluchače, protože často se to zaměňuje, jakože my někomu něco platíme. To prostě funguje tím, že každé státy si mají splnit nějakou svou povinnost a pokud my ty peníze do toho nedáme, tak vlastně tu odpovědnost házíme na jiný stát, který by to musel hradit za nás, protože v rámci koncepce s tím počítají. Ale vy to určitě víte. Ohledně PVO, které zmínil pan Radek Vondráček, já bych tam chtěl zmínit, že to je přesně to, kdy já jsem i vystupoval na plénu poslanecké sněmovny a říkal jsem a snažil jsem se pak komunikovat i s paní ministryní financí Schillerovou, kdy jsem říkal, vy to PVO chcete, my ho chceme, všichni jsme zajedno, že ho chceme dohromady, ale vy jste ty peníze na PVO škrtli v tom rozpočtu a stejně tak jste tam škrtli i peníze na drony. A to bylo přesně to, kde já jsem za váma chodil, nemůžete tam škrtat ty peníze, protože to je přesně to, kde nám to bude chybět. Ale pokud jsme zajedno, já

0: Četl ty zprávy, že tam teď momentálně chybí nějakých 18 miliard. Já si myslím, že to je částka, která se dá ještě v letošním roce najít, ale co je pro nás a pro všechny důležitější, hlavně v tom výboru pro obranu, pro armádu České republiky, je ten výhled rozpočtu, tak aby vlastně akvizice armáda věděli, s čím mají na následující roky počítat, a ne, že to funguje tím stylem, že jeden den vystoupí ministr Zuna a řekne ano, to, co schvalujeme výhled rozpočtu, tak to platí, a druhý den vystoupí Andrej Babiš a řekne, že z toho nic neplatí. Podle toho se plánovat nedá a já bych byl rád, kdyby se to napravilo.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslankyně a exministryně obrany z ODS Jana Černochová, poslanec hnutí STAN Matěj Hlavatý, senátor Robert Šlachta, předseda přísahy, jinak člen senátorského klubu hnutí ANO, a také místopředseda hnutí ANO a předseda zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček.
2: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Vrátím se k úvodním slovům Radka Vondráčka, který řekl, že by měla být širší dohoda na tom, jak zajistit obranyschopnost České republiky, když to budu volně parafrázovat. Z vašeho pohledu, když tedy odhlédneme od procent, co by měly být priority pro Česko z hlediska výdajů na obranu? Začneme panem senátorem Šlachtou.
3: Já si myslím, na čem bychom se hlavně měli shodnout, je pevřeně naslouchat armádě, protože tak, jak my vlastně máme náčelníka generálního štábu, dochází do senátu, dochází vlastně jednotliví představitelé armády. Oni ví přesně, kde je tlačibot. Oni ví přesně to, co jsou schopni, jakým způsobem pořídit, co přesně potřebují.
1: A na základě toho, co od nich slyšíte, tak
3: to, co slyšíme, a to jsou přesně jakoby ty věci, které jsou hledem. Udržitelný rozpočet, musí být předvídatelný, musí vědět jasně, jakou částku bude mít, s jakou budou pracovat, protože tak, jak jsme se tady bavili, ty zakázky nejsou jednoroční. Bohužel to, ten zákon o veřejných zakázkách funguje, takže pojedu, já tady mám nějakou statistiku, už těch velkých zakázek do nějakých 360 dní jakoby na zakázku, což jakoby tam legislativně můžeme pomoct. A můžeme jim pomoct přesně v tom, že budou to mít jednodušší, budou to mít rychlejší, budeme umět nějakým způsobem tomu dát prioritu. A to si myslím, že od politiků naprosto oni očekávají, armáda. A to, já třeba pan poslanec Hlavatý, teď se tady bavíme, ale poslechněte si po 4 letech vlastně vládnutí, a nechci, já jsem na tom začátku nebyl, ale armáda velmi negativně hodnotí, kam jsme se za ty 4 roky teď dostali. A zrovna hodnotí v tom, že opravdu ty peníze a že ta armáda z toho dostává opravdu jenom ten zlomek toho, že nejsi schopen tu armádu nějakým způsobem stavět a stabilizovat. To my slyšíme a to naslouchám od armády. Já bych možná těm politikům...
1: Já myslím, že to je hozená rukavice.
3: Já bych těm naším jakoby spíš řekl, pojďme jim naslouchat, pojďme je poslouchat, protože je důležitý výběr náčelníka generálního štábu, protože je důležité, aby tam ten partner byl. A opravdu, aby ta armáda byla, neřeká, spokojená, uspokojená, ale by ten vztah tam byl. To si myslím, že tak to vnímám já.
4: Tak armáda vzhledem k tomu, že je dlouhodobě podfinancovaná, tak nebude spokojená následujících 20 let nikdy, protože pořád se bude dohánět ten deficit. Já nevím, co jsme mohli udělat víc, než nakoupit F-35, bojová vozidla, pěchoty, tanky, udělat několik koncepcí na protivzdušnou obranu, na dronové systémy. Stejně tak jsme rozhodli o změně a o některých stavbách v rámci infrastruktury, která je také potřeba, a hlavně to nejdůležitější. Změnili jsme zákon 221 o vojácích z povolání, kde jsme nejnižší hodnosti vlastně vojáka, který nastupuje do své služby, tak jsme mu přidali plat tak, aby jeho nástupní plat byl 51 tisíc. Každý z těch lidí v armádě opravdu si přilepšil o několik tisícovek korun, a to si myslím, že bylo průlomové. Takže když byste se mě zeptal na to, kde vidím já ty priority, tak ty priority jsou v lidech, ty lidi udržet, což si myslím, že jsem k tomu dala všechny předpoklady právě změnou toho zákona, zvednutím těch platů. Stejně tak jsme rozpohybovali nábory, kterými se teďka chlubí pan Andrej Babiš a pan Zuna, což mi přijde humorné, jestli si někdo myslí, že jako to pohnutí v náborech způsobili oni, kteří tam sedí 4 měsíce, tak opravdu ne. Kromě lidí je to ta infrastruktura. Tady se dlouhodobě investovalo, když už se do něčeho investovalo, tak do železa, do techniky, což je v pořádku. Na druhou stranu je zapotřebí investovat i do té infrastruktury, protože ono to s tou technikou souvisí. Čekají nás obrovské investice v Přáslavicích, čekají nás obrovské investice v Čáslavi v souvislosti i vlastně... No ale nejenom, my bychom to letiště museli opravovat, i kdyby tam přistávali mimozemšťani a létající talíře, tak bychom stejně to letiště museli upravit. Nesouvisí to jenom s těma F-35. A tak to bych mohla říkat další projekty. Tak. Samozřejmě to PVO, proto jsem já před vlastně 2 roky před mým odchodem zadala armádě, ať vypracuje PVO, protože už za Andreje Babiše a pana Metnara se některá technika v rámci PVO nakupovala. A my jsme vlastně museli dělat další nadstavbu na to, co už je, protože pokud jsme nechtěli, aby ta jejich investice byla zmařená, tak jsme to museli vlastně doplňovat k tomu, co už je. To znamená systémy Šorat a to, že si Andrej Babiš vysněl patrioty, tak si ty patrioty měli koupit za pana Metnara a dělali bychom nástavbu na patrioty, ale on tak nerozhodl.
1: Já přesto, že asi posluchači rozumí, tak přece jenom dodám, že PVO je protivzdušná obrana, ta zkratka se tady opakuje. Pane poslanče Hlavatý, z vašeho pohledu, z pohledu hnutí STAN, co by měly být priority, do čeho by měly jít peníze v rámci obrany schopnosti Česka?
0: Určitě by to měla být armáda, celkově počty vojáků a navyšování počty vojáků. S tím souvisí samozřejmě, jak zmínila paní bývalá ministrině, já bych mohl podtrhnout všechny ty výdaje, které ona zmiňovala, doprovodná infrastruktura. Myslím si, a to bude asi i dalším tématem, že by tam měla patřit i ta soft infrastruktura, což jsou dálnice, které by tam určitě měly být i vysokorychlostní tratě, protože ta propustnost skrze Českou republiku je taky velice důležitá. To je vlastně i to, co se měnilo teď v tom výpočtovém vzorečku NATO. A dále samozřejmě drony a protivzdušná obrana, PVOčka. Drony jsou velice důležité a je potřeba investovat i do českých firem a celkově si myslím, že v armádě by každý oddíl nebo cokoliv vlastně obsahuje, jakákoliv složka armády by měla mít svoji dronovou službu, protože jak tam byla určitě paní Černochová na Ukrajině, tak to viděla, jak drony fungují i pro zdravotníky, pro dodávání materiálu na frontu, ale i pro obsluhu obyvatel, kteří jsou třeba nějakým způsobem obklíčeni na frontě. Takže to si myslím, že je velice důležité a je to i budoucnost armády. Myslím si, že nedávno zmínil prezident Ukrajiny, že poprvé dokázali dobít nějaké území pomocí pouze robotů a dronů.
1: Tak Radek Vondráček, místopředseda Hnutí ANO, před chvílí říkal, že je tady jako politik, jako zástupce Hnutí ANO, nikoliv jako odborník na obranu. Když jste teď slyšel od vašich kolegů návrhy, kam by měly jít priority, nakolik se to shoduje s představami Hnutí ANO a tak, jak jste v úvodu říkal, že by na tom měla být tedy široká shoda, na tom, co zaznělo, se shodujete?
5: No tak můžu poděkovat panu senátorovi, že řekl, že máme naslouchat armádě. Já si myslím to samé. Myslím si, že potřebujeme náčelníka generálního štábu, který bude influencer, ale který bude víc voják. Já si ještě pamatuju toho předchozího náčelníka generálního štábu, co by předseda poslanecké sněmovny a pan generál Lopata. To byl prostě voják každým coulem. Na tom bylo něco uklidňujícího.
1: A neměla, chápu, že takže tohle je kritika pana tak, Řehky.
5: Ne, tomu se ještě možná dostane, ale prostě to je jenom příklad. Tak ano, naslouchat armádě, ale prostě armáda má dělat to, co dělá armáda. Za druhé děkuji paní poslankyni Černochové, že prostě zhrnula tu hlavní vizi Hnutí ANO, kterou máme, a to je opravdu mít vojáky, mít dobře vycvičené, spokojené specialisty, a opravdu daří se nám ten nábor, máme čistý přírůstek 1833 vojáků. My jsme na vás tlačili zase jako z opozice, takže přestaňme si tady říkat, co je čí zásluha, a je to samozřejmě i věc nějaké psychologie a je to nějaká věc důvěry v tu nastoupenou novou vládu a celkovou atmosféru ve společnosti. Ta důvěra u těch mladých lidí, obzvlášť, já jsem to zažil během předvolební kampaně, nebyla zrovna vysoká. Myslím, že se to teď výrazně zlepšuje. Co se týče těch jednotlivých potřeb, já jako předseda zahraničního výboru a už předtím místo předseda zahraničního výboru, tak jsem byl třeba v nějakém utajeném režimu seznámen s tou situací, když k nám přiletěli, no, do Polska, na území NATO, proto říkám k nám, přiletěli drony přes Bělorusko, a ta situace, nebo to vysvětlení nebylo uspokojivé. Myslím si, že tady máme obrovskou rezervu, tady se musíme na to soustředit, na tom se shodnou úplně všichni, prostě drony. Jsou země, včetně Polska, kde už mají speciální vojsko, má to vlastního velitele, jsou specializovaná armáda na drony. To je něco, co nás čeká. Zase se na tom shodneme. Takže nevím, jaký bude výsledek tohoto kulatého stolu, jestli už je to teda konečně poslední debata na toto téma, protože jak vidíte, když se začneme bavit o konkrétních věcech a o obsahu, tak najednou zjistíte, že tady není střed mezi různými politickými stranami.
1: Nejsem si jistý, jestli alespoň dílčí střed tu není, protože Jana Černochová chtěla reagovat.
4: Máme pluk bezpilotních prostředků, ale to asi je mimo rozlišovací schopnost pana předsedy výboru pro zahraničí, což rozumím tomu.
5: Pluk není, je pro mě málo.
4: Není, ano, není v výboru pro obranu, ale já se usmívám nad tím, že tlačili jsme vás opozice. Vy jste mě tlačili z opozice tak, že jste chtěli zákon 221 vetovat, aby nebyl projednán v 90. A já jsem naběhla, já to dokončím, a já jsem 5 minut před hlasováním naběhla na Andreje Babiše a svým invazivním způsobem jsem Andreje Babiše přesvědčila, abyste to nevetovali. Přehrajte si tu nahrávku, kdy Andrej Babiš vystoupil na mikrofon a řekl, že na klubu ANO řekl, že budete ten zákon vetovat, ale protože za ním byla šílená Černochová, tak ten zákon prostě vetovat nebudete, protože ten zákon je prej dobrý. Takhle to bylo.
5: Víte, nevetovat a projednat něco ve zkráceném řízení by mělo být něco výjimečného a my jsme to udělali, ta schoda byla.
4: No nakonec jestli, jo, protože jsem zahartusila.
5: Jestli to bylo díky náletu šílené Černochové, to já už opravdu nedokážu vyhodnotit.
1: To já nebudu já komentovat jako... a vrátím se z minulosti do současnosti a budoucnosti. Říct, pan senátor Šlachta.
3: Jenom možná k tomu, té 221, k tomu zákonu, já jsem to i říkal na plénu senátu, když jsme to schvalovali, myslím si, že vojáci mohli být velmi spokojeni, protože to moderní zákon, je to zákon, který by každý zboj vlastně očekával. Trošku mě mezi a teď to bude na pana místopředsedu ANO, já jsem zvědavý, aby se nestalo, že ti nadšení úžasní vojáci, že všechno to běží k armádě, aby to stejně bylo k policii, k celníku a vlastně k té vnitřní bezpečnosti, protože jsme otevřeli nůžky. A bude strašně důležité, aby jsme ty nůžky neotevřeli tak, že nám to uteče. Takže vojáci, ano, ti byli velmi spokojeni, ale samozřejmě ta dlouhá debata nám zůstala trošku stát.
1: To je možná zase pro naše posluchače dovysvětlím, že 221 je zákon o vojácích z povolání, který se novelizoval, tak to je jenom doplnění.
4: Jenom jestli můžu, nemusíme se tohodle toho bát, protože my jsme se na to dělali studii a opravdu těch lidí, kteří by přecházeli z jednoho sboru do druhého, není tolik, jak se o tom veřejně mluví, opravdu.
3: Ale bazén je jenom jeden lidi.
1: Tak.
3: Ale má daty nabíhá dobře.
4: Bezpečnostní sbory, ale nabízí jiné podmínky služby než armáda. Bezpečnostní sbory nabízí tu podmínku, že ty lidé zpravidla pracují v místě bydliště, nedojíždějí. Kdežto 90% vojáků dojíždí prostě přes půlku republiky někam. Ano, ale právě proto se liší ta služba. Bylo by to na jednu samostatnou debatu, já do ní ráda přijdu.
1: Přesně to jsem chtěl říci, že bych to nechal na samostatnou debatu.
5: Tuto chvíli se opravdu přetahuje.
1: Tak tohle je trochu nevýhoda Matěje Hlavatého, který je na dálku, protože hosté ve studiu tak na sebe reagují bezprostředně, ale samozřejmě Matěj Hlavatý dostane slovo za chvíli. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslankyně ODS Jana Černochová, poslanec hnutí STAN Matěj Hlavatý, senátor, předseda přísahy Robert Šlachta a poslanec hnutí ANO, místopředseda tohoto hnutí Radek Vondráček.
2: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
6: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
1: V sobotu premiér Andrej Babiš oznámil v televizi Nova, že se domluvil s bývalým velvyslancem Česka při NATO Jakubem Landovským, že se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. Pane místopředsedo Vondráčku, co si od toho v hnutí slibujete? Co nový zmocněnec dokáže?
5: Já si myslím, že to je dobrá volba, protože Jakub Landovský je poměrně pozitivně vnímaná osoba napříč politickým spektrem. Má tam spoustu i osobních kontaktů, fungoval v NATO a my ho využijeme. Takže já jsem v tomto, je to pro mě překvapivý tak, ale myslím...
1: Vy jste se to dozvěděl z televize v sobotu?
5: Jo, ale myslím, dokonce si myslím, že jsem možná se to dozvěděl v živém vysílání na České televizi až v neděli. Ale já to oceňuji, myslím si, že to je krok správným směrem, že proč nevyužít schopnosti člověka, který má tyhle zkušenosti a znalosti.
1: Pane poslanče Hlavatý, je to dobrá volba?
0: Takhle, jako já si myslím, že cokoliv směrem k NATO a plnění našich závazků a komunikaci s NATO je dobrý krok. Akorát si myslím, že to měl být někdo z vlády a měl to být asi ministr obrany. Mně přijde, že takhle se tak trošku obchází ten ministr obrany, který je asi SPD umlčován. To samozřejmě je jenom moje domněnka, nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale za mě špatný krok to určitě není. Uvidíme, já bych byl rád, aby nám právě na výboru pro obranu představili tu koncepci, aby nám seznámili, protože pro mě je to taky novinka, jako pro všechny asi zde diskutující, tak necháme se překvapit, co nám na výboru pro obranu sdělí.
1: Vnímá bývalá ministryně obrany tenhle krok jako obcházení ministra obrany?
4: Tak na všechno si zřídíme zmocněnce a budeme šťastnější. Ne, to rozhodně ne. Já bych tady chtěla říct, že hlavně výběr pana Landovského mě velmi překvapil, protože zřejmě Andrej Babiš, který miluje čísla, tak si nedohledal jedno číslo, že když byl pan Landovský náměstek ministra obrany Stropnického, tak tehdy plnění rozpočtu ve vazbě k HDP tak bylo, myslím, že 0,94 nebo 95, takže jestli si vybral člověka, který když seděl v té pozici náměstka, který má tuhletu odpovědnost právě za tuhletu agendu, náměstek SOPS, tak nebyl schopen zajistit to, aby se plnila aspoň 1,5%, ale nedosáhli jsme ani tehdy 1%, tak mně to přijde trošku komické.
1: Takže je to špatná volba podle vás?
4: Já si myslím, že to je špatná volba, hlavně úplně zbytečná, protože my máme desítky lidí na stálé delegaci v Severoatlantické alianci. Mimochodem tam máme pana generála Střechu, máme tam opravdu celou řadu úředníků, lidí, kteří jsou v denodenním kontaktu s lidmi ze Severoatlantické aliance. Na SOPSce je několik lidí, kteří toto řeší, kteří dokonce i vedou tu meziresortní komisi, skupinu, která vlastně řeší uznatelnost těch výdajů na obranu mezi jednotlivými rezorty, hádají se tam s ministerstvem dopravy a vnitra, že tohle jim uznat nemůže, protože metodika na to je taková a maková. Takže tady opravdu si myslím, že těch institutů pro to, aby se nějakým způsobem dohlíželo na to, že se bude plnit, že se budou plnit ta 2%, 2,2%, tak je celá řada a já tu pozici považuji za zcela zbytečnou a je to jenom prostě rozdávání dalších trafik, kterým říkáme zmocněnec.
1: Dám slovo panu senátorovi, ale s rychlou reakcí se hlásí Radek Vondráček.
5: Já jako opět zástupce toho civilu, já jsem prostě rád, že tam bude pan Landovský, protože nic proti generálům. A to opravdu teďka říkám smířlivě, ale prostě to nastavení mentální je jiné u těch vojáků.
4: Ano, tam jsou
5: a já jsem rád, že tam bude bývalý velvyslanec, protože je to opravdu ve vztahu komunikace k NATO. To byla jedna připomínka, nechám mluvit ostatní.
1: Tak, pan senátor Šlachta, tak. Jak vy se díváte na jmenování pana Landovského zmocněncem vlády?
3: Je to odpovědnost premiéra, zvolil tento způsob a nadostanu pana Landovského známe. Já si myslím, že na to, jakým způsobem komunikujeme vlastně naše výdaje v současné době, očekáváme zprávu, vůbec uvidíme, co bude vlastně slibujeme, že něco budeme plnit, tak je mi jasné, že tam pan Babiš, pan premiér potřebuje člověka, který vlastně s těma svýma kontaktama, a hodně to slyšíme, že ty kontakty dokážou udělat hodně, je tam ta důvěra, která v tom člověka je. A myslím si, že tam je i mířeno jakoby to jakoby nasazení toho člověka. Takže za mě, ano, můžeme se bavit zmocenců, může být 1000 nebo něco podobného. A v tento okamžik si myslím, že tady je to na místě a já jsem radši, než by tam byl pan ministr.
4: Prosím, když jsme... tam je velvyslanec při jasně. NATO. Je řádný velvyslanec při NATO, který tam je a přijde mi to, že je to i oslabení jeho pozice a že to bude velmi nepřehledné i pro zástupce Severoatlantické aliance, s kým tedy vlastně mají jednat. Je to i popření toho, že máme jako Česká republika řádně akreditovaného velvyslance při NATO.
5: Vy nám vyčítáte, že to pro nás nebylo důležité, že to nás pro nás není priorita. A teď nás kritizujete, když máme speciální vládního zmocněnce. Já říkám, je to pro nás důležité a výrazem toho právě je, že tam bude pan Landovský a využijeme dalšího člověka.
1: Tak zeptám se ještě na jednu personální záležitost, která se aktuálně řeší, výběr nového náčelníka generálního štábu České armády. Server Seznam zprávy informoval o tom, že mezi kandidáty figuruje třeba velitel vzdušných sil Petr Čepelka, šéf velitelství pro operace Václav Vlček, velitel 7. mechanizované brigády Petr Svoboda a další a další. Vy máte nějaké detailnější informace, ke komu to směřuje, paní Černochová?
4: Žádné detailnější informace nemám, mám jenom jedno přání, aby se vybíral ten nejzkušenější z těch všech kandidátů, protože opravdu žijeme v těžké době a vy potřebujete na pozici náčelníka generálního štábu člověka, který má už něco s tou armádou odžito. Když to řeknu, je i věkem prostě tam, kde má být náčelník generálního štábu, aby to nebyl influencer, jak tady říkal před chvílí kolega Vondráček.
1: Jaký to je věk? Kolik tomu člověku musí být?
4: Takhle, dneska ta armáda má vlastně otevřenou pozici díky změně zákona 221, že pokud splní ten náčelník generálního štábu všechny fyzické i bezpečnostní a jiné testy, tak může sloužit vlastně do doby, tam to není omezeno, ale samozřejmě, že ty fyzické a zdravotní dispozice asi nějakým způsobem to předurčují k tomu, že asi nebude sloužit prostě někdo do 70 let. Pardon, ale já jsem mluvila o těch zkušenostech.
1: Kolik by mu nejméně mělo být, jestli to
4: já myslím,
1: tak
4: že to není úplně podstatný, protože když vidíte některé naše generály, jak vypadají ve věku 60 let a vidíte některé naše generály, jak vypadají ve věku 50 nebo 45 let, tak tam vidíte značný rozdíl i třeba v těch jejich fyzických schopnostech udělat prostě vlastně ten základní výcvik, splnit vlastně ty podmínky toho základního výcviku, ale nechci tady zabíhat do těchto těch detailů, to není podstatné. Já jsem to myslela tak, aby to byl opravdu někdo, kdo je velmi zkušený a kdo provede Českou republiku, nejenom Českou republiku, ale bude reprezentovat i Českou republiku ve světě jako ten, kdo nás provede tady s Kylou a Charybdou těch věcí, které nás fakt čekají. A není to jednoduché, já mu to vůbec nezávidím, protože obzvlášť pokud bude náčelník generálního štábu při vládě, která snižuje výdaje na obranu, tak to nebude mít jednoduchou pozici ani u těch vojáků. A ani nebude mít jednoduchou pozici u pana ministra Zuny, protože pan ministr Zuna jako první ZNGŠ dlouhé roky člověk, který stál v čele té armády na nejvyšší funkci, tak teďka říká, že u všech koncepcí byl, ale na druhou stranu jako asi do toho bude trošku ingerovat tomu náčelníkovi generálního štábu, protože je to prostě
1: složitá pozice. Já vám do toho skočím, přeložím, i když asi to je odhadnutelné, ZNGŠ, zástupce náčelníka generálního štábu. Mezitím, kdybyste viděli do studia, tak byste viděli gesto Radka Vondráčka, kde se ohradil alespoň pohledem proti tomu, že tady nový náčelník generálního štábu bude s vládou, která bude snižovat výdaje na obranu. Pochopil jsem, předpokládám to gesto správně. Jaké požadavky na nového náčelníka generálního štábu by měl pan senátor Šlachta?
3: Víte, já jsem strávil 30 let v bezpečnostních složkách u policie. Když se vybíral vždycky policejní prezident, my jsme vždycky čekali, protože to je, bych to řekl, ve srovnání samozřejmě něco podobného, jak tady v armádě, policistů je víc, 30 tisíc. Vždycky jsme čekali, kdo vypadne z toho klobouku, protože nikdy skoro, jsme si říkali, nemůže to být horší, a ono skoro bylo horší. Takže já přeju, aby to bylo co nejméně napojené na politiku, protože s hrůzou sleduju takový ty konzultace, že někdo chodí k panu Okamojovi a představují se tam a podobné věci. Já doufám, že to je pouze jenom nějaký gesto, ale to hlavní, to, co my jsme očekávali a co si myslíme očekávají vojáci, je autorita. Je autorita, která v současné době je strašně nutná, strašně potřebná vůči do toho zboru, protože ten člověk bude stát mezi politikou a bude stát mezi těma výzvama a bude to, aby ten zboj mu strašně důvěřoval. Takže hrozně jim přeju, aby to nebylo tak, jak nám vytáhli nějakého Kajalíka. A pak si to rozdali jednotlivý strany podle náměstků, ale aby to byl člověk, kterému ta armáda věří. A on je schopen je potom odsunit od té politiky.
4: Souhlasím.
1: Poslanec hnutí STAN Matěj Hlavatý je členem sněmovního výboru pro obranu. Máte nějaké další informace o tom, jak pokračuje ten výběr a máte nějakého favorita?
0: Nemůžu mít žádného favorita, protože ty kandidáty neznám. Já teď se také shodnu s panem Robertem Šlachtou. Zase podepsal bych všechny jeho slova, které řekl. Určitě by to neměl být člověk, který projde konkurzem jenom přes Tomia Okamuru a bude splňovat jeho nároky na to, aby dostatečně uměl mlčet a nedokázal se vyjadřovat a nedokázal prosazovat to, co armáda doopravdy potřebuje. Zde doopravdy potřeba ten člověk, který armádě bude rozumí, naslouchá jí, bude vytvářet nové koncepce, bude komunikovat s akvizicemi, bude komunikovat s politiky a bude se věnovat hlavně té své práci.
1: Poslanec hnutí ANO Radek Vondráček, co očekává od nového náčelníka generálního štábu?
5: No vidíte, já nemám ani informace, že někdo někam chodí.
1: Já zase, za vámi nechodí nikdo.
5: Já vůbec, já ani v tom nechci hrát žádnou roli. Máme nějaký kariérní řád, máme dostatek generálu v České republice. Já bych si jenom přál, aby to bylo koncepční. Mimochodem, pan Řehka zrovna přišel z NÚKIPu, jestli si dobře vzpomínám. Takže bych byl opravdu rád, kdyby tam bylo to všechno, co tady zaznělo, zase nebudeme se hádat. A je to samozřejmě věc vlády, ministra obrany, vlády a komunikace premiéra s prezidentem. Protože to bude návrh vlády a bude jmenování prezidentem. Byl bych rád, můžu tady vyslovit své zbožné přání, aby se to tentokrát obešlo bez nějakých otevřených dopisů a nejlépe, aby se to domluvilo.
1: Tak zbývají nám necelé 4 minuty do konce kulatého stolu. Ještě bychom měli hodně věcí, o čem bychom mohli mluvit. Vrátím se ještě alespoň stručně k nákladům a k tomu, co se objevuje, že letiště v Karlových Varech se má stát vojenským a má se tam investovat. Nemocnice, kterou vláda chystá v Letňanech, má být vojenská. Z vašich zkušeností je tohle cesta, smysluplná cesta, jak navýšit výdaje na obranu, paní Černochová?
4: Není, protože nic takového po nás Severoatlantická aliance nežádá. My jsme měli stejný požadavek z Karlovarského kraje. Já jsem se také scházela ze samosprávou, byla jsem se na tom letišti podívat. Armáda sama řekla, a prověřovali to v Severoatlantické alianci, že další letiště v této části republiky není zapotřebí a že nechtějí, aby letiště v Karlových Varech bylo pod armádou, že by to byla prostě promarněná investice. Stejně tak to je s další vojenskou nemocnicí. V tuto chvíli máme 3 vojenské nemocnice v České republice. Ani jedna není čistě vojenská, všechny jsou zároveň spádové. Pojďme se tedy bavit o tom, jestli jednu z těch 3 nemocnic neudělat čistě vojenskou. To by pak dávalo smysl, protože takto je to tak, že třeba v ústřední vojenské nemocnici chodí příslušníci bezpečnostních a ozbrojených nějakou takzvanou zelenou cestou, ale je to vlastně také jakoby nekomfortní i pro ty příslušníky, i pro ty doktory, protože oni nemůžou říct pacientovi, který je dlouhodobě objednaný, my vás teďka nevememe, protože tady máme 5 vojáků. Takže tohle bych já viděla jako lepší systémové řešení, aby Andrej Babiš a tato vláda řekla, 3 vojenské nemocnice, 1 pojďme udělat opravdu čistě vojenskou z těch 3, ale ne stavět další nemocnici, kterou nabarvíme na zeleno jenom proto, že si Andrej Babiš myslí, že se nějaké náklady za ní uznají v alianci. Nikdo po nás další nemocnici nechce.
1: Pane místopředsedo Vondráčku, je tohle správná cesta? Letiště, nemocnice?
5: Já si hlavně myslím, že to není žádný plán pro plán. Že jsme logistický úzel, že prostě máme nějakou polohu v rámci té Evropy a že se s tím počítá. Je to věc debaty. Určitě se dá ke stejnému cíli dojít různými cestami a teďka máme na stole možnost mít nemocnici, která bude třeba odolná vůči raketovým útokům. Vy víte, že se o tom ten pan premiér baví napřímo s Markem Rutem, bavíme se o tom z NATO, tak nechme proběhnout první tu debatu. Zase naskakujeme na to, že automaticky je všechno špatně.
1: Stručná otázka, stručná odpověď. Může to obstát, pane Hlavatý?
0: Já si myslím, že to paní Černochová shrnula úplně přesně. To není v té koncepci, na to po nás nechce.
1: Takže to nemůže obstát.
0: Já si myslím, že to nemůže obstát. My tam máme doopravdy náklady, které máme splnit v rámci Aliance.
1: Omlouvám se, stejná otázka pro pana senátora. Může to obstát?
3: Výdaje uznatelný tehdy, když z něj vzniká vojenská schopnost nebo jasně oddělená vojenská část. Nestačí dát projektu bezpečnostní nálepku. A z toho bychom měli vycházet, protože to je ta vyčojanost, kterou nám na to nepřipustí.
1: Děkuji. Tolik dnešní kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus na téma výdaje na obranu. Díky za to, že našimi hosty byly poslankyně ODS Jana Černochová, poslanec hnutí STAN Matěj Hlavatý, senátor, předseda přísahy Robert Šlachta a také místopředseda hnutí ANO a poslanec tohoto hnutí Radek Vondráček. Díky zase někdy
4: za
1: naviděnou, naslyšenou.
4: Díky za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancík.
7: Radiožurnál je 19 hodin a zprávy doplní Adéla Paruchová.
8: Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Podnikatelé budou od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Výjimku ze zákona mají živnostníci. Barážový systém hokejové extraligy se v nejbližší sezóně měnit nebude. Po požáru vozidla vzniká kolona na dálnici D1 směrem na Prahu před Velkým Beranovem. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Hasiči zhruba před půl hodinou lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Oheň se tak už dál nešíří, pořád ale zůstává na asi 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár v Národním parku v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hasiči likvidují od soboty odpoledne. Dnes podle Vlčka na místě zasahovalo víc než 500 hasičů.
9: Se nám podařilo snížit tu plochu požářiště na současných 20 hektarů. A to samozřejmě za masivního nasazení všech sil a prostředků jednotek požární ochrany celkem jsme nasadili 542 hasičů.
8: Příčinu požáru podle Vlčka dál vyšetřují. Česko požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie. Slovensko už vyslalo hasiče i vrtulníky. Vláda počítá se znovu zavedením elektronické evidence tržeb od nového roku. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Výjimku z EET budou podle ní mít malí živnostníci, musí ale prokázat, že mají příjmy do milionů korun. Do systému EET se můžou přihlásit dobrovolně, pokud to neudělají, paušální daň se jim podle Schillerové zvedne.
10: Nebudou platit na příště tu symbolickou 100 korun na dani z příjmu, plus samozřejmě sociální plus zdravotní v té jedné platbě, tak jak jsou zvyklí, ale ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
8: Osvobození malých živnostníků od EET bylo rozhodující proto, aby návrh uspěl v koalici. Motoristé i SPD totiž EET dřív odmítali. Schillerová toto rozhodnutí považuje za kompromis. Auto ve vysoké rychlosti najelo do pěší zóny v centru saského Lipska. Srazilo asi 25 lidí, dva z nich srážku nepřežili. Okolnosti incidentu se teprve vyšetřují.
11: Dvě oběti potvrdil velitel zásahu hasičů Axel Schuh. Celkem je podle něj zraněných zhruba 20 lidí a dva z toho těžce. Řidiče auta zadržela policie. Rádio Lipsko o něm mluví jako o světlem na krátko ostříhaném třicátníkovi s mnoha tetováními. Akutní nebezpečí v Lipsku podle primátora Burgharda Junga pominulo. Podle policie zůstává situace dynamická a nepřehledná. Osobní auto najelo do lidí na nákupní zóně v centru města. Podle svědků se řítilo vysokou rychlostí. Oblast je uzavřená, na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova.
6: Sport.
12: Hokejová baráž o Tipsport Extraligu by měla i v příští sezóně vypadat tak jako doposud. Poslední tým tabulky se v ní utkává s vítězem play-off první ligy. V průběhu ročníku ale sdružení prvoligových klubů ledního hokeje systém kritizovalo s tím, že nedává šanci týmům na postup. Fanoušci také přišli s iniciativou Stop baráži. Ředitel sdružení prvoligových klubů Daniel Sadil ale v pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu k případné změně říká:
13: si myslím, že už je pozdě pro tu příští sezónu. Smířený určitě nejsme, ale myslím si, že momentálně, pokud nedojde k nějakému razantnímu rozhodnutí ze strany APK, tak se nic změnit nebude.
12: APK, tedy Asociace profesionálních klubů, která extraligu řídí, už dříve oznámila, že se zrušením současného formátu baráže zabývat nebude.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 před Velkým Beranovem a uzavřený obchvat Chrudimi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy začíná první část velmi dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu už před Velkým Meziříčím kolem kilometru 148, místy je trochu roztržená. Od zhruba 20 kilometrů dál za Měřínem kolem kilometru 128 se plní i levý pruh a odtamtud to mají i osobní auta až na 40 minut za exit Velký Beranov. Hned za ním je na 119. kilometru zabraný pravý pruh po dřívějším požáru nákladního vozu. To zdržení pro osobní auta narostlo, protože místy vyjíždějí kamiony do levé pruhu, někde totiž v té 30-kilometrové frontě v pravém pruhu některé kamiony zůstávají stát a taky ostatní objíždí. Na dálnicích před Brnem zůstávají dlouhé kolony kamionů. Na D1 směrem z Vyškova je plný pravý pruh z kilometru 218 do zúžení u D2 a na D2 směrem z Bratislavy se kamiony sunou pravým pruhem z 9. kilometru. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště byl od 14:15 zablokovaný Radotinský most. Srazily se tam dva kamiony, před zhruba 20 minutami následky odklidili a už se projíždí zbytek fronty. Je teď mezi sjezdy na Jesenici a Vestec. A ještě 37. Pardubice Ždírec, obchvat Chrudimi stále uzavřený. Srážku 4 aut tam odpoledne nepřežili dva lidé. Odklon přes město, provoz polevil, už je to bez delších kolon. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
12: Diskuzní kulatý stůl je za námi a teď už pokračuje to klasické proudové vysílání Radiožurnálu. Proudové, to znamená, že k rozhovorům, reportážím a čerstvým informacím doplníme taky hudbu. A věřím, že to pro vás bude hudba zajímavá. Namátkou čekejte Chantal Kreviacuk, zpěváka Marcela, legendárního Erika Klepna, který dnes večer vystoupí v Praze. No a začneme Rayem Garvim. Tak pohodový poslech.
14: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Hasiči dostali pod kontrolu lesní požár v Českém Švýcarsku. V České televizi to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Slyšeli jste ho před pár minutami ve zprávách Radiožurnálu, ale teď doplníme taky podrobnosti. Oheň v Národním parku zasáhl 100 hektarů lesa. Hasiči s ním bojují od sobotního odpoledne. A na místě zůstává naše reportérka Daniela Pilařová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já jsem zrovna na letišti v Chřibské. Ta lokalizace požáru byla vyhlášena přesně v 18 hodin a 25 minut. Oheň se podle Vladimíra Vlčka, generálního ředitele hasičského záchranného sboru, nešíří a šířit by se dál neměl, když tedy nepřijde nějaká nepředvídatelná okolnost, jako je třeba silný vítr. Z těch původních 110 hektarů je teď aktuálně 20 hektarů požářiště a jak uvedl generál Vlček, během zásahu se vystřídalo tady dohromady 542 hasičů. A je tady na letišti v Chřibské je vidět, že ta nálada je uvolněnější. V tuhle chvíli ani nelítají žádné vrtulníky, to můžete slyšet, je tady docela klid. A vzadu vidím na přistávací ploše dva Black Hawky slovenské armády a ještě další dva vrtulníky a žádný stroj zatím není ve vzduchu.
0: Danielo, co všechno přispělo k tomu, že hasiči ten rozsáhlý požár zvládli relativně rychle?
1: Tak k rychlému hašení požáru došlo zejména díky tomu, že Národní park používá drony k lokalizaci požáru. A jakmile hasiči dostali hlášení o tom, že z lesa stoupá kouř, okamžitě strážce parku zvedl dron z jeho dokovací stanice, určil přesnou polohu požáru, takže hasiči nemuseli jezdit po parku a v tom náročném terénu bloudit a oheň hledat. Pak taky pomohla ta masivní podpora ze vzduchu. Dnes třeba dohromady lítalo 8 vrtulníků a přiletěli na pomoc dva slovenské Black Hawky, jak už jsem říkala, a podle Vladimíra Vlčka pomohlo také rozdělení požářiště do několika úseků. Dá se říct, že ten požár, který tady vypukl v Českém Švýcarsku před 3 lety, určitě přispěl k tomu, že hasiči teď vědí, jak v takhle velkému ohni přistupovat a v takovémhle náročném terénu. Ty práce jsou organizovanější a jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré a ten ničivý požár v roce 2022 bylo rozhodně dobrou přípravou na požáry budoucí.
0: A dá se odhadnout, jak dlouho ještě bude pokračovat likvidace toho aktuálního požáru v Českém Švýcarsku?
1: Tak jak jsem poslouchala generálního ředitele hasičů Vlčka, tak by tady hasiči měli být, pokud tady všechno půjde dobře, do konce tohohle týdne, pak přidají požářiště Národnímu parku České Švýcarsku. A jak uvedl mluvčí zprávy parku Tomáš Salov, ujmou se celé oblasti zaměstnanci parku, do terénu vyrazí strážci na požární hlídky a taky ho budou monitorovat dva drony, které jsou stacionárně v Národním parku umístěné. Navíc je tu od doby velkého požáru v okolí Hřenska před 3 lety umístěno 5 velkokapacitních a 13 menších nádrží na hasební vodu a park má svého preventistu a taky provedl nějaká opatření, jako třeba bezpečnostní kácení kolem obydlených oblastí a další věci.
0: Požár v Českém Švýcarsku mají hasiči po 53 hodinách pod kontrolou. Taková je jedna z hlavních domácích zpráv dneška. Slyšeli jste k tomu taky reportérku Danielu Pilařovou. Danielo, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 19 hodin a 13 minut. Zůstáváte s Radiožurnálem.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Reportážní seriál Radiožurnálu pro celý tento týden se jmenuje Století Češi. Veronika Hlaváčová natočila 5 příběhů lidí, kteří už oslavili sté narozeniny. Mají Běla, Jan, Marie, Karel a Hana dlouhověkost v rodině. Jak tráví čas a co jim dělá radost? První díl téhle série už je k poslechu i na webu radiožurnál.cz.

0: Na Radiožurnálu teď o jednom velmi talentovaném chlapíkovi z ostrovů, který patří k největším kytarovým legendám. Jeho návrat na evropská pódia ale provázely měsíce spekulací. Dnes se to změní. Britský zpěvák, kytarista a skladatel Eric Clapton už za chvíli vystoupí v pražské O2 aréně. A na jeho koncert čeká i naše reportérka Tereza Cedidlová. Terezo, dobrý večer.
1: Hezký večer z postupně se zaplňující O2 arény, kterou už teď zní tóny kytar. Na pódiu totiž vystupuje speciální host, velský zpěvák, kytarista a skladatel Andy Fairweather Lowe, kterého si Eric Clapton vybral jako předskokana. Kolem mě tady už proudí fanoušci, někteří z nich přišli i v kovbojských kloboucích a košilích. Ta atmosféra je tady velmi příjemná, jde totiž o mimořádnou událost. 81letý hudebník se sice do Česka vrací opakovaně, každý jeho koncert ale pro muzikanty a hlavně kytaristy svátkem. 18-násobný držitel cen Grammy si své publikum napříč generacemi získává právě díky své kytarové všestrannosti. Zvládá energická rocková sola, akustické balady i čisté blues.
0: Styl Erika Claptona, ten kytarový styl, poznáme prakticky po pár tónech, patří totiž mezi nejvýznamnější hudebníky 20. století a je taky jediným umělcem, který byl hned třikrát uvedený do rock'n'rollové síně slávy. V Česku Clapton vystoupil naposledy před 4 lety a ten jeho návrat provázely spekulace. Jaký tedy bude jeho dnešní koncert?
1: Bude to průřez celou jeho více než 60-letou hudební kariérou. A jak je u Erika Claptona zvykem, půjde o mix různých žánrů. Zazní třeba už ten zmíněný rock nebo blues. A program koncertu bude rozdělený do několika částí, v kterých bude Eric Clapton střídat více typů kytar. Zahraje třeba na elektrickou nebo akustickou. No a chybět samozřejmě nebudou Claptonovy největší hity, jako je skladba Tears in Heaven, kterou napsal po tragické smrti svého syna a za kterou v roce 1990 získal 3 ceny Grammy. A fanoušci se dočkají i oblíbené písně Leila, která je inspirovaná jeho nešťastnou láskou k manželce kytaristy kapely Beatles George Harrisona. A ještě doplním, že po dnešním koncertě v Praze bude Eric Clapton pokračovat na svém evropském turné třeba do Španělska nebo Německa.
0: No a skladbu Leila si teď užijí posluchači večerního Radiožurnálu, ti, kteří to do pražské O2 arény nestihnou. Na rozdíl od Terezy Cedidlové, naší reportérky, která si určitě dnešní vystoupení Erika Claptona dokonale užije. Terezo, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19:30. Adéla Paruchová doplní zprávy.
2: Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naděvou z ANO. Městský soud v Praze jí v kauze Čapí hnízdo uložil 3letou podmínku a peněžitý trest. Rozsudek není pravomocný, obhájce Naďové proti tomu podal odvolání. Obžalovaný je v případu taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Aktuálně ho ale nelze stíhat kvůli poslanecké imunitě. V centru východoněmeckého Lipska najelo do skupiny lidí auto. V saském městě jsou nejméně 2 mrtví. Policie informuje taky o několika zraněných. Policisté řidiče na místě zadrželi. Stanice Radio Leipzig uvedla, že na pěší zónu vjel vůz SUV. Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně. Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada oslabují. Přes den se na amsterdamské burze propadly až o 26%, později část ztrát smazaly. Pád přišel v reakci na zprávu, kterou publikoval investiční a zpravodajský

0: Zpravodajský portál Hunter Brook. Jeho investigativci tvrdí, že se firma investorům prezentuje jako významný výrobce střední a velkorážové munice. Takovému obrazu ale nemusí odpovídat výrobní kapacity. Mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čiritek zprávu zpochybnil, s jejími závěry firma nesouhlasí. A americký ministr zahraničí Marco Rubio bude od středy do pátku na návštěvě Říma, aby se setkal s představiteli Vatikánu. S vedením katolické církve bude mluvit poté, co americký prezident Donald Trump zkritizoval papeže Leva XIV. Trump minulý měsíc na síti Truth Social napsal, že papež má slabé postoje vůči kriminalitě a neměl by se plést do politiky. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. Řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Beranovem a uzavřený obchvat Chrudimi. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořilo nákladní vozidlo, pořád se projíždí jenom levým pruhem a kolony vznikají dlouhé. Osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdrží se minimálně půl hodiny. Kamiony to mají ještě na výrazně delší dobu, místy stojí ve dvou řadu v pravém a stoupacím pruhu a ta fronta je místy sice roztržená, ale její první část pořád už u exitu 146 Velké Meziříčí východ. Takže nějakých 27 kilometrů k místu dřívějšího požáru. Teď D1 z Brna na Přerov, pozor, těsně před sjezdem na Kroměříž, čerstvé varování od policie na kilometru 257,5 leží zakládací klín z kamionu na dálnici. Na D1 před Brnem směrem z Přerova se sice kolona kamionů před omezením u D2 už postupně místy trhá, ale její první část v pravém pruhu se rozjíždí pořád ještě kus za Vyškovem kolem kilometru 220. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem, kde je jedničce už od exitu 11 Židlochovice. A 37 Pardubice Ždírec, stále obousměrně uzavřený celý obchvat Chrudimi, pokračuje vyšetřování tragické havárie 4 aut, objížďka přes Chrudim je plynulá. Průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
3: Přes internet kupujeme oblečení, elektroniku, hračky i nábytek. Tak proč ne léky? Možné to v některých případech je, ale zdraví je oblíbené lákadlo, na kterém se přiživují i podvodníci. Na co si dát pozor? To je téma dnešního dílu kyberbezpečnostního magazínu radiožurnálu, tedy Antiviru. Najdete ho třeba i na našem webu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Na několik let se zpěvák Luis Capaldi odmlčel z koncertování, aby se věnoval svému zdraví, trpí totiž Turetovým syndromem. Letos se ale na pódia vrátil, čekají ho vystoupení ve Spojených státech, Kanadě, ale i v Evropě, třeba v Norsku, Švédsku nebo v Británii. 19:38 s vámi je i dál večerní radiožurnál.

0: Nevědomí lidé z Prahy 7 si stěžují na chybějící semafory na Štrosmajerově náměstí. Jejich návrat požadují v petici, kterou sepsali. Technici semafory odstranili po zavedení zákazu vjezdu pro auta, jenže místem dál projíždějí tramvaje.
1: S těma semaforama samozřejmě zmizela zvuková signalizace, což je hodně děsivý, když se to tady tu rušnou křižovatku chcete přecházet poslepu.
2: Popisuje jedna z nevidomých, Lenka Blažíková. Vy jste místní, přecházíte tady často?
1: Hodně často pendluju mezi Letnou a tady tím Dolejškem. A prostě nedá se to tady pořádně najít, ten přechod. Díky tomu, že vám to tady prostě nezačne cvakat.
2: Petenti požadují, aby se na Štrosmajerovo náměstí vrátily semafory. Ty by tam podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů byly nadbytečné, protože místem už neprojíždí auta a na semaforech by tak čekaly jen tramvaje.
3: V místě by měla být zřízena pěší zóna a v souvislosti s tím dává odstranění světelně signalizační zařízení perfektní smysl. Společně s kolegy z dopravního podniku také řeším možnost instalace akustických prvků pro snažší orientaci nevidomých a slabozrakých.
2: Pěší zónu chce Praha 7 v místě zřídit v létě. Do té doby můžou nevidomí využívat podle mluvčího radnice Martina Vokuše speciální signalizační zařízení.
4: S dopravním podnikem je domluveno, že řidiči tramvají budou v podobných nesignalizovaných křižovatkách reagovat na stisknutí tlačítka vysílače pro nevidomé, které řidiče upozorní, že se v prostoru křižovatky nachází osoba se zrakovým omezením.
2: Při letní přestavbě Štrosmajerova náměstí taky dělníci vymění dlažbu, do které umístí vodící prvky pro nevidomé. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open čekají vystoupení třeba v kostele v Neratově, na zámku ve Valticích nebo v Břevnovském klášteře v Praze. Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice. Další téma naší kulturní reportérky Terezy Cedidlové.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterým věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kdo je profesionál, hraje ve harmonii a dokážeme něco dát a povrstečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve. Budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open, pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podezřelé sbírky na nemocné děti možná jste je na Facebooku viděli i vy. Kdo za nimi stojí?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Posloucháte Radiožurnál. Adéla Paruchová a zprávy.
2: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek je trestně stíhaný v kauze Bitcoin. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči lokalizovali rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku v okolí Rynartic na Děčínsku. Oheň dostali pod kontrolu po 53 hodinách. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
4: Já jsem teď na letišti v Chřibské na Děčínsku, kde celý den čerpalo vodu ze 3 velkokapacitních nádrží 8 vrtulníků. Teď už ale nelétají, několik z nich tu ale ještě zůstane a podpoří hasičské jednotky ze vzduchu. Lokalizaci požáru vyhlásili hasiči v 18 hodin 25 minut a velitel zásahu Martin Legner poslal už dnes domů jednotky z Plzeňského a Středočeského kraje a zítra odjedou i ti z Pardubického a Královéhradeckého. Velitel zásahu odhaduje, že tu budou hasiči působit ještě do konce tohoto týdne. Pak předají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Detektivové obvinili v bitcoinové kauze 3 další lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun státu loni daroval programátor Tomáš Jiříkovský. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO České televizi řekl, že kauzu považuje za nešťastnou.
5: Já to nemám za potvrzené, zatím jsou to spekulace médií, pokud tomu tak je, tak je to bohužel důsledek zřejmě jejich jednání, ale jedna věc je, jak samozřejmě rozhodnou orgány činné v trestním řízení, nakonec jak rozhodne soud, ale docela jsem se divil, že někdo se zkušeností Pavla Blažka vůbec se k něčemu takovému propůjčil.
2: 6 lidí zahynulo při ruském raketovém útoku na městečko Merefa nedaleko Charkova. Balistická střela Iskander dopadla do obytné čtvrti, zničila obchod, desítky aut a zranila na 30 lidí. Ukrajinská armáda podle vojenských úřadů vyslala na Rusko zhruba 200 dronů, a to především do okolí Moskvy, kde se připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války.
6: Na vojenskou přehlídku v Moskvě se začínají zaměřovat i ukrajinská média. Všímají si toho, že armáda rozestavuje kolem Rudého náměstí velké množství techniky protivzdušné obrany a že se na věžích kolem Kremlu, v domech a na příjezdových cestách objevují ozbrojení vojáci. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky oznámil, že Moskva musí počítat s tím, že na přehlídku 9. května mohou přiletět ukrajinské drony. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Dělníci opravují libenského kolonádu v Poděbradech. Z kopule vyndají téměř 1300 skleněných čoček a upraví jejich lůžka. Kvůli špatnému těsnění dovnitř stavby zatékalo. Město za práce zaplatí 3,5 milionu korun. Hotovo bude zřejmě na konci září, říká mluvčí města Klára Zubíková.
7: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen, ale to možné zkrácení, protože nějaká rezerva tam víme, že je odvislý od toho samotného stavu, až když se odkryjou ty čočky.
8: Sport. Hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL.
9: I need some time off for sure and something would have to drastically change for me to go, I think.
10: David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů. A pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
8: K národnímu týmu se naopak připojí útočník německého Mannheimu Christian Reichl. Trenéři ho povolali jako náhradu pro švédské hry, které jsou posledním turnajem před světovým šampionátem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 za Velkým Meziříčím i na D2 před Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále pouze levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím kolem kilometru 141 a je to na dlouho. Osobním autem se ale jede rychleji levým pruhem, zastavují až kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na D1 před Brnem počítejte se silným provozem kamionů ve směru na Prahu. Stojí v pravém pruhu od kilometru 210. Pro osobní auta je situace před omezením příznivější. Na D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a je to asi na půl hodiny. Silnice 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou je obousměrně uzavřená na obchvatu Chrudimi po tragické nehodě 4 aut. Objížďka vede přes Chrudim a je relativně plynulé průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
6: A ještě jedna informace, kterou přineslo pondělí 4. května. Policie v německém Lipsku zadržela řidiče, který vjel na pěší zónu a zabil 2 chodce. Dalších více než 20 lidí je zraněných. Pro podrobnosti se už za malou chvíli spojíme s naším zpravodajem v Německu, kterým je od loňského léta Tomáš Havlín. Tak dobrý večer.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Zhruba před 3 hodinami vjelo auto do lidí přímo na nákupní třídě v centru saského Lipska. 2 chodci divokou jízdu nepřežili a policie pak řidiče osobního auta zadržela. Víc nám teď řekne Tomáš Havlín, pro kterého je to první podobný případ od chvíle, co se stal naším zpravodajem v Německu. Tomáš, vítám tě ve vysílání.
1: Děkuju, nejsem za něj příliš rád. Byl to Volkswagen bílý SUVčko, které projelo celou pěší zónou v Lipsku nákupní třídou v samotném centru města od jednoho náměstí k druhému. Zasáhlo asi 25 lidí. Rádiu Lipsko to potvrdil velitel zásahu hasičů Axel Schuh.
2: Hat zwei Personen so schwer verletzt, dass die verstorben sind. Zwei Personen sind schwer verletzt.
1: Dva lidé jsou podle velitele hasičů mrtví, 2 vážně zranění a dalších 20 utrpělo méně závažná zranění. Kvůli množství těch případů je teď v lipských nemocnicích a klinikách takový nouzový stav, ale zároveň nejsou informace o tom, že by to nějak nezvládali. To místo incidentu uzavřela policie, ale město, jeho historické jádro je průchodné. Jedna demonstrace byla uzavřena, odbory protestovaly proti rušení školek.
0: Policie tedy řidiče zadržela, to je podstatné. Podle primátora Lipska akutní nebezpečí ve městě pominulo. V Německu bylo v minulých letech víc případů, kdy pachatelé použili auto vlastně jako zbraň a najeli do lidí. Naposledy se to stalo předloni na vánočním trhu v Magdeburku. Víme něco o motivech toho dnešního pachatele? Může to být podobný případ?
1: Zmiňoval to primátor Lipska Burkhard Jung, ale zatím to nemohl nějak konkretizovat.
3: Wir haben noch nicht genau die Motivation. Wir wissen nichts über den Täter. Wir wissen nur, dass jemand
1: Primátor Jung řekl středoněmeckému rozhlasu, že motivace toho pachatele zatím není známá, že jediné, co víme, je, že projel z bodu A do bodu B, ale mezi tím se ozval i saský ministerský předseda Michael Krečmer a ten řekl, že to byl zřejmě takzvaný amokfart, tedy na jednu stranu úmyslné najíždění do lidí, které ale zároveň signalizuje spíš pominutí smyslu než promyšlené jednání či ideologický motiv. A tedy zároveň Michael Krečmer dodal, že řidičem je mladý německý občanů, kterého se v minulosti projevily psychické problémy, což by potvrzovalo informace svědků, které zveřejnilo rádio Lipsko. Podle něj je tím zadrženým 33-letý, nakrátko ostříhaný Němec světlé pleti s četnými tetováními, který už při zásahu policie působil psychicky velmi labilně. A ten je tedy teď ve vazbě, až bude schopen výpovědi, tak bude vyslýchán a zřejmě také obviněn z 2 vražd a dalších nejméně 2 pokusů o vraždu.
0: Uzavírá náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Díky, Tomáši, naslyšenou.
1: Děkuju, pěkný večer.

Dnešní Vinohradská 12 se věnuje podezřelým sbírkám na nemocné děti. Zakládají je v Izraeli, děti nechávají vyfotit na Ukrajině a sbírky se pak objevují třeba i v Česku. Kdo za nimi stojí a kam míří vybrané peníze? Rozhovor moderátora Vinohradské 12 Matěje Skalického s reportéry Janou Magdoňovou a Vojtěchem Gavriněvem uslyšíte tady na Radiožurnálu po půl deváté.

0: Strážníci šumperské městské policie plánují pořídit novou mobilní laboratoř na testování návykových látek. Chtěli by ji využívat třeba při výjezdech k žákům, u nichž mají učitelé podezření, že jsou pod vlivem drog. Nové zařízení má policistům pomoct i v situacích, kdy žák test na drogy odmítne.
1: Dobrý den, tady městská policie Šumperk. My bychom potřebovali sanitu do Jiráskových sadů. Máme tady slečnu, dělá marihuanu. Je při vědomí.
2: Já si myslím, že tenhle stát to přejde. Aha, tečka.
3: Záznam s upravenými hlasy ze zásahu šumperských strážníků u dvou 15-letých dívek pod vlivem drog pochází z konce března. Tato událost, při které šlo i o život, byla jedním z impulzů pro nákup mobilní laboratoře na odhalování drog, jak popisuje šéf šumperských strážníků Martin Belnář.
4: Ta laboratoř nám umožňuje nejenom teda odebírat ty vzorky jakoby z biologického materiálu, znamená sliny, pot, ale umožní nám vlastně dělat detekci například z oděvu, z vozidla, z kliky, ze stolu.
3: Strážníci z laboratoří plánují testovat i ve školách, říká Pelnář.
4: Pokud bude podezření na to, že žák je nějakým způsobem pod vlivem návykové látky.
3: Mobilní laboratoř pomůže i v situaci, kdy žák v souladu se svými právy odmítne test na drogy ze slin či potu.
4: Jsme schopni vzít třeba vzorek z lavice, v které ten žák sedí, to znamená vzít vzorek z desky té lavice, o které opírá ruce, můžeme vzít vzorek ze židle. Ta laboratoř a vlastně ten detekční set tady tohleto umí.
3: Skutečnost, že strážníci budou moci test udělat, i když ho sám žák odmítne, zaujala taky vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence v Šumperku Nikolu Šebestovou.
5: Určitě je fajn, že je ta možnost i toho, když to ten žák odmítne.
3: Pro OSPOD ale důkaz o užívání drogy od mobilní laboratoře není cíl, zdůrazňuje Šebestová.
5: Je to spíš zahájení nějaké práce s tou rodinou.
3: Nákup mobilní laboratoře vyjde šumperské strážníky na zhruba 160 tisíc korun. Stejné zařízení pak už využívají i strážníci v Rožnově pod Radhoštěm ve Zlínském kraji. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Adéla Paruchová připravila zprávy.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze. V rozhovoru pro Novinky potvrdil, že je jedním z trojice lidí, které dnes obvinili kriminalisté z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Proti zahájení trestního stíhání podal stížnost. Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic. Rusko oznámilo jednostranné příměří ve válce proti Ukrajině. Klid zbraní má platit v pátek a v sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský krátké příměří odmítl s tím, že Kyjev dosud neobdržel žádný oficiální návrh. O případném pozastavení bojů jednali podle Kremlu prezidenti Ruska a Spojených států a původně se mělo týkat jen soboty. Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů odpoledne zneškodnila 3 střely vyslané z Iránu. 4. střela dopadla do moře. Zranění jsou podle tamních úřadů nejméně 3 lidé. Podle agentury AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily iránský útok na svém území. Teherán podle iránských státních médií popřel jakékoliv plány na útoky ve Spojených arabských emirátech. A maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů víc, tedy maximálně 44 korun a 29 haléřů. Nafta zdraží maximálně o 30 haléřů. Litr tak bude stát 44 korun a 59 haléřů. Údaje z

0: zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Rezort nově vypočítává cenový strop z třídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května taky zvýšil povolenou marži o 0,5 koruny na 3 koruny za litr. Sport. Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezóně u týmu USK Praha. Jeho svěřenci vypadli v předkole play-off NBL s Pískem. Právě Písek prohrává ve čtvrtfinále ligy s Pardubicemi 0-3 na zápasy. Východočeši totiž venku zvítězili 78-63. Vedení 3-0 drží taky Nymburk po výhře 93-71 v Ostravě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dlouhá kolona na D1 před Velkým Beranovem a obchvat Chrudimi je opět průjezdný. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále odstraňují následky po požáru kamionu u Velkého Beranova na kilometru 119. A kolona kamionů dlouhá začíná už u Velkého Meziříčí kolem kilometru 141. Hlavně za Meziříčím kamiony místy stojí i v levém pruhu, hlásí naši zpravodajové.
3: Na Velmet a jedou po staré, protože bohužel v levém pruhu stojí spousta kamionů.
2: Dále v koloně už je situace lepší hlavně pro osobní auta, která jedou levým pruhem rychleji. Situace se komplikuje i na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy. V koloně od 8. kilometru se stala nehoda a provoz zpomaluje.
4: Lehká dopravní nehoda, dodávka versus kamion, policie už je na místě.
2: I tam podle řidičů situaci místy komplikují kamiony a autobusy v levém pruhu. Dobré zprávy máme alespoň ze silnice 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou. Na obchvatu Chrudimi je už podle policie po nehodě uklizeno a průjezdné je to opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná Vinohradská 12. Slovo má Matěj Skalický.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Podvodníci zneužívají onkologicky nemocné děti, z podezřelých sbírek mají miliony.
8: Kriminalisté prověřují podezřelou sbírku na onkologicky nemocnou Karolínu.
9: Tam nevíme vůbec nic o těch organizacích a hlavně ty sbírky pak mizí.
10: Podle zakládacích listin a dalších digitálních stop za nimi stojí konkrétní lidé z Izraele.
8: Videa a fotky nemocné dívky vznikly na soukromé klinice Angelholm v ukrajinských Černovicích.
11: Dávají od toho úplně ruce pryč.
6: Podezřelé sbírky na nemocné děti. Zakládají je v Izraeli, děti nechávají vyfotit na Ukrajině a sbírky se pak objevují na Facebooku i v Česku. Kdo za nimi stojí a kam míří vybrané peníze, to zjišťovali reportéři Radiožurnálu, Jana Magduňová z domácí redakce a Vojta Gavrněv z našeho investigativního týmu. Dnes je pondělí 4. května. Ahoj Jano, ahoj Vojtěchu, vítejte u nás ve Vinohradské 12.
9: Děkujeme za pozvání.
11: Díky za pozvání.
6: Díky, že jste přišli oba. Nevzdávejme to s Karolínkou, takový název dostala facebooková stránka upozorňující na sbírku na údajně onkologicky nemocnou Karolínu. Na fotkách, když jsem se na to díval, je malá holčička bez vlasů a její tedy údajná maminka žádá o příspěvek na její léčbu. Jak rychle se na Karolínku vybírali v Česku peníze, protože ta sbírka už tam nějakou dobu visela na sociálních sítích?
9: Co jsem se dívala do knihovny reklam na Facebooku, ze které se to dá vyčíst, jak dlouho ta kampaně v Česku byla, tak to byly celé 3 týdny. Cílová částka na tuto sbírku bylo 15 milionů korun, když my jsme to zaregistrovali, tak už bylo vybráno 10 milionů korun. A do týdne to zmizelo.
6: Takže docela dost peněz. Nicméně jste zjistili, že tam něco nehraje. Neseděl popisek, co se tam vůbec psalo?
11: Popravdě mě to bylo jasné na první pohled, ale to protože už nějaký čas se tímhle tématem zabýváme a můžu naznačit, že jsme na to tak trošku čekali, až se tahle kampaň objeví.
9: V každém příspěvku na Facebooku byl vždy odkaz, na který lidi měli kliknout a dostali se na nějakou platební bránu. A ta platební brána byla víceméně skopírovaná ta stránka facebooková, to znamená stejný text, který tam psala ta údajná matka Karolíny, totožné fotky a platební brána byla v eurech, což už je třeba známka, že bychom měli trošku zbystřit, že neplatíme v korunách, ale v eurech.
6: Ta rodina neexistuje, Karolínka neexistuje, maminka není maminka Karolíny?
11: velmi pravděpodobně Karolínka existuje, dost možná se jmenuje Karolínka, nejspíše nemocná, zřejmě bude onkologicky nemocná. Není jisté, jestli ta diagnóza, která je tam napsaná, přesně sedí. Ty fotky vznikly na Ukrajině v jedné soukromé klinice, kam jsme se vydali podívat.
6: Kde přesně je?
11: Je to klinika soukromé společnosti Angelholm v asi čtvrtmilionovém městě Černovice na západě Ukrajiny. Soukromá klinika uprostřed velkého areálu oblastní nemocnice.
6: A jak to tam vypadá? Je to úplně běžná, klasická klinika, jakou můžeme potkat v České republice, jak si to mám představit?
11: Myslím, že to poměrně velká firma, má spoustu poboček po městě, centrálu prostě v nové moderní budově, je to rozhodně fungující klinika, kam lidé skutečně chodí za léčbou a v jedné z těch budov v oddělení zobrazovacích metod z nějakých důvodů vznikly právě tyhle propagační materiály.
5: Jsem Karina, maminka 11leté Karolínky. Píšu tyto řádky v noci, kdy má dům tichonce spát, ale místo toho se celé mé nitro chvěje. Skoro každá máma zná ten strach a neustálé obavy o své dítě. Ale dokud ten okamžik skutečně nepřijde, netušíte, jak hluboko může taková hrůza sahat.
6: Co je na tom zajímavé, tak Karolínka není jediný případ podobné sbírky, který se na Facebooku objevil. My, Jano, už jsme loni mluvili o jiných případech, podobných případech. Ty si nám vyprávěla o sbírce Společně zachráníme Elenu. Tehdy šlo taky o údajně onkologicky nemocnou holčičku. Stopy tehdy ale vedly ne na Ukrajinu, ale do Izraele. Je mezi těmi případy Eleny a Karolínky nějaké pojítko, na které jste třeba teď společně přišli, když jste se zajímali o Karolínku?
9: Těch pojítek je několik. Všechny ty sbírky vlastně jsou úplně stejné. Je to úplně stejný modus operandi. To znamená i nějaký facebookový příspěvek, kde údajná matka tvrdí, že má smrtelně nemocné dítě a nutně potřebuje léčbu v zahraničí, velmi často v Americe. Vždy je k tomu odkaz na platební bránu. Ta platební brána je vždy v zahraniční měně. A co jsou další pojítka, je například ta platební brána, je zřizovaná přes pořád stejné platformy. Já jsem těch sbírek mapovala několik a už tady tyto případy mapuju přes 2 roky. Takže už jsem narazila na spoustu onkologicky nemocných dětí nebo na sbírky těchto dětí. A ty platformy jsou 2. Jedna se jmenuje Drouf, druhá GEEV. Obě platformy jsou z Izraele. To znamená, všechny ty sbírky na tyto děti spojuje to, že ty stopy vedou do Izraele. Ale fotografie jsou z Ukrajiny.
6: Dobře, tak platformy, platební brány jsou stejné, fotografie vznikají na Ukrajině, sbírky jsou organizovány z Izraele, takže za nimi i stojí ti stejní lidé za všemi těmi, o kterých jsme tady zatím mluvili?
9: Tam jde o to, že u každé sbírky my neobjevíme vždycky stejné penzum informací, ale my u každé sbírky objevíme vždycky nějaký střípek celého toho problému. To znamená, například u té Karolíny jsme zjistili, že ta platforma je pořád ta stejná, ta GEEV.
6: Jasně.
9: Ta je stejná, jako byla třeba předtím u Eleny. U Eleny jsme zjistili zase nějaký další střípek do té skládačky. A u dalších dětí jsme objevovali další a další chyby těch pachatelů. Oni nedělají pořád stejné chyby, nedělají stejné chyby u každého toho dítěte. To znamená, já ti neumím teďka říct, že všechny tyhle osoby mají společné tady tyhle věci. To nejde říct, protože já vlastně ty pucle skládám ze všech těch sbírek dohromady.
6: Tomu rozumím, ale ty organizace, které ty sbírky pořádají, ty jsou totožné, to jsou známá jména.
9: Tam je problém, že každá ta organizace má jiné jméno. U Karolínky se tam organizace jmenovala Kids for Angels, u Eleny to bylo Sunshine for Kids, to znamená, ty jména se liší. Ale to, co mají společného, je, jak ta stránka vypadá. Vždy je tam logo, název té organizace a žádné informace. Maximálně se můžete dostat na nějaký rozcestník nebo na nějaký formulář, kde vyplníte jméno a mail, že máte třeba nějaký dotaz, ale že byste měli nějaké kontakty nebo třeba finanční zprávy té organizace, nebo že pomáhají více dětem. Tam vlastně nejsou u těch organizací ani další děti, kterým pomáhají. Vždycky je tam jen ta jedna dívka nebo jedno dítě, kterému pomáhají. A to, co mají ještě společného dalšího, je, že jakmile se ta částka vybere, tak ta stránka mizí.
6: Tak ta stránka mizí. A ta stránka taky musí být někde registrovaná, ne?
9: Je registrovaná, ale bývá to velmi anonymizované. To znamená, tady z těchto věcí se dozvíme úplně minimum věcí, ale zase u jedné sbírky ta anonymizace jim vypršela a nepohlídali se to, to znamená, objevily se tam ty údaje, kdo tu stránku zakládal a díky tomu jsem třeba přišla na nějaká konkrétní jména, která mě už ukázala, kdo třeba by za těmi sbírkami mohl stát.
6: Ta konkrétní jména, ti lidé, ti sídlí teda v Izraeli?
9: Přesně tak. Máme dvě jména, co se nám podařilo získat. Jedno je žena Šuly Zlocky Segalová, je z Izraele, z Jeruzaléma, a druhý je muž David Margaliot, taky z Izraele.
6: Podařilo se vám je třeba zkontaktovat? Jak to vysvětlují?
9: S tou ženou Šuly Zlocky Segalovou jsem si psala. Dal se dohledat e-mail, to znamená, jsem ji kontaktovala. Ona ještě byla spojená s úplně jinou sbírkou, která ani nebyla v Česku. Nicméně ta charitativní organizace, která stála za tou sbírkou, byla úplně totožná, nebo sesterská organizace, která stála zase za sbírkou na jedno dítě, které bylo i v Česku nebo na českém Facebooku. A ta jsem se ptala, co má teda společného s těmito organizacemi, a začala se prostě vymlouvat, že nic, že to byl klient před několika lety, že vlastně to dostala jen zadané a už o tom nic neví a že pracuje jenom se zavedenými organizacemi. A přitom to vlastně vůbec nesedělo. Ona tvrdila, že dělala jenom nějaké, že nastavovala marketingovou kampaň na Facebooku, a přitom já vím, že i zakládala web té neziskové organizace, že ona tam byla jako to jméno toho kontaktu.
12: Byli to moji klienti jen na krátkou dobu, někdy před 3 lety. Nic víc nevím. S tou asociací jsem neměla žádný kontakt už několik let.
6: A ten druhý člověk?
9: A ten druhý člověk se nám neozval.
6: Mluvili jsme o několika sbírkách, o několika dětech. Všechny fotografie, které se pak objevily na sociálních sítích, vznikly na té konkrétní ukrajinské klinice?
11: My máme zmapované teda v tuhle chvíli 4 kampaně, které běžely i v České republice, a všechny ty materiály byly vytvářené na téhle jedné konkrétní klinice. Většinou jsou to záběry od CTčka, neboli počítačové tomografie, prostě při nějakém jako lékařském vyšetření. Zjistili jsme, že tohleto natáčení a focení organizovala zaměstnankyně té kliniky jménem Teťána Kaliavka. Nicméně ta klinika od ní dává ruce pryč. Když jsem se na tu kliniku vydal se ptát, tak nejdřív první reakce bylo ticho. Já jsem samozřejmě dopředu jim několik týdnů psal, potom jsme tam zkoušeli volat, to bylo nemožné se dovolat. Ta linka byla prostě přetížená, když jsem tam přišel s překladatelem na recepci, vyžádal jsem si někoho z vedení té kliniky, tak už okamžitě zareagovali, přišli 2 právníci.
13: Představili jsme juristy kliniky, mi skazal.
11: A jejich reakce byla v podstatě jednoduchá.
13: Vy můžete zrobit západ, vaše posvědčení, vaše zapytání.
11: Řekli, že na nic odpovídat nebudou, a pokud mám novinářské dotazy, tak je musím nechat v písemné podobě na recepci i s dokladem, s nějakým novinářským průkazem ofoceným a tak dále.
14: Identifikovat, jakože potvrdit odpovědnost.
11: Myslel jsem si, že tím to končí, že mi prostě znovu neodpoví. Ale když jsem se dozvěděl i přímo na místě nějaké další detaily, nějaká konkrétní jména, a napsal jsem jim, že vlastně přesně vím, kdo přesně do toho byl zapojený, tak mi konečně odpověděli a vysvětlili mi, že skutečně to focení a to natáčení organizovala zaměstnankyně té kliniky, ale že když to zjistili, tak s ní rozvázali pracovní poměr.
6: A to byl její nápad, Teťány, že bude organizovat to focení, že bude ve spolupráci s lidmi z Izraele a teď nevím, spolupořádat ty sbírky, nebo jaká byla její role v tom?
11: Přímo s ní se nám nepodařilo spojit, ale mluvili jsme s Olenou Firsovou. Olena Firsová je matka Viktorie.
6: To byla matka jednoho z těch dětí, které se potom objevily na těch sbírkách.
15: No a pak mi zavolali novináři z BBC a řekli mi: Oleno, na vás, na vaše dítě se nezákonně vybírají peníze. Velké peníze.
11: Vybralo se tam asi 16 milionů korun. Ona ale dostala jenom v přepočtu asi 30 tisíc korun.
15: Bylo to tak, že mi sama zavolala zaměstnankyně z Angelholmu a představila se, že zastupuje dobročinný fond a že nám chtějí pomoci. No a tím to všechno začalo.
11: Přišli nějací organizátoři té sbírky, natočili si, nafotili nějaké materiály, a tahle ta maminka toho dítěte už potom neměla žádný vliv na tu samotnou kampaň. Sice jsme si mohli přečíst nějaké její srdcerivné vzkazy, prosby o peníze, ale to už nepsala ona. Je to velmi smutný příběh, ona je tím vlastně zdevastovaná, protože to dítě trpí, podle diagnózy vlastně nemá šanci na vyléčení, je v paliativní péči. Ona se stala součástí nějakého podvodu, ta maminka teda, ale zároveň o tom zřejmě vůbec neměla žádné tušení.
6: A ta klinika, kromě toho, že přišli 2 právníci, kteří s tebou mluvili a potvrdili ti některé ty informace typu, že paní Teťána do toho byla zapojena, tak jak to vysvětlují? Věděla o tom ta klinika, nevěděla?
11: Ne, oni opakují, že klinika nedala žádné svolení k žádnému natáčení, focení, že o žádných sbírkách nic nevěděli, že poté, co to vyšlo najevo, tak proškolili všechny svoje zaměstnance s tím, že žádné takové sbírky se tam nepořádají a že není dovoleno bez povolení natáčet, fotit a tak dále. Dávají od toho úplně ruce pryč.
6: Ty jsi říkal, že teda jak paní Olena, její dcera Viktorie, byly do toho vtaženi těmi lidmi, tak ať už Karolína a nebo ty další děti, že se na ně vybíraly ty miliony. Jana tady mluvila o 10 milionech korun, které se vybraly v posledních týdnech na Karolínu jenom v Česku?
9: Ne,
6: na
9: tady
6: světě?
9: Je to na světě. Tady vždycky ta facebooková kampaň má několik jazykových mutací. A na té stránce, kde je ta platební brána, tak tam vidíte i seznam donorů. Já jsem si nejdřív myslela, jestli to není třeba falešný seznam.
6: No.
9: A já jsem začala oslovovat ta jednotlivá jména. Někdo to tam daroval peníze anonymně, ale spousta lidí napsala celé své jméno a třeba rodina Hrdličková a zdraví Karolínu a držíme pěsti, dali tam vzkazy. To znamená, já jsem pak hledala ta jména na Facebooku, protože jsem si říkala, ta kampaň jela na Facebooku, budu je hledat na Facebooku a sedělo to.
6: A sedělo to.
9: Sedělo to. Opravdu jsem našla třeba 5-6 lidí, kteří opravdu přispěli, potvrdili mi, že přispěli. Já jsem si pak cíleně vyhledávala lidi, kteří přispívali vysokou částku. A ptala jsem se jich, jestli opravdu přispěli a pan, zrovna jeden, který přispěl, myslím, 250 euro, tak mi to potvrzoval, že přispěl, držel se za hlavu, že naletěl a bude se snažit samozřejmě peníze získat zpátky.
6: A kam ty peníze teda pak jdou, když nejdou těm dětem, které mohou a nemusí být vážně nemocné?
9: Jediné, co víme, tak ta platební brána je opět izraelská. Byla u jedných sbírek, jo, zase se to nedá říct o všech. Například u té Eleny, tak to byla izraelská platební brána. U Karolíny už to nebyla izraelská platební brána, to už byl, myslím, nějaký britsko-irský nebo americko-irská společnost, která ale umožňuje tady tyto platební brány spouštět na stránkách. Takže já vlastně neumím přesně říct, kam ty peníze tečou. S největší pravděpodobností to bude Izrael, protože všechno kolem je izraelské, ty platformy jsou izraelské, takže nejspíš to jde někam do Izraela.
6: A že by ty rodiny, které k tomu byly teda zneužity k té kampani, že by dostali nějaké větší obnosy peněz, to se vám nepodařilo potvrdit, třeba paní Olena?
11: Tam přímo víme, že ty peníze vybrané v té samotné sbírce nedostali, tak dá se předpokládat, že v dalších případech to bylo podobné.
9: A to stejné, my jsme mapovali i případ Hektora, který už, to už bylo před několika lety. Hektorova maminka byla z Mexika, Hektorův příklad vůbec nebyl v Česku, ale co na něm bylo důležité, že na něho pokračovala kampaň i ve chvíli, kdy ten chlapec zemřel. To znamená, jeho maminka byla velmi aktivní na sociálních sítích. Dělala tam dokonce i nějaké jako sama sbírky, že prodávala klíčenky nebo nějaké drobnosti, aby měli na cestu na chemoterapii do hlavního města. To znamená, pokud by ta sbírka byla skutečná, opravdu by na Hektora vybrali ty miliony, jak to vypadalo, tak přece rodiče pak nemusí dělat tady takovéhle věci.
6: Řeší to policie ty případy? Má v tom nabito?
11: Policie se tím posledním případem Karolínky začala zabývat po našem upozornění, po té, co vyšla naše reportáž. Je to komplikované, protože pokud jde o podvod, tak jsou pachatelé zřejmě možná z Izraele, nějaké materiály vznikaly na Ukrajině, adresa té charitativní organizace, přes kterou to tentokrát bylo organizované, oficiálně je v USA, byť to zřejmě není pravé sídlo žádné společnosti. Čili je to skutečně jako mezinárodní. A teď ti okradení jsou Češi, Poláci, Slovinci a další národy.
6: Podle těch mutací, v jakých se to objevovalo na Facebooku.
11: Ano, ano, ano. Takže je to velmi komplikované vyšetřovat. Já jsem o tom mluvil s vyšetřovatelem Ondřejem Kaprem z policejního prezidia, který se specializuje na online podvody. A těch problémů je tam hodně v tom vyšetřování.
16: A i když se dopátráte k nějaké osobě, tak to ještě neznamená, že ta osoba to skutečně udlala. To znamená,
11: většina těch okradených nebo oklamaných lidí přijde jenom o menší částky, většinou je to třeba 10 euro, 20 euro.
16: Vím, že když takové oběti pozveme k nám na výslech někam, tak oni často to jako bagatelizují nebo říkají, že si nic nepamatujou, prostě s tím nechtějí mít nic moc společného, protože
11: prostě ani jim to nestojí za to, aby třeba šli někam podávat nějakou svědeckou výpověď, raději nad tím mávnou rukou, pokud se vůbec dozví, že šlo o podvod, protože většina lidí to prostě vůbec nezjistí.
6: A že by policie kontaktovala třeba Facebook a Facebook sdělil informace o tom, kdo tu sbírku založil a podobně, tak to se neděje, to nemůže, nemá takovou pravomoc policie.
11: V tomhle případě policie zatím na začátku vyšetřování, Facebook, myslím, asi ještě během toho dne zablokoval tu českou mutaci.
9: No, my jsme totiž do všech příspěvků v té kampani začali postovat odkaz na naši reportáž a varovat lidi, že se obáváme, že by mohlo jít o podvod. A opravdu během pár hodin to zmizelo. Opět nemůžu přesně říct, jestli to stáhli organizátoři nebo to zatrhl Facebook, protože s Facebookem je trošku problém, co se týká nahlašování. V případě Karolíny jsem si všimla, že ještě den předtím, než jsme to zveřejnili, tak Facebook už zablokoval jednu z těch reklam, které tam byly nastavené. Tam bylo asi 30 reklam, které jeli.
6: Aby to podpořilo ještě ten algoritmus, aby se to zobrazovalo
9: přesně
6: více
9: tak,
6: lidem.
9: Tak bylo 30 reklam nastavených. Oni měli různé zacílení, ale většinou prostě všichni lidé v Česku. A jedna reklama už byla zablokovaná Facebookem z nějakého důvodu, že porušuje zásady Facebooku. A ostatní ale jeli dál. A u těch předchozích kampaní jsem si všimla, že to často trvá, než to Facebook zatrhne. Dokonce v případě Eleny, což bylo před tím rokem, jsem mluvila s jednou obětí a ta to nahlásila Facebooku, že se jedná o podvod a Facebook ji odepsal, že si to nemyslí, že to je podvod. Takže i z tohohle hlediska je velký problém vlastně tohle zastavit.
6: A je tohle to jenom vrchol ledovce, o čem se bavíme? Já vím, že ty si, Vojto, říkal 4 sbírky, že se takhle odhalily, tak ono jich může být 10, 15, 20. Jenom o tom pořád nevíme. Možná se pořád na Ukrajině fotí, nebo ne?
11: Mě teda ujišťovali, že už se tyhle sbírky tam nefotí, že tam nic takového nevzniká.
6: Teťana už tam nepracuje.
11: Teťana už tam zřejmě nepracuje. Uh-huh. Na druhou stranu víme, že tam těch dětí zdokumentovali víc a nevíme kolik. Přesně. Nevíme, kolik takových příběhů už použili. A jak jsem říkal na začátku, my jsme čekali, kdy tahle kampaň přijde. Jana mi říkala, podívej, poslední byla někdy před Vánoci, tak si myslím, že tak v březnu odstartou další. A skutečně na konci března přišla další a já, když jsem jí zahlídl v tom svém feedu na Facebooku, tak mi to bylo okamžitě jasné. Takže je možné, že se tyhle věci objeví a stejně jako můžou třeba změnit diagnózu, tak taky můžou takovouhle sbírku vytáhnout za 5 let.
6: Mají ti okradení přispěvatele šanci na vrácení peněz? Jana říkala, že se o to někteří budou chtít snažit. Vy dva jste říkali, že někdy jsou to tak malé částky, že se o to ani ti lidi snažit nebudou chtít. Tak ale třeba ten, co poslal 250 eur.
9: Je tam šance, teoretická. Můžete zkusit reklamovat u své banky, protože je to karetní převod, platí se to přes Google Pay nebo Apple Pay, takže by teoreticky ta šance mohla být. Ale jestli se to opravdu podaří, těžko říct. Ta oběť, se kterou já jsem mluvila, ten muž, tak říkala, že i banka mu doporučila prostě to zkusit reklamovat, že třeba to vyjde.
6: Na co si mají dát lidé pozor? Co je má upoutat, aby si řekli, to není pravé?
9: Když je ta sbírka moc agresivní. Tady ty
6: naléhavá,
9: sbírky,
6: apelativní, jo?
9: Přesně tak. Když je, tady ty sbírky na onkologicky nemocné děti jsou, když to čtete, tak to hrozně bolí. Kromě toho, že teda trošku tušíte, že to je strojově překládaný text, tak ten text je opravdu velmi srdcervný. A pokud ta sbírka je opravdu takhle až agresivně emotivní, tak bych trošku zbystřila. Ale zase může to být prostě metoda, jakým způsobem vybrat to hodně peněz. Druhá věc, která je vlastně ještě důležitější, je koukněte se, kdo tu sbírku organizuje. Pokud je to nějaká platforma, pokud je to organizace, kterou znáte, která se objevuje často v médiích, která hlavně o sobě zveřejňuje informace, potom už bych jí třeba více důvěřovala. Je hrozně důležité, aby ta charita říkala, co vybírá, na koho vybírá, co se s těmi penězi děje, jakmile ty peníze vyberou. Protože velmi často vidíme potom ty příběhy, vybrali se peníze tady na Martinka, tak vidíme, jak vlastně postupuje ta léčba. Vidíme, že ta organizace vybírá na další děti, na další projekty. To v případě tady těchto pseudocharit opravdu jako není.
11: Oni vlastně zaútočí na emoce a člověk má tendenci okamžitě pomoct, okamžitě přispět. Možná stačí dát tomu 2-3 minuty, podívat se a vlastně velmi rychle člověk zjistí, že to vypadá velmi podezřelé.
6: No, nebo mohou lidé sledovat a poslouchat vaši práci, protože o tom informujete dlouhodobě. Moc krát díky, že jsme se o tom mohli tady společně ve Vinohradské 12 pobavit.
9: Děkujeme.
11: Já děkuju za pozvání.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska dvojice našich reportérů, Jana Magduňová a Vojta Gavriněv. Přišli s tématem podezřelých sbírek na onkologicky nemocné děti. To je důležité téma, kromě toho tedy, že odhalili sbírky, které patrně nehrají fair, tak zároveň upozornili, na co si dát bacha, pokud se rozhodnete někomu přispět. Moc jim za tu práci děkuju. Závěrem mám pozvánku. 20. května bude v pražském kulturním centru Vzlet konference Křehká bezpečnost, pořádá ji Český rozhlas Plus. A bude tam celá řada zajímavých hostů, třeba laureátka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Přijet by měl i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužny, takže sestava mimořádně poutavá, určitě přijďte, lístky ještě jsou, seženete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 21 hodin. Adéla Paruchová pro vás má zprávy.
2: Vláda kromě návratu EET počítá i se znovu zavedením slevy na studenta nebo školkovným. Ředitel Jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Cyklista Hirt se představí po 9. na Giro d'Italia a zítra bude oblačno i zataženo postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Od nového roku má znovu platit elektronická evidence tržeb. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace, ale nově i řemeslníky. Výjimku budou mít naopak malí živnostníci. Podnikatelé navíc nebudou muset tisknout účtenku a do systému budou nahrávat jen základní informace. Součástí návrhu jsou i změny daní a obnovení některých slev. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Jde o slevu na studenta, školkovné nebo zrušení stropu na volnočasové a vybrané zdravotní benefity pro zaměstnance. Zároveň snižujeme DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12%, čímž ukončíme rdousící daňové prostředí v gastru.
2: Ministryně Schillerová počítá, že by EET mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. A znovu zavedení evidence vítá třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu, pokračuje jeho prezident Tomáš Prouza.
5: Je proto dobře, že nová vláda EET znovu vrací a že ho zmodernizovala, a že bude jasné, že ti nejmenší nebudou muset řešit administrativní záležitosti, můžou si jenom mírně připlatit za paušální daň a státu odvedou alespoň část peněz navíc.
2: Za páteční útěk muže z jiřické věznice může několikanásobné personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Útěk kvůli tomu prošetřuje i generální inspekce bezpečnostních sborů. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je postaven mimo službu, říká Tejc.
6: Pan ředitel, který je tam 2 roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na Vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. Díval jsem se, co všechno v té oblasti bezpečnostně udělal za ty 2 roky, byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo a myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby.
2: Ministr Tejc taky dodal, že se o víkendu další vězeň pokusil utéct z věznice Ostrov. Podle Tejce proboural strop, útěk se mu ale nepodařil. V Německu začala sezóna požárů. Hasiči dnes dostali pod kontrolu hořící les jižně od Berlína. Plameny tam šlehaly od pátku ve vojenském výcvikovém prostoru Jitterbock. Zasáhly přes 150 hektarů půdy.
7: Velitel hasičů dnes německým médiím řekl, že oheň narazil na protipožární opatření v terénu a dál se šířit nebude. Při jeho hašení museli hasiči postupovat opatrně, protože v prostoru je i nevybuchlá munice. Kromě Braniborska hoří v Německu na jihovýchodě Bavorska nahoře Saurisselkopf a další požáry jsou i na jihozápadě Německa v Hesensku nebo Porýní Falci. Šíření plamenů nahrávaly přes víkend vysoké teploty, vítr a sucho. Zpomalit až zastavit je mohou očekávané srážky. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Sport. Cyklista Jan Hirt se po 9. představí na Giro d'Italia. 35-letý vrchař je v nominaci týmu NSN. Debut naopak čeká o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého, který dosud na žádném závodu Grand Tour nestartoval. Rodák z Velké Británie bude reprezentovat staj Unibet Rose Rakice. Ta dostala od pořadatelů divokou kartu. A fotbalisté Manchesteru City potřebují zvítězit v dohrávce 35. kola anglické ligy, aby se udrželi ve hře o titul. Na vedoucí Arsenal ztrácí 6 bodů oproti Londýňanům, ale mají o 2 zápasy méně. City nastoupili na hřišti Evertonu, ve 3. minutě bylo skóre 0-0. V už dohraném utkání Chelsea podlehla Nottinghamu 1-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Velkým Beranovem a nehoda na D4 za Dobříší. Na dálnici D1 z Brna do Prahy komplikují provoz následky požáru u Velkého Beranova na kilometru 119. Kolona je nesouvislá a roztáhlá až k Velkému Meziříčí. Kamiony postávají místy už od kilometru 145. Pak se to opět rozjíždí v obou pruzích, zastavuje se opět na kilometru 132. Pro osobní auta je situace příznivější. Pokud jim nic neblokuje cestu, jedou levým pruhem až téměř do zúžení. Zdržení do 20 minut. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy teď vázne provoz v okolí sjezdu na Židlochovice. Na 12. kilometru se projíždí s úženými pruhy, zdržení je teď přes 10 minut. Provoz pak zpomalí ještě jednou na D2, a to těsně před sjezdem na dálnici D1. A tam je to maximálně na pár minut. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic pozor na nehodu za Dobříší. Na kilometru 34,5 osobní auto srazilo srnu. A na Třebíčsku je neprůjezdná silnice 151 z Moravských Budějovic do Dačic. Mezi Domamilem a Štěpkovem provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá přes Želetavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
1: Dnes je pondělí a to je na Radiožurnálu den hned několika pravidelných pořadů, třeba Desítky Pavla Horváta, magazínu Antivirus nebo Bruselských chlebíčků. O čem jsou ty dnešní? Evropská komise nedávno zveřejnila aplikaci, která má zajistit ověřování věku na internetu, například při registraci účtu na sociální sítě nebo třeba při návštěvě stránek s obsahem pro dospělé. Bezpečnostní experti ale brzy odhalili v aplikaci chyby a úniky dat. Takové je téma dnešních Bruselských chlebíčků. K poslechu třeba i v aplikaci Můj rozhlas.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Pan Robert z Kolína má za sebou 70. výjezd s humanitární pomocí pro Ukrajinu. Nevýjíždí ovšem z Česka, ale ze západní Ukrajiny, kam se před 9 lety přiženil a kde vychovává 3 děti. Se svojí dodávkou brází napadenou zemi křížem krážem a tentokrát vyložil část nákladu v malé vesnici u Černobylu, nedaleko běloruské hranice.
1: Já jsem pracoval 4 roky v Německu a když to vypuklo, tak moje žena nechtěla jít do Německa ani do Čech a můj švagr šel od druhého dne jako dobrovolník na zbrojní síly Ukrajiny a já jako chlap bych se cítil méně cenej.
2: Takže od té doby začal vozit Robert pomoc po celé Ukrajině.
1: Dá se říct od května 2022.
3: Mm. Popróbujte.
4: No, dajte,
3: možná
4: no,
3: ovšem,
4: no,
3: dá, no, a my popróbujeme. Bude sabáka.
4: Dobře,
5: dobře, dobře.
1: Takže my to máme tak krásně namixovaný, že něco vozíme pro vojáky, převážnou část vozíme pro civilisty, pro zvířata, evakuujeme lidi, zvířata, to je potřeba.
2: Robert založil organizaci, která se jmenuje Od srdce k rukám, sídlí v Ostravě, takže tam máte jako základnu.
1: Moje identita je asi taková, že mi říkají, že jsem český Ukrajinec.
2: Robert je holohlavý padesátník v maskovací uniformě a na hrudi nebo na vestě má napsáno Od srdce k rukám, a tady jsem ještě viděl takový ten ukrajinský nápis, staň se dobrovolníkem. Vypadá trochu jako Ukrajinec.
1: Trošku jo, podle vlasů jo.
2: Robert většinou rozváží humanitární pomoc sám, tentokrát se sebou vzal Andreje, podle kterého pro ty místní lidi je důležité, že přijde někdo, kdo vlastně není Ukrajinec, že jim někdo pomáhá, že se na ně nezapomíná.
6: Já думаю, людям особливо приємно, тому що
7: Lidé jsou rádi hlavně v odlehlých oblastech a toho si ceníme.
6: Важливо і хвилююче, я думаю, для людей. Тому ми дуже цінуємо.
1: Peníze dostáváme od простих людей, від церкви, převážně в Чеську, але jsou samozřejmě Українці, які нам допомагають і тоді. Інак би то не йшло практикувати.
8: Дуже добрий. Хоча я його
9: Роберт є чоловік, який нам kdykoliv pomůže, podporuje nás. Otevřená duše, otevřené srdce. Ne každý pomáhá tak jako Robert, jak civilistům, ale i vojákům.
8: І відкрита душею і серцем.
2: Так, хлопці розбалують влайку українську právě s nápisem spolku od srdce k rukám. Vzali si nějaké maskovací sítě vojáci.
4: A ještě raz zrobuje, no.
3: Ještě.
2: Nás očuchává u toho pes místní potulný. Poté, co Robert vyloží tu pomoc tady v té vesnici blízko běloruské hranice, pokračuje do Charkova a potom do Dnipra.
1: Tam můj 70. výjezd skončí. Na západní Ukrajinu budu 2-3 dny s rodinou a mám dalších 14 dnů na to naplnit auto, pár besed v církvích a v kulturních domech, aby jsme mohli pomáhat dál.
3: Dobře, děkuji.
4: Vám děkuji.
3: Všeho nejkrajšího. Sláva Ukrajině.
2: Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Když před sportovním fanouškem řeknete Crucible, hned si vybaví anglický Sheffield a hlavně mistrovství světa ve snooker. A dnes večer tam vrcholí letošní šampionát. Hraje se na 18 vítězných frameů a zápas o titul snad ani nemůže být napínavější. V tuhle chvíli je to mezi Angličanem Seanem Murphym a Číňanem Wu nerozhodně 14-14. Na Radiožurnálu jsme dál u toho, jména nového mistra světa určitě uslyšíte.

0: Komise rozhodčích fotbalové asociace vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned tři chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu a její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučený zůstal i Spartan Mansverk v nedělním duelu proti Jablonci. A teď další sportovní zprávy v podání Adama Weidenthalera. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji, řekl to pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojilo několik hokejistů, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Hokejovou reprezentaci dnes doplnil Christian Reichl, útočník z německého Mannheimu. V týmu bude na úkor zraněného Jaroslava Chmelaře, ale ten by se měl podle trenérů národního týmu do startu světového šampionátu uzdravit. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii playoff NHL proti Anaheimu. Za Ducks se pravidelně chytá Lukáš Dostal a na soupisce je i zraněný kapitán Radko Gudas. Pokračuje kanadský generální manažer Vegas Golden Knights Kelly McCrimmon.
3: Když se podíváte na složení druhého kola playoff NHL, najdete tam hned šest nových týmů. Pouze dva hráli vyřazovací fázi i minulou sezonu, my a Carolina. Je to úspěch, kterého si ceníme a rozhodně chceme jít dál.
1: Utkání Vegas Anaheim začne v úterý ve 3 hodiny a 30 minut českého času. Už hodinu po půlnoci nastoupí za vedení 1-0 na zápasy Carolina proti Philadelphii, za kterou chytá Daniel Vladař. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kortu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolena. Tenistka Nikola Bartuňková mezitím postoupila do závěrečného kola kvalifikace na turnaji WTA 1000 právě v Římě. Američanku Krugrovou vyřadila ve dvou setech. Končí naopak Dominika Šalková po dvousetové prohře s Rakušankou Krauzovou. V mužské kvalifikaci se dostal do druhého kola Dalibor Svrčina, a to po dvou setech přes Francouze Bonziho. A cyklista Jan Hirt se po deváté představí na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek. 35-letý český reprezentant je v nominaci týmu NSN.
4: Hirt se bude snažit překonat své životní šesté místo, které na italské Grand Tour vybojoval v roce 2022. Ve stejném ročníku oslavil i své jediné etapové vítězství na Giro. Finally, it's Jan Hirt, who has his stage win in a Grand Tour. Kromě Hirta budou čeští fanoušci sledovat i výkony o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého z francouzské stáje Unibet Rose Rockets. Ta se zúčastní díky divoké kartě od pořadatelů. Pro Kopeckého to bude premiérová Grand Tour v kariéře. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Manchesteru City se snaží dohrat ztrátu konkurenčního Arsenalu. Na čele fotbalové anglické ligy je šestibodová před dnešním zápasem. Manchester City už rozehrál na hřišti Evertonu a ve 22. minutě je stav 0-0. Chelsea už v předchozím utkání prohrála s Nottinghamem Forest 1-3.
0: No a konečný výsledek samozřejmě v dnešním večerním radiožurnálu uslyšíte. To můžu slíbit za Adama Weidenthalera, autora sportovního přehledu. Zatím díky.
1: Klidný týden.

0: Radiožurnál je 9:30. Adéla Paruchová a zprávy.
1: Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO vinou v kauze Čapí hnízdo, nepravomocně ji za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie, uložil 3letý podmíněný trest a peněžitou sankci. Případ se týká zhruba 50 milionové dotace na farmu ve středních Čechách. V kauze je obžalovaný taky premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě zatím přerušené. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži. Oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí Beaty Meinlové-Reisingerové je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívaná ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí. Uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Americký prezident Donald Trump popřel, že by v Hormuzském průlivu při íránském útoku utrpěla škodu jakákoliv plavidla, kromě jedné jihokorejské lodi. Zároveň uvedl, že se americkým silám naopak podařilo potopit 7 íránských lodí. To Írán odmítl. Takzvaný projekt Svoboda, při kterém americké jednotky doprovází plavidla uvízlá u Hormuzského průlivu, odstartovaly Spojené státy v pondělí. Teherán varoval, že na americké lodě zaútočí, pokud se k průlivu přiblíží. A v Česku mírně přibylo kybernetických podvodů na firmy. Policie loni evidovala 1720 útoků, to je o procento víc než předloni. Oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Škody v kyberprostoru loni podle Vondráška dosáhly skoro 550 milionů korun. Sport. Golfistka Nelly Kordová si upevnila první místo ve světovém žebříčku. Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vyhrála týden po sobě 2 turnaje. Po americkém majoru Chevron Championship ovládla i podnik v mexickém Playa del Carmen.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Velkým Beranovem a překážka na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se už podařilo uklidit následky

0: požáru kamionu u Velkého Beranova. Na kilometru 119 tak už jsou průjezdné oba pruhy. Kolona se bude rozjíždět. Silný provoz hlavně kamionu čekejte na D1 do Prahy za Měřínem od kilometru 132. V levém pruhu zpomalují i osobní auta. Zdržení mají asi na čtvrt hodiny. Bude se ale zkracovat. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte nehodu za Břístvím. Na 16. kilometru je uzavřený i pravý pruh. Musí se vybočovat, je to ale bez zdržení.
1: To místo je označeno šipkou a také hlídkou policie. Zatím bez žádných kolon.
0: Přesto doporučujeme opatrnost. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte podobnou překážku u Rousínova. Za nájezdem od exitu na kilometru 216 porouchané nákladní auto v jízdním pruhu. A silnice 151 z Moravských Budějovic do Dačic je neprůjezdná po nehodě mezi Domamilem a Štěpkovem. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá přes Želetavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
4: Převést citlivé téma dospívání a šikany do loutkového filmu, to je odvážný krok a režisérce Kristýně Duvkové se podle všeho vydařil. Dnes dopoledne tady na radiožurnálu popsala 13-letou cestu od knižní předlohy až k filmu Život k sežrání, který ukazuje, že i těžké situace mají řešení, je nejpotřeba se k ním postavit čelem. Reprízu celého rozhovoru Petra Krále pro vás máme tady na radiožurnálu už za půl hodiny.

Hudba jedné z největších hvězd letního festivalu Colors of Ostrava Mobyho ve večerním radiožurnálu. Mimochodem Moby vystoupí v dolním areálu Vítkovice v pátek 17. července. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem festivalu a tak budeme i letos vysílat přímo z Colors z našeho stříbrného mobilního airstreamu. No a kromě Mobyho vystoupí taky 21 Pilots, zpěvačka Lord nebo Teddy Swims. 21 hodin, skoro 39 minut, tady je stále radiožurnál a teď i Dan Bárta.

0: Na vepřové na houbách pro 600 lidí spotřebujete asi 70 kg masa. Právě tolik skupina přátel z Jitřichovic na Děčínsku použila na přípravu jídla pro hasiče zasahující v Národním parku České Švýcarsko. S požárem tam bojovali od soboty a dnes ohlásili, že se jim ho podařilo dostat pod kontrolu a plochu požářiště zmenšili na pětinu. Na místě hasiči zůstanou zřejmě až do konce týdne.
1: Policie tady zastavuje lidi, kteří tady dál nemají co dělat a paní Jelínkovou, které náhodou sleduju v autě, jede přede mnou. A vy jste tady rovnou i obsloužila tady pana policistu, dala jste mu nějaký řízek, nějakou tyčinku.
2: Je to nejen pro hasiče, ale že i pro vás, pro chlapi, co tady jako od rána do večera stojí.
3: Říká Marie Jelínková, která se s bratrem Leošem a přáteli rozhodla, že pozvou hasiče na večeři.
2: Já vám ukážu, jak se vaří pro 600 hasičů.
1: Přípravy ve velkém, obrovské kotle, ze kterých se paří obrovský mlýnek na maso.
2: To nám darovali občani z České Kamenice, konkrétně Hedvika a Michal Zamazalovi.
4: Dneska bude vepřový na houbách.
1: Vepřové na houbách bude dneska.
4: Místní hub, vedla jedla.
1: A to jste ale, to máte usušený, no.
5: Jasně, aha, jasně. To je houbový práh.
1: Takže na to padne minimálně celá tohle zavařovačka, ne?
5: Ne, dvě aspoň.
3: Zatímco v neděli hasičům přichystali 300 porcí, teď jich bude dvojnásobek.
5: Mája volala, že místo pro 300 vaříme pro víc.
3: Říká Jiří Klamicha, v jehož venkovní kuchyni se vše připravuje.
5: Jsem třeba volal do mateřské školky na Rýgrovce v Děčíně a jestli nemají dvě odepsané várny, bez problémů.
1: Poslali je.
5: Poslali,
2: my jsme v roce 22 vařili ve Žensku, takže jako my už máme praxi. A abych byla upřímná, tak jsme doufali, že vařit nebudeme muset. No ale kamarád napsal, vaříme guláš, tak jsme vařili guláš. No,
6: tak ale to hodně, protože už se začíná to opalit.
3: Nakonec vždy zbývá porce rozvést na jednotlivá hasičská stanoviště. I to už mají vymyšlené a zorganizované. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.

I tenhle hit Regalo zazněl včera večer v pražském fóru Karlín. Alvaro Soler tam předvedl energickou a řemeslně skoro perfektní show. Možná nejzajímavější, když budu mluvit za sebe, byla prostřední pasáž koncertu, kdy se španělský zpěvák vydal do publika mezi lidi a několik písní zahrál jen s kytarou. Tady je pondělní večerní radiožurnál, 21 hodina 48 minut. Máme pro vás teď i Roberta Palmera. Tak vám přeju ještě jednou pohodový poslech.

0: Na středních školách v Česku dnes začaly maturity. Studenti je zahájili didaktickými testy, které psali z matematiky nebo anglického jazyka. K maturitě jich jde letos podle státní organizace Cermat 89 tisíc. Jsou mezi nimi i studenti střední zdravotnické školy v Kladně.
1: Myslím si, že půjdu v září. Nesednu mi vůbec ten test, takže si myslím, že budu opakovat. No.
2: Připravovala jste se na to teda nějak speciálně?
1: Dělala jsem si didaktické testy z minulých roků.
3: Nela Springerová patří mezi zhruba 120 studentů, kteří letos maturují na střední zdravotnické škole v Kladně. Dalším je třeba Jan Čaroch.
4: Pocity mám dobré, zatím jsem si zkontroloval své výsledky a myslím si, že na 17 budu mít určitě.
2: Většina studentů si vybírá spíše angličtinu, tak jaká byla vaše motivace si vybrat tu matematiku?
4: Já nemím anglicky, takže to byla jasná volba.
3: Zástupkyně ředitelky Jitka Svobodová dodává, že maturanti jsou ze zkoušek nervózní.
5: Nervózní určitě jsou, ale ta nervozita k tomu patří a myslím si, že to je přirozené, protože kdyby nebyli nervózní, tak by to znamenalo, že nejsou dostatečně připraveni. Já si myslím, že ta zdravá nervozita k tomu určitě patří.
3: Kromě didaktických testů čeká studenty čtvrtých ročníků středních škol také ústní a písemná zkouška z českého a cizího jazyka a ze dvou až tří předmětů, které škola vyučuje, doplňuje Svobodová.
5: Praktické zkoušky máme na oboru praktická sestra, ty už probíhaly, a to v oblastní nemocnici Kladno a v nemocnici ve Slaném. Praktická zkouška u oboru zdravotnické liceum probíhá formou obhajoby maturitní práce.
3: Profilová část zkoušky z odborných znalostí jednotlivých oborů čeká maturanty od 16. května do 10. června. Z Kladna, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 22 hodin. Adéla Paruchová a zprávy.
2: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn u nových fixovaných produktů. Zákon o práci pro cizí státní moc se podle ministra spravedlnosti možná rušit nebude. Fotbaloví sudí udělali ve víkendovém ligovém kole 3 chyby, 2 z nich v souboji Liberce se Slavií. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
4: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%, měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
2: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku v reakci na tragický požár v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, při kterém zemřelo 40 lidí, pokračuje Vlček.
5: Je alarmující ten počet zjištěných nedostatků, kterých je bezmála 12. Ty pokuty byly uloženy ve výši cirka asi 500 000 korun a mnohdy bylo zjištěno, že chybí anebo jsou zatarasené unikové východy, což je prostě případ, který se bezprostředně týkal toho problému, který byl ve Švýcarsku.
2: Některé stavby podle Vlčka ani nejsou schválené nebo jsou v rozporu se stavebním povolením. Hasiči mají v plánu dohromady 770 kontrol po celém Česku. Zákon o neoprávněné práci pro cizí státní moc se možná rušit nebude, Radiožurnálu to řekl ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Zákon zakazuje spolupracovat s cizí mocí způsobem, který ohrožuje Českou republiku. Jeho zrušení má vláda ve svém programovém prohlášení. Tejc řekl, že dá sněmovně možnost zákon zrušit, zároveň ale nabídne jeho upravenou alternativu, kterou bude mít brzy hotovou.
6: Myslím si, že to budou řády týdnů. My jsme se zástupci nejvyššího soudu, já osobně i paní nejvyšší státní zástupky nad tím vedli podrobnou debatu, takže máme v tuhle chvíli pracovní verzi, musí ještě být vydiskutována, protože zástupcům nejvyššího soudu se stále zdálo, že je poměrně vágní.
2: V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dřív než v předchozích letech. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů, třeba v roce 2022. To bylo ale o skoro 2 měsíce déle. V Krkonoších bylo o víkendu většinou jasno. Nejvyšší teploty na vrcholech se dostaly k 16 stupňům Celsia. V tomto týdnu by se mělo znovu mírně ochladit. Sport. Komise rozhodčích fotbalové asociace ČR vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned 3 chyby. 2 byly v utkání Liberec Slavia v nadstavbové skupině o titul.
7: Hosté měli na začátku druhého poločasu zahrávat pokutový kop po faulu libereckého Mikuly na provoda ze Slavie. O pár minut později Pražané unikli vyloučení, když Moses ze Slávie trefil loktem do hlavy Hodouše z Liberce. Podle komise měl zasáhnout videorozhodčí a Moses měl dostat červenou kartu. Další chyba sudích přišla při nedělním vítězství Sparty 2-0 nad Jabloncem.
8: Teď je tu ošetřování po ostrém zákroku od Mansverka. Mansverka také viděl žlutou kartu.
7: Norský záložník měl ale podle komise dostat červenou. Mansverk totiž ve vysoké intenzitě ve skluzu ze zadu podrazil nohy Zorvana z Jablonce. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D10 u Brandýsa nad Labem a také na D1 u všech Rom. Na dálnici D10 hlásíte nebezpečnou situaci ve zúžení před Brandýsem nad Labem. Na kilometru 8,5 leží uprostřed mezi jízdními pruhy sražená srna.
10: Vlastně na poslední chvíli si člověk všimne, jako lehnete se na poslední chvíli, protože prostě není vidět.
9: O kus dál u sjezdu na Brandýs pak stojí 3 vozidla, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona po požáru nákladního auta u Velkého Beranova. Na kilometru 119 už jsou volné všechny pruhy. Hlavně kamionům trvá rozjezd déle. Od kilometru 132 proto čekejte plný pravý pruh. Levým pruhem ale osobním autem projedete relativně plynule. Dálnice D1 z Brna do Prahy ještě jednou za odbočkou na Velké Popovice na kilometru 13,5 stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice a blokuje pravý pruh. Podobná situace i ve směru do Brna na D1 z Prahy. Před sjezdem na Popovice na 15. kilometru stojí auto v pomalém pruhu a není ještě označené. A na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně kolem Holic stojí tam osobní auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Začíná host Radiožurnálu, moderuje Petr Král.
11: Dnešním hostem Radiožurnálu je animátorka a režisérka Kristýna Duvková, která se svým animovaným filmem Život k sežrání získala mnoho cen. Vítejte, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Vy jste získala ocenění na loňském Anifilmu, byla to cena České televize za nejlepší animované dílo, ovládla jste i soutěž celovečerních filmů pro děti a mládež, získala jste cenu poroty na prestižním festivalu v Annecy ve Francii a 3 české lvy a 2 slovenská slnka v Sieti. To je krásné.
12: Je to krásné.
11: Ten příběh, pokud posluchači neviděli film Život k sežrání, tak doporučuji zejména tam, kde mají školáky. V kostce to řeknu, nebudu moc spoilovat, je o 12-letém Benovi, který miluje muziku, ale má rád i jídlo, nejenom, že ho jí, ale taky ho vaří, což je na něm velmi patrné. Pak se Ben zamiluje do spolužačky, rozhodne se s těmi kili něco dělat, no a na cestě za vysněnou postavou a za klárčním srdcem mu pomůžou hlavně kamarádi z kapely, taky starostlivá maminka, ale i s maminkou rozvedený tatínek a následně i jeho přítelkyně. Ten scénář vznikl podle knižního bestselleru Michaela Oliviera. Vy jste si dala nelehký úkol, a sice zaujmout puberťáky a přimět je myslet nebo třeba i něco přehodnotit prostřednictvím loutek. Jak se to povedlo?
12: No, povedlo se to tak, že já vlastně vždycky jsem točila filmy pro děti, hlavně pro svý děti. A moje dcera vlastně byla v tomhletom věku, že jí bylo kolem 10-11 let. A zjistila jsem, že moc filmů s tématikou, kterou bych jí vlastně chtěla nějak ukázat, s věcma, které trápily, moc nebylo. Takže mě to vlastně přimělo k tomu, když jsem objevila tuhletu knížku, která se tím zabývala, to zkusit převíst do toho animovaného filmu, protože byla velká poptávka, ale nebylo co pouštět těm dětem, tak mi to přišlo hezký to takhle udělat.
11: Myslíte si, že takovýhle příběh umí lépe odvyprávět a naservírovat loutky než skuteční herci?
12: No, myslím, že právě ta animace je v tomhle taková jako milosrdnější, umí si z toho udělat legraci, která nemusí být tak bolavá, nebo že mi vlastně ta forma jakoby té animace k tomuhle přišla úplně nejvhodnější, protože je trošku ten člověk zatím skovaný.
11: Od své 14-leté dcery vím, že na tom filmu byli se školou. To zjevně asi nebude ojedinělý případ. Máte nějaké ohlasy od dětí ze škol konkrétně?
12: Jo, víme, že právě se takhle jakoby, že si to berou. My jsme k tomu vypracovali, nebo Aerofilm, který byl distributorem toho, tak k tomu vypracoval metodický materiál právě pro ty školy, takže se to vlastně pak jako hezky spojilo i s nějakýma dalšíma tématama, které v těch školách probírají ohledně šikany, sebelásky.
11: Ona ta šikana se ve filmu samozřejmě objeví, což ta Benova postava si o to říká, ta šikana není jenom ze strany spolužáků, ale i ze strany učitelů. Ben to zvládá tak nějak jinak, než bych čekal, že to zvládat bude, protože takové ty klasické modely jsou šikana, někdo se stáhne, uteče, má deprese, začne si třeba ubližovat. Ale Ben to zvládá takovým nějakým jiným způsobem, inspirativním.
12: No, to právě bylo v té knižní předloze, což byl vlastně důvod, proč se mi ta knížka hrozně líbila, proč mi to přišlo hezký ukázat těm dětem, že se to dá vlastně dělat, nebo se to dá zvládnout, ty problémy se dají prostě řešit, jenom si to k tomu člověk musí nějak postavit.
11: A je dobré se možná podívat na film Život k sežrání, protože tam na tohle téma najdete velkou inspiraci. Režisérka, animátorka Kristýna Duvková je naším hostem.

0: Hostem Radiožurnálu je režisérka, animátorka Kristýna Duvková. Začínáme si povídat, nebo už jsme si začali povídat o jejím oceňovaném filmu Život k sežrání. Budeme si povídat o něm, ale i vůbec o animovaných filmech a také o festivalu Anifilm, který začíná v Liberci už zítra. Mluvili jsme o tom, že ten film je loutkový, mluvili jsme o tom, že ten film je velmi úspěšný, ale nemluvili jsme o tom, že ten film vznikal poměrně dlouho. Kolik času uplynulo od prvotního nápadu k první klapce, nebo jinak, od prvotního nápadu až k poslední klapce a k uvedení filmu do distribuce?
1: Jo, já jsem si právě na to koukala, než jsme jeli do Annecy, kde byla premiéra toho filmu, tak jsem měla podepsanou knížku autorem a zjistila jsem, že je to 13 let, dlouhá doba.
0: A to je standardní příběh vzniku animovaných loutkových filmů?
1: No, de facto jako i jo, protože vlastně většinou vznikají kolem 8-10 let, ono to opravdu dlouho trvá, než se to celý vyvine a než se na to seženou peníze, těch peněz se na to musí sehnat hodně, takže to prostě dlouho trvá. A tady to trvalo ještě díl v tom, že jsem si vybrala složitější cílovou skupinu, že ty starší děti jsou problematická cílová skupina a je hodně malinká, takže do toho vlastně dlouho nám trvalo, než jsme přesvědčili třeba Českou televizi, aby do toho šli.
0: Pojďme teď ještě na té časové ose oddělit tu dobu od prvního nápadu k tomu, kdy jste dopsali scénář a sehnali se peníze. Ten scénář napsal Petr Jarchovský, nebo dopsal Petr Jarchovský?
1: Ano, napsal ho Petr Jarchovský, tohle je jeho verze.
0: A to trvalo jak dlouho?
1: Než jsme se dostali vůbec k tomu natáčení, tak to trvalo strašně dlouho, protože samotné natáčení nám trvalo asi 2 až 4 roku a pak se ještě rok dělala postprodukce, takže z těch 13 let to psání, jak tam byl vlastně ten prostor na to psání, tak se tam furt dělali nějaké jako změny a furt se čekalo, než se sebere to velké množství peněz, tak to trvalo strašně dlouho.
0: 2 až 4 roku, pak postprodukce. Jak to vůbec probíhá? Pojďme začít s tou loutkou, protože vy krom toho, že režírujete, tak jste vlastně také výtvarnice, to znamená, že vy jste nemusela nikomu říkat, jak si tu loutku představujete, ale vy jste si ji vyrobila sama. Z čeho a jak?
1: No, my jsme do toho byli tak jako hozený do vody, protože tohle byl vlastně můj první film, který jsem dělala i jako technicky celý sama, že jsem si to musela tam celý vymyslet, jaký materiály použijeme, jak to vyrobíme. A to jsme vlastně začínali dvě se svojí kamarádkou Monikou Houtkovou, s kterou jsme byli spolužačky ještě na písecký filmové škole a hledali jsme opravdu jako v tutoriálech, protože já jsem ve škole nestudovala loutku. Já jsem vlastně se věnovala jenom kreslenému filmu a tady jsem opravdu jako hledala a vyspovídala. Dávala jsem všechny lidi, animátory, na koho jsem si vzpomněla, aby mi řekli to know-how. Ono už tady hrozně jako v té době vymíralo, že tady vlastně jakoby ručičky v Čechách dělá jeden člověk, je to strašně jako, musíte si ty lidi hrozně složitě najít, ale díky vlastně YouTube a všem těmhle těm kanálům ty tutoriály najdete z toho světa, takže jsme se to tak jako postupně učili a díky tomu, že jsme vlastně na to měli i docela hodně času, než se sebrali ty peníze, tak jsme se ty věci naučili a vlastně jsme si to tak hezky připravili pro natáčení.
0: Tak jak to říkáte, tak se zdá, že moderní technologie k výrobě současných loutek pomáhají jenom tak, že si najdeme na YouTube tutoriály.
1: No bo jako tohle fakt vznikalo celý jako ručně. Ještě my, jak jsme začínali strašně brzo, tak třeba v dnešní době už používám 3D tisky, ale předtím my jsme nějak nastavili nějakou technologii bez 3D tisku a tak jsme to museli pak už držet celým tím filmem, takže to bylo opravdu, je tam všechno vyrobené úplně ručně.
0: To znamená, že ta současná loutka ve vašem filmu Život k sežrání je prakticky úplně stejná loutka, jako mělo studio Bratři v triku někdy ve 40. letech a Hermína Týdlová o něco později, to znamená nějaká konstrukce, klouby, úsměv, více výrazů, více loutek.
1: Víceméně jo, protože třeba ty kostry se používají opravdu jako by furt ty stejný, je to stejná technologie, jenom se trošku ty materiály zlepšují a proměňují. A my jsme tam vlastně, dřív se třeba nepoužíval tolik lipsing, takže ten jsem si hledala právě, jakým způsobem ho budeme používat. Tohle se tam zlepšuje. Ale pak vlastně jakoby oproti teda těmhle těm filmům z 50. let a těm starším, tak tam používáme digitální jako snímání a počítače pak na nějakou postprodukci, že tohle je vlastně pak už rychlejší a jednodušší, můžeme to snadno opravovat.
0: Rozumím, takže místo té velké kamery, když se hned tou ručičkou na ten jeden záběr se spustí digitální zrcadlovka nebo digitální Přesně. kamera, to je v podstatě jediný rozdíl, je to tak?
1: De facto jo, máme i menší světla.
0: Kristýna Duvková naším hostem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je animátorka a režisérka Kristýna Dufková. Povídáme si zatím ještě stále o filmu Život k sežrání a o práci lidí na animovaných filmech vůbec. My jsme se před chvílí dozvěděli, že v podstatě konstrukce loutek je už asi 100 let stejná. Že se mění, pravda, nějaké drobnosti, že takovým výrazným pomocníkem je, že už tam není klasická filmová kamera na ty jednotlivé záběry, ale že je tam kamera digitální. Ale ještě bych se k tomu vrátil. Znamená to tedy, že loutka má několik verzí, že na hlavě je buď úsměv, nebo se mračí, nebo ten úsměv je větší či menší, případně hýbe ústy, takže se jí vyměňuje ta hlava, nebo se vyměňuje loutka. Jak to bylo u vás?
1: Přesně tak. My jsme třeba měli toho Bena, že měl 7 hlaviček. Některý byly jako pevný, že byla třeba usměvavá, neutrální, zamračená. A pak jsme měli 3 hlavičky, které měly dělenou část, že byly jako ze 2 částí. A ta spodní z pusou měla někdy třeba až 30 různých výrazů podle toho, co jsme potřebovali, aby dělal.
0: To musí být velmi zdlouhavé, měnit výraz, případně mluvit u takové loutky.
1: Chvilku to trvá. My jako máme vypočítaný, že průměrně animátor odanimuje 4 vteřiny za den.
0: Aha, to musí být velmi trpělivý lidé. Jste trpělivá?
1: Asi jo.
0: Ne, jste režisérka, nejste animátorka, ale něco jste si odanimovala tady taky. Měnila byste?
1: Svoji profesi?
0: Ano, za animátora, ne.
1: Já animuju třeba kreslený film, tam jsem mám jako větší jistotu. U té loutky jsem přece jenom taková opatrnější, že je to víc takový jako herecký a špatně se to opravuje. To kreslený si snadno překreslíte znova, tady je to takový náročnější, tak se do toho nepotřebuji nějak pouštět.
0: Říkám si, že člověk, režisér, když režíruje, tak musí v podstatě být velmi trpělivý, protože ten animátor hledá ten výraz, mění tu hlavičku. Jak dlouho to tak trvá vyměnit hlavičku za hlavičku?
1: To je rychlý, to jenom vezmete, vyndáte. Musíte být jenom opatrný, abyste si do ničeho nevrazil, protože to je pak problém a musíte to předělávat třeba celý záběr znova. Že všechno vlastně v tom studiu máme jako přivrtaný, přišroubovaný, aby všechno bylo pevný, protože tohle jsou nejhorší věci, když do něčeho kopnete nebo to.
0: To znamená, že nestačí jenom vyměnit hlavičku, ale pak je potřeba odšroubovat, přešroubovat a dát ten zbytek té loutky zase někam jinam.
1: Přesně tak.
0: Představuju si, že bych něco takového dělal a představit si to vůbec neumím. To znamená, že loutka změní výraz, změní hlavičku, záběr, kamera, jeden a pak to jede na novo znova. Děláte si nějaký průběžný takzvaný kopr, abyste věděla, jestli se náhodou nehnula ta loutka víc, než bylo záhodno?
1: Jo, to právě díky jakoby těm moderním technologiím, tak tam máme náhledy a vlastně si vidíme, jakoby, jak ten pohyb vypadá. Můžeme se tam vrátit právě do nějaký fáze a opravit to už v průběhu, že tím třeba nestratíme celý den, že to nezjistíme až nakonec. To je strašná výhoda, protože předtím, když se točilo ještě na film a čekalo se, než se to jako vyvolá, tak tam musela být velká trpělivost.
0: Takže to nebylo 2 až 4 roku, ale podstatně víc. Jak se hledají uvěřitelné hlasy pro loutky puberťáků? Protože to je asi taky docela disciplína, která není úplně snadná, aby ta postavička formou i obsahem mluvila jako ti, ke kterým má mluvit.
1: No, to bylo vlastně zajímavé, protože my jsme hledali opravdu ty puberťáky nebo ty děti v tom věku, aby to odpovídalo, ale jak jsem ten film právě připravovala dlouho, tak jsem měla už vybranou jednu skupinku dětí, ty nám ale odrostly, víc hodně patrný u kluků, takže jsme hledali znova. A i stejně se nám stalo, ale do toho už teda jsem s tím tak šla, že jsme našli Hugo Kováče, který mluví Bena a bylo mu 12, když jsme to začínali dělat a já ten zvuk dělám před tou animací, takže jsme pak 2,5 roku to připravovali, animovali a pak jsme si ho poslechli a zjistili jsme, že jemu se opravdu hodně proměnil hlas a on si to musel namluvit celý znova i celý písničky naspívat znova, ale vlastně já z mýho pohledu mu to, že to tomu Benovi pomohlo, protože ten Hugo byl už někde dál, měl větší hereckou zkušenost, líp se s tím pak pracovalo.
0: Takže takový přirozený vývoj. Animátorka, režisérka Kristýna Dufková je naším hostem. Posloucháte Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl jedenácté. Zprávy teď už s Monikou Chmilovou.
1: Hasiči dnes v podvečer lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Oheň se už dál nešíří, stále ale zůstává asi na 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár v lese mezi Renarticemi a Dolní Chřibskou hasiči likvidují od sobotního odpoledne. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce tohoto týdne. Podnikatelé v Česku by od ledna měli znovu elektronicky evidovat tržby. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Evidovat všechny platby budou muset restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET naopak nemají živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně ze 100 koruny na 1500. Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. Opozice očekávané přínosy zpochybňuje. Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády do Ruska přijede v sobotu, kde se v Moskvě konají oslavy konce druhé světové války. Tradiční ceremonie na Rudém náměstí se Fico nezúčastní. Na oslavách v Moskvě bude letos chybět kolona vojenské techniky. Je to poprvé během více než 4 roky trvající ruské invaze na Ukrajinu. A vedení Velké Býteše nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce tak motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. V Býteši se musí přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý můžou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93-71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice. Druhý tým dlouhodobé části vyhrál v Písku 78-63.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 před Brandýsem nad Labem i na D1 za Všechromy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy projíždějte opatrně s úžením před Brandýsem nad Labem. Na kilometru 8,5 řidiči hlásili sraženou srnou mezi jízdními pruhy. Havarovaná vozidla pak stojí u exitu na 10. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru nákladní auto s defektem blokuje pravý pruh. V místě se vybočuje, dlouho se ale nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy se už rozjela kolona po požáru u Velkého Beranova.

0: Po dlouhé koloně ale zbyly sem tam odstavené kamiony. Na kilometru 125,5 stojí více vozidel v odstavném pruhu. V místě se vybočuje. A v Praze překáží nehoda Věčné ulici. Před náměstím IP Pavlova havarovala dvě osobní auta. Stojí uprostřed vozovky a musí se objíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přeháníky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: S vámi Radiožurnál, naším hostem režisérka, animátorka Kristýna Důvková. Povídáme si ještě stále o filmu Život k sežrání. Slyšeli jsme Jiřího Macháčka a kapelu MiG-21, to není náhoda, jednak Jiří Macháček má životní partner. Jiří Macháček také ten, kdo napsal muziku a naspíval muziku k filmu Život k sežrání?
1: Napsal texty a naspíval všechny dema, ale pak vlastně to ve filmu zpívá Ben. Mm-hmm.
0: Takže, jak se vám s ním spolupracovalo? Asi to nebylo poprvé, že?
1: No, ale bylo to takový jako intenzivní, poprvé vlastně hodně intenzivně, a protože on mi ještě pomáhal na úpravě dialogu a vlastně jsme nějak zjistili, že tato spolupráce tam funguje, takže na tom pokračujeme i dál. Hmm.
0: My jsme zmínili, kdo daboval Bena, ale zapomněli jsme třeba říct, že jeden z těch hlasů, který tam slyšíme, je Jiří Bartoška.
1: Ano, to byl pan doktor Dubský.
0: To byl pan doktor Dubský. Je tam také jedna paní doktorka, upřímně řečeno, když jsem ji viděl, tak mě jí postala trochu vyděsila, to byl záměr v těch hrudníkových partiích. Víme, o čem mluvíme. Ano. A povídáme si o filmu Život k sežrání, ale přejdeme i k dalším, protože tohle je sice váš, řekněme teď, zatím vrchol. Co bude dál? Máte nějaký plán na dalších 13 let?
1: Myslím, že mám. My teďkon vyrábíme film, další loutkový film pro děti, pro menší děti, který se jmenuje Přej si, nebo to je zatím jeho takový pracovní název. A ten, ale jsem trošku to zrychlila, v srpnu bychom měli začít natáčet. Teď jsme ve výrobě.
0: Podívíte se také třeba na videoklipech, děláte i kratší formáty. Není to trochu nuda, když je to tak rychle?
1: No, to je právě taková vpruha, že to je brzy vidět.
0: Začíná nám festival Anifilm, ten začíná už zítra v Liberci. Vy si to tam jedete užít jako divák, nebo jste součástí toho festivalu? Připomínám, že jste loni byla opakovaně oceněná právě s tím filmem, o kterém byla řeč.
1: Já si to tam jedu užít jako divák. Sice jsem součástí toho festivalu, že jsem ve výběrové komisi, ale to se odehraje vždycky někdy v lednu a pak na to úplně zapomenu i na ty filmy, takže si to tam jedu užít znova jako divák. Hmm.
0: Je zájem o animovaný film na tomhle festivalu? Chodí lidé, baví je to?
1: To myslím si, že jo, že i ten Liberec je pro takový hezký prostředí a ten festival je fakt velký. On je jako, ono se to nezdá, ale je to jako jeden z velkých a známých festivalů ve světě.
0: Dokonce letos vidím 400 filmů, více než 50 různých workshopů. No, my se na Anifilm vydáme ještě za chvíli.

0: S vámi Radiožurnál, Kristýna Duková, režisérka, je naším hostem. Před chvílí jsme nakousli festival Anifilm, který se koná v Liberci. Vy jste říkala, že to je jeden z těch velkých nebo největších festivalů světových, takže máme nejenom nahrané filmy Karlovy Vary prestižní, ale i Anifilm, dříve Anifest, teď zase Anifilm. 400 filmů, to číslo mě poměrně překvapilo, protože zdá se, že animovaný film rozhodně v dnešní době není na úbytě. A kolik je takových loutkových asi? Loutky se ještě někde drží mimo Českou republiku, nebo jsme mekou v tomhle?
1: Drží se určitě, ale kolik, to si teda nepamatuju, jako nepřevládají, protože je to takový jako komplikovanější to médium, je tam hodně studentských filmů, krátkých filmů, v těch už se nějaký ty loutky objevují. Loutka trošku trvá vždycky díl než ten kreslený film.
0: Anifilm má několik různých kategorií, jednak tam máme tu kategorii českých filmů, pak tam máme různé další krátké celovečerní filmy a tak dál. A mimo jiné tam je také kategorie VR produkce, tedy virtuální reality a produkce počítačových her. Ono, když se dnes člověk podívá na Kingdom Come, tak v podstatě zjistí, že se dívá na animovaný film, nebo třeba Mafii legendární. Je to o tom, že výrobci, vývojáři počítačových her si najali animátory, kteří dělají filmy. A nebo tam vznikla nějaká speciální disciplína vlastně mimo vás? Podílíte se na třeba, nebo lidé z vašeho okolí podílí se na vývoji grafiky v počítačových hrách, nebo to je něco, co vy dělat nechcete a nemůžete?
1: Já myslím, že se to jako hezky jako prolíná. Ono to je i vidět, jak vlastně jako i na třeba na FAMU vznikl jakoby tenhle ten obor. Fond audiovize má taky najednou už jakoby kategorii pro podporu her. A myslím, že se tam i hrozně hezký, že se to bere jako celkově, že je to prostě nějaký filmový umění. Má to filmovou řeč a dává se tam velký důraz i třeba na psaní scénáře, nebo že to prostě tak jako skloubí najednou víc těch profesí.
0: Předpokládám, že program Anifilmu máte takzvaně zmáknutý, protože jste v porotě a museli vám projít před očima nebo se promítnout před očima stovky filmů. Je něco, co vás jako člověka od fochu překvapilo mezi těmi nominovanými filmy?
1: Jo, bylo tam spousta. Já jsem vlastně vždycky nadšená, až tam vidím nějaký krásný film a jak se na to koukám jenom na velký televizi, tak se vždycky pak těším, že si ho pustím ještě v tom, nebo si ho dám v tom kině. Tak tam mám takový svý favority, na který se těším.
0: Asi o nich nebudeme z různých důvodů mluvit. Ještě mi řekněte, když Anifilm vlastně vznikal, tak tam byla určitá paralela mezi Anifilmem a Anifestem, teď už je to tedy jenom Anifilm. Bylo těžké ten festival v České republice dostat do těch rozměrů a na tu prestižní laťku, ve které je teď? Protože přece jenom my jsme byli, nebo možná ještě jsme, velmocí v animovaném filmu.
1: Já myslím, že tam vlastně je hezký ta návaznost, že se dalo vidět právě z té tradice, že ty animované filmy tady vznikaly a byly poměrně i na těch festivalech světových úspěšný, tak na tom se určitě dalo to hezky jako postavit, ale myslím, že to byla dřina, než se to celé takhle vybudovalo do tohohle toho stavu, jaký ten Anifilm teďkon jako má tu reputaci a pověst.
0: Dají se pojmenovat nějaké styly, protože posluchači asi budou znát japonské anime, to je trošku svět sám pro sebe. Pak máme takové ty hollywoodské počítačem udělané filmy, kde figurky mají velké oči, což vzbuzuje sympatie a sympatický výraz. Existují nějaké kategorie animovaného filmu?
1: Jako takovýhle vizuálně oddělitelný. To nevím, jako a ten nebo ty filmy právě se vždycky oddělují tou technologií, která je nejvíc vidět, takže jak máte jako loutkový filmy, tak jsou pak jako ploškový filmy, 3D filmy nebo jenom kreslený filmy. Ty festivaly vlastně jsou hlavně pro ty filmy, který se vlastně nemají jak dostat do kina, že mají jiný ten formát, jsou krátký nebo polodlouhý a jsou nějak netradiční. Mají třeba netradiční jako technologie, která taky pro běžného diváka není úplně akceptovatelná v kině, že by na tom šel v nějakém masovém měřítku, že se to pak vyplatí těm distributorům. Tak tam můžete vidět filmy dělaný animací v písku, malby na sklo. Je tam spousta krásných studentských filmů, kdy ty studenti si vlastně zkoušejí a ohledají a ty jsou nejvíc takový jako tvůrčí v tom najít nějaký nový technologie, jakým se dá dělat animace.
0: Takže filmy, za kterými stojí product placement, respektive silný merchandise, potom asi v Liberci moc neuvidíme. Je to trochu o něčem jiném.
1: Není to potřeba je tam tak jako dávat.

0: S vámi Radiožurnál, s Kristýnou Duvkovou si povídáme o animovaných filmech. Už jsme tady zmínili Hermínu Týdlovou, jejich příběh Hraček je opravdu, pardon, je to moje srdcovka, musím to říct, ale samozřejmě těch velmistrů animovaného filmu bylo mnohem víc. Jiří Trnka, mistr loutkového filmu, slavné studio Bratři v triku, známe ty tři kluky, jak se klaní. Karel Zeman, průkopník triků, Břetislav Pojar, Jiří Bedečka a další. Oni ty začátky sahají až někam do 20. let. Nechci vás zkoušet z dějin českého animovaného filmu, byť jste studovala. Ale pozoruhodné je, že ten český animovaný film nezastavila ani druhá světová válka, kdy tady nějak mohl fungovat. Ale ten velký boom přišel až potom po druhé světové válce. Jak si to vysvětlit, že se u nás v těch 50. letech a vůbec potom i dál tak moc dařilo animovanému filmu? Byly tady osobnosti, ten film byl úspěšný nejenom animovaný v Česku, ale dosáhl i zahraničních úspěchů. Bylo tady dostatečné podhloubí, nebo jak to vzniklo?
1: Asi to bylo na těch osobnostích, který to tak jako se do toho pustili, zamilovali si to a tak to jako rvali před sebou, což byl určitě ten Jiří Trnka, který si kolem sebe vytvořil tým animátorů, z kterých se postupně stali taky režiséři, což byl třeba Břetislav Pojar. Tak tohle to myslím, že to podhoubí udělalo a asi opravdu ta síla a ta láska k tomu to tak jako drancovala a drala dopředu, že se tomu dařilo. A pak taky si myslím, že ten animovaný film v době komunismu byl takový jako skovaný, že to bylo takový to místo, kde se dalo tvořit a bylo to tak jako něco bylo pro děti, něco bylo takový jako hravý a nebylo to tak jako škodný pro tu ideologii, takže to myslím, že to tam tak hezky se do toho dalo skovat.
0: Po povídání s vámi, nebo během povídání s vámi nabývám 100% dojmu, tedy potvrzuje se mi to, co jsem si myslel, že Československo, tedy Česká republika potažmo, nelze o ní mluvit v minulém čase, jako že by byla velmocí animovaného filmu, protože ty osobnosti tady jsou, jste to vy, je to Darja Kaštějová, je to Jan Saska, který byl také nominován. Vnímám to správně, cítíte se, jako že tvoříte v zemi, která je stále ještě velmocí animovaného filmu?
1: Určitě, hlavně myslím, že ta animace je tak jako na vzestupu. Vlastně celkově si myslím, že ta ruční práce najednou se na ní daleko, lidi najednou se na ní jinak dívají a oproti třeba umělý inteligenci nebo to, tak je to něco najednou, co začíná mít nějakou hodnotu a vážnost a to jí hrozně svědčí a tady těch lidí najednou se vynořilo strašně moc talentovaných a tak je to takový dobrý podhoubí doby a talentovaných lidí, že to takhle hezky jde dopředu.
0: Takže loutkový animovaný film se umělé inteligence rozhodně bát nemusí.
1: Nemusí.
0: Nepomáhá vám něčem aspoň trochu?
1: Jo, to stoprocentně. Já jsem se smála, že když jsem chodila na FAMU, tak přišel film Spoura hraček, ne, to přišlo.
0: To nebyla dlouho na světě, ještě když přišel, pardon.
1: Ale to historie. A bylo to jako, že asi zanikne loutkový film a vlastně jsme tak byli z toho všichni ve škole, z toho byli takový rozpačitý, jestli opravdu tohle bude to, co tu loutku, tu klasickou stop motion animaci úplně jako zazdí a bude se dělat jenom 3Dčko. A v dnešní době zase naopak ta ruční loutka jde úplně tak jako nahoru, že se tohle ta predikce nestala, tak je to hezký a umělá inteligence hrozně pomáhá. My jsme už na tom minulém filmu jsme ji používali, že nám pomáhala retušovat loutky, tak je to takový, když se to dobře použije, tak je to dobrý pomocník.
0: Takže retušovat ano, ale dál ji nepustíte.
1: No, aby mi vymýšlela příběhy, to asi nepotřebuju.
0: Podle toho, co říkáte, se tedy nemusíme o český animovaný film bát. Nadějné tvůrce máme, školy, pedagogy také?
1: Myslím si, že toto zázemí je tady velký, jako FAMU je jedna z nejlepších škol jako na světě, tak myslím, že to tady podhoubí máme dobrý.
0: A peníze na realizaci se schánějí snadno, pravda, někdy to trvá 13 let, tak jako vám. Ty vaše úspěchy, ať už to bylo v Česku, ať už to bylo ve Francii, i kdekoliv jinde, ceny ze Slovenska, pomohlo to výrazně k tomu, že se vám ty peníze na animované filmy schánějí dnes líp, nebo tohle platí třeba jenom při hraném filmu?
1: Ne, myslím, že tohle platí úplně obecně, že v momentě, kdy jste nějak víc vidět, tak máte větší důvěru. My jsme vlastně, když jsem před těma 13 lety začínala s tím a žádali jsme peníze, tak jsme byli vlastně nikdo. Nikdo o nás nevěděl, byli jsme de facto z východu, nevěřili nám, že to třeba dokážeme natočit, byli jsme pro ně strašně nevěrohodní. A teď už, když takhle mám něco za sebou a ještě jsou tam nějaký ty ceny, tak to najednou tak jako vypadá lepší a nemusím ty lidi jako jim to tak složitě vysvětlovat, je to je výrazně jednodušší cesta.
0: Takže to už jste si vyzkoušela, to už teď víte.
1: Jo.
0: Těšíme se na další film, víme, že to nebude trvat tak dlouho. Kristýna Dufková, režisérka, animátorka, byla naším hostem. Připomínám film Život k sežrání, zejména máte děti školou povinné, ale i když je třeba nemáte, podívejte se na to, je to stále ještě k vidění na platformě Max. Díky moc, Kristýno, ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání, děkuji.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/dod.
1: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmielová připravila zprávy.
2: Firmy a instituce už do systému jednotného měsíčního hlášení registrovaly skoro 90% zaměstnanců. Ruská raketa zabila nedaleko Charkova 7 lidí. Hokejistou extraligové sezóny je pardubický Roman Červenka a zítra bude oblačno i zataženo postupně s přeháňkami nebo i bouřkami, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů je registrovaných už skoro 90% všech zaměstnanců v Česku. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Firmy a instituce se do konce dubna musely registrovat a nahrát údaje o svých zaměstnancích. Pokud to ale doteď nestihli, tak jim zatím podle Juchelky žádné sankce nehrozí. Nejvíc registrací do systému bylo podle Juchelky na konci dubna.
4: Ten systém absorboval ta data z 29.4. u 614 tisíc zaměstnanců. O den později, v ten poslední den 30. dubna, to bylo číslo 593 442.
2: První údaje o mzdách nebo odvodech musí zaměstnavatelé nahrát za duben, a to do 20. května. Podle svazu personalistů je ale systém příliš složitý a třeba některé dokumenty je nutné nahrávat v papírové podobě. 7 lidí zahynulo při ruském raketovém útoku na městečko Merefa nedaleko Charkova. Balistická střela Iskander dopadla do obytné čtvrti, zničila obchod, desítky automobilů a zranila na 30 lidí. Ukrajinská armáda podle vojenských úřadů vyslala na Rusko zhruba 200 dronů, a to především do okolí Moskvy, kde se připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války.
5: Na vojenskou přehlídku v Moskvě se začínají zaměřovat i ukrajinská média. Všímají si toho, že armáda rozestavuje kolem Rudého náměstí velké množství techniky protivzdušné obrany a že se na věžích kolem Kremlu, v domech a na příjezdových cestách objevují ozbrojení vojáci. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky oznámil, že Moskva musí počítat s tím, že na přehlídku 9. května mohou přiletět ukrajinské drony. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Na jihovýchodě Brazílie se zřítilo malé letadlo, které narazilo do obytné budovy. Agentura AFP uvedla, že piloty kopilot jsou mrtví. Další tři cestující jsou podle hasičů v kritickém stavu. V zasažené budově nebyl nikdo zraněný. Stroj se zřítil jen krátce po vzletu ve městě Belo Horizonte. Pilot už předtím podle brazilského deníku Globo hlásil problémy při vzletu. Autobusového dopravce na Červenec pro Pelhřimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit kraji Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody se dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Pelhřimovsko nastupující busem. Podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO se náklady kraje na tento měsíc prodraží dohromady o 7 milionů korun.
6: Samozřejmě to přinese vyšší náklady, ale v tuto chvíli to máme uzavřeno, takže jednací řízení bez uveřejnění toto vyřešilo a obyvatelé anebo cestující si předpokládám ničeho nevšimnou, akorát v jedné té oblasti, a to Pelhřimovsko, budou už jezdit jiné autobusy.
2: Sport. Hokejistou extraligové sezóny je pardubický útočník Roman Červenka. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Opora Dynama dnes na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě je Červenka nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za vše chromy a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru řeší kolizi nákladního auta s dodávkou. Uzavřený je odstavný i pravý pruh, místo je označené a vybočuje se. Zpomaluje se tam bez dlouhého zdržení. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Zdice. Mezi 29. a 27. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení a provoz je svedený do pravého pruhu. Kolona se netvoří. Na dálnici D2 čekejte překážku před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním a půltém kilometru porouchané nákladní auto blokuje jízdní pruh. Průjezdné je to plynule. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za Břístvím. Na 16. kilometru řeší defekt na nákladním vozidle. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přeháňky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
1: Mám ještě jednu aktuální informaci z anglické fotbalové Premier League, kde se po dnešku zase o něco přiblížil mistrovský titul londýnskému Arsenalu. Jeho jediný konkurent Manchester City totiž ztratil body na hřišti Evertonu. Citizens ještě 10 minut před koncem dokonce prohrávali 1-3 a přestože nakonec uhráli bod za remízu 3-3, na Arsenal ztrácejí v tabulce 5 bodů, ale mají ještě jeden zápas k dobru. Další zprávy, reportáže a rozhovory jsou ještě před námi a taky pro poslední hodinu vysílání radiožurnálu s datem 4. května. Vám přeju pohodový poslech.
3: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Část obcí letos nedostane od státu peníze na pracovníky zajišťující veřejné práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo pro tyto účely sice víc peněz než loni. Podpora se ale zaměřuje především na vyloučené lokality. Pro malé obce, které o příspěvek přijdou, to může být velký zásah do rozpočtu.
1: Seču trávu, občas se i pleje.
2: Josefa Šestáka jsem právě zastihla nedaleko obecního úřadu v Tálíně na Písecku, jak štěpkuje ořezané větve. Je brigádníkem, kterého obec využívá právě na veřejné práce.
1: Přes zimu jsem tady třeba jenom hodinu, no a v létě třeba i 8.
2: Na brigádníky zajišťující tyto práce dostávaly obce v minulých letech příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí. Letos je ale situace jiná, říká nezávislá starostka Tálína Jana Študentová.
3: Mívali jsme podporu na společensky účelné pracovní místo ve výši 75% celkových nákladů. Budeme nuceni přijmout zaměstnankyni a vydat 4x.
2: Letos je alokace pro tento program Ministerstva práce a sociálních věcí 90 milionů korun, tedy o 30 milionů korun víc než loni. V průběhu 10 let se ale tato částka snížila zhruba o 2,6 miliardy korun. Letos je navíc program zaměřený na obce se zvýšenou mírou sociálních problémů, vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
4: Prostředky na program na podporu zaměstnávání, tedy i veřejně prospěšné práce, se rok od roku snižují, protože se už nedají financovat ze zdrojů Evropské unie. Podpora aktuálně míří především do vyloučených lokalit, zaměřená je na osoby dlouhodobě bez zaměstnání nebo s dalšími znevýhodněními na trhu práce.
2: Obce by mohly v budoucnu získat podporu z programu Bonus. Ministerstvo práce ale zatím připravilo jen jeho návrh. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

O tom, že byl pardubický útočník Roman Červenka vyhlášený nejlepším hokejistou uplynulé extraligové sezóny, už jste na Radiožurnálu slyšeli ve zprávách a Červenka by měl co by dvojnásobný mistr světa posílit i národní tým na letošním šampionátu ve Švýcarsku. Pojede ale na hokejové mistrovství světa taky hvězdný David Pastrňák? Upřímně řečeno spíš ne. Sám Pastrňák se k tomu tady ve večerním Radiožurnálu vyjádří ještě před půl dvanáctou.

0: Už za 11 dní vstoupí česká hokejová reprezentace do mistrovství světa a dost možná bez té největší hvězdy Davida Pastrňáka. V rozhovoru pro agenturu Prem Consulting dostal 29-letý útočník Bosnu otázku, jestli na šampionát do Švýcarska pojede. A Pastrňákova odpověď české fanoušky nepotěší.
1: Nemyslím si, určitě potřebuji nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel.
2: Řekl Pastrňák, který bude mít volno, protože Boston vypadl z playoff NHL v prvním kole. Problémem je ale únava. Pastrňák má za sebou dlouhou sezonu v zámořské soutěži a taky olympijské hry. Expert radiožurnálu Sport Martin Procházka moc dobře ví, jak náročné to je.
3: Ono, když máte v nohách 90 zápasů za sezonu, myslím si, že na tom není úplně špatného, když prostě se necítí na to, nemají už jakoby dostatek sil. Prostě můžou být z toho takhle unavení i psychicky.
2: Vysvětluje s pochopením olympijský vítěz a mistr světa Procházka. Národnímu týmu tak možná bude na světovém šampionátu chybět hráč, který před 2 lety rozhodl zlaté finále v Praze.
4: Kundrátek volí Pastrňák.
5: Gól! Gól David Pastrňák!
2: Aktuální sezóna NHL byla navíc pro Pastrňáka už po čtvrté v řadě 100bodová a prosazoval se i v sérii úvodního kola playoff proti Buffalu. Zaznamenal 4 asistence a k tomu 3 góly. Kromě Pastrňáka prožili bodově úspěšnou, ale náročnou sezónu i další důležití hráči národního týmu, třeba extraligoví šampioni s Pardubicemi Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Martin Procházka doufá, že na mistrovství světa budou.
3: Sám jsem teďka zvědav, jak to tito dva hráči tady u nás zvládnou, protože měli to v podstatě stejný počet zápasů, byli na olympijských hrách. No, mě to trošku zastrašilo, protože já jsem myslel, že i David Pastrňák pojede, ale nestalo se, takže uvidíme. Jsem na to zvědavý, jestli pojede Roman Červenka s Lukášem Sedlákem.
2: Lukáš Sedlák v rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že má za sebou jednu z nejnáročnějších sezon vůbec a účast na světovém šampionátu na verdikci musíme počkat.
6: Tak já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí.
2: Řekl Sedlák, který byl ve své odpovědi o něco diplomatičtější než Pastrňák. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží a začne už 15. května. Adam Procházka, radiožurnál.

0: dědě. Je jim 100 nebo ještě více let.
1: Pořád jsou ale aktivní a zajímají se o svět.
2: Paní Bělo, vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře.
2: Máte tělocvik tady v domově?
3: Chodím na tělocvik. Hrozně ráda.
1: Někteří žijí v domovech pro seniory?
0: Jiní zůstávají soběstační doma.
2: Unikátní je, že vy bydlíte sama. Jak je to možné?
3: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí.
0: Mají dlouhověkost v rodině?
1: Jak ve vysokém věku fungují?
0: Co je baví a zajímá?
4: Mi dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal.
0: Staletí.
1: Nový seriál Radiožurnálu o lidech, jejichž věk přesáhl magickou hranici.
0: Staletí, denně krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dobrý večer, je 11:30. A zprávy Radiožurnálu má Monika Chmilová.
1: Americký prezident Donald Trump popřel, že by v Hormuzském průlivu při íránském útoku utrpěla škodu jakákoliv plavidla, kromě jedné jihokorejské lodi. Zároveň uvedl, že se americkým silám naopak podařilo potopit 7 íránských lodí. To Írán popírá. Podle Trumpa by se Jižní Korea měla připojit k operaci na ochranu lodí na Blízkém východě. Takzvaný projekt Svoboda, při kterém americké jednotky doprovází plavidla uvízlá u Hormuzského průlivu, odstartovaly Spojené státy dnes ráno. Teherán varoval, že na americké lodě zaútočí, pokud se k průlivu přiblíží. Později taky informoval o zasažení některých lodí. Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliard korun na 106 miliard 1 milion korun, informovalo o tom ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Loňský deficit na konci dubna přesahoval 126 miliard korun. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzin zaplatí o 40 haléřů víc, tedy maximálně 44 koruny a 29 haléřů. Nafta zdraží o maximálně 30 haléřů. Litr bude stát 44 koruny a 59 haléřů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. A v Plzni začala rekonstrukce hlavního průtahu čtvrtí Bílá hora. Během oprav je ulice 28. října pro auta úplně uzavřená. Projíždět mohou jen autobusy, záchranáři nebo policisté. Objízdná trasa vede z Jateční přes Masarykovu ulici směrem na Chrást. Rekonstrukce potrvá do 20. prosince. Sport. Fotbalisté Manchester City si zkomplikovali boj o titul v anglické Premier League. V dohrávce 35. kola remizovali na hřišti Evertonu 3-3. Na vedoucí Arsenal tak Manchester City ztrácí 5 bodů a má už jen jeden zápas k dobru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy pozor na překážky na vozovce. V okolí sjezdu na výstaviště mezi kilometry 191 a 188 se na vozovce povalují kusy polystyrenu. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nepřehlédněte silničáře u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru čistí vozovku s technikou, pohybují se v levém pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Břístvím na 16. kilometru nákladní auto. Má defekt na pneumatice. Pravý pruh je uzavřený, projíždíte opatrně levým pruhem. A podobnou překážku čekejte i na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy. Na 1. a 5. kilometru porouchané nákladní auto blokuje jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno a zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až

0: 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Spoustu témat jsme probrali v dnešních 20 minutách radiožurnálu s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem. Třeba audit, který předcházel trestnímu oznámení v bitcoinové kauze, navrhované zpřísnění trestů zatýrání lidí i zvířat nebo připravované změny rozvodové novely. Tak si poslechněte reprízu pořadu tady na radiožurnálu hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Svět nádherné kulečníkové hry, které se říká snooker, právě poznal nového mistra světa. V divadle Crucible v anglickém Sheffieldu se jim stal teprve 22-letý Číňan Jize Wu. Ve finále hraném na 18 vítězných frameů porazil Angličana Shona Murphyho tím nejtěsnějším možným rozdílem 18-17. Titul mistra světa ve snookeru tedy míří i letos do Číny.

0: Za Vltavou nemusíte nutně přijet do Česka. Díky pražskému jaru si vás Vltava najde letos i v zahraničí. Festival klasické hudby totiž plánuje Smetanův cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24 zemí. Zahajovací koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v tomto roce své výročí.
2: Popisuje ředitel festivalu Pražské jaro Robert Hanč.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zanechal na Pražském jaru v minulosti výraznou stopu. Poprvé na festivalu vystoupil v roce 1948 a od té doby na festivalu provedl úctyhodných 226 koncertů. A přitom se profiloval jako špičkový interpret soudové hudby a hudby české.
3: Tentokrát se představí pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Dnes jste podepsali také memorandum s českými centry. Z jakého důvodu? Je to kvůli lepší propagaci Pražského jara zahraničí?
1: My chceme jako Pražské jaro sloužit ještě lépe jako ambasador České republiky. Vlastně máme s českými centry mnoho společného. Oni usilují o zlepšování, posilování dobrého jména České republiky v zahraničí. My děláme to též, tak jsme spojili síly. Díky českým centrům poběží například zahajovací koncert Pražského jara na mnoha místech v zahraničí. Jednak to bude v kinech, v Londýně, ve Vídni, v Bratislavě, v Bělehradě a v Tokiu. Jednak to bude na facebookových profilech většiny českých center. A v Riegerových sadech připravujeme open air Pražského jara. Tam na velké obrazovce večer poběží právě přímý přenos zahajovacího koncertu.
4: In 20 years the festival will celebrate its 100th anniversary.
2: Na festivalu bude mít také premiéru nový televizní dokument Pražské jaro, okno do světa. V něm připomíná režisér Martin Suchánek také více jak 80 let dlouhou historii přehlídky. V různých překladech uvidí snímek i diváci po celém světě, vysvětluje generální ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková.
5: Taky pro Japonsko už teď chystáme překlad nového dokumentu o festivalu Pražské jaro. Česká centra obecně chtějí pomoct budovat značku Pražského jara v zahraničí, to znamená, bude celá řada doprovodných aktivit, tak abychom přilákali i třeba pozornost médií v těch stěžejních zahraničních teritoriích, aby jsme pozvali více hostů třeba na festival příští rok ze zahraničních odborných sítí nebo právě z mediální sféry.
4: At that time I will be 92 years old. Still younger than the festival.
2: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro začne 12. května a koncerty jsou naplánované až do začátku června. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Kriminalisté obvinili bývalého ministra Blažka kvůli bitcoinové kauze. Jana Naďová je vina v kauze Čapí hnízdo a 33-letý Němec vjel v Lipsku autem na pěší zónu a zabil dva lidi. To je výběr nejdůležitějších událostí pondělka 4. května. Uslyšíte o nich taky v půlnočních hlavních zprávách Radiožurnálu.

0: Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstva, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
3: Říká Filip Romčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Petry Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem niti dlouhý a pečlivý výzkum.
4: V čem je ta naše nit unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
3: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
4: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
3: Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
3: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
4: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
3: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
3: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Požár v Národním parku České Švýcarsko už mají hasiči pod kontrolou, na místě ale dál zůstávají. Vláda schválila návrat povinné elektronické evidence tržeb. Hokejistou extraligové sezóny je Roman Červenka, chce jet na mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami, teploty až 28 stupňů. Je úterý 5. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči v podvečer dostali pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. S ohněm v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou bojovali 53 hodin. Z původních více než 100 hektarů se jim podařilo zmenšit plochu požářiště na pětinu. Oheň už se dál nešíří, hasiči ale zatím na místě zůstávají.
3: Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu Martin Legner v 18:25.
4: Postup vůči prostorům, které jsme potřebovali nutně řešit, jako jsou ty rokliny a ty skalní převisy, byl naprosto fantastický. Děkuju za podporu letecké služby, protože to nám významně pomohlo.
3: V oblasti se pak ujme správa Národního parku, jak říká její mluvčí Tomáš Salov.
5: Pro kontrolu toho požářiště můžeme využívat drony s infračerveným viděním, takže pro nás bude relativně snadné odhalit místa, která jsou ještě horká, a případně je dohašovat.
3: Z Chřibské na Děčínsku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
1: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
6: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
7: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
6: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
8: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
6: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
9: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
6: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Kriminalisté obvinili další 3 lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti, dříve z ODS Pavla Blaška, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
10: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 korun státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
11: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
10: Bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
12: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
10: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se svým obviněním v bitcoinové kauze nesouhlasí. V rozhovoru pro Novinky potvrdil, že je jedním z trojice lidí, které kriminalisté obvinili. Proti zahájení trestního stíhání podal stížnost. Německá policie zadržela řidiče, který v pondělí v Lipsku zabil 2 lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
13: Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
14: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi 0,5 kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s 50-milionovou dotací dostala 3letou podmínku a peněžitý trest. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je kvůli imunitě ale pozastaveno.
15: Pražský městský soud rozhodoval na základě závazného právního názoru vrchního soudu z června 2025, řekl soudce Jan Šot.
16: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
15: Obhájce Naďové Josef Bartončík se proti rozsudku odvolal.
17: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu.
15: A je připraven podat i ústavní stížnost. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš se hnutí ANO považuje pondělní rozsudek nad europoslankyní Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X. Reagoval na to mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
18: Tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO bylo Babišovo vyjádření emotivní reakcí. Slova o zmanipulovaném procesu na politickou objednávku komentovat nechce. Soudní systém České republiky je podle něj funkční. Rozhovor s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem uslyšíte v repríze pořadu 20 minut radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Před 81 lety začalo pražské povstání, navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
19: Je 6 hodin.
20: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančala. Původní záznam se ale nedochoval. Mančal touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
21: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
20: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Sport. Roman Červenka je podruhé v kariéře extraligovým hokejistou sezóny. Na slavnostním galavečeru kromě hlavní ceny převzal i další 3. Následně Červenka potvrdil, že by chtěl startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku.
22: Jako i když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit, říct, že ne.
1: Naopak hokejista David Pastrňák z Bostonu účast na šampionátu nevidí příliš reálně. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne 15. května. A komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky vytkla sudím hned 3 chyby po víkendovém úvodním kole ligové nadstavby. Slavia měla v sobotním zápase v Liberci zahrávat penaltu a záložník Pražanů David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučený zůstal i Spartan Sivert Mansverk v nedělním zápase proti Jablonci. Komise to uvedla v komuniké.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Chodci na D1 u Lokte a omezení na D5 u Zdic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor v okolí sjezdu na Kutnou horu. Na 66. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení u odbočky na Zdice. Mezi 29. a 27. kilometrem je uzavřený levý pruh, ze kterého silničáři obnovují vodorovné značení. Pravým pruhem projedete bez kolony. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru projíždějí levým pruhem silničáři s technikou, čistí vozovku. A komplikace máme hlášené u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše havarovalo nákladní auto. Skončilo v příkopu, na místo už jedou hasiči. Čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno a i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku je polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Co pro další vývoj bitcoinové kauzy znamená dnešní obvinění exministra spravedlnosti a jeho náměstka? Co ukázal jeden úspěšný a jeden neúspěšný pokus o útěk z českých věznic? Jak budou vypadat posílená bezpečnostní opatření ve věznicích? A kam pokročilo ministerstvo spravedlnosti v úvahách o změnách trestního zákoníku nebo pravidel pro rozvody? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Hezké odpoledne.
0: Dnešek přinesl hned několik aktuálních informací, které se týkají ministerstva spravedlnosti. Začneme bitcoinovou kauzou. Vrchní státní zastupitelství informovalo, že obvinilo další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle státních zástupců trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle médií, včetně našeho serveru iRozhlas.cz, jsou nově obviněni exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a také advokát dárce bitcoinu Karim Tic. Máte k tomu další informace?
3: Další informace k tomu nemám a myslím, že je v zásadě dobře, že ani ministr spravedlnosti neví, co je konkrétně napsáno v tom usnesení o zahájení trestního stíhání. Dokonce ani nevíme, jestli to vědí ti, kterých se to týká, protože to usnesení má být doručeno. Takže já stejně jako vy vycházím z toho, co se povídá, co se říká v českých médiích. Jestli to tak je nebo není, to skutečně nemohu potvrdit, protože ministr spravedlnosti nemá znát detaily trestních řízení a já se tím snažím řídit a do té kauzy po stránce toho řízení jako takového jsem nezasahoval, nezasahuji. Snažím se řídit tím nejen zákonem, ale myslím, že i tím, jak to vnímám, jak se má ministr spravedlnosti chovat. To, že jsme tam učinili nějaké závěry a udělali audit a poslali ho orgánům činným v trestním řízení, to je samozřejmě jiná rovina, která souvisí s rolí ministra a tam naopak jsem tu povinnost vnímal, že ji mám.
0: Právě na to se chci zeptat, protože vy jste v polovině dubna jako ministerstvo spravedlnosti podali trestní oznámení. Z toho, co jste se dočetl dnes v médiích o tom aktuálním obvinění, odpovídá to textu trestního oznámení? Mířilo to trestní oznámení tím směrem, kterým podle médií teď míří vrchní státní zastupitelství?
3: Těch informací o tom, co konkrétně je kladeno za vinu, nejen jaké trestné činy spatřuje v tom jednání vrchní státní zastupitelství v Olomouci, těch informací, co konkrétně tedy se mělo stát, nebo co je to, co, za co si vysloužili trestní stíhání ty osoby, tak to nebylo upřesněno. Takže já skutečně nemohu teď vědět, jestli to, co jsme zjistili v auditu a zaslali státnímu zastupitelství, teď nově pomohlo zvrátit, jak bylo v některých médiích řečeno, tu situaci. Mohu se jen domnívat, my jsme se zaměřovali jak na proces té darovací smlouvy, tedy na to praní špinavých peněz, na to přijetí, tak jsme se ale zabývali i tím prodejem bitcoinů a zabývali jsme se i těmi dohodami o narovnání, které uzavřela paní exministrině de Croix, protože tam máme vážnou pochybnost o tom, jestli to bylo potřeba, pokud ano, tak zda v takové výši. Takže tyhle ty věci zřejmě ještě nejsou součástí toho obvinění.
0: Pardon, takže čekáte, že ten okruh obviněných se ještě rozroste?
3: To si netroufám odhadovat. Já ani mým cílem nebylo někoho poškodit, mým cílem bylo zjistit, jaký je skutečný stav. To snažili jsme se pojmenovat ty věci objektivně. Konec konců ten interní audit prováděli lidé, kteří tam byli v těch stejných pozicích za pana exministra Blažka a za paní exministrině de Croix. Takže kdyby možná ona ušetřila státnímu rozpočtu skoro 8 milionů korun za právní posudky a auditory a najala si v úzovkách, nebo využila toho interního auditu, místo aby si najala externí služby, tak možná došla ke stejným závěrům jako dnes já, protože já jsem těm lidem nediktoval, co mají zjistit. Oni prostě dostali volnou ruku a to absolutně, přišli s určitými zjištěními a vzhledem k tomu, že v některých případech identifikovali, že se může jednat o trestný čin, neměl jsem ani jinou možnost, než podat trestní oznámení. Jinak bych asi porušil zákon já.
0: To trestní oznámení mířilo proti konkrétním osobám a pokud ano, mezi těmi osobami byli ti tři, o kterých se spekuluje v souvislosti s dnešním obviněním?
3: To trestní oznámení mířilo na konkrétní jednání některých osob. S tím,
0: spojené
3: že ty osoby,
0: tedy s konkrétními osobami.
3: S tím, že ty osoby, nebo ta odpovědnost těch osob tam byla vymezena v tom auditu, ale nebylo to tak, že bychom řekli, tady je jednání, tady je člověk a na toho dáváme trestní oznámení. My jsme popsali jednání, napsali jsme, kdo je za něj z největší pravděpodobností na základě vnitřních předpisů a zákona odpovědný a následně tedy si musela policie vyhodnotit, zda ta osoba skutečně je nebo není podezřelá z trestného činu.
0: A tohle to, co jste teď popsal, se týkalo exministra Blažka a jeho náměstka?
3: Já se přiznám, že s ohledem na to, že i vrchní státní zastupitelství v Olomouci nám zakázalo jakkoliv komentovat ten audit a zveřejnit ho, tak bych to nerad prozrazoval.
0: Pojďme k další aktuální záležitosti. Vy jste dnes reagoval na páteční útěk vězně z jiřické věznice. Kvůli němu je ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman mimo službu. Ve služebním poměru skončili jeho zástupce pro bezpečnost a také vedoucí příslušného oddělení. Je ten případ opravdu individuálním pochybením těchto tří lidí?
3: Já jsem se hned v sobotu vydal do té věznice, abych se jí s generálním ředitelem přesvědčil o tom, jestli je to nějaké jedno drobné selhání nebo jen souhra okolností a souhra několika drobných selhání, nebo je to systémové selhání, buď jako celé vězeňské služby toho systému tak, jak je nastavena, nebo té konkrétní věznice. Tak, jak mám z té věci dojem, tak kromě toho, že došlo k několika pochybením, bohužel více osob, které v tom součtu znamenaly tuhletu fatální chybu, která se opravdu nesmí stávat, tak mám pocit, že právě i ten systém v té věznici byl nastaven tak, že tomu hrál do karet. To znamená, vnímal jsem to tak, že to selhání těch jednotlivců by se nestalo, kdyby ten systém byl nastaven lépe. Proto i pan ředitel, který není ve funkci dlouho, který je tam 2 roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na Vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. On se o to snažil, díval jsem se teď jsem si nechal doložit, co všechno v té oblasti bezpečnostně udělal za ty 2 roky. Byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo a myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby. Bylo to rozhodnutí generálního ředitele vězeňské služby. Já s ním souhlasím, souzním s ním, protože tady je jistá objektivní odpovědnost za ten výsledek, byť on konkrétně třeba sám se ničeho nedopustil.
0: Pardon, to znamená, že je možné, že potom se vrátí do té funkce?
3: Uvidíme, jak dopadne to vyšetřování. Já teď nechci spekulovat, jestli to považuji za pravděpodobné nebo nepravděpodobné. V tuhle chvíli to není na mě. To, co je důležité, je, že v tuhle chvíli už služební poměr ukončili ti, kteří jsou přímo zodpovědní za nastavení toho systému, tedy jeho zástupce, který měl na starosti bezpečnost a to mnoho let a měl možnost ten systém nastavit a měl za něj odpovědnost. Ten už není ve služebním poměru, stejně tak jako další vedoucí oddělení, pokud jsem byl správně informován. A ti konkrétní příslušníci, kteří se mohli dopustit toho konkrétního pochybení, to znamená přehlédnutí z nedbalosti nebo toho, že nerespektovali některé vnitřní předpisy z hlediska kontroly, tak ti jsou podezřelí z trestných činů a vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů a ti dokonce mohou být odsouzeni.
0: Právě ředitel jiřické věznice, odkud tedy ten vězeň utekl v nedávném rozhovoru pro server irozhovory.cz řekl, že se jeho věznici stejně jako mnohým dalším dlouhodobě nedaří zajišťovat odpovídající počet příslušníků vězeňské služby ani odborných zaměstnanců. Hrálo v tom případu roli i to?
3: V tomto konkrétním případu to, myslím, velkou roli nehrálo. Já jsem
0: malou,
3: sám...
0: ano?
3: malou mohlo, protože když se podíváme třeba na počty tabulkových míst, tak v dubnu 2018 ta věznice měla 170 tabulkových míst příslušníků. Teď v dubnu o kolik 6, 7, 8 let později jenom 145, to znamená ze 170 na 145. No a samozřejmě ve chvíli, kdy ten stav je nižší, nebo dokonce máte podstav, což je bohužel případ řady věznic, kdy pohybujeme se, měli jsme přes 10% podstav příslušníků, teď máme kolem 8%, tak když je podstav, znamená to, že místo jednoho člověka do toho pásma, kde hlídáte ty vězně, třeba pošlete, místo dvou tam pošlete jednoho. Místo toho, aby byly obsazeny všechny věže, jsou obsazeny třeba 3 ze 4. Takže samozřejmě to může mít vliv, ale v tomto případě, tak jak jsem zaznamenal to, co se stalo, tak si myslím, že to byl spíše šlendrián, možná trošku vyhoření těch zaměstnanců, že dělali rutinní práci, nikdy se nic nestalo, proč by si dávali pořád pozor, no a ono se bohužel jednou stalo a stalo se něco, co se stát nemělo a co bylo docela zásadní, takže v téhle věci já jsem opravdu rád, že policie udělá velmi dobrou práci, že i na základě informací, které obdržela z vězenské služby, toho pachatele zadržela a nezbývá mi, než děkovat veřejnosti i za její v té věci účast.
0: Vy jste odpoledne řekl, že další vězeň se o víkendu neúspěšně pokusil utéct z věznice Ostrov nad Ohří, že tam proboural strop. Jak je možné, že vězeň ve věznici probourá strop?
3: Přiznám se, že mě to taky překvapilo, že vůbec něco takového jsme řešili. Ta situace tam nebyla tak nebezpečná v tom smyslu, že by se dostal někde mimo střežený areál. Konec konců i ten problém, který nastal právě v Jiřicích, nebyl dán tím, že by snad někdo byl tak sofistikovaným uprchlíkem, že by se mu podařilo překonat ty bezpečnostní systémy, které tam jsou. Bylo to bohužel prostě jednoduše proto, že stejně jako další vězni uklízeli v tom pásmu, kde mezi dvěma ploty.
0: A tím pádem to zabezpečení muselo být
3: vypnuté. Tím pádem se muselo vypnout zabezpečení, tím pádem se tam pohybovalo více lidí, ale bohužel jenom s jedním příslušníkem, který nebyl úplně ostražitý a v nějakou nestřeženou chvíli díky tomu, že měli nářadí, tak ještě využili toho a podařilo se jim nadzdvihnout v té části toho plotu, který vlastně nebyl tím hlavním plotem, ale tím, který měl chránit věznici, spíše jak si zpomalit ten případný útěk, tak se to povedlo.
0: Zpátky k tomu stropu. Jak je možné ve věznici probourat strop, aniž by si toho někdo všiml?
3: Až budu vědět podrobnosti o tom šetření, tak vám to řeknu. Pro mě je to taky nepochopitelná věc. On to nebyl asi, tak jak jsem viděl ty fotky, strop jaksi betonový, nějaký omakart a podobně, takže možná to stačilo pár vteřin nebo minut na to, aby tam nějakým nástrojem, co si vyrobil. Jak říkám, důležité je, že se nestalo nic víc a samozřejmě ten člověk za to bude potrestán, protože to je kvalifikováno jako pokus o útěk a i to je mařením výkonu trestu, což znamená, že za to hrozí odnětí svobody až na dalších 5 let.
0: Vy jste řekl, že posílíte nebo budou posílená bezpečnostní informace ve věznicích. Jakým způsobem? Co konkrétně se změní?
3: Konkrétně budou v některých případech posílena střežení. Nechci úplně napovídat, jak. Využijeme samozřejmě i naše služební psy na to, aby právě byly využiti v těch pásmech, kde může dojít k útěku. Obecně se zvýší počet kontrol teď, které probíhají ve věznicích a tak jako z každé jiné mimořádné události, i tato bude podrobena nejenom tedy přezkumu, ale všichni jsou seznámeni potom s tím výsledkem, tak aby podobné situaci zabránili v případě jejich věznice.
0: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Další dnešní událostí je nepravomocný rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Připomenu, že Městský soud v Praze za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie potrestal europoslankyni z hnutí ANO Janu Naďovou 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a také peněžitým trestem 500 tisíc korun. Ten rozsudek, jak jsem říkal, není pravomocný, je možné proti němu podat odvolání. Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, na síti X označil ten dnešní rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Jako ministr spravedlnosti, Jak vnímáte takováto slova premiéra?
3: Tak já to vnímám tak, že pan premiér se vyjádřil emotivně, má právo, i premiér má právo na svobodné vyjádření svého názoru. Já ho za to určitě peskovat nebudu. Já samozřejmě chápu to jeho vyjádření v kontextu toho, co on opakovaně říkal, to, že ten skutek se stal někdy v roce 2008 a obvinění padlo až v roce 2017, naprosto nečekaně až ve chvíli, kdy byl horkým kandidátem na to, že se stane premiérem.
0: Sdílíte ten názor, že to je odsouzení na objednávku v politickém procesu?
3: Tak kdybych komentoval to konkrétní rozhodnutí nebo ten konkrétní výrok, tak logicky, ať už řeknu cokoliv, tak to bude použito proti mně, že se jako ministr spravedlnosti budu vyjadřovat k tomu konkrétnímu rozsudku, nebo ho komentovat, nebo dávat na jednu stranu té misky vah to vyjádření, takže to určitě činit nebudu. Já jsem to vnímal skutečně tak, že pan premiér se zarazil nad tím, že státní zástupce, který dnes u toho soudu stál, už jednou to stíhání zastavil, dvakrát byl zproštěn. Teď došlo k tomu, že vrchní soud zavázal nějakým rozhodnutím ten soud nižší. Soud se dnes, jestli jsem dobře četl, prohlásil, že sice musel odsoudit, ale nesouhlasí s tím a myslí si, že paní Naďová je nevinná. Že to jsou skoro už jaksi absurdní výroky v tom smyslu, co si o tom asi může myslet běžný občan o té justici. Já myslím, že v tomto kontextu tedy toho, co se děje, pan premiér má právo na názor. Já jsem přesvědčen, že soudy jsou nezávislé. Měly by být i nestranné, ale samozřejmě jako ministr spravedlnosti nemohu vyloučit, že v některém případě dojde k excesu a že některý soudce rozhodne jinak než nestranně. Ale věřím v ten systém jako celek a věřím, že právě proto máme řadu opravných prostředků, aby nakonec se ukázalo, že spravedlnost funguje a myslím, že to platí pro tento i pro všechny ostatní případy.
0: Pojďme také k agendě dnešního jednání vlády. Kabinet dnes podpořil návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a také za týrání zvířat. Ten návrh zvyšuje dolní sazbu z půl roku na rok s tím, že horní hranice sazby toho základního trestného činu zůstává beze změny. Bude to mít v tom případě zásadnější praktický dopad?
3: Jsem názoru, že ano. Ty horní sazby trestných činů byly zvyšovány v minulosti poměrně razantně, ale ukazuje se, že se nepamatovalo na zvýšení těch spodních sazeb. My jsme ji zdvojnásobili z půl roku na rok, ono se to nemusí zdát jako zásadní, ale může to přispět k tomu, že v některých případech ta jednání budou nově kvalifikována tak, že budou pachatele těch vážnějších činů, kde skutečně dochází k nějakému brutálnímu týrání, postihování trestem odnětí svobody, což dnes se příliš nedělo. My zvyšujeme sazbu i ještě o jeden rok, asi o třetinu v případech toho nedbalostního zanedbání, to znamená například toho případu, co jsme byli svědky, tuším ve Zlíně, kde nechal ten pachatel toho psa bez dozoru, že téměř tam zemřel, tak i tam zvyšujeme sazbu a zavádíme i novou skutkovou podstatu, protože dnes nebylo trestné zastřelení psa nebo kočky nebo zabití psa nebo kočky, pokud u toho to zvíře nějak výrazně netrpělo. Tak to nebylo trestné a nově to trestné bude.
0: Když jste se zmínil o tom jednom konkrétním případu z Moravy, tak ten vyvolal hodně pozornosti. Já připomenu, že majitel se o psa přestal starat, to zvíře mělo omezený přístup k vodě, potravě, nikdo ho nevenčil, pes byl v bytě v druhém patře paneláku celou dobu sám. Vy jste po dnešním jednání vlády řekl, že se v nejbližších hodinách rozhodnete, jestli kvůli tomu podáte mimořádnou

0: takových případech například by měli uložit trest odnětí svobody.
1: To znamená, že jste shledal, že to rozhodnutí nebylo správné?
0: Ano, zdálo se nám, že ten odvolací soud bagatelizoval to jednání a v podstatě mimo jiné je to založeno na tom, že kdyby, že ten pes sice nezemřel, ale nezemřel jenom proto, že měl štěstí, že nějakou shodou okolností se mu podařilo dostat ven, ale kdyby se ven nedostal, tak do 48 hodin ten pes velmi pravděpodobně podle toho, jak to vycházelo ze spisu, by zemřel.
1: Vy už jste se zmínil o tom, že i když uspěje ta stížnost, tak to nic nezmění na tom trestu podmíněném pro toho pachatele, což je případ, který se hodně řešil v minulosti i v souvislosti s opakovaným znásilňováním nevlastní dcery na Jižní Moravě. Tehdy také váš předchůdce podal stížnost, uspěl, ale na tom trestu se nic nezměnilo. Není na místě uvažovat o tom, aby v těchto případech stížnost pro porušení zákona od ministra spravedlnosti mohla vést i ke zpřísnění trestu?
0: Já se přiznám, že jsem v téhle věci spíše konzervativní a byť asi se nebráním té debatě, tak se vždycky musíme pobavit nad tím, co by to znamenalo, jestli potom by ministři spravedlnosti fakticky pod dojmem třeba právě tlaku veřejnosti neustále nevraceli ty případy, pokud by se jim zdálo, že ten trest je příliš nízký. Samozřejmě chápu ten případ, ten otřesný případ toho zneužívání a dovedl bych si představit nějakou debatu o tom, že to třeba bude možné v případě nějakých vyjmenovaných těch sexuálních trestných činů. Na druhé straně jsou tam i další nástroje, jako právo na účinné vyšetřování, to znamená to, aby v některých případech, pokud třeba ten pachatel není vůbec odsouzen, nejsou všechny důkazy zhodnoceny tak, jak by měly být, tak může i ústavní soud v některých případech zasáhnout, vrátit tu věc na počátek, tak se to stalo v podstatě i v kauze Dominika Feriho a ta věc je znovu posouzena soudem tak, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Ale jak říkám, samozřejmě mám pochopení pro to a taky se mi nelíbilo, že nedokážeme zvrátit to šílené rozhodnutí soudu. Budu komentovat toto konkrétní. Na druhé straně vždycky, když chceme změnit ten systém, tak se musíme zamyslet nad tím, co všechno to přinese a zda to budou jenom pozitiva.
1: V souvislosti se změnami trestního zákoníku se zeptám ještě na jednu věc. Hnutí ANO i další koaliční strany se ostře vymezovaly proti trestnému činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Avizovali jste, že ten trestný čin zrušíte. Jak jste daleko v tomto směru?
0: V programovém prohlášení, jehož sepisu jsem nebyl tedy účasten, tak je napsáno, že zruší mé trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Já jsem po nějaké debatě, která tady byla ve společnosti, se rozhodl přijít ještě s alternativou, která by vlastně řešila ten důvod, proč to tam bylo napsáno, protože ten trestný čin byl kritizován za mě nikoli, protože měl jaksi být nástrojem proti agentům cizí moci, ale protože byl velmi vágně formulován, byl zneužitelný a konkrétně to kritizovali zástupci nejvyššího soudu. Takže, jak jsem už jednou zmínil, nepovažuji nejvyšší soud za hnízdo ruského nebo čínského vlivu. Takže v této souvislosti jsem to vnímal jako odbornou výhradu a dohodli jsme se, že předložíme sněmovně možnost, ať rozhodne buď o zrušení, to je samozřejmě jejich právo, mohou to učinit poslaneckým návrhem, anebo dáme k dispozici naši verzi reformulace toho trestného činu, tak aby naplnil ten účel, to znamená bránil v řádění cizích agentů proti České republice a proti jejím zájmům tady na našem území, ale současně byl jasně formulovaný, nebyl zneužitelný.
1: A to nové znění budete mít kdy?
0: Myslím si, že to budou řády týdnů maximálně. My jsme se zástupci nejvyššího soudu, já osobně i paní nejvyšší státní zástupky nad tím vedli poměrně podrobnou debatu, takže máme v tuhle chvíli pracovní verzi, musí ještě být vydiskutována, protože zástupcům nejvyššího soudu se stále zdálo, že je poměrně vágní.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji taky, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a hodiny právě teď ukazují 4 minuty po půl jedné.

0: Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Americký ministr zahraničí Marco Rubio od středy do pátku navštíví Řím, aby se setkal s představiteli Vatikánu. S vedením katolické církve bude mluvit poté, co americký prezident Donald Trump skritizoval papeže Leva 14. Trump minulý měsíc na síti Truth Social napsal, že papež má slabé postoje vůči kriminalitě a v zahraniční politice a neměl by se plést do politiky. Spojené arabské emiráty v pondělí informovaly o zachycení 3 iránských střel, poprvé od začátku příměří na Blízkém východě. Další střela údajně dopadla do moře. Zranění byly podle tamních úřadů nejméně 3 lidé. Útok údajně vyvolal taky požár průmyslové zóny ve městě Fudžajra na severu země. Na místě zasahovaly týmy civilní obrany. Teherán podle iránských státních médií popřel jakékoliv plány na útoky ve Spojených arabských emirátech. Hasiči při kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků odhalili vážné nedostatky v bezpečnosti. Podle generálního ředitele Vladimíra Vlčka často chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Některé objekty navíc neodpovídají stavebnímu povolení. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku po tragickém požáru ve Švýcarsku. Celkem plánují prověřit stovky podniků po celém Česku. A autobusového dopravce na Červenec pro Plařimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit kraji Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody se dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Plařimovsko pak nastupující busem.
2: Sport.
1: Hokejista Roman Červenka plánuje startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to na gala večeru ke skončenému extraligovému ročníku, na kterém převzal ocenění hokejista sezóny. 40-letý útočník Pardubic je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl ani na olympijských hrách v Miláně. Mistrovství světa ve Švýcarsku začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Berounem a překážka na D11 za Břístvím. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 27. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Provoz je svedený do pravého pruhu, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za Břístvím. Na 16. kilometru řeší defekt na nákladním vozidle. Projíždějte opatrně, uzavřený je tam i pravý pruh. V Praze zpomalte ve Starokolínské ulici mezi Chovicemi a újezdem nad lesy řeší nehodu. Srážkou osobního auta se Srnou připravte se na omezení. A následky nehody překážejí také u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše nákladní auto silo do příkopu. Na místo už dorazili záchranáři, tam čekejte možné komplikace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Začíná noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 5. května. Přeji příjemnou úterní noc. Právě teď máme 8 minut po půl jedné. A téměř 1300 skleněných čoček začnou už brzy dělníci sundávat z kopule Libenského kolonády, jedné z dominant lázeňského parku v Poděbradech. Do stavby totiž začalo zatékat. Jak náročná bude rekonstrukce a jak dlouho potrvá, tak to uslyšíte v první noční reportáži už za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dominantu Lázeňského parku v Poděbradech opravují dělníci. Do památkově chráněné kopule Libenského kolonády začalo zatékat. Izolace téměř 1300 skleněných čoček je totiž 20 let stará.
1: Přímo u Libenského kolonády v Poděbradském parku potkávám paní Jindru. Ta se těší na výsledek rekonstrukce.
2: Zaprvé byla potřeba, určitě, a jako faním tomu a těším se na ní, až teda to bude hotový.
1: Kolem památkově chráněné budovy stojí lešení a na střeše pracuje majitel stavební firmy Lubomír Najbrt.
3: Momentálně provádíme očištění kopule od hrubých nečistot tlakem 400 atmosfér.
1: Vyčistit se musí i samotné skleněné čočky tak, aby dovnitř kolonády lépe pronikalo světlo.
3: Než se začnou vyndávat čočky, tak dojde k celému zastřešení kopule, aby zbytečně do ty konstrukce nepršelo.
1: Dělníci potom vyndají všech 1261 kulatých sklíček. Pro případ, že se některé z nich rozbije, je v zásobě 500 náhradních.
3: Samozřejmě se musí přidělat i lůžka čoček, který se musí usadit výškově tak, aby čočky nepřesahovaly konstrukci.
1: Dodává Lubomír Najbrt. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
4: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen.
1: Na přípravě rekonstrukce město spolupracovalo s památkáři. Kopulí do objektu zatékalo a ničil se tak vnitřek budovy.
4: Oprava byla dlouho plánovaná, musely být dělané nějaké sondy, které prokázaly, že skutečně těmi skleněnými čočkami tam zatéká.
1: Uvnitř kolonády vyvírá boček, jeden z nejstarších místních pramenů. Ten bude po dobu oprav uzavřený.
4: Návštěvníci si budou moci natočit Poděbradku jednak v napravenu Eliška a nebo potom na Rígrově náměstí.
1: Za celkovou opravu památky zaplatí město 3,5 milionu korun. Z Poděbrad Alena Junová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude tentokrát operní pěvkyně Magdalena Kožená. Jak vlastně vypadá taková laskala zevnitř? A v kolika jazycích bude umělkyně zpívat na Pražském jaru? Magdalena Kožená stojí také 10 let v čele nadačního fondu Magdaleny Kožené. Komu zejména pomáhá a jaký bude květnový koncert k výročí fondu ve španělském sále Pražského hradu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
4: Dosavadní kontroly bezpečnosti klubů jsou podle šéfa hasičů alarmující. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. A dnes bude oblačno i zataženo postupně s přeháňkami nebo i s bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku v reakci na tragický požár v baru ve švýcarském středisku Kranz Montana, při kterém zemřelo 40 lidí, doplňuje Vlček.
5: Je alarmující ten počet zjištěných nedostatků, kterých je bezmála 12. Ty pokuty byly uloženy ve výši cirka asi 500 000 korun a mnohdy bylo zjištěno, že chybí anebo jsou zatarasené unikové východy, což je prostě případ, který se bezprostředně týkal toho problému, který byl ve Švýcarsku.
4: Některé stavby podle Vlčka ani nejsou schválené nebo jsou v rozporu se stavebním povolením. Hasiči mají v plánu dohromady 770 kontrol po celém Česku. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Platit bude v pátek a v sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Původně se mluvilo pouze o jednodenním příměří na ruský státní svátek v sobotu. O případném klidu zbraní jednali podle Moskvy americký a ruský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. Původně možný návrh pozastavení bojů na den vítězství odmítl. Uvedl přitom, že Kyjev stále neobdržel oficiální návrh. A Moskva je neseriózní. Hudební festival Pražské jaro odvysílá zahajovací koncert do 24 zemí. Živý přenos z úvodního večera v Pražském obecním domě připravuje ve spolupráci s českými centry. 81. ročník zahájí tradičně Smetanova má vlast, kterou 12. května zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Petra Popelky.
6: To je na hudbě to úžasný, že po každý vzniká na novo. Zároveň i vycházíme, že jo, z tradice, protože něco jako je Má vlast, je samozřejmě jedno z těch nejzákladnějších děl českého repertoáru, jakýkoliv českého dirigenta a českého orchestru. Všichni hudebníci v orchestru tu skladbu hráli několikrát a samozřejmě po každý, když to člověk studuje znovu od začátku, tak je vždycky úkolem samozřejmě ty různé tradice sladit.
4: Sport. Hokejista Pardubice Roman Červenka chce jet na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to poté, co se stal extraligovým hokejistou sezóny. Naopak útočník Bostonu David Pastrňák zřejmě národní tým na světovém šampionátu neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL.
7: David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů a pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Mistrovství světa ve Švýcarsku začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D5C u Plzně i na D11 za Břístvím. Na dálnici D5 dejte pozor okolo Plzně ve směru na Prahu. Za nájezdem od Slovan na kilometru 72,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Místo zatím není výrazněji označené, tak opatrně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za Břístvím. Na 16. kilometru stojí nákladní auto s defektem pneumatiky v pravém pruhu. I tam projíždějte opatrně. Pozor i na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Kolín na 40. kilometru silničáři v pravém pruhu opravují vozovku. Musí se i tam vybočovat do levého pruhu. A na nehodu pozor u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše havarovalo nákladní auto. Budou ho vyprošťovat z příkopu. Průjezd místem je omezený, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno a i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku je polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 13:00 a až do pátku uslyšíte v našem vysílání příběhy lidí, kterým je 100 a více let. V našem seriálu za chvíli navštívíme 103letou paní Bělu, která se ještě nedávno učila španělsky.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.
8: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To byla kapela Miraj v nočním radiožurnálu a v Česku přibývá lidí, kterým je 100 a více let. Teď jich je 1158 a my některé z nich poznáme tento týden v našem novém seriálu. Najdete ho i na webu irozhlas.cz. Teď pojďme za paní Bělou Krásovou. Té je neuvěřitelných 103 let, stále cvičí a jak sama říká, má výbornou paměť.
2: Paní Bělo, jaký jste ročník?
3: Jsem ročník 22.
2: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře. To je náhoda, opravdu. Nikdy jsem nestaral o to, abych byl 103 let.
2: A v rodině máte dlouhověkost?
3: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89. Pocházím ze Dvora Králové. Tam jsem byla až do třetí třídy, čtvrtou jsem chodila už v Praze.
2: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla. Používáte chodítko?
3: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
2: Máte drobnou postavu? Barvíte si vlasy? Máte zřizavé?
3: To jsme si řekli s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy se divit. V rámci možnosti peču o sebe, no.
2: Jak byste se popsala? Jaká jste?
3: To je těžký. Taková normální ženská. S pěti dětma.
2: S pěti dětma.
3: Jsem babička i prababička. I prababička.
2: Máte velikou rodinu. Jsem do domova pro seniory v Praze 4. V Hájích za vámi často chodí.
3: Děti za mě chodí každý den. To mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
2: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
3: Moje příjmení je Krásová.
2: Krásová. Paní Běla se vdávala ve 27 letech, vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Dnes ve 103 letech v pražském domově pro seniory chodí dvakrát v týdnu na cvičení.
3: Chodím na tělocvik, hrozně ráda, ale je takový moc mírnej, že mě to neunaví.
2: Neunaví vás to?
3: Mě to neunaví a já si cvičím někdy i na chodbě sama.
2: Tak my se teď přesuneme do vašeho zoukoutku v domově pro seniory. Vy vstáváte a berete si chodítko, to je vaše jistota. To chodítko.
3: Moje jistota, jo.
2: Co říkáte?
3: Že si odbiju povinný chození odpoledne.
2: Tím naším přesunem, že si odbydete vaše odpolední chození.
3: Musím se udržovat dobrý fyzický kondici. I když tak jo, hodně ležím, ale to patří k věci.
2: Ale jdete rychle? Máte tenisky?
3: Tady se taky projdu, tak to je dobrý.
2: Jakýkoliv trénink se počítá?
3: To se ví.
2: A paní Bělo, co paměť?
3: Výbornou paměť mám, opravdu. Musím se pochválit.
2: A vy máte i mobilní telefon, ten je tlačítkový?
3: Tlačítkový.
2: A co říkáte na takové vychytávky technologické, elektronické, jako třeba i různá dotyková zařízení, robotické vysavače, které jezdí po bytě?
3: Má to dcera a moc to nepoužívá. Radši luxuje.
2: A tady máte andulky?
3: Tamhle ty velký jsou líní, ty málo chodí.
2: A je nějaké období, do kterého byste se ráda vrátila?
3: Do mládí jedině.
2: Do mládí
3: mě tak dobojí. A to už se nedá vrátit. Musím být spokojená s tím, co je.
2: Napadá vás nějaká rada, kterou byste dala lidem?
3: Že skromnost je dobrá vlastnost.
2: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a nevědomí lidé z Prahy 7 si stěžují na chybějící semafory na Štrosmajerově náměstí. Jejich návrat požadují v petici, kterou sepsali. Technici semafory odstranili po zavedení zákazu vjezdu pro auta. Jenže místem dál projíždí tramvaje.
1: S těma semaforama samozřejmě zmizela zvuková signalizace, což je hodně děsivý, když se to tady, tu rušnou křižovatku chcete přecházet poslepu.
2: Popisuje jedna z nevidomých, Lenka Blažíková. Vy jste místní, přecházíte tady často?
1: Hodně často pendluju mezi Letnou a tady tím Dolejškem. A prostě nedá se to tady pořádně najít, ten přechod. Díky tomu, že vám to tady prostě nezačne cvakat.
2: Petenti požadují, aby se na Štrosmajerovo náměstí vrátily semafory. Ty by tam podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů byly nadbytečné, protože místem už neprojíždí auta a na semaforech by tak čekaly jen tramvaje.
3: V místě by měla být zřízena pěší zóna a v souvislosti s tím dává odstranění světelně signalizační zařízení perfektní smysl. Společně s kolegy z dopravního podniku také řeším možnost instalace akustických prvků pro snazší orientaci nevidomých a slabozrakých.
2: Pěší zónu chce Praha 7 v místě zřídit v létě. Do té doby můžou nevidomí využívat podle mluvčího radnice Martina Vokuše speciální signalizační zařízení.
4: S dopravním podnikem je domluveno, že řidiči tramvají budou v podobných nesignalizovaných křižovatkách reagovat na stisknutí tlačítka vysílače pro nevidomé, které řidiče upozorní, že se v prostoru křižovatky nachází osoba se zrakovým omezením.
2: Při letní přestavbě Štrosmajerova náměstí taky dělníci vymění dlažbu, do které umístí vodící prvky pro nevidomé. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Evropa se musí připravit na Severoatlantickou alianci s výrazně menším přispěním Spojených států. Po setkání na Pražském hradě se na tom shodli český prezident Petr Pavel a finská hlava státu Alexander Stubb. Ten také vyzdvihl českou podporu Ukrajině a dodal, že by podpořil vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance i Evropské unie. Podle prezidenta Pavla se oba politici také shodli na tom, že Evropa si musí svou obranu více zabezpečovat sama. Rusko podle nich bude i dál největší bezpečnostní výzvou. Na jihovýchodě Brazílie se v pondělí zřítilo malé letadlo, které narazilo do obytné budovy. Agentura AFP uvedla, že pilot i kopilot nehodu nepřežili. Další tři cestující jsou podle hasičů v kritickém stavu. V zasažené budově nebyl nikdo zraněný. Stroj se zřítil jen krátce po vzletu ve městě Belo Horizonte. Pilot už předtím podle brazilského deníku Globo hlásil problémy při vzletu. Muž, kterého rakouská policie podezírá z otrávení dětské výživy, obvinění popírá. Informovala o tom regionální pobočka rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF. Rakouské úřady 39-letého Slováka zadrželi v sobotu. Minulý měsíc se v rakouských, slovenských i českých obchodech objevily sklenice se zeleninovou výživou značky HIP otrávené jedem na krysy. Muž ze Slovenska ve firmě vyrábějící dětské přesní dávky dříve pracoval a policie ho označila za vyděrače. Advokát zadrženého vinu klienta odmítl. A takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Výjimku ze zákazu budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour, řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na dálnici u Lipníku nad Bečvou a odstavená vozidla na D5. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Lipníku nad Bečvou před napojením na dálnici D1 ve směru z Olomouce do Ostravy. Na kilometru 295 osobní auto srazilo zvěř. Je to v mírné zatáčce, tak zpomalte. Na dálnici D5 čekejte překážku u Plzně ve směru na Prahu. Za nájezdem od Slován na kilometru 72,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu, ale vybočuje se. Na D5 se připravte na podobnou situaci i ve směru do Rozvadova. U sjezdu na Přimdu na kilometru 136 stojí porouchaný kamion. A následky nehody překážejí u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše havarovalo nákladní auto. A skončilo v příkopu, pro přijet museli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Je to tak, s vámi je noční radiožurnál, máme necelé 4 minuty po půl druhé a jenom připomínám, že dnes nám mírně zdraží pohonné hmoty. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů víc, tedy maximálně 44 koruny a 29 haléřů a nafta zdraží o maximálně 30 haléřů. Litr tak bude stát 44 koruny a 59 haléřů. Kdo jste tedy natankovali o víkendu, tak jste určitě neprohloupili a teď už trocha hudby, zazní Robbie Williams.
2: Radiožurnál. Každý den s

0: Může se stát, a asi jsme to i všichni někdy zažili, že léky na bolest nebo horečku dojdou o víkendu, kdy jsou lékárny zavřené. Někteří si je proto objednávají online. Je to ale bezpečné a co na webu určitě nekupovat? To bylo téma našeho pravidelného pondělního pořadu Antivirus. Reprízu nabídneme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Přes internet kupujeme oblečení, elektroniku, hračky i nábytek, tak proč ne léky? Možné to v některých případech je, ale zdraví je oblíbené lákadlo, na kterém se přiživují i podvodníci. Na co si dát pozor, to bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Kupujete vy léky přes internet a je to vůbec možné?
2: Ano, možné to je už několik let, ale jen v případě těch volně prodejných. Tedy to, co vám prodají v lékárně bez předpisu, si můžete legálně objednat i online. Pořád ale platí, že tenhle prodej musí zajišťovat certifikovaná lékárna.
3: Ta často spolupracuje s některým z velkých online prodejců potravin a jiného zboží. Takže kurýr, který vám vozí nákup potravin, vám může dovést i přípravek na ucpaný nos.
2: Že je zatím internetovým prodejcem opravdu skutečná lékárna, si můžete ověřit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete tam vyhledávač všech českých lékáren.
1: No a proč to nejde u léku na předpis? I dneska lékaři vydávají přeci předpis elektronicky. Proč si lék nemohu elektronicky i objednat?
3: V zahraničí to často možné je a České ministerstvo zdravotnictví na této možnosti také pracuje. Ale zatím to možné není. Hlavní důvod je bezpečnost. U léku na předpis je důležité, že lékárník pacientovi vysvětlí, jak je má užívat a zároveň zkontroluje, že spolu s jinými přípravky nezpůsobí člověku nežádoucí účinky.
2: Proto platí, že pokud vám někdo nabízí předpisový lék nákupu poštou, pak půjde o podvod. Nic takového v Česku možné není.
1: Ale takových nabídek je na internetu plno.
3: Je, ale jde o nějaké porušení zákona. Pokud si člověk lék na předpis koupí přes internet, riskuje hned řadu problémů.
2: Může jít o úplně jednoduchý podvod. Po zaplacení tedy žádné zboží nepřijde. Je to vlastně ta nejlepší varianta, protože když něco dorazí, tak člověk nemá jistotu, že je to opravdu ten objednaný léčivý přípravek. Může jít o lék prošlý, padělaný nebo o úplně jiné léčivo. Reálně tak není jasné, co člověk užívá a může mu to pochopitelně ublížit.
3: Jelikož v Česku je prodej léčiv na dálku omezený zákonem, tak si lidé často snaží předpisové léky objednávat ze zahraničí. Na takové zásilky se ale zaměřují celníci, kteří je zabavují a likvidují.
1: No jak vlastně poznám, že na lék potřebuju předpis?
2: I na tohle má Státní ústav pro kontrolu léčiv speciální databázi, která ale nepatří mezi nejpřehlednější. Je potřeba si ten konkrétní přípravek po vyhledání rozkliknout a pokud je v kolonce způsob výdeje napsáno RX, pak je potřeba předpis. Volně prodejná léčiva mají značku OTC.
3: Pokud ten konkrétní přípravek v databázi nenajdete, pak se nejspíš nejedná o lék registrovaný v Česku. Může jít o doplněk stravy, tedy o přípravek, který nemá léčivé účinky, ale podle výrobce by měl být zdraví prospěšný. Nesmí ale slibovat vyléčení konkrétní nemoci, třeba cukrovky nebo artrózy.
2: Že jde právě o doplněk stravy, musí být napsáno přímo na obalu. Nicméně takové přípravky neprocházejí posuzováním účinnosti. Lékový ústav proto varuje před nákupem takových produktů ze zahraničí, kde třeba chybí do češtiny přeložen popis složení nebo návod na užívání.
3: Úřad proto zveřejňuje i seznam webových stránek, které nelegálně nabízejí neschválené přípravky. Nicméně, když na něm nějaká stránka není, neznamená to, že je v pořádku. Proto je v případě jakýchkoliv pochybností raději zajít do lékárny, kde máte jistotu, že vám poradí specialista.
1: Takový byl dnešní Antivirus, Honza Cibulka, Jana Magdoňová, děkuji vám za něj.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Nové EET má do rozpočtu přinést přes 14 miliard korun. Podle opozice jde o iluzi. V Německu začala sezóna požárů. Plameny v lese jižně od Berlína už hasiči dostali pod kontrolu. Extraligovým hokejistou sezóny je pardubický Roman Červenka. A dnes bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podnikatelé v Česku by od ledna měli znovu elektronicky evidovat tržby. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Evidovat všechny platby budou muset restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET naopak nemají živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně ze 100 koruny na 1500. Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
3: 14,5 miliardy z EET je iluze. Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto ho v covidu také zrušili. Místo vzdušných zámků by se paní Schillerová měla soustředit hlavně na výdaje. S rozpočtem mířícím ke 400 miliardám je to totiž ten skutečný problém.
1: Znovu zavedení vítá například Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo taky Hospodářská komora. V Německu začala sezóna požárů. Hasiči včera dostali pod kontrolu hořící les jižně od Berlína. Plameny tam od pátku šlehaly ve vojenském výcvikovém prostoru Jitterbock. Zasáhly přes 150 hektarů půdy. Kromě Braniborska hoří i na jihovýchodě Bavorska, na hoře Sauerselkopf a na jihozápadě Německa v Hesensku nebo Porýní Falci. Šíření plamenů mohou zpomalit až zastavit očekávané srážky. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může několikanásobné personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Útěk kvůli tomu prošetřuje i generální inspekce bezpečnostních sborů. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je postaven mimo službu, říká Tejc.
4: Pan ředitel, který je tam 2 roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na Vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. Díval jsem se, co všechno v té oblasti bezpečnostně udělal za ty 2 roky. Byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo. A myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby.
1: Ministr Tejc taky dodal, že se o víkendu další vězeň pokusil utéct z věznice Ostrov. Sport. Roman Červenka je podruhé v kariéře hokejistou sezóny. Na slavnostním večeru, který ukončil další extraligový ročník, převzal pardubický útočník 4 ceny, včetně té nejcennější. Útočník mistrovských Pardubice zvítězil v hlasování, do kterého se zapojilo 354 hokejistů.
5: Tak samozřejmě je to příjemný, já jsem rád, že jsem měl dobrou sezonu, to je jasný, ale to hlavní se odehrálo, já nevím, pár dní zpátky, prostě opravdu to bylo to, proto jsem se vracel, protože jsem ve Švýcarsku vlastně někdy hrál playoff, někdy hrál kolo, vypadával, bylo před kola, prostě ty ambice nebyly takový a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, tak protože to je ten důvod hlavní, proč se vracím, a takže za to jsem rád, že se mi to tak nějak splnilo.
1: Červenka po gala večeru přiznal, že chce jet na mistrovství světa ve Švýcarsku. To začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 u Loděnice a překážka na D1 za Prahou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na nehodu u odbočky do Loděnice. Na kilometru 10,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D5 ale zvyšte pozornost už u Plzně ve směru na Prahu. Za nájezdem od Slovan na kilometru 72,5 stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice a už je označené světelnou šipkou. Na D1 zpozorněte na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Za sjezdem z pražského okruhu na 11. kilometru zastavilo nákladní auto kvůli poruše. Místo už je označené. A následky nehody překážejí u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 na výjezdu na Dobříš nákladní auto sjelo do příkopu. Na místě jsou záchranáři. Počítejte